smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne nebo dopoledne, podle toho, kdy právě posloucháte některou ze stanic Českého rozhlasu. Dámy a pánové, 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A vy si říkáte, tam je nějaká ozvěna, tam je nějaký hal. To nebude kulturní dům, ani kino, ani Sokolovna. Ano, jsme na zámku. A to po třetí v historii. Byli jsme v Rychnově nad Kněžnou, byli jsme na úplném začátku ve Strakonicích a takhle vám tleská nabitý divadelní sál, někdejší hodovní síň na státním zámku v Telči. Hezký den, děkujeme za vlídné přijetí. Dámy a pánové, milí diváci, milí posluchači, právě přicházejí místní kastelán, pan inženýr Roman Dáňa a místostarosta inženýr Jiří Pikal. Pánové, zdravím vás na vlnách Českého rozhlasu.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Předávám mikrofon a teď teda nevím, jestli vyšší šarže je v tuhle chvíli místostarosta, ale kastelán je asi domácí. Pane kastelán.
2: Já jsem i vyšší.
1: Vy jste vůbec nejvyšší, vyšší než vy. Máte 2 metry?
2: No, necelý.
1: Když budete dobře jíst, tak ještě vyrostete.
2: To už nemůžu právě.
1: Pane kasteláne, pro ty všechny, kteří nás právě teď poslouchají po vlastech českých, moravských, slezských, kde se právě teď nacházíme, odkud budeme dneska vysílat Rozhlas jede za vámi?
2: Dobrý den, my jsme v renesanční hodovní síni, kterou nechal do téhle podoby vystavět Zachariáš Hradce v 16. století.

0: lákáte k vám do Telče? Co tady máte, co jinde nemají třeba?
1: Já vždycky říkám, že Telč, a teď míněno nejenom zámek, ale obecně celé to historické centrum, je takový malý kousek Itálie, takže dneska to cestování je poměrně drahá záležitost, jet do Itálie na dovolenou, to se prodraží, tak než jezdit do zahraničí, tak je určitě dobrý jezdit po krásách zemí českých a tady tu Itálii zažijete, protože jestli je pro Telč a teďka už hlavně teda pro zámek něco unikátního, tak je to vlastně dochovaná ta renesanční architektura, všechno to, co tady v tom 16. století vybudovali, tady do dneška máme. Víme, jak se to využívalo a je to vlastně jedinečný vhled do renesanční kultury 16. století v Čechách a na Moravě.
0: A já vás musím pochválit, i vás místní, máte to tady nádherné, je to tady vypucováno, vypulírováno, připraveno na tu novou sezónu. Milí posluchači, pokud jste ještě nebyli v Telči a na zámku v Telči, to náměstí je hned kousíček, zajďte se podívat, je to opravdová perla.
1: Děkujeme a budeme se moc těšit.
0: My moc děkujeme. Pane místostarosto, krásný dobrý den, vítejte na vlnách Českého rozhlasu i vy, Jiří Pikal. Co ještě prozradíte o Telči, co by měli vědět všichni ti, kteří jsou právě teď u rozhlasových přijímačů?
2: Dobrý den, předně děkuji za pozvání všem rozhlasákům tady na ten krásný, nemůžu říct večer, protože máme tady krásné sluníčko, takže...
0: Mejdan, řekněte, takže, jsme v hodu
2: ano,
0: sály.
2: Na tento suchý mejdan, bezpečný. Suchý
0: mejdan, ano, ano.
2: Takže když se někdo představí Telč, tak mu hned naskočí UNESCO, naskočí mu zámek, který Roman tady krásně popsal, to náměstí, kde máme ty krásné renesanční domy, ale čím Telč žije, tak to nejsou jenom ty památky. Je to, že tady máme bohatý život a každý se o něco přičiní. A jediné, co můžu doporučit, přijďte se na to podívat, protože Telč není o památkách, ale o atmosféře a potkávání lidí. Stojí to za to.
0: Děkujeme za pozvání. Mně se moc líbí, jak jste na to své místo hrdí a právem. Děkuji vám velmi, pánové. Inženýr Roman Dáňa Kastelán a pan inženýr Jiří Pikal, místostarosta, pánové, děkujeme za zahájení toho našeho dnešního přenosu od vás, Telče. Děkujeme. Dámy a pánové, milí posluchači, milí diváci, vy dobře víte, že na každé místo, dnes tedy po 23., přivezeme nějakého moderátorského kolegu nebo kolegyni z Vln Českého rozhlasu a potom nějakého slavného úspěšného zpěváka, zpěvačku, kapelu, nejinak tomu bude i dnes. A já mám velkou radost, že naše pozvání přijala kolegyňka z Vln dvojky Českého rozhlasu, kde jsme doma. Přichází Martina Viktorie Voborníková-Kopecká. Krásný dobrý večer. Vítejte na zámku.
3: Dobrý večer, dobrý den, dobrý den.
0: Jen si to vychutnejte, ten potlesk. Tleská se běžně farářka.
3: Já jsem z toho nesvá. V kostele mě netleskají. Bylo by to zvláštní. Takže jo. Já jsem úplně roztřesená. Děkuju a moc vás zdravím.
0: No, tak si to vychutnejte. Proč vám netleskají v kostele? Byla by to chyba? Kdyby jako opravdu se promluvila tak, že by zatleskali.
3: Horší by bylo, kdyby pískali nebo bučeli. To, no. Jako to je ještě level další. Ale tam nejsme od výkonu. To není divadelní představení. Tam týmově děláme to, pro co si tam přicházíme. Tedy. Děkujeme Pánu Bohu a tak dále.
0: Je, no. Tak tady si to můžete vychutnávat celý dnešní večer. Posaďte se tadyhle na tu sesličku v tomhletom nádherném sále. Mám vás vyhodit nahoru? Nebo
3: já doufám, já se vyhodím sama. Ale já doufám, že se okamžitě nesesadím druhou stranou.
0: Ano, to jsou právě takové dobové barové židle. To je hodovní sál, je to tady jako u suchánku, ale to nevadí. Zase prý se potom hoduje na náměstí. První otázka, Martinko, kterou vždycky pokládám mým hostům. My dáváme dohromady vždycky termín, kdy někam vyjíždíme a termíny našich hostů, ale někdy se to sejde tak, že ten člověk to místo dobře zná a někdy je tam prvně. Jak vy to máte s Telčí? Znáte Telč, nebo jste tu prvně, nebo něco mezi tím?
3: Vůbec Telč neznám. Trošku je mě to líto, protože když jsme se ženou vyjížděli na to nádherné náměstí, tak jsem si říkala, jej Danánky, tady je to krásný a je to lepší a lepší, protože jsem slyšela o tom, jak to tady doslova po italsku kvasí. To mi přišlo jako krásné. Ale myslím si, že jsme tady byli s panem farářem Čendlíkem, nebo já sama jsem tady byla, nevím. No, je to takové...
0: To zkoušíte a čekáte, kdy zareagují jako...
3: Že se někdo
0: ale správná odpověď vypadá to ještě nezazněla. To by kývli.
3: Ano, tak mohla by být nějaká druhá otázka, při které bych vylepšila svoje renome?
0: Já mám plno otázek a klidně mi můžete i napovědět dopředu, ale druhá otázka, kterou si určitě vylepšíte své renome, hlavní téma těchto našich výjezdů je představit vám Český rozhlas takový, jaký je se vším všudy, co vám poskytuje. Málo kdo ví, že je to 25 rozhlasových stanic a co všechno vlastně k Českému rozhlasu patří. Vy jste v současnosti členkou právoplatnou rodiny

0: Českého rozhlasu. Když bychom se podívali...
1: No ale nemám kartičku.
0: Mě fascinuje jako při tom mém vzletném úvodu, že nemáte kartičku. Jak je možné, že jak dlouho už vysíláte na Dvojce?
1: Já to mám jako takovou, nejdřív jsem si říkala, to bude brigáda, oni až zjistí, že nic jako neumím, tak mě rychle zase vyprovoděj. Ale myslím, že už jsem se židle držela skoro rok, ale já jsem tam opravdu jen tak občasně. Já se střídám se sestrou Angelikou a zveme si hosty, kteří nejsou možná celosvětově známí, ale ten jejich význam je v tom, že dělají svět lepším místem. Mm-hmm. A já vysílám vždycky jednou za 14 dní a ona vždycky tu jinou neděli, když já tam nejsem, takže je to taková občasná známost s rádiem, ale musím říct, že mě to těší a že to prostorové takové vnímání, to, že je tam ticho jako v kostele, to mě dělá dobře.
0: Je fakt, že to je velmi intimní spojení s posluchačem. Mimochodem, za malou chvíli dorazí generální ředitel Českého rozhlasu, já vám tu kartičku domluvím.
1: Aha, dobře, dobře. No. To zní nadějně.
0: Já se s ním trošku znám, bude kartička. A když bychom se podívali do vašeho dětství, mládí, ono je to nedlouho, že? Jak se tak na vás dívám. Poslouchávala jste rádio? A zvláštní jsou vždycky ty různé odpovědi podle toho, jaké věkové kategorie se ptám, protože počíná to tím, že někdo si sestrojil krystalku a tajně doma po válce poslouchal rádio. Někdo se těšil na Jak se máte, Vondrovi, to byl takový komunistický seriál. Jak jste to měla vy, když jste dospívala? Vy jste takový jako drobně předrevoluční ještě?
1: Ano, já jsem už neříkala paní učitelce soudružko, ale vlastně mě to jenom těsně minulo, lízlo. No, my jsme doma poslouchali takový ten old school, takové to podrátě, jo, rádio.
0: A to jste měli.
1: No, to jsme měli, ale pak rodiče, kteří jsou záchranáři, tak se nevydali cestou Českého rozhlasu, ale poslouchali komerční stanice. Ale já, protože mě to jako bylo z duše nesympatické, halo, tady nějaká rodina, tak jsem se rozhodla, že já to budu mít jinak. Já jsem teda příznivkyně Českého rozhlasu.
0: Je, to dobře děláte. Ale vlastně, já si vždycky malinko dělám legraci z toho, že když se podívám do pléna, my sem normálně běžně, naše rozhlasová církev pouští i tedy jiná náboženství. Kdo z vás poslouchá Český rozhlas? Jakoukoliv stanici. Klidně nám jenom zvedněte ruku. A teď se opravdu nestyďte. No jo, dobře, výborně. Teď se mi přihlašte impulsáci. No dobře, pamatuju si vás, ale jsem moc rád, že jste tady. Já myslím, že si klidně může ještě jednou a nejednou vychutnat ten potlesk. Ano, dnes tady v rozhlasu jde za vámi Martina Viktorie Voborníková-Kopecká.
1: Děkuji.
0: A rovnou můžete nechat své ruce v pohotovosti, protože i dneska se tady bude hrát a zpívat a já mám velkou radost, že pozvání přijal pan Martin Chodůr. Společně s ním přichází i Adam Týc. Pánové, krásný dobrý večer. To jsou oni, ano. Martin Chodůr pro rozhlasové posluchače v krásném slušivém obleku, do kterého bych se v životě nevešel, protože to je nějaký XS-ko, ale to nevadí. Pánové, než si budeme povídat, můžeme poprosit o první písničku dnešního večera.
2: Moc rádi. Dobré odpoledne, o dobrý večer vám všem. Jsme rádi, že jsme tady. První písnička jmenuje se Tanči dál.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Martin Chodůr, Adam Týc, živě na vlnách Českého rozhlasu. 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. A pánové to takhle nádherně roztančili v divadelním sále Státního zámku v Telči. Děkujeme za první písničku. Martine, a tebe zavolám sem za námi s kytarou, nebo odložíš někam, tady můžeš klidně. Vítej v Telči. A ptám se i tebe na stejnou otázku. Jsi tady jako doma? Jsi tady prvně? Co ti říká Telč?
2: Telč, nádherné místo, plné historie, plné skutečné krásy. Já se tady vždycky moc rád vracím. Myslím si, že několikrát jsem tady hrál, několikrát jsem tady byl jenom tak na návštěvě, ale nyní jsem tady po delší době, takže jsem opět okouzlen.
1: Ty jsi rodák odkud?
2: Já jsem rodák z Ostravy.
1: Ano, velmi správně. Martina je Zloun, ano. Já se ptám z toho důvodu, protože ve chvíli, kdy, to už poznáte, ve chvíli, kdy někdo řekne větu, já se tady vracím, je to buď Heidi Janků nebo náš pan generální ředitel, protože to je opravdu jenom tahle ta severomoravská větev. Já se tady vracím, já vím, že jsem kdysi říkal Heidi Jankovo, říká, ona tady přijede návštěva. A já jsem říkal, Heidi, ona nepřijede tady, ona přijede sem. A ona si zamyslela, říká, no jo, ale až sem přijede, tak bude tady. Tam jsem skončil se svým vysvětlováním. Napadá mě ještě, že vlastně zajímavé je nejen to místo, ale i spojení hostů. Znáte se vy dva? Mám tím na mysli osobně. A nebo jsme i taková pošta pro tebe, že dáváme dohromady ty, kteří se neznali?
3: Já jsem znala jméno, ale musela jsem si poslechnout váš zpěv doma u YouTube, abych ho dokázala žánrově zařadit.
2: Já taky znám vaše jméno, dokonce znám vaši profesi. Neznáte. Váš zpěv neznám, věřím, že je krásný.
1: Tak v době, kdy si vyhrál v Superstar, to ještě Martinka byla malinká, poslouchala s rodiči doma, jak se máte impulzovi, než našla tu správnou víru a přeladila na Český rozhlas. Martine, jak ty jsi na tom s rozhlasem? Jakou hrál roli ve tvém dětství? Ty už jsi těsně porevoluční, ano, asi o měsíc?
2: Ano, jsem ročník 89, listopad. 24. jsem se narodil, takže jsem jako vyloženě revoluční dítě. A přiznám se, že vzhledem k tomu, že můj otec má velkou sbírku CDček, tak nezbýval úplně čas a prostor pro rozhlas z hudební stránky, ale vždycky jsem rozhlas rád poslouchal, co se týká čtení různých audioknih a různých pořadů nebo divadelních her. V tom si myslím, že je rozhlas nezastupitelný. A i dneska se synem, který je samozřejmě z generace, která skoro neví rozhlas, co je, tak spolu posloucháme pohádky na Českém rozhlasu Junior. Jsou úžasné pořady, takže je to perfektní.
1: Jak je důležitý rozhlas pro vás zpěváky, interprety? V 60. 70. letech to byla nutnost pro to, aby prorazili. Je to přeci jenom jiný pocit, když tě začne hrát rozhlas, a teď jakákoliv rozhlasová stanice, než když máš ty svoje Spotify, CDčka, tak to už snad ani není.
2: Já jsem z té generace, pro které je rozhlas důležitý, a i protože z hlediska hudební historie, jak správně říkáš, je rozhlas nezastupitelný a každý začínající hudebník má ten cíl, aby ho někde zahráli, aby ho hrál rádio. Každý čeká na ten magický moment, kdy někde jede autem a začne znít jeho hlas nebo začne hrát jeho písnička z rádia. Takže pro mě to důležité je, z dnešní doby těžko říct, dneska si myslím nejsou média globálního dosahu, tak jak to bylo dříve, a rádio mezi ně nepatří. Už dnes jsou jiné kanály, které promluvají přímo hudebně, přímo k mladým, ale z druhé strany to rádio pořád jsou posluchači, pořád je to kanál, pořád je to seriózní médium a to je, myslím, to nejdůležitější.
1: No, je to pravda, před pár dny jsme oslavili 103. narozeniny. Kolikrát bylo rozhlasu prorokováno, že ho zlikviduje televize, že ho zlikviduje film, že ho zlikviduje sociální sítě, ale všechno to je a Český rozhlas jede dál. Ale mě zaujalo u tvého syna, kolik je mladýmu?
2: 10.
1: 10 let. A našel si Český rozhlas Junior, jakože tatínek nebo maminka mu to pustili, nebo si to sám našel, že ví, že jsou tam pohádky a různý vzdělávací pořady, a jak na to přišel?
2: On o něm věděl kvůli školy, protože jasně, ve škole mě ve vlastivědě nebo třeba přírodovědě, tak jim pouštějí některé pořady, které jsou úžasně zpracovány, ale přiznám se, že co se týká pohádek, tak to jsem mu doporučil já. A co je dobré na rozhlasu, a myslím si dobré k výchově dětí, je to, že pořady vlastně jsou vysílány v daný čas a on si musí udělat čas, musí si na to myslet. Třeba si nosí hodinky a ví, že v 17.05 začíná nějaký pořad a že zkrátka on začne a pokud do toho přijímače nebude, tak to neuslyší. A to si myslím, že je výchovně strašně důležité, že člověk se má na co těšit a musí si ten den uspůsobit, aby se podřídil tomu médiu. Zatímco ostatní YouTube a další streamové platformy jsou nastaveny tak, že ty si vybíráš kdy a co.
1: A je pravda, že už i u nás díky audioarchivu si to může poslechnout kdykoliv. No ale potom přijde ten zlom a z posluchače se stane ten, kdo sedí u toho mikrofonu. Martino, teď se vrátím k vašemu pořadu, jak to vidí. Když máte nějaké kázání v tom největším kostele, kde můžete mluvit, kolik je tak v tom auditoriu maximálně lidí? Když je to opravdu něco hodně velkého.
3: To je asi na půlnoční v kostele svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí. Já sloužím i na jiných místech, ale tohle je kostel, ve kterém už 15 let se objevuju, tak tam se teď požární ochránci zavřete uši, protože máme nějakou kapacitu, ale vejde se tam asi 600 lidí, což je o fous víc, než teda je úplně bezpečný, ale oni stojí v tom zádveří, takže je to pro ně bezpečné, doufám. Tak těch 600 lidí tak zhruba se tam nashromáždí.
1: No a teď si představte, že přijdete do toho rozhlasového studia, sednete k tomu mikrofonu a teď se to násobí. Teď všichni jsou na těch svých místech, někdo je doma, někdo je v autě, někdo ještě leží v posteli, to jsem já v tu chvíli, kdy vás poslouchám. Jaký je tohle najednou pocit?
3: No, doteď byl úplně v klidu pocit, ale teď už budu mít trému, protože mě to vyhovuje, že jsem tam jenom s tím hostem a přes sklo v akváriu je paní zvukařka nebo pan zvukař a paní dramaturgině, která mi do toho nevstupuje. Já jsem dřív natáčela i pořád pro Českou televizi a tam někdy zaznělo nemilosrdné stop, jo, a teď to musíte opravit a tak dále, takže ten stres. A v rádiu třeba i když se přeřeknu, tak se to neopravuje a normálně se to bere. Ale ta autenticita, to je vlastně hrozně fajn, ale teď budu nervózní. No, tak
1: ne,
3: to udělalo?
1: To já vás ještě drobně rozrýpu, abyste věděla, co, jako, co to všechno přináší, ale naopak ty přeřeky zličťují ty moderátory. Já když se přeřeknu, to je schválně. Já to dělám schválně, abych byl lidem sympatičtější, protože je to takové jako lidské, pak jsou lidé, kteří se nepřeříkávají a to není normální.
3: Mně se jednou stal a věřím, že to bylo snad jednou, jedinkrát za moji kariéru v kostele přeřek, když jsem měla číst, že Hospodin poslal Árona. Ale když máte někde L a R a sloveso poslat, tak je to prostě ryze rizikové. Naštěstí to bylo to první čtení, to není evangelium, ale kdyby Boží otec, Bůh posílal někam Ježíše, no tak to by bylo. To by bylo na rovnou dát padáka, zamknout.
1: To vůbec ne, ale podívejte se, tady se auditorium zasměje a když se vám něco takového stane v kostele, jako uchychtnou se taky, nebo
3: ne,
1: si řeknou, že
3: ne,
1: se to
3: ne,
1: jako nehodí?
3: Ne. Já zrudnu, v tu chvíli jsem zrudla, byla jsem opravdu jako na vomdlení, ale neopravila jsem to, protože jsem si říkala, přeci si řeknou, to se nemůže stát, no, aby Hospodin něco jiného s Áronem udělal, než ho poslal. Jo? No, ale já se nenávidím, já jsem na sebe hrozně přísná a když něco řeknu blbě, pro mě je to jako konec světa. Já jsem velmi tolerantní k chybám a omylům ostatních, ale k těm svým vlastním jsem macešská.
1: Ale za to nemůžete přece vy, kdo vám nachystal ten přeřek? To si domluvte s tím nahoře, jestli on není drobně škodolibej a neřek si holka, jo, nebo škodolibej, že má smysl pro humor, to přece byl jeho výmysl, ne?
3: Ano, já si častokrát říkám, že pán Bůh je při díle a že když se mi děje něco dobrého, takže to je z Boží vůle, no, že by byl škodolibý, to nevím, tak spíš si myslím, že člověk má mít jako rozum a nebrat se příliš vážně v těch úspěších ani v těch zásadních selháních. Ano, máme na to reflektovat a snažit se být co nejlepším dáním sebe sama, ale čas od času prostě Hospodin s Áronem udělá něco jiného a je to prostě tak.
1: A mě to dělají furt takový, jako vždycky se mi něco nepovede, aspoň vím, kam si jít stěžovat, budu to říkat vám. Martine, ty a zkušenost rozhlasová, co by moderátorská byla někdy nějaká, protože sem tam zpěváci samozřejmě mají třeba svoje pořady nebo něco takového, co ty?
2: Ne, nikdy jsem moderátorem nebyl v rádiu, ale je pravda, že jsem si vytvořil takový projekt nebo program na svém YouTube kanálu, který jsme umění velkého hlasu, kde si pouštím videa slavných zpěváků, kteří disponovali velkými zajímavými hlasy a snažím se tak nějak reagovat na ta videa, jakým způsobem zpívají, proč tak zpívají, co se mi na tom líbí, co se mi na tom nelíbí.
1: To by mohlo být klidně v rádiu. Řekni si, máme 25 rozhlasových stanic, co by si chtěl?
2: Tak já můžu pouštět neoblíbené písně.
1: Co se nepovedlo?
2: To co je... se nelíbí?
1: Jo, co se, jako prostě vybral jsem pro vás to nejhnusnější, co kdy vzniklo.
2: Nepopulární hudba.
1: Nepopulární hudba, no to se nikomu nelíbilo. A víš, že by to mělo úspěch v dnešní době?
2: Možná jo.
1: Tyhle ty zvláštní věci. Martin, jak by se to jmenovalo?
2: Klub Nevergreen. Klub...
1: To je hezký. Máme výhodu, za malou chvíli přijde generální, ty chceš novej pořad, Martinka je skromnější, ty stačí kartička, aby se dostala do baráku konečně. Dámy a pánové, rozhlas jede za vámi dnes z Telče, povoláme do zbroje Adama Týce, kde se hrát a zpívat. Dámy a pánové, posloucháte kteroukoliv ze stanic Českého rozhlasu, protože možná je to některá z regionálních stanic, podle toho, jestli sledujete reprízu nebo premiéru našeho vysílání. V každém případě jsme právě teď společně na Státním zámku v Telči.

0: Martin Chodůr, Adam Tyc živě. Pořadu Rozhlas jede za vámi dneska ze státního zámku v Telči, kde je i Martina Viktorie Voborníková Kopecká.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi.
0: Dámy a pánové, dovolte mi, abych přivítal tradičního hosta našeho pořadu. Jako vždy přichází generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přichází divadelním sálem tady na zámku. Pane generální řediteli, posaďte se u nás. Vítejte v Telči.
2: Hezký dobrý večer. Asi poprvé sedím v našem pořadu na barové židličce, to se ještě nestalo.
0: Ano.
2: A je to příjemné. Hezký dobrý večer, milé dámy, milí pánové. Děkuju za krásné přijetí. Jsem se užil tou cestou tady takhle k vám. V Telči úplně poprvé nejsem, ale poprvé na tomto zámku, který je mimochodem nádherný, je krásný. Myslím, že ta rekonstrukce se nádherně povedla, takže krásný večer. Díky, že jste v takhle hojném počtu přišli.
0: A ve velké většině posluchači Českého rozhlasu máme z vás radost, že jste tady. Pane generální řediteli, Martina si tady vychutnávala ten potlesk, který zase často v kostelech nezažívá. Kdy naposled takhle v těch posledních divokých rozhlasových dnech někdo tleskal vám?
2: Jejda. Určitě někde tleskal, to vím, že jo, ale přiznám se, že já úplně si to takhle nevybavuju. Samozřejmě to, co mě těší v posledních dnech, tak je míra nějaké, řekněme, solidarity a to, když vás někdo popláce po zádech a řekne, děkujeme za to, jak rozhlas vlastně dělá svou práci, děkujeme i vám třeba, že se opravdu za rozhlas teďka bijete, tak to vás potěší. Takže asi to není úplně o tom potlesku, ten je samozřejmě vždycky příjemný a milý. Ale asi takové to, když se někdo zastaví a řekne vám, tak je to teď v poslední době opravdu hodně potěšující a hlavně hodně motivující, inspirativní, protože marná sláva, ta jednání, která vedeme, úplně veselá nejsou teďka v těch posledních dnech, tak v tomto duchu mě tohle vždycky potěší. Takže děkuji ještě jednou i za ten potaz a za to přijetí.
0: My děkujeme. My děkujeme za ten boj, který svádíte a bohužel to musím nazvat bojem, ale víte co, jsme tady po 23. 23 měsíců už jezdíme po České republice a je zajímavé vidět ten posun, co tady společně řešíme. Na začátku jsme hovořili o tom, že se možná budou zvyšovat malinko koncesionářské poplatky, pak se zvýšili, tak jsme představovali, co všechno za ně naše posluchači mají. No a teď jsme tam, kde jsme. A já mám šanci se vždycky jednou měsíčně za všechny posluchače zeptat na cokoliv a vy taky za malou chvíli zeptat se na cokoliv našeho pana generálního ředitele. Já jsem dostal tenhle týden zajímavou otázku a jedna kamarádka se mě ptala, říkala, prosím tě, vy v tom rádiu, já už tomu teď úplně přestávám rozumět, jak to teda teď je, v jakým je to bodu, co se teda děje. A já jsem si uvědomil, že už v tom mám taky takovej galimatyáš. Pane generální řediteli, co je aktuálního, budeme, nebudeme, za jakých okolností?
2: To, v co pevně doufám, je, že budeme, ale v jaké podobě, to si netroufám teď úplně říct. To, co mě těší, řekněme, tak alespoň to, že už se neobjevuje takový ten názor, že třeba nás sloučit s Českou televizí. Při vší úctě ke kolegům z České televize, tak já myslím, že ten systém dvou médií v naší zemi obstál za těch x desítek let a myslím si, že by to byla pro rozhlas opravdu škoda, protože vždycky v těch sloučených institucích rozhlas přeci jen je trošku jakou tou mladší, trpinější sestrou. Byť v té historii je naopak Česká televize ta mladší, tlustší, tak to v tomto duchu. Takže to je jedna taková dobrá aspoň věc. Ta druhá věc je ale samozřejmě hodně bolestivá, protože my jsme se 20 let těšili na to, že z 45 korun se poplatek zvýší na 55 korun, to se stalo v tom loňském roce. Tak za těchto 55 korun si vlastně občané platí servis Českého rozhlasu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 25 stanic. Myslím si, že nejen vlastně to vysílání, ale všechny ty rozhlasové hry, pohádky, koncerty pro děti a tak dále, tak dále. A to za 55 korun. No a toho radování nebylo zase tak moc, protože v tuto chvíli náma teda visí pořád ten Damoklův meč, přesun pod státní rozpočet a zrušení poplatkového systému. Jsou teďka na stole dva takové zákony nebo návrhy, jeden z pera pana ministra kultury, druhý z pera tady poslanců. Oba v podstatě snižují ten rozpočet, to zásadně. Ten jeden je nebezpečnější v tom, že opravdu by nás pod ten státní rozpočet nejraději šoupnul. A ten druhý, řekněme, ten alespoň zachovává systém poplatku, ale nebezpečný je samozřejmě v tom, že tu částku výrazně snižuje. Čili my vlastně odmítáme oba ty návrhy, máme za to, že věci se mají měnit proto, aby se něco zlepšilo. Ale ty změny nemají přinést ani více peněz, ani více služeb, ani víc veřejné služby, ani víc nezávislosti. Takže je to taková změna pro změnu. A byť já rozumím nějakým politickým slibům, chceme splnit to, co jsme řekli voličům, tomu rozumím, to je politická hra. Já politik nejsem, takže si můžu dovolit říct, že můžu mít za odbornou veřejnost a víme, že samozřejmě žádný důvod ke změně toho systému není. A to je to, co my chceme udržet. Rádi bychom se v tomto věci opravdu neměnili, protože jakýkoliv snížený rozpočet znamená méně služeb a dopadne to na vás, na posluchače, anebo šoupnutí pod státní rozpočet v našich podmínkách České republiky bez jakékoliv pojistky, aby nebyla ta nezávislost omezena, tak je velmi riskantní. Protože marná sláva, a já vím, že za to politici se na mě zlobí, ale já myslím, že ta politická kultura u nás fakt není na takové úrovni, jako je ve skandinávských zemích. Ve skandinávských zemích ulpí podezření na někoho a ten dotyčný ministr odstupuje. U nás to úplně běžné není. A o to více se právě v této neúplně ideální politické kultuře bojím, že v momentě, kdyby rozhlas opravdu musel chodit a rok co rok žebrat o peníze, tak to vždycky bude něco za něco. A já myslím, že v české kotlině bohužel na takovéto pravidlo, kdo má peníze, ten vládne, dost slyšíme a víme, co si zatím představit. Takže my opravdu v tomto duchu chceme stát na těch pozicích, že nemá smysl a není důvod, proč něco takového měnit. Nechme rozhlasy televize fungovat, jak fungují. Nejsme bezchybní, nejsme bezchybní. Jsme lidé a všichni nějakou chybu uděláme. Ale pořád mám za to, že v té kondici, v jaké je rozhlas i televize, tak nám obecně i západní země tu sílu těch médií veřejné služby velmi závidí a byla by hrozná škoda vlastně o to, co nám na západ od nás opravdu závidí, tak o tohle to přijít.
0: Děkuji moc za ta slova. Dámy a pánové, máte jedinečnou šanci na cokoliv se zeptat mých hostů, pana generálního ředitele, kdy se vám to poštěstí, že se máte šanci na cokoliv ptát, co se týká Českého rozhlasu, programu, financí, vašich oblíbených pořadů, moderátorů, vůbec se nestyďte, jdu mezi vás, tamhle je ruka nahoře, hezký dobrý večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat pana generálního ředitele, před časem běžel v rozhlase zápisník domácích zpravodajů jako protiváha zápisníků zahraničních zpravodajů a ten pořad skončil, bohužel. Chtěl jsem se zeptat, jestli se náhodou neuvažuje o něčem podobném nebo o obnovení. Děkuju.
0: My děkujeme.
2: Děkuji za dotaz. Neuvažuje se o návratu nebo o tom, že bychom ten pořad vraceli do té podoby, v jaké existoval. Je pravda, že existuje jako takový protipol zápisníku zahraničních zpravodajů. My jsme před několika lety upravili to schéma radiožurnálu tak, že ony se tam vlastně ty příspěvky objevují, ty, které byste normálně v tom pořadu čekal, ty klasické běžné reportáže se zajímavostmi, které se týkají České republiky, ale jsou vlastně rozvolněny už tak jakoby do toho proudu, do toho toku toho celodenního programu, čili není to samostatný program. On vlastně radiožurnál toto hodně změnil. Je to trošku rozdíl oproti třeba stanice, jako je Dvojka, jako je Vltava, kde je hodně takových těch, my tomu říkáme, titulkových pořadů, to znamená, mají svůj začátek, konec, nějak se jmenují a podobně. Tak na radiožurnál už toto vlastně léta nenajdete. Jdeme tou cestou toho proudového vysílání, což je trošku jako trendující záležitost, ale ty příspěvky, které vy byste slyšel v zápisníku domácích zpravodajů, tak si troufám zcela 100% říct, že vlastně jsou rozesety v tom denodenním proudu. Takže rozumím, že jste byl fanouškem, ono někdy v tom rozase se musí některé věci trošku posouvat dál, dávat trošku do nového hávu a to byla jedna z těchto věcí. Takže aspoň vím, že jste posluchačem radiožurnálu a tím pádem snad ty příspěvky tam budete nalézat v tom normálním denním proudu.
0: Děkujeme za odpověď i za otázku. Opět jdu mezi vás podívat se, jestli někde vylétne ruka a někdo se zeptá. Ano, tady je.
4: Tak já chci hlavně poděkovat, protože já to neříkám, protože jsem dneska na pořadu rozhlasu, ale já ho poslouchám. Díky moc za Stanici Plus, kde se dozvím všechno, co potřebuju. Díky moc za ty čtený pořady, divadelní adaptace, máte i skvělou popularizaci vědy, nakonec i zábavní pořady, na ty nemám tolik času, ale jinak je to skvělý a opravdu říkám všude, že ten náš český rozhlas, to je úžasný. Jsem nadšenej z toho, že to funguje v digitálu, že si ty věci můžu najít v archivu, dohledávat. Když někdo zemře nebo má nějaké výročí, tak okamžitě rozhlas reaguje. Jsou tam skvělí komentátoři, kteří to sledují, všechno se tam dozvím. A tím, že jsem dost časově vytížený, tak můžu jít cíleně a je to bomba. Takže můj dotaz je spíš, jak se dá vůbec tohleto uřídit, takovýhle ten kolotoč obrovský a jaké máte takové nějaké recepty, jak si udržet duševní svěžest a kondici. Teď ty jednání taky nejsou jednoduchý, tak co byste poradil, jak prostě to zvládat?
2: Moc děkuji za ten váš dotaz, děkuji za to vyznání směrem k Českému rozhlasu a k mým kolegyním a kolegům, moc si to vážíme. Ten kolos jednak pro mě je ctí řídit a řídit se dobře, protože já jsem obklopen opravdu velmi příjemnými lidmi, ať už je to ve vedení nebo mých kolegů, kolegyň, prostě na těch běžných řadových, reportérských, redaktorských, dramaturgických, editorských pozicích. Čili já musím říci, a vlastně jsem to sám, když jsme slavili tu stovku, si to hodně uvědomil, že opravdu rozhlas se musí dělat srdcem. A mám obrovské štěstí, že v rozhlase je tenhle ten dělný špičkový profesionální kreativní tým. A to mě hodně udržuje v té bdělosti, v té radosti z té práce. A to, abych se z toho úplně nezbláznil, tak zase proto já jezdím do regionu a proto jsem třeba dneska mimochodem tady u vás v Telči. Opravdu ten pořad vznikl před těmi 2 lety. My jsme chtěli objíždět takhle menší města, povídat si s váma. Pro mě je ta zpětná vazba neskutečně důležitá, co vám vadí, nevadí. A já většinou vždycky po tom celém dni přijíždím na ta místa unavený a odjíždím vždycky naopak neskutečně nadšený. Takže baví mě tady tenhle setkávání s vámi, mě to třeba hrozně pozitivně nabíjí. A děkuji ještě jednou za to poděkování. Budu směřovat kolegům a kolegyním do Českého rozhlasu.
0: Děkujeme moc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, Martin Chodur, Adam Týc. A závěr písně ozvláštněný tím, že prakticky bez zavolání, ale je to taková hvězda, že si to může dovolit. To je maskot naší roučou Rozhlas jede za vámi. Vipe Tobiáš, ty jsi přišel sám. Kde máš páníčka, dámy a pánové? Pan Michal Jagelka.
2: Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Já zdravím všechny příznivce a fandy Českého rozhlasu. I dnes přicházíme s malou soutěží. Budu tu mít pro vás dva malé dárky, a to velké a malé DAB rádio. A tyhle ty dvě úžasné ceny si dnes odnesou dva z vás. No a já bych potřeboval nějaké dva dobrovolníky z řad vás diváků. Takže třeba jednu dámu a jednoho pána. Co? Vy jste úžasný, dobrý večer, pojďte za námi. Máme tu čest. Dobrý večer.
3: Olda.
2: Dobrý večer, pane Oldo. Tak, chlapa bychom měli. A teď ještě prosím jednu dámu, ať nám to ozdobí. Dobrý večer. Mé jméno je Michal. Kdo jste vy?
4: Lenka.
2: Paní Lenka, i vám tleskáme. Děkuji.
0: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
2: Tak, a je tu otázka první. Milá Lenko, milý Oldo. Všichni víme, že Telč je městskou památkovou rezervací a že byla zapsána na seznam UNESCO. Mě by ale zajímalo v první otázce něco jiného. Zámek v Telči měl v českých filmech celou řadu slavných obyvatel. Kdo pak v něm vedle dalších bydlel? Nabízím za A. Král Miroslav z Pyšné princezny, za B. Princezna Krasomila z Pyšné princezny, anebo za C. Šíleně smutná princezna. Olda se hlásí jako první. Oldo, kdo to byl?
4: Byl to král Miroslav.
2: Čili půlnoční království za A. No je to správně, Oldo, samozřejmě. Já vám říkal, že je to úplně jednoduchý. Kdo zná českou pohádku, to ví. A kde tady přesně bydlel král Miroslav, vy to víte?
4: Přesně nevím, ale točilo se v tom zlatém sále a potom u jabloní byl tady v zahradě.
2: Ale to se vy u toho ještě nebyl.
4: To ještě 7 let, ne.
2: No každopádně A bylo správně, takže to byla správná odpověď. Takže pane Oldo, máte první bod. Moje druhá otázka se tradičně týká naší regionální stanice, která vysílá v místě, kam vyrazila naše roadshow. Dnes tedy Český rozhlas Vysočina. Každý všední den dopoledne a odpoledne tu otevírá kolega Miroslav Marek staré knihy a vypráví, jaké to bylo v časech našich prababiček a pradědečků. Věděli byste, jak se pořad jmenuje? Za A by to mohl být pořad Dědečku vyprávěj, za B bejvávalo, anebo za C prababičin podcast. A Olda se opět hlásí. Linko, musíte rychleji, když víte, ruka nahoru. Tak Oldo, co myslíte?
4: Tím Bčko.
2: Takže B bejvávalo, říkáte? Tak si pojďme poslechnout správnou odpověď.
0: Bejvávalo.
2: Bylo to B a my vám tleskáme. 2-0, ale Lenko, nebojte, nic není ztraceno, je tu otázka třetí a jdeme na naše hosty. Než se Martina Viktorie Kopecká stala farářkou, pracovala nějaký čas, považte, v Paříži. Věděli byste, co tam měla na starosti? Za A zvony v katedrále Notre Dame, za B kalhotové kostýmy u Diora, a nebo bankomaty na Champs-Élysées. Lenka se hlásí.
5: Třeba za C.
2: Bankomaty na Champs-Élysées? A jako co s těma dělala?
5: Asi vybírala.
2: Tak to je moc pěkná odpověď, Lenko. Tak teď mě zajímá, co na to řekne Martina Viktorie Kopecká.
6: No já jsem je naopak zapínala. Já jsem pracovala ve firmě, která na dálku, takže já jsem v Paříži fyzicky nebyla, ale vyznala jsem se vevnitř bankomatu a nechávala jsem ty bankomaty na objednávku opravovat týmem, který uměl francouzsky jinak, než mě učili na gymnáziu, takže jsem se naučila zejména sprostá slova, velký arzenál, a do dneška nemůžu ve Francii otevřít ústa, protože nevím, jestli je to slušné, to, co říkám.
2: Takže Lenko, máte bod 2-1. Otázka číslo 4. Martin Chodůr je známý hlavně jako zpěvák, ale který hudební nástroj ho v 11 letech uchvátil tak, že ho později studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě? Mohl to být klarinet, mohla to být harfa a mohly to být varhany, ale na ty hrál Martin jenom, když sousedi nebyli doma. Lenka se hlásí.
5: Typnu Ačko.
2: Klarinet? Martine, na co jste hrál jako malý 11-letý kluk?
3: No na varhany a harfa přišly až později, až jsme měli větší byt trošku.
2: Tak je to 2-2, je to vyrovnané a je tu otázka poslední, pátá, která rozhodne. A na závěr si ještě jednou dáme telč filmovou. A prosím, připravte si ruce, protože tohle je asi nejslavnější film, který tu byl kdy natočen. Nenapovím ani rok vzniku, ani režiséra a toho muže, který je právě na kostelní věži v Telči, určitě nemusíme představovat. Na závěr pro vás nemám ani možnosti, chci po vás jednoduše název tohoto legendárního filmu. Počkejte, ještě jste nic neslyšeli. Tak Lenka se přihlásila první, ale pusťme si tu ukázku.
7: Pozorovat život a svrkot. To je vždycky zábava. A je legrace, když má člověk lidi rád. Ovšem musí se na věc dívat z pastičné vejšky, ale ne zase z příliš velké vejšky, jako třeba astronauti, protože ty pro bezstížnej stav kolikrát nemají ani čas si všimnout pořádně, oč vlastně jde v podstatě. A stačí skromná věž a skromná vejška nad skromným městečkem a člověk vidí i tragédie, i trilogie.
2: No tak Jana Vericha jsme poznali. Lenko, tak byste měla říct název toho filmu.
5: Až přijde kocour.
2: Je to tak. Tleskáme, Lenko. Bylo to napínavé až do samotného konce. Bylo to vyrovnané. Oldo, nemusí vám to být líto, byl jste skvělý. Lenka také, ale zvítězit může jenom jeden, takže Lenka je první, ale Olda, prosím, teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu, pana Reného Zavorala, přebírá to malé DAB rádio. Gratulujeme. Děkujeme za vaši přízeň. A teď poprosíme o fanfáru. A Lenka právě teď s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala přebírá to velké DAB rádio. A Lenko, gratulujeme.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, Vipet Tobiáš a tradiční soutěž. Pomalinku se blížíme k cíli toho našeho dnešního setkání, ale já pro vás mám ještě jednu dobrou zprávu, kterou v tuhle chvíli vždycky rád říkám. Celá tahle parta přijela pro vás úplně zdarma. A ty peníze, které jsme vybrali, ty vám necháváme tady na zámku, abyste si za ně pořídili, co budete potřebovat. Děkujeme za to, že jste přispěli. No a teď už přichází i kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová i Martina Coufalová. Jsme tady komplet. Zámecká parta je tu. Milí posluchači, milí diváci, uvidíme se opět za měsíc a já přijdu o jednu tradiční otázku, protože ptát se v Čelákovicích generálního ředitele, jestli tam někdy byl, bude zbytečné, protože on tam bydlí. A já jsem rád, že do Čelákovic dorazí třeba moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, rozhlasový komentátor Libor Dvořák anebo zpěvák Tomáš Klus. Dámy a pánové, loučí se Martina Viktorie Voborníková-Kopecká, Martin Chodůr, Adam Týc, loučí se i René Zavoral, Michal Jagelka, Tobiáš a kompletní tým pořadu Rozhlas jede za vámi. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. No a pokud se rozhodujete, naši milí, kam vyrazíte o prázdninách na výlet do Telče, kam jinam. Ať žije Telč, mějte se krásně.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí, končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co jste z toho strudona?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Před víkendem velký pozdrav, po víkendu i těm, co ráno stávají a slyší reprízu. Vítám vás, Patrik Rozehnal, je tu hodina dobré zábavy, kterou si sami sestavujete, vybíráte, navíc i hodina se soutěží a taky dnes se Saxánou s Petrou Černockou. Petro, zdravím.
6: Dobrý den.
5: Budeme mít soutěž, otázka se bude točit kolem hosta, budeme mít připravených 5 knížek a jednu z nich si můžete vybrat a budeme na závěr ještě losovat taky někoho z těch výherců tohoto týdne, kdo bude odměněn digitálním rádiem. To je náplň této hodiny.
0: Humoriáda.

0: abyste věděli, nad čím se tu přemýšlí během písní, tak třeba s Petrou Černockou teď, jak přišel Meky Žbirka na ten popěvek. Oh, oh, oh.
1: No, on je prostě geniální, ale hlavně on mohl udělat oh, oh, oh, oh, ale on to udělal až na druhou dobu. Nic. Chytrý, strašně chytrý a hezký.
0: Jo. Tak to je těžké někdy vymyslet, takový jednoduchý popivek, který by to ozvláštnil vlastně. Ano. A na to možná i mnoho těch posluchačů čeká něco, co si taky mohou zaspívat. Bez
1: já
0: toho,
1: mám
0: že
1: pocit, že ty melodie nějak mizej, tu a tam se něco objeví, jo, ale ty repeři nám to kazej.
0: Oni si možná myslí něco to samého.
1: Oni zase nemají rádi ty melodie.
0: Petro, co máme rádi z mluveného slova? Co si dáme, čím začneme dnes u Mariáže?
1: No tak já bych začala bolkem polívkou. Nedá se nic kazit, viď?
0: Dobře, tak Svatebčan v autě, ukázka například na chystané
1: seznam.
0: Dobrá.
2: Eva Paulusová Karvina. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidový alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat František, řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdala, no to nebyl sama. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felici. Ve své Felici opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takový jako... On se cítí takovým... hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahujou samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicie v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za dvě a půl hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst. On v tom

0: pyžamu, policajti v uniformách, že jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a no tak prosím vás občanský, proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byli opilí před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkováno, mám zaparkováno, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají. No tak nám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Byl nějaký alkoholický exces na svatbě Petry Černocké?
3: Víš, to už je tak dávno, ta první teda no. Myslím, že to už bych si nespomněla.
2: A ta druhá?
3: A na tý druhý, on ten můj moc nepije, jenom pivo.
2: No to nevadí, tak nebyl tam sám.
3: No jasně, ale...
2: Taky svatebčani.
3: No dobře, ale ty většinou si pozvou svatebčani jako kamarádi s krým a třeba ty, ten ženich jako někam chodí, jo? Jo?
2: No. A možná už to bylo taky ve věku, kdy ví, jak s tím alkoholem naložit, že?
3: Hele, tak já bych to nepitvala. Ne. Byli jsme všichni střízlí, já totiž špatně rozkládám alkohol. Já si dám vědecí a jsem tak veselá, že to mám na celý večer.
2: Takže jsi zakázala podávat alkohol? Nebo
3: ne, ne, ne, no. já ráda vidím ostatní lidi, že jako se rozjedou, ale já to neumím.
2: Zpívalo se u vás na svatbě?
3: Nespívalo.
2: No to je smutná svatba.
3: Já vím.
2: Zpěváci a nikdo nespívá.
3: Hele, já vím, ono totiž všechno dneska je takový načinčaný, vymyšlený, šatičký boj. Hele, já jsem prostě v té době byla úplně jako šup-šup, jako, ale oni dneska mají speciální botičky na svatbu, kloboučky, tady šatičky, ještě tam přijdou oslíka, má mášly. Hele, s tím se nadělá teďka velká práce s těma dle věcma. Já jsem to brala jako spíš, jde o ten akt, než o tu parádu kolem, ono jde o ty fotky, lidi furt fotějí, tak aby bylo co na té svatbě. Tehdy se nefotilo.
2: No tak měl člověk fotografa, ne? Nějaká fotografa. A zase,
3: ne.
2: A to už se dneska taky nedělá, se jezdilo k fotografovi do ateliéru.
3: Jo, to ne, to bylo dneska ještě to spíš moje místo. Maminka. Pozor, to už si šel hodně retro. já už ne. Ale myslím si, že tam byl nějaký jako kameraman z místní televize. Mě vyčapali. A jinak se nefotilo. Ne, nic, hele, teď se ze všeho dělá hrozná triáda.
2: Vy nemáte s Jirkou doma nějaký obraz nebo fotografii
3: ne.
2: Nad postelí v oválu nebo tak?
3: Nemáme. A já bych to nenašla. Já bych to nenašla. Ale je možný, že někde na sítích to je, protože lidi vyšťourají všechno. No.
2: Říká Petra Černocká. Vybrala si Bolka polívku, nabídnu ho také s Ačkem do toho prvního souboje a pod Bčkem ukryju Miroslava Donutila. O dabinku povídání nebude tam sám třeba i s panem Lakomým. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, pište. Je tu pořad s názvem
1: Humoriáda.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijala pozvání herečka Naďa Konvalinková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: My jsme ve studiu s Petrou Černockou a vysíláme pro vás Humoriádu. Vy si musíte teď vybrat a někomu věnovat hlas. To právo máte. Udělit svůj bod na čísle 731 800 900 buď Bolkovi Polívkovi, anebo Miroslavu Donutilovi a jeho hostům. Komu byste rádi vy dal hlas? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady dávám Ačko.
3: Dobře, děkujeme moc.
5: Děkujeme.
3: Píšeme a jdeme na dalšího, kdo se dovolal, kdo pak to je. Vítejte u nás.
6: Dobrý den, dáma a pane.
5: Dobrý den.
6: Tady vás Petr Zelotý. Přeji vám hezký víkend a přál bych si pokračování s panem Polívkou.
3: Děkujeme i vám, mějte se pěkně.
5: Děkujeme.
3: Kdo tam je teď?
7: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy. Já bych si přála taky Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkujeme, šťastný pátek. A teď někdo další.
8: Dobrý den, tady Jenda od Lidský hory. Já vás zdravím, Patrku.
3: Děkuju.
8: I paní saxofon.
5: Ano, jo, zkraťte to, děkuju.
8: A já mám fotku z ateliéru svadební. A nejsem zas tak retro.
5: Fakt, no. Jo.
8: Popade přes padem je kousek.
3: No vydá.
5: No on má, ale já nemám.
8: A jak jste říkali to EU, tak dobře teďko zvíje ten David Dale, to je jak husky, když běžíš šediváčku Fong tady v Orlických horách.
5: No jo.
3: Dobře, tomu vyřídíme, tomu je mít radost.
8: A pak jsou ztracený ještě tyhle ty... Jak nemají signál a hledají signál
3: Nightwork,
8: a jestli najdou signál.
3: Ano, to je pravda. No ty popěvky jsou velmi populární, když někdo najde a umí to vyhmátnout, to, co se tam hodí, je to fajn pro posluchače, mají to rádi. Komu dáte od Ačko nebo Bčko?
8: Jsou prostě ty básníci, jako byl Vrba, Borovec a tohle.
5: Máte svatou pravdu. Vrba, Borovec, byli výborní.
8: Je to tak.
5: Ano, básníci už nejsou.
8: A dáme si Polívku.
3: Dobře, dáme, máte pravdu. Vyhrál to. Ještě jednou tedy o autě teď a technikou nepoznamenané manželce.
9: Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno. To už... Stačí vynechat U.
10: Já myslel Mimoň.
9: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsna, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty Hauptny podívat, jo? Kteří vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit a jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů a vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že jo, zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká čekej a top. A když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, když byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prodelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne?
3: Petro, taky jsi ještě v autě našla nějaké místo, kde nevíš, na co to je ten knoflík nebo ta funkce, nebo k čemu to je v tom autě?
5: Vzhledem k mému věku je spíš pravděpodobný, že zapomenu, k čemu ta věc je. Ale zatím umím odbírat auto.
3: Ano.
5: A dokonce jsem dostala od jedné kamarádky, ráda ji nebudu jmenovat, ale je taky trochu malířka, je to moje kamarádka od dětství. Ona říkala, že když vystupuju, když jedu třeba na to vystoupení, já nevím, 200 kilometrů.
3: Ano.
5: A furt se jim v tom autě. Tak člověk v mém věku už tak jako trošku celý zvadne a hlavně zatuhne. A ona říká, no jo, ale ty asi špatně vystupuješ. Musíš otevřít ty dveře, pak tam musíš takhle hodit pravou nožku, smykem levou nožku, opřiš se o ty dveře levou rukou a už stáváš. A ty to asi děláš blbě, no a to prostě pak nevypadá elegantně. Jo, to je, ale má pravdu.
3: To je jako trénink na červený koberec?
5: Jo, tak nějak. No.
3: Jo.
5: Ale já si to pamatuju, do dneška to dělám. Jedna nožka, druhá a tou levou se přitáhnu. Když jenom odevřu a chci vystoupit, tak jsem vohnutá, hrbatá. Jo. Jo. Hele, teď mě určitě poslouchá nějaká starší dáma. Tak prosím vás, vprava, leva, rukou levou.
3: Nahoře se chytnout.
5: Nahoře peří. A pak vystoupit ladně jako víla. No, tohle to jsem...
3: A jde to v čemkoliv? V holinkách, teniskách, v lodičkách?
5: Ne, to je tak elegantní, že prostě to jde, to by mohl člověk i v noční košili.
3: Mm-hmm. Dá se takhle vystupovat i z traktoru?
5: Z traktoru jsem ještě nevystupoval. Tam to bude trošku problém s tou vejškou, co?
3: No, jo, jo.
5: To když někdo přinese schůdky, tak já vylezu i na traktor.
3: Vážení, je tu čas na naši soutěž humoriádnickou uzavřít páté kolo tohoto týdne a na konci ještě pořadu vylosovat někoho, kdo dostane digitální rádio. Teď se bude bojovat o knížku, o jednu z těch pěti, ať už to budou Kulišárny nebo Klukoviny, Vylomeniny, Radovánky či Děkovačky. Otevřu už za chvíli telefonní linku, zatím je uzavřená. To číslo sem do studia je 731 800 900, a otázka se bude týkat Petry, nebo s Petrou bude trochu souviset. A tak linku teď otevírám a někomu umožním odpovídat na soutěžní otázku. Kdo se dovolal? Dobrý den, asi jsme někde na cestě.
10: Marcel, dobrý den.
3: Marceli, v autě?
10: Ano.
3: Dobře, na cestě kam? Domů?
10: Na cestě z práce domů.
3: Dobře. Ano. Tak třeba to bude šťastný dojezd. Tak doufám, že dobře slyšíte a ptám se, jak dlouho trvá film Dívka na koštěti, kde hrála Petra Černocká. Dám dvě možnosti. 76 minut anebo 126 minut. Co myslíte?
10: Já myslím, že 76.
3: Co si myslí Petra? Jestli to ví nebo neví.
5: Já to teda určitě nevím, ale já bych řekla taky 76, mě to stačilo.
3: Je to tak, jo. Výborně, no tak knížka už je v podstatě vyhraná, teď jenom zbývá prozradit, jakou si vyberete, nebo jaká vám chybí, na jakou byste měl chuť si číst.
10: Já bych chtěl Pepu Dvořáka.
3: Pepu Dvořáka, takže jeho Kulišárny. Tak bude mít radost, rádi pošleme a ještě na adresu, kterou nám pak nadiktujete už mimo éter, aby ji všichni neslyšeli. A šťastný dojezd a poslouchejte zase příště Humoriádu a ještě tenhle konec, na to nezapomeňte, kdybyste domů dorazil dřív, tak zůstaňte v autě, kdyby k tomu ještě přibylo rádio. Tak jo, zatím děkuju, mějte se pěkně. No a nám nezbývá nic jiného, než si z toho také filmu 76 minut trvajícího pustit tuhle titulní melodii, kterou vlastně naspívala i dala dohromady Petra, že je to tak?
5: Ne, já jsem to nenapsala, chrápábu, ne, to je takový na jazzví, já jsem taková folkovka.
3: Jo. Kdy naposledy jsi zpívala?
5: Asi předevčím.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marcelovi tedy ještě jednou velká gratulace. Připomínám, že samozřejmě máme ve hře i digitální rádio, na to taky dojde a budeme hlasovat na konci dnešního pořadu z těch výherců, kteří v tomto týdnu vyhráli. Jinak červnová soutěž až do konce měsíce, pětice knížek k dostání i na stránkách humoriada.cz. Zatím opouštíme soutěž a ptám se Petry Černocké, zde přítomné, co by si teď dala Humoriádě.
2: Jako já myslím, že třeba s některými jsem se vlastně vůbec těmi giganty humoru nesetkala, jak tak na to koukám.
1: No.
2: Protože třeba Josef Hlinomas, nikdy jsme se nepotkali.
1: Tak máme ho tu i s Daliborem Pokorným, rozhlasová věc s pásma Hajný Lopucha a doktor Třapec. Povídání nazvané Výjimka a pravidla. Tak pustíme si, uvidíme, jestli posluchače to zajme.
3: Dobrý den, vážení a milí posluchači Kolotoče, u mikrofonu redaktor doktor Třapec.
4: Pochvala, pane doktore Třapec, to mě těší, že jste už zase tady. Jaký máte dneska problém? Přísloví, víte?
3: Dobrý den, soudru Lopucho. Ano, dneska mám výjimka potvrzuje pravidlo.
4: Co ti moudrý lid chtěl říct si, víte?
3: Ano, no já myslím, že to bychom mohli prostě vzít si několik výjimek.
4: A aplikovat na to naši...
3: Pravidla.
4: Na ty pravidla. Tak hejte, tak třeba když máme jako... několik takových názorů úplně blbých.
3: Ano.
4: Tak jeden z nich může být prima.
3: Ano, ano, ano.
4: A to potvrzuje tu blbost toho ostatního všeho.
3: Ano, no nebo naopak zase třeba...
4: Naopak, když je všecko chytrý.
3: Třeba řekněme...
4: tak jeden blbec to může všecko úplně...
3: Potvrdit.
4: No, potvrdit.
3: Ano. Jistě, no tak to je...
4: To vidíme denně při své praxi životní, víte?
3: Ano, to je zajímavé, jak ta životní praxe tyhle věci takhle potvrzuje. Nebo podívejte se třeba, když, jako bychom řekli, že třeba všichni se mají dobře.
4: Ano, tak musí být někdo, kdo se má blbě, aby to potvrdil.
3: Ano.
4: No a čím je víc těch potvrzení, víte?
3: Ano, čím
4: tak tím víc platí zase, že je to pravda všecko.
3: Ano, ano, ano.
4: Nebo čím víc je něco pravda... Tak tím víc se lže, aby ta pravda jako vylezla, víte?
3: No tak to je jako...
4: To někde dělají taky, víte?
3: Jistě,
4: lidi.
3: V některých státech, ale...
4: Lidi jsou všelijaký, no.
3: Ale já myslím, že to je prostě jaksi trošku už jiný příklad, ale podívejte se třeba, tak ono
4: to je taky dost nekrásný.
3: Jak si záleží na tom, co člověk jaksi drží za výjimku,
4: ano.
3: A co drží za pravidlo,
4: ano,
3: že?
4: Ano, když někdo, třeba člověk někoho drží za výjimku, víte?
3: Ano.
4: Tak a on se boucuká a vy ho za tu výjimku furt držíte. No, tak se vám nemůže utrhnout.
3: Jistě, no. Já si právě myslím, že záleží také na tom, kterého člověka jak si držíte za výjimku.
4: Ano,
3: že?
4: Ano, ano. No tak podívejte se, za výjimku držím člověka, který třeba vymyslí výjimečné heslo.
3: Ano.
4: Které ukazuje, že tam ta ostatní hesla...
3: Jsou pravidlem, jak si.
4: Jsou pravidlem, protože on vymyslí ten výjimečný člověk blbé heslo a ty ostatní jsou dobrá hesla, víte?
3: Ano, ano, to je právě třeba, aby občas také bylo vymyšleno nějaké nepříliš dobré heslo, aby ano. Právě potvrdilo tu, jak si pravidlo...
4: Ano, nebo když lidi jsou takhle, a angro třeba jsou někde blbí lidi,
3: ano.
4: Tak musí mít jednoho chytrýho a říkají ještě, že tenhle je chytrý.
3: Ano, aby se právě mohlo potvrdit takové pravidlo, že...
4: Že výjimka potvrzuje to pravidlo. Ten chytrý potvrzuje tu blbost těch druhých, víte?
3: Ano.
4: Prosím.
3: No, tak já myslím, že to jsme jako vysvětlili
4: to
3: dost
4: jsme vysvětlili zevrubně. Dost dobře, víte?
3: A... Že když člověk takhle se začne na ten svět dívat...
4: Dívat, tak to vidí úplně jinak.
3: A vidí prostě ty výjimky a ty pravidla,
4: ano.
3: Tak najednou pochopí vlastně tu hlubokou dialektiku toho...
4: Toho všeho, že to všecko se vším souvisí, víte?
3: Ano.
4: A najednou zjistíte, že něco s něčím nesouvisí a už víte, že to souvisí všecko.
3: Protože to je taková výjimka...
4: Výjimka z toho souvisení.
3: Ano. A já myslím, že právě my musíme jako...
4: Ještě více... A ještě
3: vlnější
4: věci vymýšlet, aby ta chytrost vyplavala na povrch.
3: Ano.
4: Děkuji.
3: Prosím, naschledanou. Děkuji vám.
4: Těšilo mě.
3: Skutečně dneska se to...
4: Dneska se to, že
3: děkuji
4: jo,
3: vám. Prosím,
4: no,
3: naschledanou.
4: Vidíte, jdeme do hloubky. Čím dál víc. Prosím.
1: Rozhlasová věc, tedy Josef Hlinomas a Dalibor Pokorný. nějaký rozhlasový Silvestr nebo takovou jako estrádu rozhlasovou. Natočila si, Petro, někdy? Byla jsi u toho nebo spíš televizní věci?
2: Hele, určitě jo, ale to jsem vždycky považovala za méně zdařilé, protože já mám pocit, že poměrně hezky jsem jako vždycky vypadala jako holka. A v té televizi to vždycky pomůže, když řeknu nějakou hloupost, tak to projde. No. Většinou.
1: Takže jako před mikrofonem ostych, no. Rozhlasový mikrofon.
2: Já jsem hodně byla často před, já jsem myslím i sama tak nějak vysílala, hned po revoluci to začalo být a lidi volali a jednou mě nějaký pán seřval, co to tam milem za pitomosti, tak jsem s tím flákla teda. Ale ty už máš scénář, ty už to máš, to byla taková improvizace. Je to, ano, po revoluci jsme dělali.
1: Tady scénář taky moc není, tady si sestavíme seznam.
2: No ale máš
1: seznam,
2: takový ale... něco, jo, když to bylo jenom zvedat těm lidem, aby jsme byli v kontaktu. Ale já jsem si k tomu tehdy vzala Pavlínu Filipovskou, která je zkušená rozhlasačka a jako duo jsme byli dost dobrý, i když ona je daleko chytřejší a vtipnější.
1: Ale,
2: jo, ale já dobrý. Jsem vypadala taky tím pádem v tom světle, že jsem zajímavá.
1: A tuhle práci jak dlouho jste dělali?
2: To jsme dělali asi rok, to jsem si Hezký. Vymyslela. No, když nebylo co dělat po revoluci, kdo by stál o to, abych zpívala. To by byly zavřený ty kulturáky, všechno. Ale rádia šlo jedno za druhým, to byly soukromí, že jo. No a pak jsem psala články do novin, že jo, to taky šlo. Jenom nespívat mě nechtěli nechat. A teď už se to zlepšilo.
1: Kdy se to zlomilo? Kdy sama pokládáš nějaký rok za ten zlom? Kdy se to vrátilo?
2: Hele, asi tak po té revoluci 2 roky to takhle bylo, jo. Že nebylo kde zpívat. Tak jsem vymyslela dětskou desku. A pro děti můžeš zpívat vždycky třeba ve škole v tělocvičně. Tak jsme jezdili takhle dětičkám. Hmm. Ale měla jsem hezký dětský písničky, jsem si napsala. No, ale já jsem radši už teda teďka víc pro ty dospělí, jo. Jako, a mám ráda to country. Zítra mám nějaký, jako to bude určitě country. Pozval mi tam Honza Venčura a na Hradě. Jenom nevím, kde.
1: To bude vidět Jirka, pošle tě tam nebo doveze.
2: Ano, ano.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Můžeme buď samozřejmě s Josefem Hlinomazem a taky Daliborem Pokorným, nebo si dáme Hurvínka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04, humor, mezera A či B. A k tomu nám ten čas ještě vyplní skupina Miraj. Vedle tebe usínám, tak vyprosím vás ne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petra Černocká dohlíží na přepisování bodů buď do konta Josefa Hlinomaze anebo Hurvínka. Ve hře jsou tyhle dvě ukázky a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady David. No, já bych si strašně přál Hurvínka.
1: Dobře, tak má bod. Kdo další? Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Bojkovič. Zdravím vás, Patriku, i samozřejmě paní Petrušku.
4: Děkuju.
3: A já bych chtěl Bčko.
1: Dobře, děkuju za to. Dobrý den, kdo teď?
4: Halo.
5: Dobrý den, tady František, posluchač. Já bych si přál Bčko a oba vás zdravím, hlavně paní Petru, se kterou mám doma potečku.
4: Máte, jo, děkujem
1: za to hlasování. Vítáme dalšího.
6: No, dobrý den, tady Soňa z Boršova. Uh-huh. Já zdravím paní Petrskou, vás taky.
4: Děkuji vám.
6: A chtěla bych Ačko.
1: Zapisuji Ačko, Josef Hlinomas má bod. Kdo ještě? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka z Ostravy.
1: Ano.
7: A přála bych jí taky Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, tak zastavujeme, stačí nám to hlasu dost. Vyhrálo to Bčko, uděláme změnu, půjdeme za Hrovínkem se Spejblem, tedy Helenou Štáchovou, Martinem Kláskem, tady je ukázka, teda je nazvaná Co je to spravedlnost?
8: Hurvajs?
9: Co je?
8: No kam pak uháníš?
9: Do kina.
8: A na co?
9: No to ještě nevím. Ale s tebou mě baví svět. To určitě nebude.
8: Ale jen se neodříkej, chlapče. Já se ti o zábavu postarám.
9: Ale...
8: Žádné ale. Budeš doma a napíšeš 100krát, že už budeš hodný.
9: Proč?
8: Protože jsi rozbil okno.
9: Já ne.
8: A kdo asi?
9: Mánička.
8: Hurvajs, prosím tě, nelži. Já v tvém věku nikdy nelhal.
9: A když jsi s tím lhaním začal, taťulínku?
8: Hele, kdo to udělal? Kdo to udělal? Já se ptám naposledy.
9: No, to je dobře, že s těma otázkama končíš.
8: Skončím, až mě povíš, kdo to rozbil.
9: Teď jsem ti řekl, že Mánička...
8: Hurvajs!
9: Protože se uhnula. A jí neřekne nikdo nic, že jo? A já abych psal trest.
8: No takhle je to spravedlivé.
9: Jak pro koho? Ty považuješ za spravedlivé, že ten trest psát budu. Já, že nebudu.
8: Pamatuj si, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí.
9: No jo, ale někdo přece musí určit, co je spravedlivé.
8: No co to jo, to jistě.
9: A kdo?
8: Ten, kdo je starší a zkušenější.
9: Jo, takhle, takže v našem případě ty.
8: No jistě, jsem přece tvůj otec.
9: A otcové mají vždycky pravdu?
8: No ano, sám sebou.
9: Protože jsou starší, zkušenější?
8: No ano.
9: A chytřejší než jejich synové?
8: Bodeď.
9: Aha, a... Taťulínku?
8: Co zas?
9: Kdo podle tebe vynalezl žárovku?
8: Přece Edison.
9: Tak proč ne jeho otec?
8: Hele, víš co? Víš co, Hurvínku?
9: No nevím, taťulínku.
8: Když jsi tak chytrý, tak tu větu o zlobení nemusíš psát 100krát.
9: Hurá!
8: Ale 200krát.
9: A proč?
8: Abys už konečně pochopil, co je to ta spravedlnost.
9: No, tak to už jsem pochopil.
8: Ano?
9: Spravedlnost je právo silnějšího.
8: No vidíš, no, tak konec debát a šupej psát.
9: Už jdu. A až ten trest dopíšu, tak půjdu a to okno doopravdy rozbiju, víš?
8: A já tě ohnu přes koleno a naplácám ti, kluku nevděčná.
9: Co si zlobíš? Sám si přece říkal, že zavděčit se všem je umění, které nikdo neumí. Ha, ha.
0: Humoriáda.
10: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Potkala ses někdy osobně s Hrvínkem nebo se Spejblem?
4: Bohužel.
1: Ne?
4: Neměla jsem to štěstí. Ne. Ale znala jsem některý ty lidi z tady z toho okolí, no. Znala jsem Kiršnera, Štáchovou, to jo, ale jako ty takový ty, co... No hele, já to obdivuju, ale vlastně jsem ani s mojí dcerou nechodila na loutkový divadlo.
1: Ne.
4: Ne.
1: Na žádné.
4: Ne.
1: Vy jste se ohrali doma.
4: No ne, to zase takhle bych se neobětovala, že bych si vzala dřevěný bačkorky a dělala báře nějaký legrácky. Ale nevím, no, to už se chodilo do kina na takový filmy a tak.
1: To jo, ale já jsem byl na Hrvínkově jako malej.
4: No, ty jsi staromodní asi.
1: Starej. Taky retro.
4: No.
1: Večerníček jsem miloval i s Spejblem a Zurvínkem. Jeden z těch mála loutkových a takových. Mm. Že ne všechny loutkové jako mi úplně přirostly.
4: Jo.
1: Takové ty trnkovské věci na mě byly jako na dítě moc depresivní, tmavé a tak.
4: Ale mně se právě tyhle líbily potom víc.
1: Potom, ale v dětství ne.
4: Ano, to je pravda, na dětství je to příliš zatěžující. Ano, jako, byly temný, ano.
1: Jako oblíbení broučci jsou pro mě hororem, jako pro dítě.
4: Fakt?
1: No, úplně hrozný.
4: Ty jsi jim to sežral. Já jsem viděla od začátku, že je to hloupost.
1: Petra Černocká, naší hostem. Tak čím to uzavřeme? Buď ještě Hurvínkem, anebo Vladimírem Menšíkem. Nabízím proti poslední souboj. Vy si vyberte během písně Petra Nováka a zavolejte nám své rozhodnutí. Tady telefon do studia 731 800 900, SMS-kové číslo taky do studia mířící, ale pište textové zprávy se slovem humor mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda ještě musí uzavřít své vysílání jednu ukázku a taky musíme vylosovat výherce digitálního rádia. Tak nejprve ta ukázka. S kým bude? S Hurvínkem nebo s Vladimírem Menšíkem? Na to se ptám vás, co voláte? Dobrý den.
2: Dobrý den. Brňo z Martina.
1: Ano.
2: Pozdravím vás do studia a hlasujem za Ačko.
1: Ačko, Hurvínek dostává bod. Dobře, tak moc děkujeme. Ještě někdo se přidá? Poprosíme stěšit rádio. Ano?
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Patriku, zdravím vás a Petrušku Černočku.
4: Děkuju.
3: A pro Davida bych chtěla Hurvínka.
1: Dobře, děkujem. Tak další bod pro něj. Ještě někdo? Vítejte a stěšte rádio.
5: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: Dobře, jasně. Ještě někdo? Haló?
6: Ano, já bych chtěl hovořit klosování.
1: No, klosování, to ten nás teprve čeká. Teď vybíráme ukázku, Ačko nebo Bčko?
6: Já si dám Ačko.
1: Dobře, to znamená Ačko, znamená tedy Hurvínka. Jestli se nepletu, je to tak, ale v součtu hlasů nakonec nám vychází Vladimír Menšík. Vyhrává imitace od Libora Pantučka.
7: Já jsem se tě chtěl zeptat, jednak ti musím říct, velice rád, že tvoje imitátorské vystoupení ve dní v kraji, myslím Jihomoravský kraj, nevím, proč tam nebyl Zbyšek.
8: No, tak já nejsem krajský formát, já jsem světovka, víš?
7: Tam taky ale nebyl, to jsem viděl, svět se baví, ale zvlášť říkám, ta imitátorská část toho tvýho dokonce se tvrdí, že umíš vůbec nejlíp napodobit naprosto neznámý lidi. Já to ale ulehčím, já bych měl takovou prozbu. Jestli bys mohl sám sebe požádat jako Janu Kociánovou, jako bys byl Joška Kroner, aby ti něco zatancovala. Ne, zaspívala.
9: Dobře, já jsem pro. Ako pacho hybský zbojník, si brajem, keby mohla zaspěvat zpěváčka Jana Kociánova len tak pri gitare ako pri vatre.
10: Starosti, zahoď svoje starosti, zahoď svoje starosti, pozri, aký je krásný deň, aký mamuje dobu zde ho nechodí. Vlastně ako iný začal nadávať, ale skús radšej pozrieť na krásu dní. A na lítosti dokážeš sa iba smiať, a na klebety odpovieš im úsmevom, a na ulici zapáči sa na rajsej strom. Nečím sa smelej, začni, a živa budeš mať, si začni ho starosti.
1: Humoriáda. Tohle byla ukázka tedy s paním Menšíkem a taky s panem Pantučkem. A teď je třeba vylosovat výherce digitálního rádia. Zůstali nám v osudí čtyři, v úterý nikdo nevyhrál, takže ve hře je Milan, Jiřina, Petr a Marcel z dneška. Petra Černocká teď zatočí naším losovacím zařízením. Tak,
4: ano, točím.
1: A vybere jedno číslo a to nám určí den v týdnu. Tak, co tam máme? Vytahujeme.
4: Hele, jednička.
1: Jednička je Milan Hrvalí, který vyhrává digitální rádio. Tak jo, gratulujeme.
4: No, Petru. Gratulujeme, ale ty zbývající tři mě teď nemají rádi.
1: Ne. Budou určitě a budou mít zase šanci vyhrát někdy příště. Soutěžíme celý červen a samozřejmě máme pro vás vždycky zásobu dobrého českého humoru. Petro, děkuji, ať se daří.
4: Taky,
1: hezký víkend.
4: Hezký den.
1: Mějte se krásně a o víkendu ve Hvězdných návratech třeba s Luďkem Nekudou po 16. hodině v sobotu anebo v neděli s režisérem Jiřím Krejčíkem se Patrik Rozehnal těší. Mějte se krásně.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.
2: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Brněnský magistrát bude pro úředníky i obyvatele používat platformu na bázi umělé inteligence. Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky. Brněnský lezec Adam Ondra skončil na domácím světovém poháru v lezení na obtížnost 5. A dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Magistrát města Brna hledá firmu, která uvede do provozu zařízení umělé inteligence. V interní činnosti magistrátu má zefektivnit a zrychlit administrativní úkoly. Návštěvníkům magistrátního webu bude sloužit chatbot, který jim usnadní dohledávání informací. Podle zastupitele Tomáše Aberla z TOP 09 by měl časem přibýt na radnici třeba i vrátný na bázi umělé inteligence.
3: Potom, když někdo přijde, tak nám nechat na úřad, tak aby nějaká entita, která by tam jako byla, jako digitální nějaká krabička, tak by toho člověka nasměřovala tam, kam má jít například a co si má rovnou nachystat a tak.
2: V pilotním provozu by platforma mohla začít fungovat v únoru příštího roku. Zrušením pokusného ověřování kombinované výuky se zabývá dětský ombudsman. Do testování, ve kterém žáci střídali školu a online výuku, bylo zapojeno 16 základních škol s více než 400 žáky. Projekt měl pokračovat ještě 2 roky. Ministerstvo školství ho ale na konci května ukončilo. Vzorek podle něj není dostatečný pro systémové závěry. Rodiny teď řeší, jak a kde se budou děti od září učit. Dětský ombudsman postup ministerstva zatím nechce hodnotit, ale chtěl by, aby krok ještě zvážilo. Podle ministra školství Roberta Plagy za ANO bylo rozhodnutí oznámeno včas.
4: Pravda je taková, že ministerstvo vyhodnotilo pokusné ověřování a poté, co ho vyhodnotilo, se rozhodlo, že v něm dál nebude pokračovat. To je zákonný nástroj.
2: Expediční základní SCIO škola a síť škol Razim podali proti rozhodnutí správní žalobu k Městskému soudu v Praze. Stromy na ploše téměř 4660 hektarů loni vysázeli lesníci na Vysočině. Velikostně nově osázené plochy se sice meziročně zmenšila o třetinu, přesto jde o porovnání s ostatními regiony o největší nově zalesněné území v Česku. Výsadba stromů na Vysočině činila pětinu celorepublikového objemu. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
5: Mezi nově vysazenými stromy na Vysočině dominují jehličnany. Tvoří více než 60% veškeré výsadby a nejčastěji lesníci vybírají smrk. Z listnatých dřevin se na Vysočině loni nejvíce k zalesňování využívaly duby a buky. Část lesa se v regionu obnovuje přirozeně. V roce 2025 les sám regeneroval na více než 1300 hektarech. Tereza Pešoutová,

0: 10. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Opatrně projíždějte na dálnici D1 na kilometru 162 ve směru na Brno. Na vozovce jsou kusy roztrhané pneumatiky. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásný den vám všem, milí posluchači. Dobré ráno, Moravo, 5 minut po 5. hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste si nás naladili na začátku nového týdne. Je pondělí, 8. června. Dnes je Medarda, tak pozor na to, jaké dnes bude počasí. Vážou se s tím nejrůznější pranostiky, na které taky dneska ještě přijde řeč. Ale my budeme především hrát, a to písničky, které nestárnou. Slunce už je na obloze, navzdory tomu bude zpívat O dlouhé noci Helena Vondráčková hned na úvod hodiny. Každý ráno přidají činasky, tím začneme. Chystáme pro vás také počasí a hlavně spoustu dobré nálady. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať se vám s námi hezky snídá, vstává nebo jen takhle noší. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 13 minut, dnes je 8. června a dnešek je Světovým dnem oceánů. Připomíná důležitost oceánů a moří pro celý svět. Mají vliv na celkové klima země a vyhlášen byl před rovnými 30 lety na konferenci OSN o životním prostředí. Poprvé se ale začal slavit až v roce 2009. Církevní kalendář dnes připomíná svatého Medarda, patrona sedláků, vinařů, sládků. Pocházel z francouzského šlechtického rodu a byl nadmíru dobrotivým člověkem. Záslužné skutky konal raději potají. Zloděje prý často obdarovával tím, oč ho chtěli sami okrást. Později se stal biskupem a podle legendy ho v chlapeckém věku zastihla bouře a před deštěm ho svými křídly ochránil velký orel. Na základě toho lidé začali posléze vzývat na pomoc Medarda proti dešti. V roce 1943 se právě 8. června narodil Ivan Rezek, dlouholetý trenér brněnských krasobruslařů, vystudovaný letecký inženýr. Věnoval trénování v podstatě veškerý čas. Mezi jeho svěřence patřili například mistři světa ve sportovních dvojicích z roku 95, Radka Kovaříková a René Novotný. Kromě sportovních dvojic vedl také taneční páry nebo jednotlivce. Dnešek dále připomíná Josefa Černocha, českého prozaika, dramatika a publicistu. Zemřel v roce 1953 v Brně. Pocházel z moravského Přerova z buditelské rodiny. Jako učitel působil na mnoha školách a z jeho díla jsou dodnes ceněné jeho vzpomínky na působení s Otokarem Březinou na škole v Jaroměři nad Rokytnou. A 8. června v roce 1972 zemřela v Olomouci operní pěvkyně Marie Řezníčková. Původně studovala obchodní akademii, krátce na to působila jako úřednice. Od 11 let začala zpívat v olomouckém chrámovém sboru a v roce 1926 nastoupila jako pěvkyně do divadla v Košicích. O 10 let později pak zamířila do Brna a dlouhá léta pak byla členkou brněnské opery, kde stvárnila řadu velkých rolí. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Je 5 hodin a 15 minut. Přejeme vám hezký poslech a dobré ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 19 minut. Neseme vám aktuální předpověď počasí, první dnešní s datem 8. června. Teploty na jihu Moravy se pohybují momentálně mezi 9 a 12 stupni Celsia a předpověď ta slibuje, že bude převládat skoro jasno až polojasno, večer začne postupně přibývat oblačnosti a nejvyšší denní teploty se dnes budou pohybovat v letních hodnotách mezi 26 a 29 stupni Celsia. Vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu se bude měnit na jihovýchodní, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 48 minut, zapadne ve 20 hodin a 58 minut. Hezký poslech a dobré ráno přejeme.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Karela zpívalo vám Flamengo, s Karlem Kahovcem je 5:23. V sobotu večer vyjížděli brněnští strážníci do centra města k potyčce mezi dvěma muži. Po příjezdu hlídky už fyzické napadání ustalo, oba aktéři na sebe nadále pokřikovali. Podle výpovědí měla být příčinou konfliktu žádost 36-letého muže o cigaretu, na kterou 27-letý muž reagoval úderem do horní části těla. Následoval fyzický konflikt. K objasnění případu poslouží mimo jiné výpověď svědka záznam z nedaleké městské kamery. K požáru v autoservisu vyráželi v pátek odpoledne a na večer hasiči na Masarykovu třídu do Veselí nad Moravou. Oheň zasáhl asi třetinu haly a zbývající část silně zakouřil. Záchranáři si převzali do péče 5 lidí. K odvozu požárem zasaženého materiálu z objektu povolali hasiči nakladač ze stanice Brno-Líšeň. Co bylo příčinou vzniku požáru, jaká je způsobená škoda, to zjišťují vyšetřovatelé. Brněnští policisté také zveřejnili o víkendu statistiku nedovoleného předjíždění, které trestali na jomoravských silnicích a dálnicích. Od začátku letošního roku řešili téměř 1800 případů a uložili pokuty v celkové výši přesahující 8,3 milionů korun. Více než 1600 z těchto případů tvořilo porušení zákazu předjíždění nákladními vozidly v místech označených příslušným dopravním značením. Zprávy pro vás dnes chystá David Hasman a ty další tu budou za 5 minut.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Složitou dopravní situaci na křižovatce pod poštou v Boskovicích možná nevyřeší semafory, ale přestavba na kruhový objezd. Informoval o tom vedení města, které si nechalo zpracovat různé varianty úprav. Předchozí koalice přitom chtěla vybudovat v lokalitě okružní křižovatku. Nové vedení ale od toho nakonec ustoupilo. Aktuálně navržený kruhový objezd má být menší a levnější. Znojmo dnes zavádí novou linku hromadné dopravy s názvem Centrum Bus. Jezdit bude zdarma každou půl hodinu ve všední dny od 9 do 16.30. Cílem linky je lidem umožnit lepší přístup do středu města, což má podpořit tamní podnikatele. Centrum je teď totiž hůř dostupné kvůli opravám. Centrum Bus bude v provozu přibližně do konce září. Poslední úseky nově vyasfaltovaných cest tento týden dokončují v Lukovečku na Zlínsku. Opravami silnic končí budování nové obecní kanalizace. Po kolaudaci se začnou domácnosti na kanalizaci připojovat. Práce trvaly 16 měsíců a stály 130 milionů korun. Značnou část financí poskytla dotace Ministerstva životního prostředí a Zlínského kraje. Na středních školách dnes začíná druhé kolo přijímacích zkoušek, které potrvá do konce týdne. Uchazeči, kteří neuspěli v prvním kole, si mohli v systému DIPSY podat až 5 přihlášek na různé obory. Ve druhém kole už se jednotná přijímací zkouška nekoná a započítává se výsledek z prvního kola. Podle Cermatu se v prvním kole nedostalo na žádnou školu zhruba 13 000 uchazečů. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno. Večer začne postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na silnici mezi Žebětínem a Ostrovačicemi. Havarovalo tam osobní vozidlo a skončilo převrácené na střeše. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 40 minut. Malý hmyz, který dokáže zničit celé vinohrady. Řeč je o křízku révovém, přenašeči nemoci vinné révy, zvané zlaté žloutnutí. Loni se Evropou začala výrazně šířit její nová agresivní forma. Velké škody způsobuje zejména na Slovensku, Maďarsku nebo ve Slovinsku. Nechybělo mnoho a v letošní sezóně se mohla nakazit a rozšířit i u nás.
1: No, je to obrovský strašák, já se to snažím nepřipouštět, ale je to v podstatě za kopcem. Na Slovensku je to jakoby v některých případech až fatální.
2: Sdílí své obavy vinař Roman Fabik, který má vinice u Hustopečí na Břeclavsku. Zlaté žloutnutí se sice v Česku objevuje už několik let, loni se ale Evropou začala šířit jeho agresivnější forma, upozorňuje inspektor Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, zkráceně UKSUS, Jan Šamánek.
3: To znamená, že ta agresivní forma s tím genotypem M54, pokud se někde objeví, tak velice rychle se může přenést na okolní keře.
2: UKSUS proto začal namátkově testovat dovážené sazenice révy, které jim vinaři hlásí. Ve dvou případech nákazu testy v laboratoři potvrdili.
3: Obě dvě byly odruda Chardonnay a v jednom případě šlo o 4800 sazenic, které ještě nebyly vysázeny, takže byly vráceny dodavateli. A druhá, kdy zásilka, to bylo do asi 2000 rostlin, která už byla vysázena, tak ta se musela vytáhat a zlikvidovat.
2: Zlaté žloutnutí přenáší drobný hmyz křísek révový,
3: který k nám byl zavlečen ze Severní Ameriky a zde v Evropě probíhá na révě celý jeho vývoj. On má pouze jednu generaci v roce. V České republice se dospělci křízka vyskytují od poloviny června do začátku října, a to s maximem letové aktivity a početnosti přibližně v polovině srpna.
2: Nákaza zlatým žloutnutím se projevuje především barevnými změnami na listech révy.
3: Listy bílých odrůd jsou žlutozeleně zbarvené a červených odrůd červeně až červenofilově. A listy jsou takové kovově lesklé, křehké a při pomačkání šustí.
2: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský proto na vinaře apeluje, aby vinice před přenašečem křízkem révovým ošetřovali a dovoz sazenic ze zahraničí včas hlásili. Pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
4: Také doporučujeme zajímat se o původ rozmnožovacího materiálu a nenakupovat materiál z oblasti silného výskytu. Dále se mohou bránit sledováním zdravotního stavu vlastního vinohradu.
2: Aby se případné šíření nemoci dalo včas zastavit, chce UKSUS začít letos využívat k monitoringu vinic snímky z družice.
4: Protože barevné změny by při větším ohnisku měly být viditelné, proto UKSUS tuto metodu bude na podzim ověřovat.
2: Podrobné informace o zlatém žloutnutí i ochraně proti křízkovi révovému podle Hrabčákové vinaři najdou na rostlinolékařském portále. Šimon Franz, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: A my za vámi letíme pondělním ránem, je 6:45 přesně, tady je Český rozhlas Brno. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 9 a 12 stupni Celsia, takové jsou aktuální hodnoty a předpověď ta dnes slibuje, že bude převládat skoro jasno až polojasno. Večer pak začne přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty dnes mezi 26 a 29 stupni Celsia, tedy téměř letní hodnoty. Slabý proměnlivý vítr do 15 km za hodinu se bude měnit na jihovýchodní, rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 48 minut, zapadne 2 minuty před 21. hodinou. Přejeme hezký poslech a dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: 5 hodin a 50 minut přesně, tady je Český rozhlas Brno. Milí posluchači, jestli pak víte, kde byste našli nejdeštivější a nejsuší místa u nás? Na Medarda se to víc než hodí. Odpověď nabídnou právě teď v rubrice Co všechno v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Benešova ulice u hlavního nádraží v Brně je od dneška částečně uzavřená. Na jednání vlády dnes dorazí prezident Pavel, chce jednat o zahraničních cestách. Po maturitní žďárská IT neškola nabere studenty podle počítačové hry ze Zelené hory. A dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Kvůli přestavbě parovodů na Horkovody v Brně je od dneška částečně uzavřená část Benešovy ulice u hlavního nádraží. Omezení potrvá do 15. října. Úplně uzavřený je jízdní pruh ve směru od nádraží na Malinovského náměstí. Objízdnou trasu popisuje mluvčí magistrátu města Brna Filip Poňuchálek.
4: Auta a autobusy pojedou přes areál autobusového nádraží, a to po stávající pěší zóně od hlavního nádraží. Vznikne zde také oddělený koridor pro pěší a část pro průjezd vozidel. Obě ale parkoviště, která se zde nacházejí, fungovat budou.
2: Tramvaje pojedou normálně v obou směrech. Chodci využijí dva nové přechody v blízkosti autobusového nádraží u hotelu Grand. Prezident Petr Pavel se zúčastní dnešního zasedání vlády. S ministry chce mluvit o koordinaci zahraničních cest, například na červencový summit NATO v Ankaře nebo na valné shromáždění OSN. Pavel dál trvá hlavně na své účasti na aliančním summitu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale dříve řekl, že by prezident součástí delegace být neměl. V pátek navíc premiér oznámil, že vláda rozhodne o složení delegace 22. června. Petr Pavel i přesto stále věří v dohodu, říká jeho mluvčí Vojtěch Šeliga.
5: Očekává pokračování dialogu a vůli vlády se dohodnout v souladu s dosavadními ústavními zvyklostmi a zavedenou praxí. Prezident i nadále upřednostňuje dohodu před jinými postupy.
2: Prezident Pavel je připravený podat kompetenční žalobu, pokud by mu kabinet v účasti bránil. Náborová počítačová hra z prostředí Zelené hory je znovu otevřená. Zájemci o moderní technologie se přes ní můžou dostat na takzvanou IT neškolu. Neobvyklé pomaturitní studium funguje ve spolupráci Žďáru na Sázavou, Vysoké školy polytechnické a kraje Vysočina.
6: IT neškola sídlí ve Žďáře nad Sázavou, je ale možné ji absolvovat i online. Studium trvá maximálně 2 roky a je zaměřené prakticky. Náborová hra je spuštěná do 13. června. Úspěšní řešitelé postoupí na takzvaný bootcamp. Ti nejlepší budou přijati ke studiu na další semestr. Daniel Zach, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Motocyklový jezdec Filip Salač obsadil 2. místo ve velké ceně Maďarska třídy Moto 2. Nestačil jenom na lídra šampionátu Manuela Gonzálese ze Španělska, který vyhrál 3. závod za sebou. Salač se umístěním nastupních vítězů naladil na nadcházející závod v Brně, kde se pojede za 2 týdny. Představí se tam jako 9. muž průběžného pořadí.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno, večer začne postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Vát bude slabý, proměnlivý vítr, večer se bude měnit na jihovýchodní, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na slunci 50.

0: že jste si nás naladili na začátku nového týdne. Je pondělí 8. června, svátek dnes slaví Medard, jak už jsme říkali, a na dnešek také připadá takový jeden velmi speciální den, den přátelství, takže pokud máte nějakého kamaráda, se kterým se chcete už dlouho potkat, tak dnešek je naprosto ideálním dnem. Jinak na Medarda jsme mluvili už o tom, že počasí by mohlo být dnes celkem slunečné, takže pranostika o tom, že Medardova kápě 40 dní kape by se nemusela úplně naplnit, ale konec konců to ještě uvidíme, necháme se překvapit. 5 minut po 6. hodině vám Pavel Kašpar přeje hezký poslech, dobré ráno, no a nabízím písničky, ty, které nestárnou, a projdeme se hned po slunečném pobřeží z rána s Věrou Špinarovou. Přidáme také písničku sourozenců Ulrichových. Přejeme vám hezký poslech, krásné vstávání a ať se vám dnes daří.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 11 minut. Státní okresní archiv Zlín uspořádal o víkendu na zámku v Klečůvce den otevřených dveří. Půjčil si k tomu i unikáty z Moravského zemského archivu v Brně, včetně matriky se zápisem o narození Tomáše Bati. Stovky návštěvníků nahlédly do běžně nepřístupných prostor, včetně depozitářů, a také se dozvěděli spoustu zajímavostí o budoucím podnikateli. Právě tomuto významnému rodákovi ze Zlína byla prohlídková trasa věnovaná.
1: Ve třetím čtvrtletí měl 5 z psaní.
2: Podivuje se při pohledu na prospěch Tomáše Bati jedna z návštěvnic Eva Běhulová.
1: Tak přece jsem učitelka bývala, že? Tak to mě zajímá.
2: Jste tak trošku šokovaná.
1: No, jsem úplně šokovaná. Teda úplně jedničky, dvojky bych nečekala, protože Tomáš Baťa byl obrovsky svůj, ale 5 bych taky nečekala. A 4. No, tak jako asi tu školu úplně tak nemiloval.
2: Že Tomáš Baťa nebyl v žádném případě vzorný žák, mi potvrzuje i archivářka Barbora Křepelková.
3: Ne, on byl trojkař. Nejhorší známky měl takové jako psaní, mluvnice, tomu šlo nejhůř. A jako typický kluk, nejlepší tělocvik, to byly 2. Ale jinak měl prospěch spíš podprůměrný.
2: A tady ten prospěch, to je vlastně z kterého třídy?
3: To je z 5. třídy, z roku 1896-97, těsně předtím, než se jeho rodina odstěhovala do Uherského Hradiště.
2: Takže ti, co se dneska neučí příliš dobře, nemusí mít obavu z toho, že by z nich třeba v budoucnu nic nebylo, nebo tak?
3: Určitě nemusí, tak známky nejsou všechno. Je to jenom to, jak prospíváme v nějakém školním systému, ale takový ten selský rozum a podnikavého ducha může mít samozřejmě každý.
2: Během prohlídky si zájemci mohli projít takřka kompletně celý zlínský archiv, říká jeho ředitel David Valůšek.
4: Běžně se návštěvníci našeho archivu dostanou pouze do badatelny, kde mohou studovat, ale při dnu otevřených dveří máme tu trasu zpřístupněnou, takže vidí několik depozitářů, do kterých mohou nahlédnout, a jedním depozitářem dokonce přímo procházejí. Je to depozitář, kde jsou uložené fondy místních národních výborů.
2: A my jsme spolu teď právě v té badatelně, kde je nyní mimořádně vystavený originál zlínské matriky z let 1857 až 1879.
4: V ní je zapsáno narození Tomáše Bati, ale nejen jeho samozřejmě, všech dětí, co se narodili ve Zlíně, a také jeho starších 2 sourozenců, s kterými v roce 1894 založil firmu Baťa.
2: A co se z té matriky vlastně o Tomáši Baťovi dozvíme? Tam jenom datum narození, anebo už tehdy třeba se tam taky dávaly míry váhy?
4: Ne, míry váhy tam nenajdeme, ale najdeme tam docela dost informací. Dozvíme se nejenom, kdy se dítě narodilo, ale také, kdy bylo pokřtěno. Pak jsou tady údaje o rodičích. Vždycky je tam uvedena také porodní bába. Všechny 3 sourozence, kteří založili později firmu, tak rodila stejná porodní bába Františka Sousedíková. A také se dozvíme, kde se narodilo to dítě. Takže u Tomáše Bati je zapsáno, že se narodil v domě číslo popisné 142, což byl dům jeho rodičů, který stával v místech, kde dnes stojí Městské divadlo ve Zlíně.
2: Dodává David Valůšek, podle kterého zlínský archiv ukrývá asi 6 kilometrů šanonů s několika miliardami dokumentů. Z Klečůvky Michal Sladký, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Počasí. Krásné pondělní ráno přejeme, milí posluchači, 6 hodin a 18 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí mezi 9 a 12 stupni Celsia, nejchladněji v tuto chvíli v Nemochovicích a ve Strážnici a 12, někde i 13 stupňů v tuto chvíli v Brně, Žabovřeskách, v Tuřanech, v Lednici, ve Ždánicích. Podle toho, jak bude vycházet sluníčko, tak ty teploty budou stoupat pochopitelně. A jak dnes bude? Na Medarda vypadá to, že nezaprší, aspoň ne tady na jihu Moravy, ale nechme se překvapit, převládat by mělo skoro jasno až polojasno, večer začne postupně přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, do 15 km za hodinu se bude měnit na jihovýchodní, rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 48 minut, zapadne 2 minuty před 21. hodinou. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno přejeme.
1: Ve čtvrtek 11. června vám představím písničkáře a bývalého člena kapely Bezobratři Jana Běťáka. Nedávno získal hudební cenu Anděl v kategorii folk. Co vystudovaného botanika inspirovalo při tvorbě oceňovaného alba Jazykem květin? Jak ho ovlivňují lidové písně a s kým bude vystupovat na benefici pro varhany v kapli v Nesvačilce? Do studia dorazí Jan Běťák i s kytarou a je jasné, že společně budeme dobře naladění.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 23 minut. Zatoulaní psy, kočky a další zvířata, která buď unikla majiteli, nebo jsou zraněná či nebezpečná. Jejich odchyt obstarává městská policie Brno. Volejte přímo linku 156, je to nejrychlejší, radí strážník odchytář Bronislav Horák, který výjíždí k odchytu zatoulaných zvířat i několikrát denně. Pokud lze u zvířete zjistit majitele z čipu nebo obojku, městská policie ho kontaktuje. Pokud majitel není znám, zvíře putuje přes prohlídku veterinářem do karantény a následně do útulku, než se ho ujme nový majitel. Více informací najdete v zajímavém článku Zdeňka Truhláře a nechybí ani ještě zajímavější reportáž. Je 6 hodin a 25 minut, zprávy chystá David Hasman a ty další tu budou za 5 minut.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Magistrát města Brna hledá firmu, která uvede do provozu zařízení umělé inteligence. V interní činnosti magistrátu má zefektivnit a zrychlit administrativní úkoly. Návštěvníkům magistrátního webu bude sloužit chatbot, kterým usnadní dohledávání informací. Časem by měl na radnici přibýt třeba i vrátný na bázi umělé inteligence. Zastupitelé Blanska vyčlenili 400 tisíc korun na dokončení rekonstrukce areálu Veranda na Obůrce. Ten využívají místní spolky pro pořádání akcí. Hotovo by mohlo být do několika týdnů. Částka je určená třeba na postavení vstupu do areálu anebo odstranění nevyužívaných starých budov. Rozsáhlá rekonstrukce začala v roce 2019. Námět na opravu areálu vzešel z participativního rozpočtu. V Salaši na Uherskohradisku dokončili dětskou skupinu. Je určená pro 12 dětí od 2 do 6 let a v provozu by měla být od 2. poloviny srpna. Kapacita zatím není zcela naplněná. Přihlášky budou na obecním úřadě přijímat do konce června. Vybudování dětské skupiny stálo téměř 16,5 milionu korun. Veškeré náklady pokryje dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí. Ministerstvo zdravotnictví dnes navrhne zvýšit platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Peníze by měly jít do zdravotnictví už příští rok a celková částka by tak výrazně vzrostla oproti automatické valorizaci. Stát letos posílá do systému 158 miliard korun za děti, důchodce a nezaměstnané. Podle zdravotních pojišťoven by navýšení pomohlo stabilizovat financování systému. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno. Večer začne postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna housne provoz v okolí Holubic na kilometru 210, taky na D2 před Brnem směrem z Bratislavy se plní od Modřic ze 3. kilometru. A na silnici 50 směrem z Uherského Hradiště k dálnici D1 popojíždí fronta téměř přes celý Slavkov. Zdržíte se okolo 10 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: hráli a zpívali vám Bee Gees, je 6 hodin a 39 minut, tady je Český rozhlas Brno. Posloucháte nás v pondělí 8. června roku 2026 a touto dobou v pondělí tradičně je na řadě naše Erko. A je tady čas na tuto rubriku i dnes, tedy na odpovědi, dotazy posluchačů a prostor pro novinky ve vysílání. Slovo má Julie Kalodová.
1: Dobrý den, Julie Kalodová se vám opět hlásí s pravidelnou rubrikou Erko, ve které se věnujeme zákulisí našeho vysílání. Na adresu brno@rozhlas.cz, kam můžete napsat i vy, přišel dotaz od posluchačky Anny Zemanové, kterou zaujal recept na džem z květů černého bezu. Milí posluchači, asi už jste zaznamenali, že jsme rubriku receptů v dopoledním vysílání po 10. oživili o osvědčené postupy nás rozhlasáků. I mě tedy zaujal zmíněný recept, protože sezona bezových květů je na vrcholu a ještě pár dobrot určitě stihneme. Tak jsem pro vás vyhledala tip od bylinkářky Blanky Kocourkové, který zazněl v pondělním vysílání a tady ho máte přímo od Blanky.
2: Budeme potřebovat 15 až 20 květů černého bezu, 750 ml převařené vody, 200 gramů želírovacího cukru, 200 gramů obyčejného cukru, jeden balíček gelfixu a jednu limetku. A budeme postupovat takto. Čisté květy zalejeme převařenou vodou a louhujeme 3 dny v chladu. Pak to scedíme přes plátínko, do šťávy přidáme cukr, ten želírovací cukr a gelfix a šťávu z 1 limetky. Povaříme krátce, dáme horké do skleniček, obratíme dnem vzhůru.
1: Pokud byste se chtěli k vysílání vrátit, můžete si posunout plejítko na webu nebo v aplikaci Můj rozhlas až o 12 hodin zpětně. Kouzelné posunovátko najdete pod záložkou Živě a po kliknutí na Český rozhlas Brno. Možná už víte, že jsme do našich řad přivítali nového kolegu. Polední víkendové blahopřání s písničkou v premiéře odvysílal i mutěnický patriot Jenda Kosík, kterého znáte z pořadu Na pěknou notečku. Já věřím, že vás tato zpráva potěšila. To je dnes z Erka všechno. Mějte se pěkně a rádi za týden naslyšenou.
3: Český rozhlas Brno. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Krásné ráno vám všem, milí posluchači. Teploty na jihu Moravy se aktuálně pohybují mezi 9 a 13 stupni Celsia a aktuální předpověď od meteorologů slibuje, že dnes očekáváme jasno až polojasno. Večer od západu postupně přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty dnes mezi 25 a 28 stupni Celsia. A vítr dnes slabý, proměnlivý, do 15 km za hodinu se bude k večeru měnit na jihovýchodní. Rozptylové podmínky ráno. Ano, ještě mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré, bio je na jedničce a slunce to dnes vyšlo ve 4 hodiny a 48 minut a zapadne 2 minuty před 21. hodinou. Krásné ráno přejeme.
2: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

Hrála a zpívala vám kapela Buty, je 6 hodin a 51 minut. Snídáte společně s Českým rozhlasem Brno. No a krátce před sedmou je tu přehled důležitých a zajímavých událostí, které jsou spjaty s dneškem, tedy medardovským pondělkem 8. června 2026. Úřad práce dnes zveřejní údaje o nezaměstnanosti za květen. Dnes začíná termín pro školní a talentové přijímací zkoušky v druhém kole přijímacího řízení na střední školy. Rozsáhlá oprava vodovodu si od dneška vyžádá částečnou uzavírku Kšírovy ulice v Brně v Horních Heršpicích. Uzavírka velké části ulice potrvá do konce září. Pořadatelé dnes také zveřejní podrobnosti k akci, která na náměstí Svobody doprovodí závody Grand Prix, které se od 19. června konají na Masarykově okruhu. No a zprávy v 7 hodin už za chvíli, konkrétně za 8 minut, a chystá je pro vás David Asman.

Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Bylo 7 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Místo semaforu možná nechají Boskovice přestavit přetíženou křižovatku pod poštou na kruhový objezd. Ve Višňovém na Znojemsku vznikne nové infocentrum. Začíná druhé kolo přijímacích zkoušek na střední školy. V tom prvním neuspělo asi 13 000 uchazečů. A dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Složitou dopravní situaci na křižovatce pod poštou v Boskovicích možná nevyřeší semafory, ale přestavba na kruhový objezd. Informovalo o tom vedení města, které si nechalo zpracovat různé varianty úprav. Předchozí koalice přitom chtěla vybudovat v lokalitě okružní křižovatku, ale nové vedení od toho nakonec ustoupilo. Aktuálně navržený kruhový objezd má být menší a levnější, pokračuje starostka Jana Sirovátková z uskupení Změna 22.
2: Povedlo se tam opravdu vměstnat kruhový objezd, pohodlné přecházení pro chodce, přechody pro chodce budou víceméně ve stávající pozici, nebude se žádným způsobem šahat do zprůjezdnění ulice 17. listopadu.
1: O definitivní podobě přestavby rozhodne nové zastupitelstvo. Turistům ve Višňovém na Znojemsku poslouží nové infocentrum. Vybuduje ho vedení městysu při rekonstrukci hospodářského stavení, kde později vznikne i velký společenský sál. Přestavení infocentra vyjde na více než 5 milionů korun. Podle nezávislého starosty Vladimíra Korka má plnit více účelů.
3: Je to vedle zastávky autobusové, to znamená, budou to moct využít i jako taková čekárna s občerstvením. Infocentrum plánujeme, že bude propojeno s knihovnou, jo, takže jako takové víceúčelové to bude.
1: Infocentrum i společenský sál by měly být v provozu nejpozději od začátku příští turistické sezóny. Na středních školách dnes začínají druhá kola přijímacích zkoušek, potrvají do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v online systému DIPSY podat až 5 přihlášek, z toho 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na obory bez ní. V druhém kole už jednotnou přijímací zkoušku nedělají, počítá se jim výsledek z prvního. Výsledek školy oznámí v úterý 23. června. Podle státní organizace CERMAT se v prvním kole na žádnou střední školu nedostalo asi 13 000 uchazečů. Sport. Brněnský lezec Adam Ondra na světovém poháru v Praze vybojoval v disciplíně obtížnost 5. místo. Z premiérového vítězství se radoval Tri Ramadany z Indonésie. Druhý byl na štvanici Japonec Suzuki a třetí Rakušan Schubert. 33-letý Ondra po svém prvním vystoupení mezi elitou na stěně v tomto ročníku říkal:
4: 5. místo je možná krásné, ale nevím, jestli mě zrovna tenhle závod ukázal, že jsem konkurenceschopný. No. Vidím, že jsem konkurenceschopný, pokud cesta je extrémně náročná na čtení a spousta lidí to zkazí, pokud je se leze na fyzičku, tak možná můžu být v finále. Určitě se můžu připravit ještě líp, ale třeba příští rok na mistrovství světa asi konkurence bude ještě lepší.
1: Světový šampionát 2027 ve sportovním lezení bude hostit Brno. Počasí. Na jihu Moravy dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno, večer začne postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Vád bude slabý proměnlivý vítr, večer se bude měnit na jihovýchodní, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 z Brna do Prahy u Popůvek v okolí kilometru 187,5 na odpočívce je teď požár nákladního vozidla. Na dálnici se valí hustý dým, projet se s opatrností dá. Na D1 z Vyškova do Brna je silnější provoz před sjezdem na Slavkov z kilometru 211. Za Rohlenkou už se potom pokračuje celkem svižně. Brzdí se zase až těsně před Brnem okolo kilometru

0: Ta předělávka letitého katapultovského hitu Chci tančit, o tom nás budou přesvědčovat po 7. hodině Miraj. A pak už je tu soutěž Jak se u nás mluví. Pro soutěžní slovo se dnes vypravíme na Brněnsko a pro výherce dnes máme knihu, která se jmenuje Tichá země. Do soutěže ji věnovalo nakladatelství Kazda. A zopakování telefonního čísla přidáme 726 465200. Už za chvíli můžete zavolat a zkusit své štěstí. Držíme vám palce, tady je Český rozhlas Brno, Pavel Kašpar u mikrofonu a soutěž Jak se u nás mluví už za chvíli. Krásný celý den přejeme.
1: Český rozhlas Brno.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.
1: Život plyne dál.

0: starostí celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 12 minut. Na řadě je soutěž Jak se u nás mluví a dnes se vypravíme na Brněnsko, kde od starších lidí ještě někdy můžete zaslechnout jedno zajímavé slovo. Dnes se vás ptáme, víte, milí posluchači, co jsou to takzvané cétle? Ptáme se vás na lince 726 465 200. Jestli pak dnes uhodnete, co by to mohly být cétle. Zavolejte, zkuste to, připraveny jsou samozřejmě i možnosti odpovědí, tak se těšíme. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
2: Dobrý den. Jitka z Kunštátsko.
1: Dobrý den, Jitko, vítejte. Tak, držím palce, ať vám to dnes vyjde. Víte, Jitko, co jsou to cétle? Slyšela jste to někdy?
2: No, moc ne, něco mě to trošku připomíná, ale nevím.
1: Tak třeba ty nápovědy pomůžou.
2: No, nápovědy.
1: Máme pro vás tři. Cétle můžou být buď za A cukrovinky, nebo za B jsou to náušnice, a nebo za C jsou to mašle do copů. Tak co myslíte, Jitko, že to bude z těch variant? Ačko myslím, cukrovinky, že... Bčko náušnice, Cčko mašle do copů. Co se vám líbí?
2: Náušnice.
1: Náušnice se vám líbí. Škoda, ty to nejsou. Jsou to cukrovinky, představte si.
2: Ježíš, no to jsem si myslela první.
1: Jo, ne, vidíte.
2: Tak jsem to přeměnila.
1: Intuice je mocná, nevadí. Zkuste zavolat příště, přejeme vám krásné ráno a děkujeme za to dnešní zavolání. Mějte se moc hezky, Jitko. Naslyšenou. 7 hodin a 13 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Soutěž Jak se u nás mluví zase zítra krátce po 7. hodině. A teď už je na řadě Bruce Springsteen, filmová písnička Streets of Philadelphia. Chystáme počasí, dobré ráno.

0: počasí.
1: Aktuální počasí je na řadě v 7 hodin a 17 minut, je 8. června. Teploty na jihu Moravy díky slunečnímu svitu jdou nahoru, už se pohybují v rozpětí mezi 13 a 16 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek, ta slibuje jasno až polojasno, večer postupně bude přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty dnes příjemné mezi 25 a 28 stupni Celsia. Vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu, bude se měnit na jihovýchodní. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 48 minut, zapadne ve 20 hodin a 58 minut.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
2: Pondělí 8. června přivítají dobré rady botanika Radomíra Němce. Tématem bude fíkovník. Kde pro něj najít ideální stanoviště, jaké odrůdy jsou pro jižní Moravu vhodné, co nepodcenit při pěstování a jak co nejlépe využít dvojitou sezónní úrodu sladkých plodů? O v současnosti moderním fenoménu pěstování fíků si povíme mnohem víc i díky vašim dotazům. Na setkání se těší a vás k poslechu srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 23 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Na Zaječí hoře v ulici Sadová v Brně se dnes koná praktický podvečer, jehož cílem je první pomoc v prostředí zahrady. Dozvíte se třeba, jak ošetřit řezné rány, které si můžete způsobit při prořezávání stromů a keřů, jak si poradit s včelím bodnutím nebo jak poznat, že sousedovi na vedlejším pozemku není dobře a bylo by dobré zavolat záchranku. Seminář začíná v 17 hodin v zahrádkářské osadě Zaječí hora a vstupné je dobrovolné. V kulturním a komunitním centru Prostor v Boskovicích se můžete zapojit do debaty o budoucnosti našich lesů. Tomáš Vrška z Mendlovy univerzity v Brně tam bude odpovídat na otázky, jak vypadá budoucnost českého lesnictví v éře, kdy se klima mění rychleji, než stihnou vyrůst nové generace stromů, nebo zda je možné skloubit ekonomické hledisko s podporou biodiverzity a zadržování vody v krajině. Debata začíná v 17 hodin. Na koupališti Biotop v Brně dnes bude znít hudba, pod širým nebem tam herci a zpěváci. V koncertní verzi provedou muzikál Rebelové podle stejnojmenného filmu. A dnes v 19:30 večer v Tišnovském kostele svatého Václava zazní další z koncertů festivalu Concentus Moravie. Představí se Pavel Haas kvartet z hosty. Je 7 hodin a 25 minut, čerstvé zprávy připravuje David Hasman a budou tu už za 5 minut.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Kvůli přestavbě parovodů na Horkovody v Brně je od dneška částečně uzavřená část Benešovy ulice u hlavního nádraží. Omezení potrvá do 15. října. Úplně uzavřený je jízdní pruh ve směru od nádraží na Malinovského náměstí. Tramvaje pojedou normálně v obou směrech. Chodci využijí dva nové přechody v blízkosti autobusového nádraží u hotelu Grand. Znojmo dnes zavádí novou linku hromadné dopravy s názvem Centrum Bus. Jezdit bude zdarma každou půl hodinu ve všední dny od 9 do 16.30. Cílem linky je lidem umožnit lepší přístup do středu města, což má podpořit tamní podnikatele. Centrum je teď totiž hůř dostupné kvůli opravám. Centrum Bus bude jezdit přibližně do konce září. Dětský ombudsman se zabývá ukončením pokusného ověřování kombinované výuky na základních a uměleckých školách. Do programu bylo zapojeno 21 škol a přes 400 žáků, kteří střídali online výuku, školu i práci v terénu. Ministerstvo školství projekt ukončilo s tím, že vzorek není dostatečně reprezentativní pro další závěry. Ombudsman Martin Beneš chce, aby úřad rozhodnutí ještě zvážil. Stromy na ploše téměř 4660 hektarů loni vysázeli lesníci na Vysočině. Velikost nově osazené plochy se sice meziročně zmenšila o třetinu, přesto jde v porovnání s ostatními regiony o největší nově zalesněné území v Česku. Výsadba stromů na Vysočině činila pětinu celorepublikového objemu. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno. Večer začne postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na D1 před Brnem kolony v obou směrech. Od Prahy se zpomaluje v obou průzích u Kývalky na stém 82. kilometru od Vyškova před sjezdem na Slavkov na 211. Na výjezdu z Brna směr Praha navíc na odpočívce Popůvky na kilometru 187 likvidovali požár vozidla. Hasiči stále stojí v pravém pruhu přímo na dálnici. Do kolony vjedete už za sjezdem na Mikulov na stém 95. kilometru a zdržíte se téměř půl hodiny. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 39 minut. Malý hmyz, který dokáže zničit celé vinohrady. Řeč je o křízku révovém, přenašeči nemoci vinné révy, zvané zlaté žloutnutí. Loni se Evropou začala výrazně šířit její nová agresivní forma. Velké škody způsobuje zejména na Slovensku, v Maďarsku nebo ve Slovinsku. Nechybělo mnoho a v letošní sezóně se mohla nákaza rozšířit i u nás.
1: No je to obrovský strašák, já se to snažím nepřipouštět, ale je to v podstatě za kopcem. Na Slovensku je to jakoby v některých případech až fatální.
2: Sdílí své obavy vinař Roman Fabik, který má vinice u Hustopečí na Břeclavsku. Zlaté žloutnutí se sice v Česku objevuje už několik let, loni se ale Evropou začala šířit jeho agresivnější forma, upozorňuje inspektor Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, zkráceně UKSUS, Jan Šamánek.
3: To znamená, že ta agresivní forma s tím genotypem M54, pokud se někde objeví, tak velice rychle se může přenést na okolní keře.
2: UKSUS proto začal namátkově testovat dovážené sazenice révy, které jim vinaři hlásí. Ve dvou případech nákazu testy v laboratoři potvrdili.
3: Obě dvě byly odruda Chardonnay a v jednom případě šlo o 4800 sazenic, které ještě nebyly vysázeny, takže byly vráceny dodavateli. A druhá, zásilka, to bylo do asi 2000 rostlin, která už byla vysázena, tak ta se musela vytáhat a zlikvidovat.
2: Zlaté žloutnutí přenáší drobný hmyz křísek révový,
3: který k nám byl zavlečen ze Severní Ameriky a zde v Evropě probíhá na révě celý jeho vývoj. On má pouze jednu generaci v roce. V České republice se dospělci křízka vyskytují od poloviny června do začátku října a to s maximem letové aktivity a početnosti přibližně v polovině srpna.
2: Nákaza zlatým žloutnutím se projevuje především barevnými změnami na listech révy.
3: Listy bílých odrůd jsou žlutozeleně zbarvené a červených odrůd červeně až červenofilově. A listy jsou takové kovově lesklé, křehké a při pomačkání šustí.
2: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský proto na vinaře apeluje, aby vinice před přenašečem křískem révovým ošetřovali a dovoz sazenic ze zahraničí včas hlásili. Pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
4: Také doporučujeme zajímat se o původ rozmnožovacího materiálu a nenakupovat materiál z oblasti silného výskytu. Dále se mohou bránit sledováním zdravotního stavu vlastního vinohradu.
2: Aby se případné šíření nemoci dalo včas zastavit, chce UKSUS začít letos využívat k monitoringu vinic snímky z družice.
4: Protože barevné změny by při větším ohnisku měly být viditelné, proto UKSUS tuto metodu bude na podzim ověřovat.
2: Podrobné informace o zlatém žloutnutí i ochraně proti křískovi révovému podle Hrabčákové vinaři najdou na rostlinolékařském portále. Šimon Franz, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Je to tak přesně ve 7:45 a minuta k tomu pondělní počasí. Je dnes 8. června a s čím můžete počítat přes den, to ranní sluníčko napovídá, že by dnes mohlo být hezky, aspoň podle předpovědí počasí. Vypadá to, že očekáváme jasno až polojasno, večer začne postupně přibývat oblačnosti a teploty dnes příjemné letní mezi 25 a 28 stupni Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 15 km za hodinu bude se měnit na jihovýchodní, rozptylové podmínky budou dobré, bio je na jedničce, slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 48 minut, zapadne ve 20 hodin a 58 minut. A pokud jste dnes ještě nebyli venku, tak teploty na jihu Moravy teď před 8 hodinou v rozpětí od 11 do 16 stupňů Celsia. Těch zmíněných 11 je ve Strážnici, zatím nejméně, ale zbytek míst už sluníčko prohřívá. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme hezký poslech a dobré ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
5: Nikdy už nemohu prožít volání toho jara vůbec prvního, které mne zastihlo v mých 17 letech. Má pro mne navždy barvu zelenou a zlatou. Zelenou jako předzvěst onoho jedině rajského času, jara mého mládí, zlatou jako božsky zářící kštice mého prvního druha, bratra v slunci.
4: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Čas Malín popisoval Pavol Hamel na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 7 hodin a 51 minut. Regionální autobusy jsou před koncem školního roku pro větší skupiny téměř nedostatkové zboží. Krajský koordinátor dopravy na Jižní Moravě denně řeší desítky žádostí o posílení spojů kvůli přepravě skupin. Letos jich mají oproti loňsku dvojnásobek a mají problémy vyřizovat. Komplikací je třeba pro učitele, kteří teď na konci školního roku pořádají výlety. Někteří totiž zatím nevědí, jestli vůbec odjedou podle plánu.
1: Sraz na autobusové zastávce a odjezd na školní výlet. Takhle by mělo vypadat ráno 23. června v Šidbořicích na Hustopečsku.
2: Křižanov.
1: Prozrazují deváťáci z místní základní školy. Jestli se ale na cestu na Vysočinu skutečně vydají podle plánu, zatím nevědí, říká třídní učitelka Božena Pažická.
3: Letos chceme jet z Hustopeč u Brna, protože tam jede přímý vlak do Křižanova, ale musíme se do těch Hustopeč dostat, k tomu využíváme nebo snažíme se využít integrovaný dopravní systém, takže autobusy. Teď momentálně čekáme na to, jestli nám Kordis schválí přepravu vlastně 25 osob.
1: Krajský koordinátor dopravy na registraci skupin vyhlásil stop stav. Důvodem je mimořádný zájem o přepravu skupin před koncem školního roku, vysvětluje mluvčí Kordisu Květoslav Havlík.
4: V letošním roce ta situace, dá se říci, gradovala. Máme dokonce, dá se téměř říci, dvojnásobek požadavků proti loňskému roku.
1: Podle společnosti jsou regionální linkové autobusy ve všední dny až do 25. června pro větší skupiny prakticky vyčerpané. Nasazené mají všechny autobusy i řidiče.
4: A i když se třeba může vyskytnout nějaký prázdnější autobus, který jede jiným směrem, tak už to není možné a není to v našich silách zpracovat tak, aby ta skupina mohla být přepravena.
1: Božena Pažická proto raději promýšlí náhradní řešení.
3: Soukromý dopravce, což je problém, protože cena začíná někde na 6 000, což tu cenu jízdenky zvedne dětem kolem 200 za jednu cestu. A druhý náhradní je vlastně, že bych musela využít rodiče k dopravě.
1: Žáci prý třídní učitelce věří, mluví za všechny Sofie.
5: Já si myslím, že to vyřeší, ona vyřeší všechno, ale samozřejmě by bylo blbý, kdyby ne. A to by samozřejmě byla škoda, protože je to náš poslední výlet.
1: Kordis teď žádosti prověřuje a podle možností se snaží školám vyhovět. Zároveň doporučuje využívat tam, kde je to možné, vlakovou dopravu. Taky vlaky, ale před koncem školního roku evidují zvýšený zájem o skupinové cestování, doplňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
6: Pokud je kapacita vlaku vyčerpána, tak se snažíme najít alternativní možnosti, případně jde některé vlaky posílit. Záleží ale na místě a také okolnostech. Některé regionální typy vlakových souprav totiž mají omezenou kapacitu a k těmto typům vlaků nelze připojit další vagón.
1: Do Šidbořic nicméně železnice nevede. Tamní deváťáci tak zatím dál čekají, jestli se pro ně v autobuse do Hustopečí najde místo. Odpověď mají dostat nejpozději týden před odjezdem. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.

0: písničky, které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Anny Girardotová a Filip Noiré ve hře lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Kšírova ulice na jihu Brna je od dneška kvůli rekonstrukci uzavřená. Základní škola ve Slovákově ulici v Boskovicích získá novou IT učebnu i cvičný byt. Prezident Pavel bude dnes s vládou jednat o účasti na mezinárodních summitech. A dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Kvůli plánované rekonstrukci vodovodu je od dneška uzavřená část Kšírovy ulice na jihu Brna. Kromě rezidentů, dopravní obsluhy a linkových autobusů řidiči neprojedou od křižovatky s ulicí k terminálu po kruhový objezd. Uzavírka zkomplikuje provoz i těm řidičům, kteří ulicí projíždí, aby se vyhnuli opravovanému křížení dálnic D1 a D2.
4: Objízdná trasa do Modřic a Přízřenic vede Hněvkovského ulicí přes Komárov na ulici Dornych, potom po Vídeňské až na sjezd k Modřicím. Případně se řidiči do Modřic dostanou taky po dálnici D2 a sjezdem u nákupního centra v Modřicích. Rekonstrukce potrvá do konce září letošního roku. Dělníci při ní v Kšírově ulici vymění asi 800 metrů vodovodu. Některé trubky jsou téměř 100 let staré. Šimon Franc, Český rozhlas.
3: Žáci ze základní školy ve Slovákově ulici v Boskovicích budou mít novou počítačovou učebnu a cvičný byt. Město za úpravy místností zaplatí zhruba 1,75 milionu korun. Vítěznou firmu vybrali minulý týden radní. Vedení radnice s investicí počítá ještě v letošním roce, říká starostka Jana Sirovátková z uskupení Změna 22.
5: Je to základní škola Slováková, nová učebna IT, která je vlastně po autoškole, a cvičný byt, což jsou kuchyňky, které vlastně byly ve velmi vybydleném stavu, takže budeme mít dvě učebny, kde budou moci tady tyto prostory využívat naše děti.
3: Na dnešní jednání vlády dorazí prezident Petr Pavel. Podle Pražského hradu chce s kabinetem projednat koordinaci cest ústavních činitelů na zasedání mezinárodních organizací. Pavel dlouhodobě usiluje o to, aby byl součástí delegace na červencový summit NATO v Turecku. Proti tomu je premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO nebo ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Vláda měla původně o složení delegace rozhodnout dnes. Nakonec to podle Babiše bude až v pondělí 22. června.
6: Já jsem se díval, jak rozhodovala minulá vláda na minulý summit, a je to úplně stejné, protože tam se čeká vlastně, co na tom summitu ministru obrany ještě vlastně bude na programu, nebo co si vlastně ty ostatní ministři o tom myslí, tak aby se to mohli zapracovat do toho mandátu.
3: Prezident má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že by vláda jeho účast na summitu neschválila. Sport. Motocyklový jezdec Filip Salač obsadil druhé místo ve velké ceně Maďarska třídy Moto 2. Nestačil jenom na lídra šampionátu Manuela Gonzálese ze Španělska, který vyhrál třetí závod za sebou. Salač umístěním na stupních vítězů naladil na předcházející závod v Brně, kde se pojede za 2 týdny. Představí se tam jako 9. muž průběžného pořadí.
0: Počasí.
3: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno, večer začne postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Vád bude slabý, proměnlivý vítr, večer se bude měnit na jihovýchodní, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: D1 na trase z Vyškova do Prahy, pomalejší provoz od Holubic z 211. kilometru, tradiční ranní fronta se sune až k Rohlence, potom i přes celé Brno k Popůvkám. Zdržení už ale není nějak výrazné, následky po požáru vozidla na kilometru 187,5 se podařilo odklidit. Hasiči už jsou také na odpočívce a provoz na dálnici neblokují. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači. Tady je Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste si nás naladili 8. června na začátku nového týdne. Pondělí krátce po 8. hodině, v den, kdy svátek slaví Medard, což je jméno, které v současné době v České republice nosí jen zhruba asi 15 lidí, to znamená, už moc četné není. Pokud by se nějaký Medard

0: A na vlnách Českého rozhlasu Brno. Těm všem přejeme, ať jste zdraví, šťastní a spokojení a posíláme vám Tuláka po hvězdách Petra Reska. Nechť rozpálí váš dnešní večírek. Buďte hlavně zdraví, šťastní a spokojení. Z písniček, které nestárnou, přidáme také Petra Koláře, Ještě, že tě lásku mám, a počasí s brněnskými meteorology už za chvíli. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Krásný den vám všem, milí posluchači, je 8 hodin a 13 minut. Čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu dnes Mojmír Martan. Mojmíre, vítejte, pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá s počasím teď po 8 hodině? Takhle přes okno celkem sympaticky.
2: Tak všude to vypadá stejně, je slunečno, má na nejvýš s nějakou nepatrnou oblačností a teploty jsou mezi 15 a 20 stupní.
1: Jaké počasí Mojmíre přinese 8. červen?
2: Malá oblačnost a letní teploty, to je taková stručná charakteristika dnešního dne, což znamená, že bude jasno až polojasno. Večer začne od západu postupně přibývat většinou průsvitná oblačnost, odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Slabý proměnlivý vítr se bude k večeru měnit na jihovýchodní.
1: Vypadá to tedy, že dnešní pranostika nebude naplněná, Medardova kápě nezakape, nicméně, když jsem se díval na další dny, tak tam už se to hemží nějakými srážkami.
2: Ano, Medard se o den opozdí, zítra nás nějaké srážky čekají, ojediněle se mohou slabší přehánky vyskytnout už k ránu na západě kraje, jinak noc bude zpočátku většinou polojasná, ale od západu postupně velká oblačnost, no a velkou oblačnost čekáme i zítra. Přeháníky zpočátku jen výjimečně, spíše v té západně severní části kraje, ale v průběhu odpoledne od západu čekáme přeháníky nebo déšť četnější a také se budou místy vyskytovat bouřky, které mohou být i výraznější. Později večera v noci potom budou srážky ubývat. Ranní teploty 17 a 14, odpolední 24 až 27 stupňů, na západě a severu kraje jen kolem 23. Foukat bude zpočátku slabý vítr, spíše jako proměnlivý nebo jižních směrů, ale odpoledne se za frontou změní na mírný severozápadní až severní. No, v bouřkách a při přechodu fronty bude přechodně zesilovat.
1: Mojmíre, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 8. červen.
2: Tak nejtepleji bylo v roce 2014 v Brně Žabovřeskách, a to 33,3 stupně. Nejchladněji v roce 1974 v Boskovicích, tam dokonce teplota ten rok klesla pod bod mrazu na minus 1,2 stupně.
1: Moc krát díky, to byl meteorolog Mojmír Martan na vlnách Českého rozhlasu Brno. Mojmíre, přejeme krásné dny, mějte se pěkně a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Děkujeme.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
3: Ve čtvrtek 11. června vám představím písničkáře a bývalého člena kapely Bezobratři Jana Běťáka. Nedávno získal hudební cenu Anděl v kategorii folk. Co vystudovaného botanika inspirovalo při tvorbě oceňovaného alba Jazykem květin? Jak ho ovlivňují lidové písně a s kým bude vystupovat na benefici pro varhany v kapli v Nesvačilce? Do studia dorazí Jan Běťák i s kytarou a je jasné, že společně budeme dobře naladění.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
4: Ještě jeden raz.

0: viac môj.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 21 minut. Dopravní situace na křižovatce u pošty v Boskovicích je dlouhodobě složitá. Nejdřív ji měl vyřešit kruhový objezd, pak světelná křižovatka. Teď se vedení města po letech odmítání vrací ke kruhovému objezdu. Bude ale vypadat jinak. Předchozí vedení radnice upozorňuje na to, že kruhový objezd mohl už dávno stát. My teď máme přímo u kritické křižovatky reportérku Alenu Hesovou. Aleno, víte, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: V čem je teď situace, ta dopravní situace na křižovatce komplikovaná?
2: Tak ono v ranní i odpolední dopravní špičce je tahle křižovatka hodně frekventovaná, a to hlavně kvůli směru od Knínic, respektive do Knínic. I dnes ráno z tohoto směru, ale i z těch tří dalších, proudí auta, nákladňáky a autobusy. Hodně hustý provoz jsem tady zaznamenala hlavně kolem 7:30, kdy najížděly autobusy a auta se školáky. A protože poměrně intenzivní je i provoz na hlavní silnici, která vede po Sokolské a Hybešově ulici, tak řidičům dělá problémy hlavně odbočit ve směru od Knínic nahoru k poště. Do toho tady přes přechody přichází spousta chodců a třeba od autobusů, které zastavují v ulici 17. listopadu a v Sokolské, odtud právě míří nejvíc těch pěších. No a tak někteří řidiči raději vzdají to odbočení doleva k poště a odbočují doprava, no a pak tady tu kritickou křižovatku objíždí různě úzkými vedlejšími ulicemi. Jak jsem vypozorovala, tak prakticky zablokovat dokážou křižovatku hlavně nákladní auta a autobusy, protože ta křižovatka je hodně úzká, takže když odbočují, tak nevyhnutelně zaberou oba ty jízdní pruhy.
1: Proč město znovu zvažuje, že by křižovatku nechalo přestavit na kruhový objezd, když ještě loni počítalo s nainstalováním semaforů?
2: Návrat k okružní křižovatce vzešel z dopravní koncepce, ale začneme úplně od začátku. Ten první kruhový objezd si nechalo předchozí vedení radnice navrhnout někdy v roce 2020, měl průměr 30 metrů. Stavební povolení nakonec tehdy zrušil krajský úřad a stávající vedení města mělo k přestavbě na okružní křižovatku výhrady, takže od té investice ustoupilo, nějak ten projekt neupravovalo a nechala si zpracovat novou studii. Její výsledky zveřejnilo loni v březnu, no a z těch vyplynula právě ta varianta světelné křižovatky. Jenomže teď na posledním zastupitelstvu ze strany firmy, která zpracovala dopravní koncepci, opět padla varianta kruhového objezdu. Údajně je vhodnější než semafory. Průměr toho nového objezdu má být o 5 metrů menším a prosazuje ho i starostka Jana Sirovátková z uskupení Změna 22.
3: Povedlo se tam opravdu vměstnat kruhový objezd, pohodlné přecházení pro chodce, přechody pro chodce budou víceméně ve stávající pozici, nebude se žádným způsobem šahat do zprůjezdnění ulice 17. listopadu.
2: Zároveň starostka oceňuje, že díky této variantě nebude potřeba pokácet mohutnou vrbu ani přesouvat památník od Silvy Lacinové pod poštou v takovém malém parčíku. Před volbami v roce 2022 přitom Sirovátková jako členka Spolku za rozvoj architektury Boskovic vystupovala proti kruhovému objezdu a tvrdila, že i ten větší 30-metrový průměr nebude stačit. Každopádně to definitivní rozhodnutí chce nechat koalice na novém složení zastupitelstva, které vzejde z říjnových voleb.
1: Co na to, že je kruhový objezd zase ve hře, říká předchozí vedení města?
2: Bývalý starosta Jaroslav Dohnálek z ODS, který je v tomto volebním období v opozici, to považuje, cituji, za úsměvné.
4: Vím, že tam byl ten relativně problematický výjezd na ulici 17. listopadu, ale ten se dal přeřešit. Tehdy se kruhový objezd jaksi vyhodil do koše. Teď ejhle jsme zjistili, že jedna z nejlepších variant je kruhový objezd. Stálo to nemalé peníze a mohlo to už být hotovo a hlavně byly už dojednány peníze na realizaci toho bývalého.
2: Nový menší kruhový objezd má stát do 20 milionů korun, má být tedy výrazně levnější než ten předchozí plánovaný. Tam se mluvilo zhruba o 70 milionech.
1: Situaci na frekventované křižovatce v Boskovicích pod poštou a možnosti její přestavby nám popsala přímo z místa reportérka Alena Hesová. Aleno, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
2: Naslyšenou, krásný den.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Magistrát města Brna hledá firmu, která uvede do provozu zařízení umělé inteligence. V interní činnosti magistrátu má zefektivnit a zrychlit administrativní úkoly. Návštěvníkům magistrátního webu bude sloužit chatbot, kterým usnadní dohledávání informací. Časem by měl na radnici přibýt třeba i vrátný na bázi umělé inteligence. Turistům ve Višňovém na Znojemsku poslouží nové infocentrum. Vybuduje ho vedení městysu při rekonstrukci hospodářského stavení, kde později vznikne i velký společenský sál. Postavení infocentra vyjde na více než 5 milionů korun. V provozu by mělo být nejpozději od začátku příští turistické sezóny. V Salaši na Uherskohradisku dokončili dětskou skupinu. Je určená pro 12 dětí od 2 do 6 let a v provozu by měla být od druhé poloviny srpna. Kapacita zatím není zcela naplněná. Přihlášky budou na obecním úřadě přijímat do konce června. Vybudování dětské skupiny stálo téměř 16,5 milionu korun. Veškeré náklady pokryje dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí. Do zdravotnictví by mohlo příští rok přitéct o 24 miliard korun více ze státního rozpočtu, navrhuje to Ministerstvo zdravotnictví. Jde o výrazně vyšší částku, než by přinesla běžná zákonná valorizace. Stát letos platí za státní pojištěnce 158 miliard korun. Zástupci pojišťoven zvýšení vítají jako krok ke stabilizaci financování a financování péče. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno. Večer začne postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Brně v Žabovřeské ulici. Srazilo se tam nákladní auto s osobním. Na místě zasahují složky IZS. A na D1 před Brnem vás drží nesouvislé kolony z obou stran směrem z Prahy od Ostrovačic kilometru 178 od Vyškova od sjezdu na Slavkov z 211. kilometru. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, 8 hodin a 38 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Důvod je jasný, finále Stanleyova poháru se za stavu 1-1 na zápasy přesunulo do Las Vegas, kde odehráli domácí hokejisté Golden Knights s Carolinou Hurricanes zápas, který měl neuvěřitelný, nevídaný a neskutečně dramatický průběh, ve kterém 60 minut nerozhodlo. Pane Meixnere, jak to dopadlo? Vítejte, dobré ráno.
1: Dobré ráno, to ano, nerozhodlo, protože po 60 minutách to skončilo 4-4, ale ten průběh, to prostě, já jsem toho už zažil hodně za ty leta, co máme možnost se dívat na NHL a na ty finálové zápasy, tak to bylo fakt, to byl zápas, to se prostě nejde ani vymyslet. Takže první třetina nic moc, střelí Vegas 2, střelí na branku a Carolina 7, nic, to nenasvědčovalo. Ale pak to přišlo, hned na první minutě druhé třetiny, první neuznaný gól, který vstřelili Vegas, hosté si vzali výzvu, offside, neplatil. 24. minuta, druhý neuznaný gól, Vegas, výzva za atak brankáře, taky neuznaný gól, takže dva neuznaný, a potom se rozdováděli Vegas, tedy ty rytíři. V 31. při přeslovce Hertl dostal krásnou přihrávku mezi kruhy a trefil se. Tomáš Hertl, to je pražský rodák hrající za Vegas. Takže 1-0. 31. minuta Marner napálil puk z rohu, tedy vegaský útočník z rohu před branku a tam vlastenec, takový čistý, krásný. Ale v hokeji samozřejmě vlastní voli se nepočítá, takže Marner přidal další gól na 3-0, předtím nedal solo, ale pak dostal krásnou přihrávku a blafákem dal gól a v zápěti 37. minutě na 4-0, takže lítali čepice, Hertl mu přihrává, lítali čepice na led, protože při hetriku se v Kanadě u nás tak jako méně 3 góly nastřílel během pár minut, takže tohle. A pozor, do třetí třetiny místo brankáře Andersena, to je ten dán, nastoupil Mazi a Marner je solo při oslabení, ale byl faulován a trestné střílení neproměnil. Tak to bylo takové překvapení trošku, bylo by to 5-0 a byl konec, ale pak se spustila smrš a během 39 vteřin nastřílela Carolina 3 góly. Neuvěřitelné. A v 50. minutě vyrovnala svědčí, kolem dotlačili tam puk, rozhodčí se na to šli dívat, gól uznali. Takže to bylo neuvěřitelné, co se tam fakt odehrávalo. To se nevidí, to prostě trenér John Tortorella z Vegas řekl, že už teda zažil toho v hokeji hodně a různé příběhy, ale tohle to opravdu jako bylo neuvěřitelné, já mu věřím.
0: Po druhé ve finálové sérii dospělo utkání do prodloužení, které rozhodl gól. Jaký se jen tak nevidí, pane Meixnere, říká se.
1: No, ano, a to opět to mělo to pokračovat. Takže první prodloužení, hraje se 5-5, to se ví, 20 minut, prvních 20 minut nic, žádný gól nepadl. A pak to přišlo v 86. minutě, vystřelil obránce Theodor od modré čáry.
0: Ano.
1: Puk, to šlo vedle, puk se odrazil od zadního mantinelu, prolítl útočníkovi Martinokovi s Carolinou mezi nohama a brankář Bazi tam jaksi tak se bylo mrzko záhadně a betonem chráničem si ho srazil do branky. Neuvěřitelné. Prostě, takže ta Carolina si dala dva takové klasické vlastní góly. Tak to opravdu stálo za to. Pak je tady ještě jeden příběh obránce Las Vegas Braden McNabb, 35-letý to borec kanadský, dostal v tom předcházejícím zápasem a ránu přímo tady do nosu, má prasklou kost, obličej mu zdobí 22 stehů. Ten chlap si nasadil bříšku a v tom utkání znovu hrál. Tohle by se mělo promítat tady, já jsem to viděl, jak padl na led, to už mu je co říct, když Kanaďan padne na led, tak tohle by se mělo promítat fotbalistům před každým zápasem, jak prostě ti hokejisti jsou odolní. Ale je to finále playoff. Tak to je dneska všechno, budeme se těšit na další zápas.
0: Pane Meixnere, moc krát díky, přejeme krásné dny a brzy naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: Karel Gott na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 8:45 a minuta k tomu čas na počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy stoupají a stoupají, poněvadž venku svítí sluníčko, momentálně se pohybují mezi 16 a 20 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek, očekáváme jasno až polojasno, večer začne postupně přibývat oblačnosti a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 15 km za hodinu se bude měnit na jihovýchodní, rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a 48 minut, zapadne 2 minuty před 9. Dobré ráno.
2: Epidemioložka Renata Ciupek bude ve středu 10. června hostem poradny pro zdraví. A protože se blíží sezóna dovolených, probereme doporučení pro cesty doma, ale i v zahraničí. Která očkování jsou vhodná? Čeho si ze zdravotního hlediska všímat po návratu z dovolené? Jakou hrozbu pro nás představuje hantavirus nebo ebola, o kterých se nyní častěji mluví? A jaké spektrum nemocí nyní přenášejí klíšťata? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 50 minut. Taneční vystoupení, tematické programy i historické módní přehlídky. To vše je náplní činnosti spolku Elegantních dam z Brna. Natáčení se odehrávalo v jednom z brněnských parků, kam zamířila Jirka Vykoupilová. A hned vám vysvětlí, proč to bylo zrovna tam.
1: Spolek Elegantních dam vám teď představí Michaela Ročkalová, s kterou se procházím parkem i společně s její rok a půl starou dcerou.
2: My nemáme ve spolku žádnou vedoucí, my si říkáme demokratický spolek, nicméně je pravda, že zajišťují veškerou jako organizační složku. Spolek vznikl už před více jak 30 lety, v roce 95. Vznikl tak, že čtyři kamarádky, které měly společnou zálibu v tanci, historických kostýmech a šití, se zkrátka vytvořili tuto skupinu. Jako první číslo nacvičili kankán a tak to vlastně všechno začalo. Do toho právě zapojili tu jejich vášeň pro šití historických kostýmů a tak ten program, tu náplň toho spolku obohatili v přehlídkách historických šatů.
1: 30 let, takže vy jste ta další generace.
2: Ano, já už jsem další generace, já jsem se narodila ve stejném roce, jako spolek byl založen. Dodnes vlastně máme jednu zakládající členku, která je stále aktivní. Člověk by to na ní nepoznal, protože má kolikrát víc energie, než, jak říkám, s oblibou my všechny mladice.
1: Vy se rádi vracíte v rámci těch vystoupení do dob minulých. Máte pocit, že té elegance v nich bylo víc?
2: Čas od času se vrátit zpátky do dob, kdy ženy prostě byly mnohem víc elegantnější, byla to prostě určitá noblesní doba. To je v dnešní době strašně jako klíčové, protože to trošičku chybí. Ale nemáme samozřejmě růžové brýle, to, že dámy vypadaly krásně, neznamená, že ta doba byla krásná, takže všechno má svoje pro i proti, ale my naštěstí ukazujeme jenom tu krásnou stránku té historie.
1: A vy sama máte nejoblíbenější dobu, jakou, který kostým vám sedí?
2: Ty přehlídky dělíme nejvíc na takové dvě části. Starší doba, což je zhruba od empíru po secesi, čili 19. století, a potom právě období první republiky, nebo prostě zkrátka toho 20. století. A já teda osobně mám mnohem radši tu starší dobu, proto mě víc baví se dostat do té úplně jiné dimenze, takže mojí nejoblíbenější módou je například turníra, což je období šatů kolem roku 1880.
1: Kolik má v současné době spolek členek?
2: Za těch 30 let prošlo spolkem právě zhruba 30 členek, což si myslím, že není moc. Teď aktuálně je nás 14 aktivně tančících. U nás je to opravdu spíš o té výdrži. Moc se nikomu odsud nechce.
1: Vy sama jste teď na mateřské, možná o to víc oceňujete, že máte takové zázemí v podobě tohoto koníčku.
2: Když se člověk má po mateřské kam vrátit a vlastně někde na něho někdo čeká a můžete dál pokračovat v tom normálním životě, tak je to strašně důležitý. A často se potkávám s maminkama, které tohle štěstí nemají. Klíčový pro nějaké udržení kvalitního sociálního života je patřit do nějaké skupiny.
0: Tuto i všechny další reportáže najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 56 minut, dneska to letí jako bláznivé, zpíval by Karel Gott. Pondělí 8. června, dobré ráno končí, Zdeněk Junák už je ve studiu, srdcovky začínají. Zdeňku, vítej, ty slunce. Jak se máš?
1: Děkuji ti za milé přivítání, mám se báječně.
0: Skvěle.
1: Mám se báječně, protože máme za sebou s mojí ženou úžasný víkend, to se tak málo kdy podaří. Ono už to začalo pátkem,
0: no.
1: Kdy jsem byl v Mikulově, protože tam byl ten 24. jazzový večer Karla Krautgartnera na jeho počest. No potom v sobotu jsme byli na premiéře u nás v divadle. Divadlo naše zahájilo svoji letní scénu na Biskupském dvoře. Mm-hmm. Janošík a Neb malované na skle. A včera jsme byli na takové soukromé oslavě Irenčí kamarádky, která slavila 65 let, můžu to říct. Ona je kadeřnice, takže má spoustu těch děvčat známých. Tam nás bylo, jak když na mele, ale protože ta Vladěnka je bezvadná holka, tak to ti byla nálada jak hrom.
0: Bylo to úžasný. Víkend jak vymalovaný.
1: Jak vymalovaný.
0: Krása.
1: Venku máme dneska hezky.
0: Těším se.
1: Dokonce jsem slyšel, že slibuješ až 28 stupňů.
0: Ano, ano. Ale zklamal mě Mojmír Martin, říkal, že Medardce jenom opozdí, takže zítra přijde, prej.
1: Proto, protože dneska Medardova kapka, no. 40 dnů krapka. Tak jo, Pavlíčku, těš se ven.
0: Těším se moc.
1: Je tam hezky, ale taky si odpočím, protože máš zase velkou šichtu, já jsem tě poslouchal.
0: Děkuju. Jo. Děkuju, Zdeňku, tak krásný den tobě a samozřejmě
1: a
0: i vám.
1: A budu se těšit.
0: Těším se moc na úterý. Na závěr trocha poezie dnes z pera Karla Plíhala. Báseň se jmenuje Houpací kůň. Jedu domů, slzy roně, s taškou plnou třísek. Houpacího dal jsem koně na nucený výsek. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Benešova ulice u hlavního nádraží v Brně je od dneška částečně uzavřená. Několikaletá rekonstrukce blanenské verandy na obůrce se blíží ke konci. Velkomeziříčské technické služby nahradí 15 let staré svozové auto. A dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Kvůli přestavbě parovodů na horkovody v Brně je od dneška částečně uzavřená část Benešovy ulice u hlavního nádraží. Omezení potrvá do 15. října. Úplně uzavřený je jízdní pruh ve směru od nádraží na Malinovského náměstí. Objízdnou trasu popisuje mluvčí magistrátu města Brna Filip Poňuchálek.
2: Auta a autobusy pojedou přes areál autobusového nádraží, a to po stávající pěší zóně od hlavního nádraží. Vznikne zde také oddělený koridor pro pěší a část pro průjezd vozidel. Obě ale parkoviště, která se zde nacházejí, fungovat budou.
0: Tramvaje pojedou normálně v obou směrech. Chodci využijí dva nové přechody v blízkosti autobusového nádraží u hotelu Grand. Zastupitelé Blanska vyčlenili 400 tisíc korun na dokončení rekonstrukce areálu Veranda na obůrce. Ten využívají místní spolky pro pořádání akcí. Hotovo by mohlo být do několika týdnů. Částka je určená třeba na postavení vstupu do areálu anebo odstranění nevyužívaných starých budov. Rozsáhlá rekonstrukce začala v roce 2019. Podle mluvčí Blanska Pavly Komárkové vzešel námět na opravu areálu z participativního rozpočtu.
3: V tom rozpočtu nezvítězil, nicméně tak jako u řady jiných námětů z participativního rozpočtu jsme se vlastně tím podnětem inspirovali a město ze svého rozpočtu vyčlenilo potřebné peníze.
0: Odpadky ve Velkém Meziříčí bude svážet nové auto. Tamní technické služby si jej pořídí za více než 5 milionů korun. Podle jednatele společnosti Jaroslava Mináře zajistí služby na dalších několik let. Nové auto nahradí starý svozový vůz z roku 2011.
4: Nové vozidla kupujeme v pětiletých cyklech, kdy nám vždycky to nové vozidlo 10 let jezdí na svozu domovního odpadu. A po těch 10 letech je přesuneme na svoz separovaného odpadu a po 15 letech to vozidlo vyřadíme z provozu, protože už náklady na opravu a údržbu toho vozidla jsou větší než náklady na odpisy nového vozidla.
0: Stát dlouhodobě selhává v investicích do dopravy, plýtvá penězi a projekty se velmi prodražují. Upozorňuje na to Nejvyšší kontrolní úřad v souhrnné zprávě o investicích za roky 2020 až 2025. Za jeden kilometr dálnice podle úřadu před 6 lety zaplatil stát zhruba 275 milionů korun. V roce 2024 to bylo zhruba jednou tolik.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno, večer začne postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: V Brně na městském okruhu směrem z D1 do Králova pole popojíždí kolona z Bíteřské. Brzdí se před Pisáreckým tunelem a zhruba 20 minut jede krokem k nehodě za sjezdem na Kníňské. Tolik doprava, šťastné cesty.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Možná, že i petarda uctí svátek Medarda. Třeba pak i bez techniky zahřmí jako z pranostiky. Já ovšem, když trochu mohu, nespoléhám na oblohu. Neb jsem dávno velký kluk, nabídnu teď lepší zvuk. Éter brzy rozhýbu dobrým kouskem z archívu. Snad už za ta léta vím, čím pak se vám zavděčím. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pondělí 8. června roku 2026. V Brně máme nádherně. A než vám pustím první přáníčko, tedy než si řekneme, tak já bych rád zavzpomínal na včerejšek. Včera byla v neděle a naše taková výborná kamarádka, respektive přesně kamarádka mé ženy, kadeřnice brněnská, úžasná, měla takový svůj nádherný den, kam pozvala všechny ty své příznivkyně a kadeřní, tedy, jak se tomu řekne, jejich prostě, o které se stará, ty její hlavičky, tak jsme se sešli, no bylo nás tam, jak když na mele, nádherný den, bylo to v Brně na Riviéře, no a tak to krásně probíhalo, ale hlavně, co mě potěšilo, tak jako mezi kamarádky Vlaďky patří i brněnská pěvecká legenda, dnes už Froso Tarasidu. Froso Tarasidu v 70. letech byla solistkou orchestru Gustava Broma, úžasná ženská, nádherná, prostě perfektní zpěvačka, tak to tam rozděla na plný pecky. A já bych tedy chtěl všem, co tam byli, protože nekazili zábavu, jelikož Vlaďka, o té se to všechno odvíjí, je to holka, která má ráda srandu a ráda se baví, takže to bylo fakt všechno nachystané, bylo to úžasné. Takže já bych všem chtěl poděkovat a řekl jsem, že je pozdravím takhle z rozhlasu, protože mnozí mě taky poslouchají, tedy respektive jejich maminky, babičky a podobně. No a tak, Vladí, byl to úžasný večer, už tedy odpoledne a večer, my ti moc děkujeme. A Frosenko, zpíváš úžasně, tož tak. A teď už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosíme o zahrání písničky od bratrů Nedvědů. Milá Barunko, chceme ti touto cestou poděkovat za obětavou 3letou práci, kterou si věnovala zajišťování všech informací, zpráv a materiálů potřebných k našemu studiu Univerzity 3. věku, kterou ukončíme promocí. Děkujeme za všechno. Přejeme pevné zdraví a štěstí tobě i Ondrovi a chlapcům hodně sportovních úspěchů. To ti přeje babička Věra a teta Božena. Milé dámy, rád splním vaše přáníčko, rád zahraj pro Barunku a vybrali jste jí písničku, takže už jsou tady bratři Nedvědi.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dobrý den, díky za každé ráno s vámi, moji milí posluchači. V pátek jsem vyrazil do Mikulova. Mikulov, krásné město na jihu naší Moravy. A právě Mikulov zažil něco, na co se jen tak snadno nezapomíná, a protože jsem toho byl součástí, tak se podělím o tento zážitek. Totiž v pátek se pořádal již v pořadí 24. jazzový večer na počest rodáka mikulovského Karla Krautgartnera. Tuhletu akci každoročně pořádá Sdružení přátel Karla Krautgartnera spolu ruku v ruce s městem Mikulov. Jenom pro připomenutí, Karel Krautgartner se narodil v Mikulově v roce 1922. Hrál v různých big bandech, taky dokonce vedl svůj vlastní orchestr. Po srpnu roku 1968 odešel nejprve do Rakouska, potom do Německa, kde také v roce 1982 v Kolíně nad Rýnem zemřel. Ovšem jeho velký odkaz a jeho hudba zůstala. A jak už jsem říkal, tuhletu akci každoročně pořádá Sdružení přátel Karla Krautgartnera. V čele stojí Jiří Tichý, její předseda. Ale donedávna, ještě do loňského roku, v čele stál Jaroslav Smečka. Ale bohužel, Jaroslav Smečka nás loni mezi Vánocema a Novým rokem opustil, vydal se na tu nejdelší cestu životem, z které není návratu. Ale před ním Ladislav Kolmačka, který stál u zrodu této tradice, nás opustil v roce 2023 taky na přelomu roku někdy mezi Vánocema a Novým rokem. A taky se vydal na tu dlouhou, nekonečnou cestu. No a při této akci, je to vždycky jako rozděleno do dvou fází. Ve 4 hodiny se scházíme před domem, rodným domem Karla Krautgartnera, kde do jazzového chodníku slávy je vložena bronzová hvězda se jménem význačného jazzového muzikanta, instrumentalisty, zpěváka. A potom ten dotyčný večer má v sále na zámku v Mikulově koncert. Tentokrát byla výjimka, udělena výjimka, protože, jak jsem říkal, odešli dva zakladatelé této krásné tradice, Ladislav Kolmačka a Jaroslav Smečka, takže bronzová hvězda za loňský rok tedy, nese jména Ladislava Kolmačky a Jaroslava Smečky. No a večer, tady při té celé oslavě, nebo při tomhle happeningu, abych tak řekl, hrála krásná kapela, která hrává víceméně pravidelně, Jazz Petit Quai. Díky jim za to. No a potom večer na zámku vystoupil náš jazzový zpěvák Jan Smikmátor se svým big bandem. A Jan Smikmátor si dokonce pozval hosta, amerického saxofonistu Scotta Hamiltona. Scott Hamilton je obrovská legenda muzikantská, protože ten ještě před časem hrával dokonce s legendárním Bennym Goodmanem a do Mikulova přijel z Florencie. Tak, no a potom začal koncert se vyvedl, no a tam jako prostě potom Jan Smikmátor se svým big bandem to váleli úžasně a potom s tím je spojeno to, že vlastně tomu zpěvákovi, tomu, kdo koncertuje, tak je udělen řád Karla Krautgartnera. Tentokrát ho obdržel český swingový zpěvák Jan Smikmátor, ale s tím jsou spojená pravidla. Pravidla, která určilo Sdružení přátel Karla Krautgartnera. A to, ta pravidla jsou taková. Není to jednoduché. Prostě ten, kdo se stane kandidátem na, tedy kdo se stane nositelem řádu Karla Krautgartnera a přijme ho, tak ho musí neustále nosit na krku při každém svém veřejném vystoupení. A potom tím, že získá tenhle ten řád Karla Krautgartnera, tak se stává kandidátem a čekatelem na udělení právě bronzové hvězdy v jazzovém chodníku slávy před rodným domem Karla Krautgartnera. Takže večer se vyvedl, sál byl plný, zněl jazzem, swingem a bylo to prostě úžasné. Takže všem díky, díky, díky. No a už vám tedy nepustím jazzovou písničku, ale bude to nakonec taky vynikající swingář Valdemar Matuška.
1: Český rozhlas Brno.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

Píseň dozněla, to byla skupina Tým a já už mám pro vás další přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Moc vás prosím o písničku Hej, lásko, nečekej pro mé rodiče Gábinku a Jardu Bergmanovi z Březí u Mikulova, aby je nožky neboleli a měli krásný den. Moc krát děkuji, Vladimír. Milý Vladimíre, rád splním vaše přáníčko, zahraj vašim rodičům. No, vybral jste si písničku, takže už je tady Věra Špinarová.

0: No, sir.
1: Tak to byl Frank Sinatra, který nám zaspíval. Dívám se na hodiny, máme 9:55 a už mám tady pro vás první indicii pro tento týden do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden chystá a připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko opery Leoše Janáčka O třech jednáních, její pastorkyně. Zpívají třeba Jenůfu paní Libuše Domanínská, Stařenku paní Soňa Červená a řada dalších úžasných operních solistů. Tak, dnešní, tedy pondělní indicie zní takto. E50? Před našimi obyvateli tenhle údaj raději neříkejte. Rádi by slyšeli, že nic neslyší. Opakují pondělní indicii. E50? Před našimi obyvateli tenhle údaj raději neříkejte. Rádi by slyšeli, že nic neslyší. Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím Václava Neckáře.

0: Ráno, ráno, dospívala Marcela Holanová, dívám se na hodiny, co nevidět bude 9:45 a já tady ajta policajta mám ještě jedno přáníčko. Ano, z webového formuláře. Zní takto. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda a řidiče autobusu a muzikanta pana Josefa Kachníka. Je to dobrý muzikant, hraje na křídlovku, taky na tenor anebo bariton. A to všechno v dechové hudbě Hradcov Janka. Děkuji, Broněk Uher. Milý Broňku, to víte, že rád splním vaše přáníčko. Vybral jste si písničku? Písničku vám vybírám já, doufám, že se mu bude líbit. Michal Hrůza.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní pondělní srdcovky s datem 8. června pomalilililinku končí. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji tu první pro tento týden pondělní indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. E50. Před našimi obyvateli tenhle údaj raději neříkejte. Rádi by slyšeli, že nic neslyší. Tak to byla pondělní indicie. Nebojte se, jsme na začátku, takže ještě bude úterý, středa, čtvrtek a v pátek přijde piko nápovědička a my budeme vědět, co vlastně ten Miloš Šenkýř po nás, respektive po vás, moji milí posluchači, chce. Tak a ještě udělám takovou malou samozřejmě připomínečku. Rád hraji na přání, rád plním vaše přáníčka. No a jak mi to dát vědět, jsou tři možné cesty. Ta první je, že mi to svým vlastním hlasem namluvíte na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Telefon je vám tedy k dispozici 7 dnů v týdnu. Záznamník běží non-stop, takže není možno, abyste se třeba jen tak minuli. Určitě vás zachytí. Potom mi to můžete taky dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete konkrétní den, aby tedy ta přáníčko zazněl v konkrétní den a chcete k tomu i konkrétní titul, název písničky, tak mi to prosím pěkně dejte vědět s dostatečným předstihem. Tak, to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky, užijte si dnešní sluneční den a zítra v úterý po 9. hodině se na vás budu těšit opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 10 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Místo semaforu možná nechají Boskovice přestavit přetíženou křižovatku pod poštou na kruhový objezd. Ve Višňovém na Znojemsku vznikne nové infocentrum. Na odškodnění za zdraví poškozené vakcínou proti covidu bude mít nárok více lidí, rozhodl o tom nejvyšší soud. A dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Složitou dopravní situaci na křižovatce pod poštou v Boskovicích možná nevyřeší semafory, ale přestavba na kruhový objezd. Informovalo o tom vedení města, které si nechalo zpracovat různé varianty úprav. Předchozí koalice přitom chtěla vybudovat v lokalitě okružní křižovatku. Nové vedení ale od toho nakonec ustoupilo. Aktuálně navržený kruhový objezd má být menší a levnější. Pokračuje starostka Jana Sirovátková z uskupení Změna 22.
4: Povedlo se tam opravdu vměstnat kruhový objezd. Pohodlné přecházení pro chodce, přechody pro chodce budou víceméně ve stávající pozici, nebude se žádným způsobem šahat do zprůjezdnění ulice 17. listopadu.
2: O definitivní podobě přestavby rozhodne nové zastupitelstvo. Turistům ve Višňovém na Znojemsku poslouží nové infocentrum. Vybuduje ho vedení městysu při rekonstrukci hospodářského stavení, kde později vznikne i velký společenský sál. Postavení infocentra vyjde na více než 5 milionů korun. Podle nezávislého starosty Vladimíra Korka má plnit více účelů.
5: Je to vedle zastávky autobusové, to znamená, budou to moct využít i jako taková čekárna s občerstvením. Infocentrum plánujeme, že bude propojeno s knihovnou, jo, takže jako takové víceúčelové to bude.
2: Infocentrum i společenský sál by měly být v provozu nejpozději od začátku příští turistické sezóny. Více lidí bude mít nově nárok na odškodnění, pokud jim vakcína proti covidu poškodila zdraví. Rozhodl o tom nejvyšší soud. Doteď měli na peníze nárok jen lidé, kteří se kvůli očkování ocitli v ohrožení života nebo kteří kvůli němu ztratili soběstačnost. Podle soudu ale má být rozhodující, jestli očkování dotyčnému způsobilo prokazatelně újmu, která dlouhodobě ovlivňuje jeho život. Tedy jestli má třeba omezenou schopnost pracovat, sníženou kvalitu života nebo narušené každodenní fungování. Takové případy podle soudu vyžadují odborné znalecké posudky a důkladné dokazování. Stavební výroba v Česku roste. Její produkce za duben stoupla oproti minulému roku o skoro 8%. Informoval o tom Český statistický úřad. Zvýšil se hlavně počet pozemních staveb, jako jsou nemocnice, školy nebo třeba obchodní domy. Začalo se taky stavit více nových bytů. V dubnu to bylo zhruba 5 000, což je podle úřadu meziroční nárůst asi o 90%.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno, večer začne postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Nehoda omezuje provoz na D2 na příjezdu do Brna. Na druhém kilometru se srazilo nákladní auto s osobním. Na místě zasahují složky IZS. A nehoda dvou osobních aut taky na silnici 381 mezi Vranovicemi a Velkými Němčicemi. Zasahují tam hasiči, počítejte s omezeným provozem. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Ano, 8. červen je spojen se svátkem Medarda a tedy mnoha známými pranostikami. Ovšem, pojďme si připomenout, že ve světě se slaví třeba Den nejlepších přátel. A máme tady jedno krásné kulaté výročí k otevření, nebo pěkné výročí k otevření prvního stálého kina. To totiž začalo fungovat právě v Brně v roce 1907 vůbec poprvé. Tak věřím, že i naše dopolední vysílání přinese spoustu informací, které se budou hodit. My se zaměříme na pěstování fíkovníku, to ale až v hodině mezi 11. a 12. V této hodince stihneme recept, podíváme se také za babskými radami a pozveme vás na jednu zajímavou akci, která spojuje cyklistiku s kulturou, konkrétně s vážnou hudbou a nejen s ní. Více se dozvíte v těch následujících minutách. Od pondělního dobrodopoledního mikrofonu vás srdečně zdraví Jarka Vykoupilová.

Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. Máme 10 hodin 11 minut, máme také pondělí 8. června. V naší sérii dopoledních receptů se právem musí objevit sem tam nějaký recept od vás, milí posluchači. Posluchač Karel nám poslal tento recept s takovou inspirací. Před zahájením říkal špekáčkové sezóny. Tohle se hodí, když třeba venku není úplně ideální počasí a ten klasický táborák nelze udělat. Tak jak si připravit velmi chutné a velmi jednoduché špekáčky na pivu, to vám řeknu právě teď. Potřebovat budete 4 špekáčky, 3 střední cibule,

0: 2 deci černého piva, 1 lžíci medu, 4 lžíce kečupu, sůl, pepř a tymián, ten je tam důležitý. Tak špekáčky si nařízneme stejně jako před opékáním nad táborovým ohněm a potom podélně rozkrojíme. Oloupanou cibuli si nakrájíme na půl kolečka. Špekáčky vložíme do plechu, jak píše pan Karel, zasypeme bohatě cibulí, přidáme kečup nebo rajčatový protlak, med, černé pivo, tymián, sůl a pepř. No a pečeme na 200 stupňů alespoň 45 minut. Během pečení je dobré špekáčky alespoň jednou promíchat. No a s čím si to naservírujete, záleží na vás. Výborný je krajíc čerstvého chleba, ale klidně i vařený brambor, pokud z toho chcete udělat hlavní chod a dát si špekáčky na pivu, třeba k obědu nebo k večeři. Tak to byl dopolední recept. Slíbit vám za okamžik mohu i ověřovnu, zajímavou rubriku s důležitými informacemi a, jak už bylo řečeno v úvodu, také pozvánku na akci, která spojuje sport s vážnou hudbou, a to velmi originálním způsobem.
1: Český rozhlas Brno.

0: Ve čtvrtek 11. června vám představím písničkáře a bývalého člena kapely Bezobratři Jana Běťáka. Nedávno získal hudební cenu Anděl v kategorii folk. Co vystudovaného botanika inspirovalo při tvorbě oceňovaného alba Jazykem květin? Jak ho ovlivňují lidové písně a s kým bude vystupovat na benefici pro varhany v kapli v Nesvačilce? Do studia dorazí Jan Běťák i s kytarou a je jasné, že společně budeme dobře naladění.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno vám dělá, věřím, milou společnost. Možná se i k vám nebo vašim známým v poslední době dostal řetězový e-mail, ve kterém byl seznam jmen známých disidentů. V e-mailu se tvrdí, že údajně spolupracovali s komunistickou STB. Jak asi správně tušíte, jde o falešnou zprávu. Věnovali se jí naši kolegové ze serveru iRozhlas.cz a v dalším díle seriálu Ověřovna vám vysvětlíme, na co přišli. Co se dozvěděli, to nám do studia přišel říct redaktor Tomáš Kremr. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: A hned se zeptám, prosím, přibliž na začátek, o jaký falešný seznam tedy jde?
1: Je na něm celkem 13 známých osobností, často disidenti, například bývalý politik Petr Pithart, někdejší prezident Václav Havel, taky herec Zdeněk Svěrák a nebo ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Vedle jejich jmen jsou uvedená jejich údajná krycí jména pro spolupráci s komunistickou státní bezpečností. Tento falešný list se šíří v e-mailech jako příloha. Vedle falešného seznamu je na listu naskenovaný ještě pravý dobový dokument, jak vysvětluje historik Prokop Tomek.
2: Je to spojení dvou věcí. Fotokopie toho dokumentu z roku 1990 o vynětí některých materiálů z archivu státní bezpečnosti. Tak ten dokument je pravý a k tomu někdo později přidal ten seznam, který je vlastně vpravo od něj.
1: Dobový dokument je pokyn federálního ministra vnitra o výjimutí určitých svazků z evidence STB, to nařízení se týkalo prezidenta, poslanců, členů vlády a podobně. Konkrétní jména ale součástí pokynu nikdy nebyla, nicméně ani zmíněná údajná krycí jména nejsou na tom seznamu úplně vymyšlená. Nejde ale o přezdívky tajných spolupracovníků STB, jak tvrdí ten falešný seznam. Pokračuje historik Tomek.
2: Ta krycí jména taky v drtivé většině odpovídají, ale odpovídají svazkům, které na ty osoby byly vedeny jako na osoby sledované.
1: Třeba u Václava Havla se tak na falešném seznamu objevuje krycí jméno Profous, u Petra Pitharta krycí jméno Hrabě a například u Šimona Pánka krycí jméno Texas.
0: Co na řetězový e-mail říkají ti, kterých se to přímo týká?
1: Naši kolegové s některými z nich mluvili a všichni se proti nepravdivým informacím ohradili. Mezi nimi byl například i bývalý předseda ústavního soudu Pavel Rychetský anebo kněz Tomáš Halík.
3: Já jsem nikdy nebyl ani nejmenším spolupracovníkem STB, naopak, když se potom otevřeli ty archivy STB, tak tam je doloženo, že jsem zřetelně odmítl tuhletu nabídku a od té doby jsem byl veden jako osoba nepřátelská a byl jsem různým způsobem perzekvován.
1: Podobně se vyjádřil i šéf Člověka v tísni Šimon Pánek. STB se o něj tehdy skutečně zajímala a sedí i přes dívka Texas. Pánek ale odmítá, že by někdy agentem byl. Dodal, že lidé by si měli v dnešní době dávat pozor, aby se nestali oběťmi dezinformací. Dnes je podle něj totiž možné vytvořit podvrh čehokoliv.
0: Proč dezinformátoři útočí právě na tuto skupinu lidí?
1: Cílem téhle dezinformace je diskreditovat lidi, kteří jsou nějak propojeni s odporem vůči totalitnímu režimu anebo přímo s disentem, jak vysvětluje odborník na dezinformace Bohumil Kartous.
4: Ta snaha je vykreslit je jako lidi, kteří s tím režimem nějak jako vědomě a ještě k tomu jako zjištně spolupracovali, a čímž vlastně stavíte pro toho adresáta takovou osobu do stejné pozice jako některé jiné lidi, kteří vědomě a skutečně spolupracovali třeba s komunistickým režimem.
1: Dodám ještě, že nejde o úplně nový řetězový e-mail, protože víme, že po internetu koloval už v předchozích letech. Celý díl té nejnovější ověřovny najdete taky na serveru iRozhlas.cz.
0: To byl Tomáš Kremr, host našeho dopoledního vysílání. Přeji hezký zbytek dne a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a my si teď pustíme Radka Tomáška nebo Marii Rotrovou.
5: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Romantika s tím bláznem si nic nezačínej v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Brno a na telefonní lince už teď vítám vzácného hosta, s kterým si budu povídat o akci s názvem Hudba na kole. To je v rámci České republiky ojedinělý kulturně sportovní projekt, který propojuje koncerty živé hudby napříč žánry s cykloturistikou, objevováním výjimečných míst a regionální gastronomii Jižní Moravy. Už po 11. přivede návštěvníky do lednicko-valtického areálu, kde na hudebních zastávkách bude znít například jazz, klasická hudba, folklor nebo třeba world music. Za pořadatele tedy už konečně vítám ve vysílání paní Zdenku Kachlovou. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
0: Kdy vznikl nápad na tuhle originální akci?
1: No, nápad vznikl před 10 lety k 20. ročníku festivalu Consensus Moravie, protože tento projekt je součástí tohoto festivalu. A vznikl v hlavách pana ředitele Davida Dietricha a mojí. A řekli jsme si, že propojíme sportovní aktivitu, což je cykloturistika, s krásnou hudbou. A vybrali jsme proto naprosto příhodnou destinaci, což je lednicko-valtický areál s těmi krásnými stavbami, salety, vinařstvími. A ještě jsme připojili region Pálava, takže je to takový velký rozsah prostě na jihu Moravy.
0: Výborně. Jak bude tedy vypadat ten letošní ročník?
1: Letošní ročník je 11. ročník a budeme mít v těchto obou destinacích budeme mít 17 hudebních zastávek, na kterých budou kapely živé hudby. Je to velmi široký záběr žánrů od lidové hudby přes rock, přes folk rock, přes barokní hudbu, bubenická show, rock and roll 50. let. Bude to skutečně velmi pestrý mix hudební, takže věříme, že každý návštěvník si z toho něco vybere. A na těch hudebních zastávkách budou takové kratičké koncerty, 15 až 20 minutové, tak když návštěvníci přijdou na tu zastávku, tak si mohou ochutnat tuto hudební koláž a potom zase se přesunout na další hudební zastávku.
0: Připomeňte ještě prosím, kdo tedy může přijet a v jakém časovém horizontu se v sobotu 13. června hudba rozezní?
1: Tak rozezní se od 10. hodiny dopoledne na všech 17 zastávkách stejně, všude začnou hrát hudebníci v 10 hodin dopoledne a mohou si lidé vychutnat ten krásný projekt až do 17. hodiny odpolední. Mohou přijet na kterékoliv zastávce, dostanou vlastně propagační materiály, mohou se tam seznámit s tím, jaký je program, dostanou takovou mapku schematickou, kde budou vyznačeny ty jednotlivé zastávky a pak se mohou jedině rozjet radostně a vychutnávat si hudbu.
0: Moc pěkné, tak přeji hlavně dobré počasí a děkuji tedy Zdence Kachlové za pořadatele, za milou pozvánku a za to, že nás tedy vyzývá sportujte a zároveň buďte kulturní, to je hezké spojení.
1: Ať se daří. Děkuji vám za zavolání.
0: Ano, naslyšenou. No a já ještě připomenu, že návštěvníci mohou sbírat razítka z jednotlivých zastávek a zapojit se také do slosování o hodnotné ceny. Takže přejeme akci Hudba na kole tedy mnoho spokojených cyklistů, ale třeba i pěších návštěvníků.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcová.

bydleli bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
2: Nikdy už nemohu prožít volání toho jara vůbec prvního, které mne zastihlo v mých 17 letech. Má pro mne navždy barvu zelenou a zlatou. Zelenou jako předzvěst onoho jedině rajského času, jara mého mládí, zlatou jako božsky zářící kštice mého prvního druha, bratra v slunci.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
3: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
4: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
3: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
4: Folklor a sport.
3: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
5: Český rozhlas Brno.

0: Sympatická kapela Jelen a jejich písnička Touha a pláč ozdobila naše vysílání. Zrovna kapela Jelen patří také ke uskupením, které velmi rádi vystupují, jsou k vidění na spoustě festivalů, léto se nám blíží, tak pojďme připomenout, že třeba ve Slavkově u Brna si Jelen zahraje na svém Jelen Festu, přizve ještě Kateřinu Marii Tichou. Bude to určitě příjemné setkání. Podobná sestavička nás čeká také v Mikulově 18. července, tam ale jako hosta přivítají Jeleni Jiřího Pavlicu a Hradišťan. Oni mají rádi spolupráce s různými kapelami a myslím, že jim to velmi sluší a svědčí, takže chcete-li je vidět, zažít. Naživo máte jedinečnou příležitost. My se v našem dopoledním vysílání před 11. ještě dočkáme Karla Gotta. Jestli tě budu mít rád, zaspívá i Zuzana Norisová svoji slavnou, asi nejslavnější píseň Š. No a Michal David zabrnká na struny romantiky. Je to blízko. Tyhle písničky uslyšíte, než se překulíme do druhé poloviny dopoledního vysílání, ve které vám jako každé pondělí nabídneme dobré rady. Ty dnešní budou s botanikem Radomírem Němcem a budeme si povídat o tom, jak ideálně pěstovat fíkovník, jak se postarat o to, aby se mu dařilo a co s bohatou úrodou. No a teď už pojďme na babské rady. Tušili jste, že takovou kávu můžete vylepšit třeba pomerančovou kůrou nebo špetkou soli? Další tipy na neobvyklé dochucení kávy vám právě teď nabídnou pondělní babské rady.
1: Babské rady.
0: Obyčejný šálek vaší kávy může získat úplně nový rozměr. Oblíbenou variantou k obohacení chuti je přidání koření. Z kořice, vanilka, kardamom nebo špetka kaká dodají kávě výraznější aroma a novou chuť. V chladnějším období roku se nabízí kombinace s perníkovým kořením nebo hřebíčkem. Milovníci sladších nápojů mohou vyzkoušet med nebo javorový syrup. A co takhle přidat i jiný druh mléka? Ovesné, mandlové, hráškové nebo kokosové mléko ovlivní i konzistenci kávy a sledem vás v létě osvěží. Experimentovat můžete i s přidáním pomerančové kůry, pár kapkami kokosového nebo ořechového oleje, případně špetkou soli, která zaručí zvýraznění chuti vaší oblíbené kávy. A nezapomeňte, že účinky kofeinu jsou v těle aktivní 8 hodin po vypití šálku. Takže k snídani i během dopoledne je káva vřele doporučována. Později by vám mohla překazit usínání.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Kšírova ulice na jihu Brna je od dneška kvůli rekonstrukci uzavřená. Ochránce přírody trápí rychle se šířící invazní rostlina lupina mnoholistá. Soud v Olomouci rehabilitoval bývalého arcibiskupa Matochu. Státní bezpečnost ho 11 let nezákonně věznila. A dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno a teploty do 28 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brnova. Svítá David Hasman. Kvůli plánované rekonstrukci vodovodu je od dneška uzavřená část Kšírovy ulice na jihu Brna. Kromě rezidentů, dopravní obsluhy a linkových autobusů řidiči neprojedou od křižovatky s ulicí k terminálu po kruhový objezd. Uzavírka zkomplikuje provoz i těm řidičům, kteří ulici projíždí, aby se vyhnuli opravovanému křížení dálnic D1 a D2.
2: Objízdná trasa do Modřic a Přízřenic vede Hněvkovského ulicí přes Komárov na ulici Dornych, potom po Vídeňské až na sjezd k Modřicím. Případně se řidiči do Modřic dostanou taky po dálnici D2 a sjezdem u nákupního centra v Modřicích. Rekonstrukce potrvá do konce září letošního roku. Dělníci při ní v Kšírově ulici vymění asi 800 metrů vodovodu. Některé trubky jsou téměř 100 let staré. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Ochránci přírody v Moravském krasu řeší přemnoženou rostlinu lupinu mnoholistou. Upozorňují na to při příležitosti týdne invazních druhů, který dnes začal. Lupina se rychle šíří, vytváří husté porosty a vytlačuje původní luční květiny. Navíc obohacuje půdu o dusík, což pomáhá šíření dalších méně žádoucích druhů. Doplňuje botanik Zdeněk Musil.
3: Šíří se na některých trávnicích sečených i v některých lesních porostech nebo podél lesních cest.
4: Když nedojde ani k tomu posečení za květu, potom zaplodí, semínkama se šíří potom dál. Běžný turista může pomoci tím, že si natrhá kytici domů do vázy.
0: Zítra budou dobrovolníci rostliny vyrývat u lomu seč u Rudice v Moravském krasu. Okresní soud v Olomouci dnes rehabilitoval někdejšího olomouckého arcibiskupa Josefa Karla Matochu. V letech 1950 až 1961 ho státní bezpečnost nezákonně intervenovala v rezidenci arcibiskupství, a to až do jeho smrti. Důvodem byly jeho údajné protisocialistické a protikomunistické postoje. Podnět k rehabilitaci podalo Muzeum českého a slovenského exilu a emigrace 20. století. Instituci zastupoval advokát Lubomír Miller.
5: To soudní řízení bylo důležité, aby bylo jasně pojmenováno, že státní moc zacházela s panem profesorem Matochou naprosto nepřijatelným způsobem, že to bylo v podstatě zločinné ze strany státní moci, když ho 11 let internovali, neposkytli mu potřebnou lékařskou péči.
0: Rozhodnutí soudu je pravomocné.
1: Sport.
0: Bývalý mistr světa ve sportovním lezení Adam Ondra skončil na pražském světovém poháru v lezení na obtížnost 5. Zlato na stěně vytvořené na centrálním tenisovém kurtu na Štvanici získal Putra Tri Ramadeni z Indonésie. Příští světový šampionát 2027 ve sportovním lezení bude hostit Brno.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně skoro jasno až polojasno, večer začne postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší odpolední teploty 25 až 28 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova se nesouvisle popojíždí od Holubic. Z kilometru 209 od Prahy se jede plynule bez držení. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Fíkovník je fascinující rostlina s historií starou přes 5000 let. Jeho pěstování a biologie skrývají řadu překvapení. Od toho, že fík není botanické ovoce, až po fakt, že ho můžeme bez obav pěstovat i na naší moravské zahrádce. Mým hostem bude v následujících 60 minutách zkušený botanik z Jihomoravského muzea ve Znojmě Radomír Němec. No a tématem bude samozřejmě fíkovník. Jak najít ideální stanoviště, jak nepodcenit celoroční péči o fíkovník, jak dlouho třeba trvá, než takový mladý fíkovník začne plně plodit. To všechno probereme a už teď se těšíme i na vaše dotazy nebo sdílení zkušeností. 726 465 200 je linka vedoucí přímo sem k nám do studia. Jarka Vykoupilová vám přeje dobrý a užitečný poslech.

0: Žlutý pes a píseň náruživá. Jste-li náruživými pěstiteli fíků, tak dobře poslouchejte, protože dnešní pondělní dobré rady s datem 8. červen roku 2026 v dobrém dopoledni s Českým rozhlasem Brno jsou právě pro vás. Tématem bude pěstování této velmi zajímavé rostliny. Já tady vítám srdečně botanika Radomíra Němce. Krásné dopoledne, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A hned v úvodu tedy bych ráda od vás chtěla slyšet objasnění toho, proč není vlastně fík botanicky ovoce.
1: No vlastně fík není plod. My říkáme, že fíky plodí, ale to botanicky je špatně, protože to není plod v tom botanickém slova smyslu. Ono je to vlastně souplodí nebo takový, tak my tomu říkáme správně, se to jmenuje sikonium. A když to rozloupneme, tak vidíme vlastně v té fázi kvetení, tak tam vidíme malé květy, samčí, samičí, které nastupují teda se zpožděním v různém teda období. A když potom ten fík dozrává, tak vlastně zdužnatí a vidíme tam takové zbytky, nebo ty původní ty zárodky, no, těch jako květů, které se změnily vlastně v takové souplodí, nebo v to sikonium, co potom teda máme rádi všichni.
0: Máme rádi všichni, dobře, tak a zase jsme chytřejší, děkujeme za vysvětlení. Pojďme začít úplně prakticky. Kde najít ideální stanoviště pro tuhle rostlinu?
1: Tak to je fajn, že vlastně v roce 2026 se už můžeme bavit o tom, kde najdeme vhodné stanoviště pro fíkovníky, protože ještě před, řekněme, 15 lety, tak jsme s tím trošku začínali a před 20 lety fíkovníky vymrzaly i na Jižní Moravě, kde dnes pěkně pěstujeme. Je dobré kryté místo. Pokud se rozhodneme pěstovat fíkovník na Jižní Moravě, tak je dobré najít místo, kde tolik nefouká. Ideální poloha je na jich otočená poloha, kde za tím fíkovníkem je třeba stěna.
0: Výborně, takže zeď, uzdi ideální.
1: Uzdi ideálně, kde neprofukuje, ale snese ten fíkovník i polohu třeba na východ a nebo na západ. Ale nemá rád třeba severní polohu, to je špatná poloha. A zdálo by se, že teda ten fíkovník, my ho známe teda někde z Balkánu, nebo z Blízkého východu, nebo třeba z jiných takových subtropických oblastí. A zdá se teda, že vydrží hodně sucha, což je do jisté míry pravda, ale pokud na tom stanovišti dostane vodu, to znamená třeba tam, nesmí to být úplně mokré stanoviště někde u rybníka, to je jasné, ale pokud je to vhodné stanoviště a ten fíkovník ještě dostane vodu, tak se nám odmění lepší úrodou.
0: Úrodou, takže dobře, tedy dá se říct, že dobře snáší sucho a vysoké letní teploty, na to je zvyklý.
1: Na to je zvyklý, ale vodu má rád.
0: Vodu má rád, výborně. Je lepší podle vás pěstovat fíkovník ve volné půdě, tedy někde, jak jsme říkali, třeba uzdi na záhoně, nebo v nějaké větší nádobě?
1: To je správná otázka, protože my jsme teď hovořili o místech teda ve volném, v volném substrátu někde na zahradě, to si můžeme dovolit i na Jižní Moravě, nebo třeba ve středních Čechách. A jsou další oblasti v České republice, kde se pěstování fíků daří, ale pokud se dostaneme do vyšších nadmořských výšek, na Vysočině nebo nedej bože někde v horách, tak tam už si dovolit pěstování venku nemůžeme a tam pěstujeme v nádobě. A nebo někdo, pokud má třeba balkon v bytě, tak je to vhodné místo na fíkovník a tam všude pěstujeme v nádobách.
0: Výborně, tak děkujeme za zpřesnění. My se dostaneme i k odrůdám, i k tomu, jak se liší, jestli chutí, barvou, případně i obsahem nebo objemem úrody. O tom všem si budeme povídat za malý okamžik. 726465200 je linka, která vás spojí s naším studiem. Těšíme se na vaše dotazy i zkušenosti.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Pondělní dobré rady dnes věřím těším aktivní zahrádkáře nebo pěstitele, protože si povídáme o fíkovníku. Já z mnoha stran mých přátel slýchám i takové povzdechy. Taková úroda, co s tím, tak dobře se teď daří tomu a my nevíme, jak to máme zpracovat. I k tomu se dostaneme v našem povídání s botanikem Radomírem Němcem. Pojďme se teď podívat na to, jaké odrůdy se historicky třeba pěstovaly u vás na Znojemsku.
1: Mm-hmm. No, ten fíkovník tady není nová plodina. Je to vlastně zakořeněno i v křesťanství, protože to je symbolika Panny Marie. Ten fíkovník zdánlivě vytváří plody v uvozovkách, to jsme si řekli na úvod, a bez toho, že by kvetl. A my víme, že kvete, on je vevnitř toho sikónia. Takže v křesťanství má fíkovník hlubokou symboliku, byl v těch getsemanských zahradách a prolíná se vlastně v těch biblických příbězích častá plodina, rostlina. A ti králové křesťanští, kteří byli na zámcích a hradech v Česku, nebo v českých zemích, na Moravě, v Česku, tak ten fíkovník pěstovali. A měli ho většinou na rajských zahradách, to znamená v nějakém krytém místě. No a ve Znojmě my jsme ten původní fíkovník, který zřejmě tam teda má tuhle tu historii dlouhou, našli a máme teda ten, říkáme mu znojemský fík, nebo znojemský fíkovník, a ten pěstujeme. A je to teda odrůda, která to patří mezi ty staré odrůdy, které byly pěstované v té malé Asii, v Řecku a vlastně na Balkáně. A je to taková ta skupina, dneska bychom jim mohli říkat moderně brown turkey, nejblíže asi tady k tomu. A tenhle ten typ toho fíku najdeme v dalších třeba klášterních zahradách ve střední Evropě a samozřejmě na jih Evropě. Takže to není úplně nová plodina. Tahle ta se pěstovala už, řekněme, od středověku u nás na Moravě a i v Čechách. No a teď s tou dobou, kdy vlastně umíme šlechtit a tak dál, tak těch fíkovníků nebo těch odrůd máme víc. Je to teda tady tato skupina těch adriatických fíků, kam patří třeba to brown turkey, ale jsou to i další odrůdy fíkovníků, které jsou třeba z Ameriky, jako Hardy Chicago a další.
0: Mm-hmm. Kdybyste měl doporučit něco tedy pro to dnešní použití v naší zahrádce, jak vybrat tu správnou odrůdu?
1: No, nejlepší si zajít, podívat se do okolí, už těch fíkovníků je poměrně hodně, a komu v okolí dobře plodí fíkovníky, tak od něho si potom v zimě vzít část větvičky, k tomu se možná ještě dostaneme, jak se množí, a rozmnožit si to sami, a nebo si zajít do specializovaného teda zahradnictví, kde velice ochotně poradí a dneska těch odrůd je opravdu hodně, takže si vybereme.
0: Pojďme se ještě zhrnout obecně, čím se ty odrůdy liší, je to právě chuť, barva nebo množství plodů?
1: No ty naše tady kolem, teda co jsme schopní ve volné půdě pěstovat na Jižní Moravě, tak jsou to takové spíš žlutozelené fíky, které vevnitř mívají buď medovou barvu, anebo jahodovou. Taková ta zlatavá až do červena. Tak není ta diverzita úplně velká. Ještě třeba švýcarská pereta trošku vybočuje, ta má takové ty dlouhé fíky, které mají třeba 20 cm a vypadají jako takové protáhlé hrušky. Ta z toho trošku vybočuje. A nebo z Veselí na Moravě, říkáme si, jsou to veselské fíky, to jsou takové menší, kulaté. Připomínající, ano, kulaté, třeba připomínají mirabelky takové velikosti a mají velmi intenzivně červenou tu dužninu, řekněme, a jsou krásně sladké.
0: No výborně. Fíkovník je naším tématem v dopoledním vysílání, posloucháte dobré rady jako každé pondělí i dnes a připomínám spojení se studiem, těšíme se na vaše dotazy 726465200. Mým hostem je stále botanik ze Znojemského muzea Jihomoravského Radomír Němec a jak už bylo řečeno, v hlavní roli jsou fíky.
2: Epidemioložka Renata Ciupek bude ve středu 10. června hostem poradny pro zdraví. A protože se blíží sezóna dovolených, probereme doporučení pro cesty doma, ale i v zahraničí. Která očkování jsou vhodná? Čeho si ze zdravotního hlediska všímat po návratu z dovolené? Jakou hrozbu pro nás představuje hantavirus nebo ebola, o kterých se nyní častěji mluví? A jaké spektrum nemocí nyní přenášejí klíšťata? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písni

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: My z dobrých nadějí je Hanka Zagorová, jedna z mých velmi oblíbených písniček z mého dětství. Doufám, že vás také potěšila. Máme 24 minut po 11. Dobré rady o fíkovníku jsou v plném proudu s botanikem Radomírem Němcem. Probíráme fíkovník ze všech stran. Třeba takový fíkus posvátný je opředen i náboženským významem. Podle legendy pod jeho korunou měl dospět Buddha ke svému osvícení. Takže ta rostlina si zaslouží naši pozornost, to každopádně. Teď už úplně prakticky, jak tvarovat takový mladý fíkovník a případně jak omezit nadměrný růst rostliny, protože se někdy stěžují ti, co ho mají na zahradě, to je čím dál větší, vytlačuje nás to téměř ven ze zahrady. Jak na to?
1: Mm-hmm. No, tak to byly dvě myšlenky, ještě se mi líbilo to s tím Budhou, tak vlastně v Asii nebo na Blízkém východě, tak tam je spoustu druhů fíkovníků a my je známe, my je pěstujeme, to jsou ty tropický, třeba z těch suších tropů, tak známe třeba Ficus elastica. To je ten fík, takový ten s těma velkýma kožovitými listy, co známe, to bývalo i ve školách, že? Nebo Ficus benjamino, ten má zase takový ty malinký listečky. Tak to je spoustu jako odrůd, které pěstujeme doma, ale to jsou tropické druhy. Mm-hmm. Jo? A ten venkovní fíkovník, o kterém se dneska bavíme hlavně, tak ten je ze subtropů a ten se dá pěstovat venku a jsou příbuzní vlastně, tady tyhle ty fíky jsou všichni příbuzní, takže to je fíkus, fíkovník, to všechno se bavíme o jedné ze rodině prostě rostlin.
0: Výborně.
1: No a potom ta druhá, teda myšlenka.
0: Ano, tvarování. Mladého fíkovníku, případně zastřižení toho, co se příliš rozrostl.
1: Tak on snese, jo, tvarování. Je to tvárná rostlina. Proto možná byla i tak oblíbená, protože on snese dost jako hrubé zacházení.
0: A vydrží.
1: Takže i kdybychom ho seřízli úplně u země, tak on nám vlastně potom obrazí krásně, nebo když třeba nedej bože, on snese ten ficus carica, ten fíkovník náš, tak snese až minus 18 stupňů, tady tyhle ty odrůdy, o kterých jsme se bavili, to brown turkey třeba. A pokud ale ty zimy jsou drsnější, možná se k tomu taky dostaneme, tak třeba nám někdy vymrzne. A on dokáže potom obrazit vlastně z těch kořenů. Takže už teď víme, že snese dost silný řez, takže pokud vás rozčiluje na té zahradě, klidně ho můžete vytvarovat. A potom znám fíkovníky, že si je někdo třeba vysadil úplně u zdi, teď mu začal růst, už mu tam překáží. A on, ten člověk, třeba si nechal jenom jeden kmínek, který mu roste do šířky a ořezává ty větve pravidelně. Takže z toho takového pahýlu koukají menší větvičky a na těch je spoustu fíků. Takže není problém se klidně k tomu fíku chovat i takto.
0: A my máme telefonický dotaz. Já se hned zeptám statečně, kdo volá?
2: Jo, dobrý den.
0: Slyšíme
2: se? Tady je posluchačka z Dolních Kounic.
0: Ano. Ptejte se.
2: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat jenom. Fíkovník máme na zahradě několik roků. Výborná marmeláda je z toho, když jdu okolo, tak si utrhnu, jím to, ale mám takový dotaz. Na podzim ještě zůstávají fíky malý, otrhat to, anebo to nechat, aby to spadlo samo.
0: Mm-hmm. Děkujeme za pěkný dotaz a zdravíme moc do Kounic.
1: Není chyba na podzim, pokud máte jeden fíkovník, malý fíkovník u domu, tak můžete na podzim třeba třetinu až klidně i víc jak polovinu těch fíků drobných otrhat, protože oni pak nedozrají do konce sezóny. Protože fíkovník plodí dvakrát do roka, teď se chystáme na tu první sklizeň, bude o velkých prázdninách a na ní navazuje hned ta hlavní sklizeň, říkáme i hlavní sklizeň, když u nás třeba nedozraje vždycky kompletně a ta dozrává tak z jedné třetiny až poloviny. To znamená, když klidně polovinu těch fíků zredukujeme už na začátku, když vidíme ty zárodky, ty malé fíky, fíkovník se nevysiluje a dá energii do těch
0: ostatních.
1: Ale nedá se to dělat, pokud máte těch fíků už hodně, to už nejde, ale v malém množství je tohle to možné. Pokud vám ty fíky tam nedozrají, zůstanou tam malé fíky na fíkovníku, není chyba je tam nechat a zase můžete je klidně obrat, oni postupně opadají.
0: Výborně, to jsou dobré rady botanika Radomíra Němce na téma fíkovník.
3: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: že nie sme zlí.
1: Slovenská legenda, kapela Elan v našem dopoledním vysílání. Posloucháte Dobré rady s botanikem Radomírem Němcem. Povídáme si o fíkovníku. Pojďme se zaměřit na to, jak tedy nejúčinněji a nejlépe fíkovník množit.
2: Tak měl jsem i dotaz, jestli je možné vypěstovat fíkovník ze semínek. A to je docela zajímavá otázka, na kterou vůbec není jednoduchá odpověď. Ale některé ty fíky, které koupíme v obchodě, tak mají pevné semínka.
1: Ano.
2: A to jsou z oblastí, kde teda má ten fíkovník opilovače. Ten opilovač vlastně specificky vstoupí do toho sikónia, do toho fíku. A má na nožičkách už teda pil z jiného fíku a opilí samičí květy a naklade vajíčka. A jak se vylíhnou vlastně nové vosičky, ten opilovač, ten vystupuje ven z fíku, tak zase na sebe nabalí pil a přeletí na jiný fík. Takže takhle se to opakuje. Ano. A vlastně v těch, to jsou třeba smíraňské fíky, tak v těch jsou plodné semínka, ale taky v nich jsou vlastně ty vajíčka, larvičky těch opilovačů. A to jsou teda ty nejhodnotnější, nejlepší fíky, které jíme. Z těch našich fíků semínka pravděpodobně nejsou, z těch se nedá vypěstovat fíkovník, pravděpodobně. Zkoušeli jsme to, nešlo to. Pokud nějaký posluchač nám třeba pomůže, najde, zkusí to, tak bych byl velice rád, ale zřejmě to teda nejde. Ale ty naše fíkovníky se zase velmi ochotně dají množit roubováním,
1: ano.
2: Anebo odkopkem. Necháme zakořenit třeba větvičku a tady to řížení taky funguje velmi dobře. Takže kdy sebrat roub. Nejlepší doba je před jaří, když ještě fíkovník nemá listy, tak vezmeme ty apikální, ty koncové větvičky a dáme je do substrátu, podobně jako třeba z vína větvičky, to znamená do nějakého, můžou tam být písek, trošku pilin a substrát a necháme je tam klidně bez stimulátorů a oni nám během roku pustí kořinky a začnou velmi dobře růst a funguje tohle rozmnožování, funguje perfektně.
1: Výborně, my tady máme posluchačské dotazy, těch je tak honem na to, kdo pak nám volá právě teď, dobrý den?
3: Dobrý den, posluchačka z Brna. Já bych ráda, kdyby pan botanik pohovořil taky o škůdcích a jak je likvidovat. On už někdy loni něco říkal o nějakých černých muškách, moc si to nepamatuju. Takže kdyby se k tomu dostala nějaká minuska, tak bych to ráda.
1: Ano,
3: ráda
1: my vám vyhovíme, my ty škůdce máme tady naplánovány, takže jak je to s nimi?
2: No, to je dobrý dotaz. My jsme donedávna vůbec škůdce na fíkovnicích neznali a teď se teda s tím, jak se sem dostalo do spoustu fíkovníků, tak s nimi přišli i ty škůdci. Vlastně přesně nevím, co bylo příčinou, jestli to, že to někdo přivnesl v květináči z míst, kde se pěstovaly ty fíkovníky, anebo se opravdu už tak mění klima, že a ty fíkovníky vlastně jsou kontinuálně od jižní Moravy až k moři, tak už prostě ty škůdci taky dokáží přelétnout. A známe teda černou fíkovou mouchu, což je taková moucha, prostě blanokřídlý hmyz, tak vypadá jak moucha.
1: Ano, a co ona,
2: dělá? A ty larvičky bývají v těch nezralých fících, které dokáží vlastně prokousat ještě v době, kdy ten fík není zralý. To není moc dobré pro nás, pro pěstitele. A když ty napadené fíky potom spadnou pod strom nebo pod ten keř, tak se dokončí vlastně vývoj toho hmyzu. Tak je určitá možnost, jak se toho zbavit, je, že důsledně vyzbírávat popadané fíky. A nebo taky někdo doporučoval dát pod ten fíkovník černou fólii a vlastně jak ten fík spadne na tu černou fólii, tak ta se tak rozehřívá v létě, že vlastně nepřežijí. Ty larvy to úplně zabije. Tak to je taky jako možnost. To se dá takhle používat. A potom máme octomilky, které tady se dostaly, jedna se jmenuje Drosophila Suzuki, to se dobře pamatuje.
1: Dobře.
2: ale i další, teda druhý octomilek, ale třeba tady tahle do nedávna taky na jižní Moravě nebyla. A ta napadá potom už ty zralé fíky a dokáže teda vlastně, ona naklade vajíčka k tomu dozrávajícímu fíku, ty larvičky potom žijí vevnitř v tom fíku a ten fík zkvasí a úplně se takhle rozteče a skape dolů. Na octo milky fungují pasti, takže dáme nějakou láhev s octem, přesto přetáhneme folii, třeba twist folii a do ní uděláme malý dírky, ty octomilky se dostanou dovnitř, ven se nedostanou, klasická pást.
1: Klasika. No. Děkujeme, další taková dobrá rada v našich dopoledních dobrých radách, my se na vaše další dotazy těšíme a budeme se jim pečlivě věnovat po písničce Vítězslava Vávry.
0: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.
4: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
5: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech Na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cimbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší.

0: Dobře vám dnes radíme, botanik Radomír Němec ví všechno o fíkovníku a váš zájem o tuhle poradnu je veliký, takže já dávám rovnou slovo někomu z vás. Krásné dopoledne, dobrý den.
1: Dobrý den, vás zdravím ve studiu vašeho hosta, posluchač z Odkyjova. Mám dotaz na vašeho hosta. Kdy v kterým ročním období stříhat fíkovník?
0: Teď možná jsme... Jo, jak stříhat nebo kdy stříhat se ptáte? Malinko máme horší spojení. Kdy? Výborně, voláte nám z auta, slyšíme šťastnou cestu, takže kdy stříhat je ta otázka?
2: No, on plodí dvakrát do roka, takže podle toho, jakou sklizeň chceme. Pokud chceme tu časnou sklizeň, tak ta se zakládá už na podzim. To znamená, museli bychom ostříhat tak, aby vznikly letorosty, na kterých se založí malé fíky na podzim a ty nám dozrají potom v tom létě. Mm-hmm. Jo? A pokud nám nejde o sklizeň, tak můžeme klidně ořezat fíkovník v zimních měsících.
0: Výborně, děkujeme, máme v tom jasno. A další dotaz bude od koho? Dobrý den.
3: Dobrý den. Prosím vás, máme, taky volám od Kyjova.
0: Ano.
3: Máme fíkovník asi 5 let starý, nebo 6 a 4 roky ho máme venku. A rodil bez problémů, ale tuto zimu vlastně ty všechny větve jsou suché a teďka to obrazilo přímo na tom kmínku, co s tím máme dělat. Kmínek je zhruba průměr tak 50 mm, 60.
2: Jo, může se to stát, mohl pomrznout, nebo něco se stalo. Počkat, až budeme vidět, které dřevo je určitě živé, což teď už nastává postupně, a ořezat suché větve a nechat. Obrazí.
0: No, obrazí. Zpamatuje se takzvaně. Jak dlouho vlastně takový fíkovník vydrží v dobré kondici? Jsou to desítky let?
2: No, protože fíkovník vlastně on stále dorůstá, můžeme ho množit řízkováním, tedy vegetativně, tak ten keř je v podstatě
0: nesmrtelný.
2: No, můžeme říct až nesmrtelný.
0: Dobře.
2: Tak.
0: Jak co nejlépe využít dvojitou sezónní úrodu fíku? My se tady o tom stále povídáme, často si nevíme rady s tím, co s tím. Takže co s tím podle vás? Máte tipy?
2: Já si myslím, že je super sušení. I když ty adriatické odrůdy se říká, že se nehodí na sušení, ale mám dobrou zkušenost, nemusíme je přesušit, ale tak jako už vestek mírně před tím koncem sušení je prosypeme potom cukrem nebo prolijeme medem a získáme poměrně dobrou surovinu třeba do vánočního pečiva místo rozinek.
0: Vydrží takhle. Vydrží. Marmeláda, další způsob mám, najdeme ještě nějaký?
2: Marmeláda, musíme vybrat opravdu ty zralé fiky, ořezat slupku, tu zelenou.
0: Ano.
2: A hodně vysušit, řekněme, nebo jo, aby to byla prostě taková hustá kaše, tak jak děláme třeba povidla švestková, je to podobným způsobem.
0: Je to podobné. A když jíme takhle syrový fíkovník, nebo tedy plody, fíky, tak naopak tu slupku jíme, ta je zdravá.
2: Může se jíst, ale zaregistroval jsem, že bývají alergie na ten bílý latex, takže ty fíky musí být hodně zralé, aby jsme se nevystavili riziku, ale je to spíš ojedinělé, menší procento lidí má alergie, ale dávat na to pozor.
0: Takže dobře omít je také jedno z pravidel, které bychom měli dodržovat a myslet na to. Děkujeme. Radomír Němec z Jihomoravského muzea ve Znojmě botanik byl hostem našeho dopoledního vysílání. Tak vám přeji osobně taky pěknou úrodu. Vy jich máte těch fíkovníků na zahradě několik, studujete je. Vypadá to nadějně letos?
2: Letos je parádní rok, vypadá to velmi pěkně, zapršelo ve správnou chvíli, budou pěkné fíky.
0: Budou pěkné fíky, těšíme se z toho. A ještě pozvání k vám do muzea, vy tam máte aktuálně novou výstavu.
2: Tak Znojmo slaví narozeniny, má 800 let a k tomu se vztahuje krásná výstava. A na výstavě kromě teda listin, které jsou stažené k těm 800 letům, obměňují se, je to vlastně ještě ve spolupráci s dalšími institucemi, tak tam máme další artefakty jako popravčí meč nebo prapor ze 16. století, kde je znojemská orlice a visel původně jako ceremoniální prapor na radnici. A nebo tam máme třeba takovou kostřičku pravé ruky plukovníka Kopala, který o ní přišel v bitvě u Vicenzy před 200 lety.
0: Tedy, tak to jsou zajímavosti. Běžte to omrknout do Jihomoravského muzea ve Znojmě. Radomír Němec nás tam teď všechny pozval. Mějte se hezky a naslyšenou. A
2: děkujeme. Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: No a Jirka Vykoupilová taktéž děkuje za pozornost. Bylo mi s vámi opět moc fajn a věřím, že rady byly užitečné. Pokud jste nestihli celou poradnu nebo celé dopolední vysílání, použijte zpětný poslech na našem webu brno.rozhlas.cz a nebo najdete naše pořady v aplikaci Můj rozhlas. Mějte se fajn a naslyšenou ve čtvrtek.
4: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Míra nezaměstnanosti na jeho Moravě klesla. Boskovice se po letech vrací k možnosti přebudovat frekventovanou křižovatku pod poštou na kruhový objezd. V Sazenicích vinné révy dovezených do Česka se letos poprvé vyskytla agresivní forma nemoci zlaté žloutnutí. Dnes bude většinou slunečno a teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Míra nezaměstnanosti na jeho Moravě v květnu klesla na 5,3% z dubnových 5,4%. Bez práce bylo v kraji téměř 44 tisíc lidí, to je o 753 méně než v dubnu. Volných míst nabízely úřady práce na jeho Moravě 7530, od dubna je to o 316 více. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil úřad práce. Nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy byla na jižní Moravě v květnu na Hodonínsku, naopak nejnižší na Vyškovsku a v okrese Brno-venkov. Plynulejší provoz na frekventované křižovatce pod poštou v Boskovicích by nejspíš zajistil kruhový objezd. Vyplynulo to z dopravní koncepce, kterou si nechalo zpracovat vedení města. Loni na jaře přitom prosazovalo na základě studie vybudování křižovatky se semafory. Přestavbu na kruhový objezd mělo připravenou už předchozí vedení města v čele s bývalým starostou a současným zastupitelem Jaroslavem Dohnálkem z ODS.
4: Vím, že tam byl ten relativně problematický výjezd na ulici 17. listopadu, ale ten se dal přeřešit. Tehdy se kruhový objezd jaksi vyhodil do koše. Teď ejhle jsme zjistili, že jedna z nejlepších variant je kruhový objezd. Stálo to nemalé peníze a mohlo to už být hotovo a hlavně byly už dojednány peníze na realizaci toho bývalého.
2: Podle stávající koalice ale má být nově navržená okružní křižovatka menší a méně nákladná. Konečnou variantu nakonec vyberou noví zastupitelé po říjnových volbách. Ve dvou varkách Sazenic vinné révy směřujících na České Vinice se letos poprvé objevila nová agresivní forma nemoci vinice zvaná zlaté žloutnutí. Šířit se začala loni na Slovensku, Maďarsku a ve Slovensku. Nákazu odhalili inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského laboratorními testy dovážených sazenic.
5: V jednom případě šlo o 4800 sazenic, které byly vráceny dodavateli, a druhá zásilka asi 2000 rostlin, která už byla vysázena, tak ta se musela zlikvidovat.
6: Popisuje inspektor Jan Šamánek. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na vinaře apeluje, aby vinice ošetřovaly proti hmyzímu přenašeči křísku révovému a dovoz sazenic hlásili. Pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
7: Také doporučujeme nenakupovat materiál z oblastí silného výskytu. Dále se mohou bránit sledováním zdravotního stavu vlastního vinohradu.
6: K včasnému odhalení případného šíření nákazy chtějí podle Hrabčákové letos začít využívat snímky z družice. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: Na jižní Moravě dnes bude jasno až polojasno, večer více oblačnosti, většinou průsvitné, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Vítr je slabý a biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D2 je kolona od 13. po 9. kilometr ve směru na Brno, zdržení okolo 15 minut. Je to kvůli nehodě na 8,5. kilometru ve směru na Brno, blokuje dva jízdní pruhy, projíždí se pruhem odstavným. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hlas Brno.

světa, i když nějaký ten deštík by byl určitě vítaný, ale určitě ne 40 dnů. Každopádně Medardům přeji jen to dobré. Ještě připomínám telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Šohajka.

0: Tak Šohajka dohrála pěknou písničku Miloslava Procházky a Antonína Perničky. A já už tady mám telefonáty, tak nejprve pozdravím posluchače, který nechtěli do vysílání. Byl to pan Josef z Borského Mikuláša, který mě děkoval za úvodní písničku, jak jsme pěkně zvesela začali tu Moravu krásnou zem, tou Salašnickou. No, já panu Josefovi přeji, aby se ve stejné náladě odvíjel ten dnešní den. Tak pane Josefe, děkuji za zavolání a další písničky budou samozřejmě i pro vás. Ale teď už paní Milada. Dobrý den.
1: Dobrý den a krásné dobré poledne všem a zejména naší babičce a prababičce Marii Hladišové do Brna do Líšně, která dnes oslaví krásné půlkovatiny neuvěřitelných 95 let. Takže babičko, do té stovky spoustu radosti, spoustu lásky

0: A ať pořád kvetou ty tvoje růžičky, které máš před domem.
1: No krásné, no paní Miladu, já už teď předesílám, že vaše milá babička paní Marie dneska nebude tou nejstarší jubilantkou. Mám tady ještě další, no fakticky.
0: Někdo ji předběhl.
1: No mám tady také takové, kteří mají ten zralý věk, bychom mohli říct. No ale teď se přálo krásně paní Hladišové a já doufám, že se i písničky budou líbit. Mějte se hezky. Naschledanou.
0: Taky se mějte. Moc děkuji.
1: Naschledanou. A teď už paní Tihelková. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych vás chtěla poprosit, kdybyste mohli zahrát moji sestře Martě Maršálkové z Prušánek, která dožívá 80 let dneska. A že bychom jí chtěli popřát všecko nejlepší, hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, ochranu Panny Marie a všecko, co si od života ještě bude přát a co je jí ještě přáno. A ze srdce jí přeje sestra Růžka, sestra Máňa a bratr Joška.
1: Ano, takže já přidám písničku, to je jasné, hudební ano. Dárek, ten je na nás. No ale na vás byla ta laskavá slova, která jste nyní předala. Paní Tihelková, někdy zase naschledanou.
2: Ano, moc vám děkuji.
1: Nemáte naschledanou. No a teď už dávám prostor cymbálové muzice Josefa Válka z Čejče. Když

0: A tak to byla směs písní Hanáckého Slovácka. No ale teď už tady mám telefonát z Lechotic. Paní Šidlíková, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak já taky zdravím všechny posluchače Rádia Zlín i vás, paní Jiřínko. Dnes bych se chtěla podělit o krásný zážitek. V sobotu a v neděli bylo v obci Sazovice starý hanácký právo. Já chci poděkovat celému obecnímu úřadu a všem dobrovolným hasičům, kteří se zúčastnili této krásné akce. A já to řeknu třemi slovy. Krása, krása, krása. Děkuji moc krát a nashledanou.
0: No já mám pocit, paní Šidlíková, že na tuto akci, která se tuším koná jednou za 10 let, už ano, zvala, ano. Že jo, že zvala nás jedna posluchačka, tak já jsem
1: ano,
0: ráda.
1: Ano, říkala mi, že zvonila paní Zestazovic, bylo to nádherný, paní Žinko, nádherný.
0: Tak já jsem ráda, že se tato akce skutečně vydařila, protože možná, že někteří posluchačů našeho vysílání se rozjeli právě do těch Sazovic, užít si toho hanáckého práva. Bohatý program byl, určitě dobrá nálada.
1: Ano, ano, Donečanka hrála, cymbal tam byl, pro děti tam byl kolotoč.
0: No, to jsme všechno slyšeli, paní Šidlíková, jsem ráda, že se akce podařila. A teď už společně pozdravíme nejenom milé posluchače Českého rozhlasu Zlín, ale také Českého rozhlasu Brno, kteří nás poslouchají,
1: ano,
0: jo?
1: Ano, ano, takže děkuji moc krát a
0: nashledanou. Hezký den, a už paní Boháčková, dobrý den.
2: Dobrý den, my bychom chtěli nechat zahrát naší kolegyni Jarce Tomanové k 60. narozeninám písničku a přejeme jí hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Kolegyně z lesa.
0: Tak jo, no je to dobrá kolegyně, předpokládám, paní Boháčková.
2: Ano, výborná, výborná.
0: Tak ji zdravíme a užívejte si navzájem. Naschledanou.
2: Děkujeme, naschledanou. Děkujem.
0: No a nyní vinšování, které patří manželům Zdeničce a Petrovi Novotným, kteří v pátek oslavili zlatou svatbu. Přejeme jim, ať se mají stále rádi, ať se jim vyhýbají choroby a těší se svojí rodinou a stále, ať trvají dobré společné sousedské vztahy. To přejí sousedé a spolu obyvatelé domova s pečovatelskou službou ve Velké Býteši. No a písnička ta se bude dozajista hodit, neboť se jmenuje Zlatý svatební valčík.
3: Český rozhlas

0: Tak to byla veselka v jejím podání, zazněl zlatý svatební valčík Vlasty Dvořáka a Zdeňky Dvořákové. No a co pak nám poví pan Miloš ze Zlína? Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych chtěl popřát mojí sestře Bohušce Kostelanové do Brna v její 80. Hodně zdraví, ať se jí daří celý život, zbytek života, ať se jí moc daří. To jí přeje její bratr Miloš ze Zlína. Děkuju, paní Ostrá.
0: Nemáte zas, pane Miloši, nashledanou? Tak to byl pan Miloš, který laskavými slovy popřál své sestře Bohušce Kostelance ke krásnému životnímu jubileu, ke kulatinám. No a další, dnes na svatého Medarda slaví svých úctyhodných 99 let nejstarší občanka Pitína paní Anna Jálová. Čtu dál. Babička prožila své dětství a dospívání na samotě pod horami, obklopena krásnou přírodou, kterou má stále ráda a s radostí se dívá právě na dokumenty o přírodě. Vždy byla velikou čtenářkou a i dnes má na stole vždy nějakou knihu, do které nahlédne. Je obdivuhodné, v jaké skvělé kondici se i v tomto požehnaném věku nachází. No a my víme, že zatím stojí nejenom její síla, ale i láskyplná péče syna Jirky, za kterou mu patří veliké poděkování. Babi, rádi bychom ti všichni popřáli, aby ti zdraví ještě dlouho sloužilo, abys byla obklopena lidmi, kteří tě mají rádi a aby ses každý den mohla s Boží pomocí radovat z maličkostí. To vše ze srdce přejí synové Vladimír a Jiří s rodinami, snachy Vlasta a Marie a čtyři vnuci a také 7 pravnuků. No a já doufám, že si paní Anna Jálová i zaspívá s Moravěnkou.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: No ale teď už opět Morava krásná zem, připomínám telefonní číslo 726465200. No ale naše číslo dobře zná paní Kolaříková. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím všechny z rádiu i všechny posluchače a tentokrát bych chtěla popřát svému bratru, panu Václavu Jelínkovi do Blanska, které slaví své krásné narození. Sobotu. Vašku, já tě přeju hodně zdravíčka za všechny, co tě mají rádi a znají tě. Taky bych chtěla pozdravit paní Boženku Suchomelovou do Medlovy. Boži, vzpomínám na tebe a myslím. Dále zdravím paní Martu a Martičku Hrdových a pana Františka Groška a Fany do Hoty a paní Jiřinku Jelínkovou do Opatovic a pana Jiřího a Hedvičku Jelínkovým do Lipovce. Všechny moc tam zdravím a pán paní Ostrá děkuju. Zdravím aj Borka a všechny posluchače. Děkuju
2: tak
3: vám.
2: To byly pozdravy od paní Kolaříkové. Naschledanou, mějte se hezky.
3: Naschledanou, děkuju.
2: A už dopis, prosím o zahrání pěkné písničky pro mého bývalého kolegu z práce, pana Josefa Winterlíka z Křepic, který dnes slaví 61. narozeniny. Byl mi 30 let dobrým kolegou i kamarádem. Nyní už 3 roky pečuje o svoji nemocnou maminku. Přeji mu mnoho radosti ze života a hodně síly a zdraví do dalších let. To vše přeje Jaroslav Maška. Připravena už je tu Faranka. Hey.

0: Tak to byla krásná písnička v podání Tufaranky, písnička Miroslava Irši, Ej, budo kamená. No a další přání ráda předám paní Toničce Krušinové. Všechno nejlepší k 98. narozeninám drahé babičce paní Toničce Krušinové, která žila v Břestku, nyní žije u syna v Uherském Hradišti, stejně jako hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody a božího požehnání přeje celá rodina Krušinova. No a včera měla svátek paní Iveta Pecivová z Horního Němčí. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manžel Michal, syn Tomáš s rodinou, dcera Evička, rodiče, sourozenci s rodinami a rodiny Zapletalova a Uhrová. Písničkou potěší Račovianka.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla Hračovianka, v jejím podání zaznělo vonavé vínečko Miloslava Procházky a Anny Žilkové. No je 12 hodin 44 minut, ještě máte chviličku, abyste mohli třeba osobně poslat nějaký milý pozdrav vašim blízkým, ale já už si beru další dopis, cituji. Krásné 52. výročí společné svatby přejí drahým svým rodičům, mamince Miladě a tatínkovi Josefovi Vlčkovým z Veselí nad Moravou, s láskou a vděčností jejich dcera Soňa a Leona s rodinou, tak asi dcery Soňa a Leona s rodinou. Do dalších společných let vám ze srdce přejeme především pevné zdraví, neutuchající optimismus, klid, pohodu, lásku, stále stejnou vzájemnou oporu a boží požehnání. Máme vás moc rádi. A mají tady napsánou i písničku, kterou by si chtěli poslechnout, tak já jsem si tu písničku napsala jako písničku ze srdce, teď to bude písnička jiná, ale musím říct, že opravdu velmi hezká. A teď se tady rozblíkal telefon, takže já si ho vezmu. Zdravím, dobrý den Ostra, kdo pak je u telefonu?
1: Dobrý den, tady Jana z Miroslavy a já bych prosila zahrát písničku pro tetu a moji komotřičku k narozeninám.
0: Uh-huh. A jak pak se jmenuje? Teta
1: se jmenuje Zdeňka Doubková.
0: Ano.
1: A vy už jste... je z Moravského Krumlova.
0: Ano, a vy už jste ve vysílání, paní Jano, takže už můžete přát.
1: Takže přeji všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstí, spokojenost a pohodu.
0: Mhm. Tak dobře, to bylo další pěkné přání. Naschledanou. No a jak už jsem říkala, ta další písnička bude také moc pěkná, je to přímo Moravěnka.

Tak, Mistiňanka dohrála a tady neslaví neuvěřitelných 89 let náš tatínek pan Josef Jurošek z Malé Bystřice u Vsetína. Přejeme ti všechno nejlepší, ať ti pořád slouží zdravíčko, ať to na té samotě u lesa zvládáš v pohodě, ať se ti každý den hezky odpočívá po obědě při poslouchání Moravy krásné země a blahopřání s písničkou. To vše ti přejí manželka Marta, děti, Lenka s Lubošem, Pepa s Alčou a Rosťa, vnučky Lucka s Jirkou, Janča s Péťou, Áďa a Danča a pravnoučata Honzík, Eliška a Vašíček. A dnes, 8. června, slaví narozeniny i paní Anička Drozdová z Opatovic. Hodně zdraví, štěstí, pohody, radosti z vnoučat přeje sestra Jarka s celou rodinou. A ještě se kouknu na studiové maily. Vážení rozhlasáci, prosíme o zahrání pěkné písničky pro pana Milana Stančíka ze Zdislavic u Kroměříže, který se dnes dožívá 67 roků. Zároveň mu přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, životní pohody do dalších let, mnoho mysliveckých zážitků a stále tak dobrou mušku při střelbě na lovnou zvěř jako doposud. To přejí kamarádi a myslivci. Poslední úplně. Prosím o přání z písní pro manžele Pavla a Libuši Kovářovi z Prakšic k 65. narozeninám. Pavel slaví dnes 8. 6. No a Liba 12. 6. v pátek. Všechno nejlepší, boží požehnání a zdraví přejí bratr František a sestra Bohumila s rodinami. Mějte se fanfárově, končí toto přání. No tak my se můžeme fanfárově mít třeba zrovna při písničkách, které bude zpívat kolega Karel Hegner.

Tak Karla Hegnera doprovodila cymbalová muzika Aleše Smutného. Já tady mám pro vás obvyklou pozvánku. Tak jako každé pondělí i dnes 8. června vás srdečně zve Moravská kapela na taneční podvečer Dechovka na přání do MK klubu na Vlhkou ulici 21. V Brně bude vám hrát oblíbené melodie, tak se přijďte pobavit. No a je 12 hodin 55 minut. Morava krásná zem, polední část končí. Těším se na vás krátce po 18. hodině. Příjemný den vám přeje Jiřina Ostráno a na závěr už slyšíte Glorii, která hraje netolickou Ladislava Kubeše staršího.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Podezřelým z vraždy ředitele hotelu v Českém Krumlově se stává sám šéf kriminálky. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Anny Girardotová a Filip Noiré ve hře lásky, nevěry a rozumu. Premiérová komedie Mandarinka. A ČT Art uvede u příležitosti nedožitých 90. narozenin zakladatele legendárního studia Y Jana Šmida kultovní inscenaci Praha 100 věžatá. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Benešova ulice u hlavního nádraží v Brně je od dneška částečně uzavřená. Základní škola ve Slovákově ulici v Boskovicích bude mít novou IT učebnu a cvičný byt. Znojmo dnes spouští provoz nového autobusu centrem města. Bude slunečno a teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Kvůli přestavě parovodů na horkovody v Brně je od dneška částečně uzavřená část Benešovy ulice u hlavního nádraží. Omezení potrvá do 15. října. Úplně uzavřený je jízdní pruh ve směru od nádraží na Malinovského náměstí. Objízdnou trasu popisuje mluvčí magistrátu města Brna Filip Poňuchálek.
3: Auta a autobusy pojedou přes areál autobusového nádraží a to po stávající pěší zóně od hlavního nádraží. Vznikne zde také oddělený koridor pro pěší a část pro průjezd vozidel. Obě ale parkoviště, která se zde nacházejí, fungovat budou.
1: Tramvaje jedou jako obvykle v obou směrech. Chodci využívají dva nové přechody v blízkosti autobusového nádraží u hotelu Grand. Žáci ze základní školy ve Slovákově ulici v Boskovicích budou mít novou počítačovou učebnu a cvičný byt. Město za úpravy místností zaplatí zhruba 1,75 milionu korun. Vítěznou firmu vybrali tento týden radní. Vedení radnice s realizací počítá ještě v letošním roce, uvedla starostka Jana Sirovátková z uskupení Změna 22. Znojmo zavedlo novou linku hromadné dopravy s názvem Centrum Bus. Jezdit bude zdarma každou půl hodinu ve všední dny od 9 hodin do 16.30. Má lidem umožnit lepší přístup do středu města a podpořit tak tamní podnikatele. Centrum je teď hůře dostupné kvůli opravám, vysvětluje starosta František Koudela z ODS.
4: Po dobu rekonstrukce náměstí Svobody tuhle službu zajistíme. Autobus bude jezdit z nádraží a pokud bude i ze strany podnikatelů třeba vůle prodlužovat otvírací dobu, tak je potom třeba k zamýšlení, že bychom tohle to jako ještě upravili.
1: Centrum Bus bude jezdit přibližně do konce září. Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede na červencový summit Severoatlantické aliance. Jednání se kvůli složení delegace účastnil i prezident Petr Pavel. Jeho přítomnost na setkání v Ankaře dlouhodobě odmítá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Finální rozhodnutí by mělo padnout 22. června. Ministři dnes ale schválili, že Petr Pavel povede delegaci na valné shromáždění Organizace spojených národů, které bude v září v New Yorku.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude jasno až polojasno, večer průsvitná oblačnost, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, vítr je slabý a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 počítejte s komplikacemi na výjezdu z Brna na D1. Na 178. kilometru je odstavené porouchané auto v pravém pruhu. Před ním se tvoří kolona, která začíná na 188. kilometru. Zdržení je okolo 20 minut. Na D2 dopravní nehoda, která byla na 8. kilometru, už provoz neomezuje. Přesto počítejte s kratší kolonou na výjezdu ve směru na dálnici D1. Je to kvůli dopravním omezením. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já vám moc krát děkuji, že jste přijala pozvání a přišla do studia. Kdyby se snad našel někdo, kdo by nevěděl, kdo teď právě sedí naproti mně, dovolte mi prosím v krátkém úvodu zmínit pár rolí, které vám jistě osvěží paměť.

0: Čína. Na kontě má přes 300 stvárněných rolí. Mluví se o ní jako o nejobsazovanější herečce své generace. Tak snad jsem na nic nezapomněl, Naďo. A když jsem tady vyjmenovával takhle v rychlosti pouze ochutnávku z vašeho dlouhatánského seznamu, je nějaká role, na kterou si vzpomenete, která vás sformovala ze všeho nejvíce?
1: Sformovala. Já musím říct, že nejlepší byly začátky, protože to bylo Plzeňské divadlo, byly to první 3 roky, kde jsem teda prostě jako spadla do té řeky a prostě musela jsem plavat a byla to nádherná zkušenost, protože jsem šla z role do role, první role byla princezna v úplně normálním Zázraku, pak hned byla Verunka v Našich Furiantech, ale hned třetí role byla Ofélie v Hamletovi, takže Ježišmarja. Prostě a tam teda opravdu každý rok 2-3 role, do toho jsem tam začala právě účinkovat v rozhlase, taky nějaký hry pro mládež, pohádky, všechno. A do toho ještě si mě bral pan Chmelař, Jiří Chmelař, takový pořad měl takový skeče pro vojáky, takže to bylo opravdu zkouška ohněm, protože ty kluci to prostě s nima přežít. Pan Chmelař občas si musel říct, že odejdeme, protože pískali, křičeli a prostě na mě měli různé narážky, ale tak to byl takový křest ohněm. Aha. A musím říct, že dlouho mě nechávali ty naivky a to jsem byla nešťastná, protože jako prostě pořád to byla jedna ta nota, ale naštěstí třeba zrovna Květuška v Adéle měla tu komediální nadstavbu,
0: ano.
1: Což prostě bylo bezvadný.
2: Dědečku, dědečku, podívejte dědečku, babočka je nerá dědečku.
3: Admirál, děvenko admirál.
1: Takže posléze ve mně objevili i, jako, že můžu prostě hrát komediální role. A vlastně první, kdo mě z těchto rolí jako úplně vyjmul, byl Hynek Bočan, který do takové série televizních inscenací Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to, na dvoře kůní Šéfe, bylo to 5 dílů, mě obsadil do Lehké děvy Marcelky.
0: Aha.
1: Takže jsem se přešupačila prostě z těch naivek, byla jsem za to nesmírně vděčná a pak už ty role prostě začaly mít trošku jiný charakter, samozřejmě pak jsem taky trošku přibrala, tak místo prince byly královny a místo naíveček maminky a tetičky a teď už jsou to babičky a čarodějnice, tak.
0: Tak to je krásné. Já vím, že herci mluví nejradši o svých projektech aktuálních. Já vím, že vy jste před nějakou dobou naskoušela Tennesseeho Williamse v Černoherním klubu, Kočku na rozpalené plechové střeše. Je teď ještě v současné době něco, co zkoušíte? Něco ještě novějšího než ten Tennessee Williams?
1: Já jsem posléze na Vinohradech ještě naskoušela Hanu od Aleny Monštajnové a teď naposled jsme měli premiéru Ondiny od Žána Žiroda.
0: Taky na Vinohradech.
1: Takže to jsou moje poslední role, které jsem hrála. Tady hraju rybářku s Igorem Barešem, který hraje rybáře, a v Háně hraju Ludmilu Karáskovou. Tak zaprvé obojí to bylo nádherné zkoušení. Hana s panem Svojitkou, který prostě byl skvělej, takový ten milující režisér, který každý den přišel a říkal, já vás miluju, jste nejlepší. A prostě tak člověku tak vždycky dodal takovou chuť, že my jsme se pro něj všichni roztrhali. Jako jo. Já mám takovou zkušenost s jiným režisérem, to byl Ladislav Vymětel v Městských divadlech pražských, který prostě na nás křičel. Jo, a já si pamatuju, zkoušeli jsme to bylo Jakub a jeho pán. A já jsem alternovala se Simonou Stašovou tu Hostinskou a když jsem nehrála Hostinskou, hrála jsem jako mámu Lehkou děvu v druhé půlce a Simona takhle jako opačně jsme se střídali. No on na nás během toho zkušení skutečně řval, protože on byl takový, on byl hysterik. A jednoho dne Simona prostě šla jako na kraj Forbíny a řekla, Láďo, ještě jednou na mě zařveš, já odcházím a už nikdy nepřijdu. No, takže od té doby byla Simonka a řvala na mě. A já jsem tím pádem ta tréma stoupala, já už jsem ani gesto neuměla udělat. A přišla veřejná generálka a mě řekla, jo, nebudeš hrát ani veřejnou generálku, ani premiéru a já se bojím, že to nebude ani na první reprízu. Je to hrůza, jo? No, takže já jsem přišla domů. Rodina byla někde na horách, já jsem si otevřela lahev, sedla jsem si na zem v kuchyni, vím, že jsem si i zapálila doutník, který jsem tam někde našla a plakala jsem a popíjela do rána. A ráno byla ta veřejná generálka, kdy já v té druhé půlce jsem měla hrát tu Lehkou děvu. Jo? A já jsem říkala, já tam nepůjdu, já prostě za to, když jsem tak špatná, já to ani nepůjdu, jo. A teďko jsem slyšela záznamník, Naďo, pojď do divadla, to se nedělá, pojď.

0: do divadla dramaturg a říkám, no tak dobře, zase tohle jim tak, že bych tam nepřišla vůbec, no tak, tak jsem si dala sprchu a pomalisku jsem se chystala a najednou zvonek a stál tam ředitel, dramaturg a říkají, Naďo, my víme, je to hrůza, ten se zachoval strašně, ale my se za něj omlouváme, ale prosím tě, pojď a tohle, my ti to vynahradíme a... No a teď, jak jsem hrála tu kurvu a jak jsem byla po té opici a jak jsem byla opravdu jako prostě otekla a teď jsem tam vtrhla a skutečně jsem do té kurvy neměla daleko. Takže už první slova byly prostě úžasný, lidi tleskali a povstal režisér a křičel bravo. No,
1: jo. Tak to, je, to má teda opravdu geniální pointu nakonec, to je skvělý. Ježišmarja. Já teďkon trošku se přesunu k filmům. Jakož vy máte i... širokou filmovou kariéru, obrovskou filmovou kariéru, máte za sebou spousta natáčení. Já jsem se chtěl zeptat, poněvadž i já mám zkušenost s natáčením. Změnil se podle vás způsob, jakým se točí? Je to rychlejší, to tempo? Máte pocit, že jestli vy máte to srovnání, že jo? Já jsem začal točit před 10 lety, a takže tam se to za tolik neposunulo, ale u vás... Přece jenom tam ten rozdíl nějaký bude. Tak jestli se mu na to můžu
0: zeptat. Například televizní inscenace se točily tak, že se nejdřív měsíc zkoušely jako divadlo. Poslední týden dokonce už stáli kameramani na té zkušebně, už se prostě dělali i ty záběry přesně, jak budou na kameru. Čili v podstatě my jsme do toho studia přišli a už to jelo jako divadlo, jako prostě normálně příběh hraný. Čili bez trémy, všichni jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude tohle, kdy kam přejít, prostě a kam rámani, čili všechno to bylo velice připravené a já si myslím, že to na těch inscenacích do dneška je znát. Jsou velice kvalitní. Já jsem hlavně točila s panem Hášou, s Vlastou Janečkou. Prostě všecko se to zkoušelo. Ve filmu to se neskoušelo samozřejmě, ale dlouho se zkoušelo ne dopředu, ale ten den ty záběry, které se točily taky několikrát, jelo se to víckrát, ne na první dobrou a prostě byl u toho i třeba ta Adéla, byl tam i pan Brdečka, který ještě na poslední chvíli měnil ty věty, a který jsou teď jako takový okřídlený, květ už sama vynula, takový, že někdo peče štrůdl a tak. Takže prostě všechno to bylo opravdu preciznější. A přeřek nebo něco to neexistovalo. Hlavně zvukař chodil a říkal, není ti rozumět, meleš, polikáš koncovky, vyslovuj a prostě se to hlídalo. Já dneska, když někdy koukám na ty mladých v televizi, já jim mnohdy nerozumím. Prostě drmolej, šumlujou, jako že by to bylo přirozený, ale když neslyším a nerozumím, tak jako jaká přirozenost.
1: Jaká přirozenost je potřeba, aby bylo rozumět.
0: No, právě.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Tak já se ještě přesunu, ale stále zůstaneme u toho herectví, respektive u herců. Jsou herci ještě stále vnímáni jako bohemové? Myslíte, že mladá herecká generace je jiná než ta vaše? V čem?
2: No já myslím, že my jsme víc seděli. My jsme opravdu jako před druhou divadlo, s hodinou se z divadla nešlo. To prostě vždycky se sedělo v tom klubu a rozebíralo
1: jako,
2: se všechno.
1: Že se rozebíralo do nočních hodin
2: přesně,
1: u vína.
2: Přesně, popíjelo se a prostě se to všecko vyříkalo. I ty vztahy v tom divadle se rovnaly a všecko prostě se to dotvářelo vlastně po tom představení. A to se dneska myslím moc neděje, no, že ti mladí už tolik nesedějí. Ty kluby, já vím, že činoherák tam už taky, že jo, moc tam ani nejsou židle, aby se tam dalo posedět.
1: Se máte stojí, pravdu,
2: nebo naštěstí teda jsou tam aspoň ty schody, na kterých se dá sednout. Ale činoherák byl přece prostě tam to byla meka. Tam po každém představení se scházelo a sedělo se skoro do rána. Tam prostě se lidi seznamovali a mluvilo se o kultuře, mluvilo se o různých představeních. Prostě bylo toto setkávání a to si myslím, že teď chybí.
1: Že je toho méně.
2: Je toho méně, protože každý má tolik práce, že spěchá, aby zase ráno mohl vstát a prostě ta komunikace prostě je nějak narušená, se mi zdá.
1: Zajímavý to srovnání. Já mám právě pocit, nebo já jsem taky takhle vlastně vychovaný, že my u nás v divadle, ve Švandově divadle právě takhle taky sedáváme a rozbíráme ty věci, takže je zajímavý, ale máte pravdu, že vlastně dneska ty mladí opravdu hodně, já jsem toho taky důkazem, že taky hodně spěchám a mám pocit, že toho musím stihnout vlastně mnohem víc, že se nemůžu chvilku sednout a v klidu rozebrat to, co dneska letí, o co dneska jde, kulturu, přesně divadlo tady a tam. Máte pravdu, že je ta doba uspěchaná opravdu. Já se posunu zase dál. Já se chci zeptat, já sám totiž pocházím z umělecké rodiny, kde měl jeden z rodičů k bohemství, tam potom k tomu jsem se chtěl dostat velice blízko, dokonce tak blízko, že ho to stálo život. Jak vy osobně na temnější období pana Kaisera, svého bývalého muže, vzpomínáte? Byla to zkouška, která vás posílila? Nebo ptám se, protože mám tu zkušenost s tím sám, takže se na to chci zeptat.
2: Tak zaprvé Oldřich není alkoholik, ale má psychické problémy. A vlastně se to spustilo tehdy, kdy točil se Slováky film Sagarmáta na Montu Everestu. A byli v tom základním tam v táboře, kde už ten vzduch je docela řídký, ale oni s Vladikou utekli až do těch 7000. A prostě myslím si, protože většina horolezců, když se vrátí, jsou pod dohledem psychiatrů a Oldřich prostě, čili tam začaly psychické potíže, on to začal řešit alkoholem, protože do té doby on tak jako popíl, jako my všichni, a jelikož byl bavič, tak celý večer bavil celou společnost a sem tam si dal to pivko, nebo prostě občas se dal panák, já nevím. Ale od té doby najednou to šlo se šupem. A on potom prošvih představení v Ypsilonce a řekl, že to bude řešit čestně a šel rovnou prostě se léčit ke Skálovi. Byl tam 3 měsíce a za mnou přišla pak sestřička, když jsem se ho přišla vyzvednout a řekla: paní Konvalinková, vyhledejte psychiatra, pan Kaiser prostě je psychicky na tom moc špatně a není to alkoholik, ale má deprese prostě.
1: Jo.
2: Takže my jsme potom vyhledali toho psychiatra, prostě Olda začal brát léky, bylo to lepší, ale pak mu maminka řekla, že není blázen, aby bral prášky. Takže potom se to postupně tak jako vždycky někde projevilo a byly to kvartály, který řešil. Pak zas dlouho vydržel nepít a pak zas jednou to přijde. Vždycky, když ho něco psychicky rozhodilo. Daleko víc mě trápí než tohle, protože samozřejmě byly to, trápilo mě to, bylo to bolavý, i to, jak se k němu lidi chovali posléze a co o něm psali, ale daleko víc mě trápí, co píšou o mojí dceři, který je 43 letý, bylo včera, a znova psali prostě nějakým Instagramu, že je alkoholička, že pije, ta holka nepije vůbec, protože přesně má ten příklad, který viděla, prostě se toho bojí, zakazuje i mě oprázněná, aby si dala vínko, protože se toho bojí. A já myslím, že už bych měla někde udělat prohlášení, nebo prostě soud, nebo něco, aby ten bulvár přestal, aby dostal přes prsty.
1: Jasně, chápu, ono to je nesmírně náročný, já sám s tím mám zkušenost, prošel jsem si vlastně něčím podobným, takže chápu, ale zároveň vám chci říct, že nepůsobíte vůbec jako člověk, který by se tady tím náročným obdobím nějakým způsobem zpětně se k němu vracel a trápil a naopak svítíte jako sluníčko a ten váš zjev je neuvěřitelně pozitivní, tak já se chci zeptat, jak to děláte, jak, jako čím to, že jste neustále takhle usměvavá a svítivá a zářivá jako to slunce?
2: Víte co, nepouštím si zprávy, protože to opravdu nejde. A hlavně si myslím, že člověk by se na sebe měl dívat trošku z vrchu a trošku s humorem, nebrat se příliš vážně. A snažit se v každé situaci vzít to pozitivní. A z té negativní se poučit, proč se to dělo, co mu to přineslo a kam ho to díky tomu posunulo. Protože většinou se věci nedějou jen tak. Vždycky to má nějaký důvod, proč přijdou a vždycky je to nějaká zkouška, která nás má něco naučit. A já dneska zpětně vím, že mě to naučilo trpělivosti, laskavosti, moudrosti svým způsobem a dneska na to období vzpomínám spíš na to, že jsme se neuvěřitelně nasmáli, prostě jsme spolu přestavili dům, zasadili stromy, vychovali dceru a do dneška jsme kamarádi a já mu neskutečně držím palce a myslím si, že daleko víc toho pro náš národ udělal jako komik, jako herec, než to, že se o něm píše ve větší míře, že popíjí.
1: Jasně, tak to jsou prostě bulvární média, bohužel je to jejich práce, že oni zkrátka píšou a spousta z těch věcí zkrátka není pravda, jak říkám, mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně, poněvadž oni z toho vlastně žijou.
2: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno Konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A říkám, no paní Konka, lidi jsou zoufalí. Od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi
1: je. Co mi je.
2: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
1: To... Jo, takhle, jasně.
2: Takže vždycky to má, oni udělají ten titulek prostě šílený, aby to lidi koupili a pak se dočte, vlastně ničeho nedočte, no.
1: Neuvěřitelný. Je nějaká rada, kterou byste dala začínajícím hercům a herečkám?
2: Že by prostě měli po škole jít do angažma, ať třeba na oblast kamkoliv, ale jít do divadla.
1: Jo.
2: Protože to je řemeslo. Oni se musí naučit to základní řemeslo. Prostě mluvit nahlas, vyslovovat. A hlavně tím, že jsem tam byla v tom angažmá, prostě šla z jedné role, tak skutečně prostě jsem prostě se naučila všechno hodně rychle.
1: Mm.
2: A když to ty, co čekají doma na dubbing nebo prostě na nějaký film, prostě nemůžou dozrát, nemůžou prostě se naučit to, co je základ. A potom, když se dostanou někdy na jeviště, no tak nejsou slyšet.
1: Jasně.
2: Já nechápu, že teď v Karlínském divadle mají mikrofony. Teď se to vždycky, teda ty...
1: No, porty.
2: Teď se to vždycky uspívalo, umluvilo. Nechápu to.
1: Když vyjdou ze školy vlastně, tak radila byste jim jít teda do angažma. A co třeba, když mají tendenci a ambici točit, co mají pro to udělat?
2: Já myslím, že teď jsou ty konkurzy, že jo,
1: že chodí
2: lidi na konkurzy. Já jsem to nepotřebovala, protože jako mě vlastně už na škole začali obsazovat, protože těch naivek bylo málo.
1: A chodilo se do divadla, že jo?
2: A chodilo se do divadla, do Plzně na mě taky jezdili, pak mě teda vlastně si pro mě přijeli z městských divadel pražských šéfrežisér, nabídl mě teda hostování a potom, když se to povedlo, angažma. Takže mě to šlo nějak jako prostě to štěstí samo. Jsem někde jako v životě měla, tak to šlo samo. Ale jako dneska se chodí na ty konkurzy, prostě to se musí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A já mám stále ve studiu Naďu Konvalinkovou. Je nějaká role, kterou jste si ještě nevyzkoušela, třeba byste chtěla? V divadle, ať už v divadle, nebo ve filmu, nebo v dabingu?
2: Já si myslím, že jsem toho odehrála barevně opravdu hodně, ale prostě nějaká tragická role by mě velmi zajímala. I když Markéta v Dyranmatově Urfaustovi byla vlastně skoro tragická, Obvelie taky, ale ano. Prostě v tomhle věku bych potřebovala nějakou opravdu vážnou dramatickou roli. Tak potom se mi stýská.
1: Takže vy jste v divadle na Vinohradech, v divadle v Černoherním klubu, ještě někde?
2: Já hostuju v Příbramském divadle ještě. Past na myši a to roli paní Bojilové. To byla poslední role Stelinky Zázvorkový v městských divadle v Pražských, to jsem ještě zažila. Takže zpěty k Stelince a taky prostě, že ředitel Příbramského divadla byl můj ředitel kdysi v městských, takže jsem tam ráda, tam hostuju.
1: Takže vy točíte, vy hrajete v divadle, dabujete, to je strašně práce. Jak vy si manažujete čas? Máte nějak jako už po těch letech té práce líp jako zvládnutý, kdy odpočíváte, kdy pracujete a dávkujete si to nějak jako už lépe, nebo furt jedete na dřeň?
2: Nejedu na dřeň, tak nemám toho tolik zase. Jako zdá se, že by, ale má to svoje časové prodlevy. Prostě se snažím chodit na procházky ráno v 6 jdu na Petřín a prostě jdu si hodinu, půl hodiny tam, půl hodiny spát, abych se rozhejbala. Dvakrát týdně jdu, teda na ten Petřín, dvakrát týdně plavu a to je vždycky ráno, protože já pak bych nezaparkovala nikdy v tom centru s autem, takže musím takhle brzy ráno. No a pak, když je volný dopoledne, se třeba ještě natáhnu, nebo prostě si čtu, nebo se učím, nebo prostě tak. No a no potom, když je zkouška, tak musím do zkoušky, odpoledne si odpočinu před tím představením. Aha. Když je, no a když není, tak prostě já hlavně hodně si čtu.
1: A když už čtete, tak co máte ráda? Co čtete třeba teďka v současné chvíli? Nebo čtete hodně jako těch scénářů, když přichází nějaký nový, tak nebo máte nějaký oblíbený?
2: No, teď čtu dopředu scénáře Polaví samozřejmě, protože přišli dalších 5 dílů, tak jsem v napětí, protože mě se to moc líbí a moc mě to těší s tím Vaškem Vidrou tam si zahrát. A jinak jako je to všeho chuť. Jsou to většinou, ale mám, prostě nemám ráda nějaký krváky, dramata vůbec. Jo. To vůbec, to odmítám, to nechci. Ale takový prostě romány, životopisy, paní Mojsovou ráda čtu, pana Sparkse, potom, prostě romány, no.
1: Podle dostupných zdrojů vím, že vaše sestra žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Je to pravda?
2: Je to pravda.
1: Skvělý. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ve Švýcarsku žije? Nebo jste vy osobně v Čechách spokojená a dokážete si představit, že byste třeba žila někde jinde?
2: Já bych nechtěla žít jinde.
1: Nechtěla?
2: Ne. Já mám ráda naši zem. Mám ráda naši řeč. Mám ráda naše lidi. I když povaha je taková sporadická, ale prostě mám to tady ráda. Do Švýcarska samozřejmě za sestrou jezdím, tam obdivuju tu čistotu. To je až někdy přehnaný. ale vím, že ona tam je spokojená, šťastná. Ona, když se tam přestěhovala, tak hned jako otěhotněla, takže přestože si tam udělala bankovní kus, tak nemohla nastoupit, že tam děti nechodí ani do školky, ani do družiny, nic takového, že až dokud se o sebe nedokážou postarat, tak maminka je doma. Pak teda pracovala v nějakém obchoďáku a pak udělala konkurs na letiště, že byla takovou tou policají, prohlížela ty kufry a tak na letišti léta. A takže já jsem díky tomu měla i slevy na letenky. A potom, teď už je jako v důchodu, ale je tam velice šťastná, spokojená, má tam 5 vnoučat, takže teď se stará o vnoučata.
1: Já tady mám otázku, jak Naďa Konvalinková odpočívá, vy jste mi vlastně odpověděla, takže umíte i ten pasivní odpočinek, že jako opravdu, že si člověk jako lehne na kanape, přečte si knížku a potom i teda aktivní odpočinek, přesně sport, nějaký plavání, tak to máte taky ráda.
2: No a v létě ráda jezdím, miluju moře, takže my se sestrou vždycky každý rok se svoláme a někam vyrazíme aspoň na 14 dní k moři. Teď jsme se vrátili z Dubaje, zaplať pánbu, že jsme tam byli v prosinci a v lednu do 6. ledna, že jsem tu Dubaj ještě viděla jako v pořádku a prostě, no je to hrůza, co se děje dneska. Svět se zbláznil.
1: Svět se zbláznil, ale vy proti tomu bláznoství vlastně pracujete, co jsem se dočetl, meditací. Je to pravda?
2: No tak já jsem si udělala reiki, všechny 3. stupně, takže v podstatě já pracuji s tou energií, kdybyste potřeboval do nějaký situace pomoc, já vám do toho pušlu rejky, aby to dobře dopadlo. Tím pádem, no prostě, jakmile někdo nemusí, jak mě volá, já třeba pošlu tu energii léčivou rejky.
1: To jsou ty rejky. No. A vy takhle to praktikujete každým dnem ráno, že si říkáte ty mantry. Je to tak?
2: Ráno, ano, ráno já mám prostě takovou, jsou to takový, ano, jsou to mantry, který si říkám každé ráno. Na každý den je vlastně jiný plamen. Každý ten plamen vlastně mají na starosti jiní andělé. V úterý je to růžový plamen, plamen lásky. V pondělí zlatožlutý plamen, ve středu bílý plamen, v pátek rubínově zlatý plamen, v sobotu je to Mr. Saint Germain fialový plamen, který všechno čistí, takže když si představíte fialovou a potřebujete něco vyčistit, ta vám to vyčistí, a v neděli je námořnický královský modrý plamen.
1: Je, to je krásný. Co byste takhle popřála světu, nebo rejky, říkáte rejky, co byste popřála a poslala světu takhle na závěr rozhovoru pro všechny posluchače, ať už jsou jakkoliv nastavení, cokoliv prožívají, tak co byste jim takhle popřála do éteru? Nakonec.
2: Já jsem byla v jedné škole a děti se tam učili být novináři a jeden z těch chlapečků se mě zeptal, a co byste dneska řekla svému malému já? Aha. A mi to úplně dojalo a říkám, víte co, asi bych mu řekla, aby se nebálo. Že všechno má být, je jak má být a že všechno určitě dobře dopadne.
1: To je krásná rada, to vlastně se často používá, když člověk si neví rady, tak co by poradil svému dětskému já. No, to je nádherná rada, opravdu.
2: A já bych všem přála prostě mír. To je teď, myslím, to nejdůležitější. A pozitivní myšlení, protože tím, že budeme nadávat, že budeme myslet jako špatně, negativně, tak vlastně ta mračna ještě utužujeme. Když toho budeme posílat světlo, tak se to snad rozpustí. Já říkám každý den, že prosím o znovuzrození celosvětového míru a prosím o osvícení a požehnání všech hlav na vládních, státních a úředních místech České země a celého světa.
1: To je krásný na závěr. Mockrát vám děkuju, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Děkuju a děkuju za rozhovor. Moc jsem si to užila.
1: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brněnský magistrát bude pro úředníky i obyvatele používat platformu na bázi umělé inteligence. V Boskovicích znovu řeší, jak zlepšit průjezd přetíženou křižovatkou pod poštou. Začíná týden invazních druhů. Dnes bude slunečno a teploty až 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Magistrát města Brna chce pro úředníky i obyvatele používat platformu na bázi umělé inteligence. Teď hledá firmu, která ji uvede do provozu. V interní činnosti magistrátu má zefektivnit a zrychlit administrativní úkoly. Návštěvníkům magistrátního webu bude sloužit chatbot, který jim usnadní dohledávání informací. Podle zastupitele Tomáše Aberla z TOP 09 by měl časem přibýt na radnici třeba i vrátný na bázi umělé inteligence.
2: Potom, když někdo přijde, tak nám někam na úřad, tak aby nějaká entita, která by tam jako byla, jako digitální nějaká krabička, tak by toho člověka nasměřovala tam, kam má jít například a co si má rovnou nachystat a tak.
0: V pilotním provozu by platforma mohla začít fungovat v únoru příštího roku. Složitou dopravní situaci na křižovatce pod poštou v Boskovicích možná nevyřeší semafory, ale přestavba na kruhový objezd, informovalo o tom vedení města, které si nechalo zpracovat různé varianty úprav. Předchozí koalice přitom chtěla vybudovat v lokalitě okružní křižovatku. Nové vedení od toho ale ustoupilo. Aktuálně navržený kruhový objezd má být menší a levnější, řekla starostka Jana Sirovátková z uskupení Změna 22. O definitivní podobě přestavby nakonec rozhodne nové zastupitelstvo. Nutrie říční, želva nádherná nebo bolševník velkolepý, právě na nepůvodní druhy, které se v krajině rychle šíří a ohrožují původní ekosystémy, má upozornit osvětová akce Týden invazních druhů. Agentura ochrany přírody a krajiny spolu s dalšími organizacemi na celý týden naplánovala po celé republice sérii přednášek, workshopů nebo exkurzí.
3: Například v Lomoseč u Rudice se mohou lidé zapojit do likvidace lupiny mnoholisté. V Praze se pak vydat s odborníkem na vychází podél břehu Vltavy. Tam z invazních druhů mohou lidé narazit třeba na husici nilskou nebo nutrii říční.
4: Nutrie právě využívají systém nor, které hloubí až desítky metrů dlouhé a narušují tím břehy.
3: Říká Lenka Čolobentičová z Agentury ochrany přírody a krajiny. S mapováním invazních živočichů i rostlin mohou lidé odborníkům pomoct.
4: Můžou k tomu využít buď aplikaci Biolog nebo iNaturalist, anebo nám můžou přímo napsat na náš mail.
3: Veškeré akce, které jsou součástí Týdne invazních druhů, jsou uvedené na webových stránkách agentury. Tereza Janouškovcová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude na jižní Moravě jasno až polojasno, večer postupně více oblačnosti, teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů, vítr je slabý a biozátěž mírná. Další informace o počasí za chvíli doplní meteorolog Mojmír Martan v rozhovoru s Borkem Kapitančikem, který vás už za chvíli přivítá v druhém červnovém týdnu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S velkými komplikacemi počítejte na dálnici D1 u Brna. V nesouvislé koloně se popojíždí už od 213. kilometru. Po Brno se zdržíte zhruba půl hodiny, postý 96. a půl kilometr a dalších zhruba 20 minut pak naberete ve směru na Prahu, kde se tvoří nesouvislá kolona od tého 90. kilometru až postý 78. Tam je odstavené auto v pravém jízdním pruhu, po požáru na místě jsou hasiči a také policie, projíždí se pouze levým pruhem. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré pondělní odpoledne přeji, vážení přátelé, všem, kteří jsou naladěni na vysílání, Českého rozhlasu Brno. A ty další dvě hodinky s reportážemi, s pozvánkou na výlet, ale taky s muzikou, která nestárne, tedy s písničkami, které si pamatujete z dob dávno minulých i těmi čerstvějšími, právě začíná. Teď máme skoro 5 minut po 14. hodině a informace o počasí, jak správně poznamenala Věra Šembeková ve zprávách, ty vám za malou chvilku sdělí Mojmír Martan. Ale k dnešku, tedy tomu 8. červnovému dni, jedna pranostika, kterou jistě známe všichni, o Medardově kápi, která 40 dní kape. No tak podíváte-li se za okna, tak z modré oblohy asi nic nespadne. Takže druhá varianta toho známého přísloví říká, jaký na Medarda čas, tak jí 40 dní zas. Znamená to, že nás čeká víc než měsíc a půl slunečné oblohy? I na to se zeptá Mojmíra Martana. U mikrofonu je Borek Kapitánček a gratuluju vám všem, kteří nosíte jméno Medard. Ovšem i vám, kteří máte narozeniny. Slavíte je společně s velšskou zpěvačkou Bonnie Tyler nebo s řeckou zpěvačkou, tedy s českou zpěvačkou řeckého původu Froso Tarasidu, ta má dnes 1,70. No a jeden herec by se taky vešel do té gratulační škatulky. Lukáš Vaculík má dneska 4,60. To se mu hodně přidal. Tak všecko nejlepší.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno a v tomto případě těsně po písničce, kterou vám přinesla belgická formace Kluzo, vítám našeho dobře známého meteorologa Mojmíra Martana v našem vysílání. Zdravím do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Dobré odpoledne.
1: Mojmíre, já po vás ani zdaleka nechci, abyste se vyjadřoval k pranostice medardovské. Konec konců můžeme to vzít přesně podle čísel, tedy fakta. Jaká jsou v tuhle chvíli, jaké jsou podmínky z hlediska meteorologa na Jižní Moravě? Jaké máme teploty?
2: Tak máme teplý letní den s jen s malou nevýznamnou oblačností, tedy skoro jasno, polojasno. Teploměry ukazují většinou hodnoty od 24 do 27 stupňů.
1: Během odpoledních a večerních hodin nás zřejmě čeká pokračování tohohle krásného letního dne, nebo se pletu?
2: Je tomu tak, teploty mohou být až do 28 stupňů, večer pak začne od západu postupně přibývat průsvitná oblačnost a moc nefouká, jen slabý, proměnlivý, k večeru potom bude foukat jihovýchodní vítr.
1: Zmínil jste přibývající oblačnost, znamená to, že v noci se můžeme dočkat třeba i přeháněk?
2: Spíše k ránu na západě kraje je malá pravděpodobnost výskytu přeháněk, ale oblačnosti bude i přes noc nadále přibývat, takže ráno může být většinou oblačno až zataženo. Ta noc bude poměrně teplá díky té přibývající oblačnosti, minima 17 až 14 stupňů,

0: Foukat bude v noci jen slabý proměnlivý nebo vítr jižních směrů.
1: Jste-li nočními ptáky, Úsvit zaregistrujete ještě před 5. hodinou. Zítra totiž v Brně vyjde slunce ve 4 hodiny a 47 minut. Západ potom nastane zítra v Brně ve 20 hodin a 59 minut středoevropského letního času. A bude přibývat oblačnosti i během zítřka, tedy úterka 9.
0: Tam čekáme, že už bude velká oblačnost ráno a dopoledne, jen výjimečně přehánky, spíše v západně severní části kraje, ale v průběhu odpoledne od západu až jihozápadu budou přehánky nebo občas jde štětnější. Ty přehánky mohou být i takové krátkodobě vydatnější a doprovázené místními bouřkami. Večer a v noci potom čekáme ubývání srážek. Na odpolední teploty ještě před tou studenou frontou stihnou vystoupit na 24 až 27 stupňů. Vítr také bude se v průběhu dne měnit ze slabého proměnlivého nebo jižního. Potom odpoledne se rozfouká mírný severozápadní vítr. No a v bouřkách a při přechodu fronty může přechodně více zesilovat, ale potom za frontou večer začne zase slábnout.
1: Takové počasí nás tedy čeká zítra na jižní Moravě. A co přinese středa a jaké počasí lze čekat ve čtvrtek?
0: Středa bude den zatažený a deštivý s nižšími teplotami, ráno kolem 13, odpoledne maximálně do 18 stupňů. A také čtvrtek bude zpočátku s velkou oblačností doznívajícím deštěm, v průběhu dne potom spíše proměnlivá oblačnost, ale na mnoha místech se budou stále objevovat přehánky, výjimečně i bouřky, až večer pak čekáme ustávání srážek. I ten čtvrtek bude patřit chladnějším dnům s ranními teplotami kolem 10 stupňů, odpolední teploty nepřesáhnou 21 stupňů.
1: Chtě nechtě jsme se k tomu Medardovi a pranostice o 40-denní dešti vlastně dostali. Ale já vám děkuju za informace. To byl Mojmír Martan a já ho zdravím, včetně jeho kolegu a kolegyň do brněnské pobočky ČHMU. Naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cymbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás. Váš Jan Kosík.

0: Dobré odpoledne, milé posluchačky a vážení posluchači. Tipnul bych si, že víte, že tuhle písničku si Bára Basiková půjčila od Heleny Vondráčkové. To byl její vzdálený hlas. A tohle je hlas Borka Kapitánčeka, který vás chce pozvat na přinejmenším dvě místa, kde by se vám třeba tento týden mohlo líbit. Ta první pozvánka, neříkám, že přichází takzvaně s křížkem po funuse, ale už je vlastně v běhu jedna výstava, na kterou vás chci zvát. Nicméně, až teprve dnes, 8. června, v 17 hodin, nastane čas její vernisáže. Tak tedy od začátku. Dovoluji si vás pozvat společně s organizátory na jedinečnou výstavu Biblí, která zavítala do Dubňan na Hodonínsku. Už od 6. a až do 17. června budou k vidění jedinečné exponáty od poloviny 16. století do současnosti. Vernisáž proběhne právě dnes, v pondělí 8. června od 17 hodin. Více informací se dozvíte na www.muzeumbible.cz. Jste zváni. A stejně tak vás zvu, jste-li milovníky dechové hudby, ale pozor, trošku možná bych měl specifikovat, jaké dechové hudby, na brass party do Brna do Pisárek. Ta brass party ve vozovně Pisárky se totiž po loňském úspěchu vrací, a to v ještě větší parádě. Tramvajové depo se na jediný večer v roce promění v koncertní scénu se světelnou instalací od Vizualove. Zahrají AC/DC, Army Chops Brass Connection, Plecha Dřevo, Harmálek Orchestr a Toot Ensemble. Čtyři podoby současné žestové hudby. Od moderní dechové energie přes živelnou žestěvou show až po instrumentální taneční set. Kdy se tohle všechno koná? Vyvozovně v Pisárkách v Brně? V pátek od 19 hodin. Srdečně vás zvu. A zvu vás i k našemu dalšímu vysílání. Už za malou chvilku vás čeká jedna reportáž, ale zase mi do toho musí vstoupit Eda, a já jsem tomu rád, protože bez zvonku jako by den nebyl.
1: Edův zvonek.
2: Komplet udechané staré Dóda vlítne do knajpy a háže tázanec. Borci, či je ten vlkodav tam venku?
3: Můj, hokne jeden drsný kolík v rohu.
2: No, tak můj pudlík ho zabil.
3: Prosím tě, co mě to valíš za klíny do glocny? Jak mohla taková rukavice vyřídit mýho Rokyho?
2: No, on mu zaskočil v krku.
4: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
0: Za 3 minuty bude 14:30. Čím dřív začnou děti chodit do mateřské školy, tím lépe se potom začlení v první třídě. Právě to bude téma pro nové peer pracovníky v Brně. Mají pomoct motivovat rodiče ze sociálně znevýhodněných rodin posílat děti do školky. Za chvilku vás čekají podrobnosti.
4: Český rozhlas Brno.

0: Nerušený poslech dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno přeju, vážení přátelé. Jak zlepšit důvěru sociálně znevýhodněných rodin v předškolní výchovu a mateřské školy? V Brně severu i v Brně středu s tím mají pomoct noví PIR pracovníci. Radnice si od těchto lidí slibuje snížení segregace ve školách, kde převažují například romští žáci. Z výzkumu totiž vyplývá, že čím dřív začnou děti do mateřinky chodit, tím snadnější je pro ně pak nástup do první třídy. Projekt radnice spustili teď v červnu a začnou nabírat konkrétní pracovníky. Detaily pro nás teď má reportérka Alena Hesová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Aleno, co budou tito PIR pracovníci dělat pro to, aby rodiče motivovali dát děti do školky dřív než v 5 letech, tedy na ten povinný rok předškolní výuky?
1: No, PIR pracovník je obecně někdo, kdo s ostatními sdílí svou vlastní zkušenost. A právě to má být podle místostarosty městské části Brna severu Martina Glogara z KDU ČSL jádrem jejich práce.
2: Jsou to třeba sami rodiče, kteří prošli nebo měli děti ve školkách. PIR pracovníci by měli fungovat jako takový prostředníci mezi rodiči a mezi školkama. Cílem je vlastně posílit tu důvěru těch jednotlivých aktérů, že vlastně jako opravdu rodiče mají zájem, že důvěřují tomu, že ten systém jako tím dětem nějak neublíží, naopak, že jim pomůže.
1: Radnice Brna severu a středu získali na projekt dotaci přes 8 milionů korun od Ministerstva práce a sociálních věcí.
0: Kolik takových pracovníků budou městské části mít?
1: Tak počítají s jedním metodikem, jedním sociálním pracovníkem a pak až s 5 pracovníky v terénu. Většinou budou mít zkrácené úvazky. Zájem má například Marcela Bandová ze ženské skupiny a Máre Romňa.
3: Já se právě chystám se hlásit o tu pozici PIR konzultanta, protože jsem furt v terénu, ty lidi znám, takže už vím, který děti půjdou do školky, s kým mluvit, a když vlastně já jsem Romka, tak dřív se mnou mluví ty lidi, takže je to daleko lepší, že se do té komunity dostanu.
1: Město sází mimo jiné právě na spolupráci s různými spolky a neziskovými organizacemi, ale třeba taky s OSPODem nebo s mateřskými školami. A chce je na různých setkáních vzájemně propojovat.
0: Ale no, mám ještě jednu otázku. V čem konkrétně dětem při nástupu do základní školy pomáhá to, že stráví v mateřince víc času než ten jeden povinný předškolní rok?
1: Výzkumy potvrzují, že 2 roky strávené ve školce zvyšují šanci na začlenění dětí ve škole, ale i obecně v životě. Děti mají lepší sociální návyky ve skupině, ale taky se snáz přizpůsobují pravidlům. Doplním, že obavy z placení školkovného nemusí sociálně znevýhodněné rodiny mít. Rodiče, kteří berou sociální dávky nebo přídavek na dítě, školkovné platit nemusí. Brno sever má nový plán na desegregaci ve školách od ledna. A vedle zlepšení docházky dětí ze sociálně znevýhodněných rodin do mateřinky zahrnuje i posílení role sociálních pedagogů, školních psychologů nebo třeba asistentů pedagoga.
0: Reportérka Alena Hesová zpracovala téma nového programu Brna, který má zlepšit přihlašování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin do mateřských škol. Děkuji za informace, přeju dobré odpoledne a naslyšenou.
1: Hezký den není zač a naslyšenou.
0: Teď je 14 hodin a 40 minut. Jak si užít výletu do Židlochovic? Dejte na rady Hany Varmužové z Klubu českých turistů, která vás už za pár chvil pozve v dobrém odpolední Českého rozhlasu Brno na krátkou letní vycházku.
4: Jednou štěstí dohoní i ty jezdce na koních.

cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno pokračuje pozvánkou na výlet. Tu má připravenu Hana Varmužová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Hanko, Židlochovice jsou městem, no řekněme, na dosti důležité dopravní tepně. Nebála jste se, že se vám tam něco stane?
1: Nebála jsem se. Židlochovice jsou velmi zajímavé město. Je tam celá řada zajímavostí, ale my se dneska soustředíme na kraťoučkou, takovou tu letní vycházku, abychom měli hlavu pod stromy ve stínu, abychom si to trošku užili. Jeden z důvodů, proč zvu posluchače do Židlochovic, je právě jejich dobrá dostupnost hromadnou dopravou. Můžete tam přijet autobusem, ale můžete taky přijet vlakem. A kdybyste netrefili ten spoj, který zajíždí až do Židlochovic, tak klidně vystupte v Hrušovanech u Brna a po zelené turistické značce je to asi 2 kilometry do Židlochovic. Půjdete polními cestami a před sebou budete vidět Židlochovice. A naším cílem bude Židlochovický zámek, který sice není přístupný, ale je to hezká stavba. Ten zámek byl od samého počátku koncipovaný jako lovecký zámek. A když v roce 1819 ho získali Habsburkové, tak se tam konaly veliké hony a lovy a na tom zámku se taky narodilo několik velmi zajímavých Habsburků. To chce pak nastudovat historii. V současné době patří lesům České republiky a občas se tam dělají dny otevřených dveří. Jeden takový den jsem navštívila. Zajímavé je, že po roce 1918 tenhle ten zámek získal stát a často tam zajížděl prezident Masaryk. A kdybyste šli na ten den otevřených dveří, tak vám tam ukáží pokoj, ve kterém přespával, a ukážou vám originálně z té doby zařízenou koupelnu. A ta se mi moc líbila, to bylo fakt hezké. Ale my nepůjdeme do zámku, my se vydáme do přilehlého parku. Ten park je anglický a je veliký, má asi 23 hektarů, je tam celá řada pěšinek, po kterých se můžete procházet a při tom procházení si určitě všimnete dvou pomníků. Jeden ten pomník je pomník Miroslava Tyrše, ale nečekejte žádnou bystu nebo postavu Tyršovu, je to prostě kámen a na něm je takový upomínkový nápis. A potom je tam ještě jeden památník vzniku republiky. Taky jsem se někde dočetla, že park v Židlochovicích měl velmi oblíbený Petr Bezruč. Pravděpodobně na krátké vycházky jenom tak vydechnout v zelení, tak zajížděl právě do tohohle parku. A pokud by vám nestačila procházka parkem, ještě jsem chtěla říct vlastně, že tam můžete vidět spárkatou zvěř. Jsou tam mufloni a jsou tam jeleni sika tuším, ale to si nejsem úplně jistá. Ale když jsem tam byla naposled, tak skutečně jsme tam viděli zvěř. A kdyby vám nestačil tenhle ten výlet kratičký, tak se můžete směle vydat po zelené turistické značce přes Židlochovice na blízký kopec, který se jmenuje Výhon. A na tom Výhonu od roku 2009 je nádherná rozhledna. Říká se jí akátová věž. Je to takový tubus, válec, je obložený akátovým dřevem a zvrchu je překrásný výhled do kraje.
0: Do Židlochovic, na zámek, ale vlastně i k rozhledně akátová věž vás pozvala Hana Varmužová z Klubu českých turistů. Děkuji za pozvánku na tenhle letní výlet a přeji vám dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: V sazenicích Vinaire vymířící do Česka letos testy poprvé odhalily agresivnější typ nemoci zlaté žloutnutí. Česká obchodní inspekce uložila řetězci Penny Market milionovou pokutu za prodej alkoholu nezletilým. Dostavba Dukovan podle Evropské komise neporušuje unijní pravidla. Zítra bude oblačno a deštivo, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský letos odhalil dva případy nákazy vinic novou agresivní formou nemoci zlaté žloutnutí. Choroba se objevila v sazenicích, které mířily na tuzemské vinice. Asi 2000 rostlin se dostalo přímo na vinice. Inspektoři nařídili je zlikvidovat. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vinařům doporučuje vinohrady pečlivě sledovat, vysvětluje mluvčí Petra Hrabčáková.
2: Také doporučujeme nenakupovat rozmnožovací materiál z oblasti silného výskytu. Dále se mohou bránit nákupem jen sazenic a roubů opatřených rostlin lékařským pasem. A vinaři se také mohou bránit monitorováním přenašečů a při silném výskytu ošetřovat zejména proti přenašeči křísku révovému.
0: Na podzim chce ústav začít monitorovat vinohrady pomocí snímků z družice. Další podrobnosti k tématu přidáme v následující půlhodině. Maximální cena benzínu klesne zítra na 41 korunu a 50 haléřů za litr, je to o 14 haléřů méně než dnes. Na webu o tom informuje Ministerstvo financí. Za litr nafty zaplatí řidiči maximálně 40 korun a 5 haléřů. Cena se oproti víkendu změnila o 1 haléř. Vláda zavedla cenové stropy u paliv v polovině dubna. Opatření plánuje do konce června. Řetězec Penny Market musí zaplatit milion korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělila Česká obchodní inspekce. Její jihomoravský a zlínský inspektorát loni provedl 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol anebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu, vysvětluje mluvčí František Kotrba.
3: Při stanovení výše pokuty zohlednila zejména to, že se jednalo o opakované protiprávní jednání, o vysokou míru kontrol se zjištěním, krátké časové období, ve kterém byla porušení zákona zjištěna, i způsob spáchání spočívající v ignorování kontroly věku.
0: Mluvčí řetězce Markéta Smutná uvedla, že prodej alkoholu nezletilým považuje Penny Market za nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku. Evropská komise zamítla stížnost na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Podle závěrů přezkumu nejsou žádné důkazy o porušení unijních pravidel. Brusel tak potvrdil, že uzavřel předběžné závěry, které se týkaly zahraničních subvencí, čili státních příspěvků pro jihokorejskou společnost KHNP. Ta má dva nové bloky v Dukovanech postavit. O uzavření přezkumu už v pátek informoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Cílem bylo zjistit, jestli potenciální finanční příspěvky obdržené korejskou firmou nenarušují unijní trh.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě velká oblačnost, zpočátku noci ještě většinou polojasno, kránu a přes den přehánky, odpoledne četnější nebo občasný déšť, místy bouřky i silnější. Napršet v bouřkách může až 25 mm. Nejnižší noční teploty je 17 až 14 stupňů, nejvyšší denní 24 až 27 stupňů. Vítr slabý, odpoledne mírný, v bouřkách a při přechodu fronty přechodně zesílí, večer bude slábnout, biozátěž bude mírná. Přechod zvlněné studené fronty může zvýšit zátěž lidí s nemocemi dýchacího ústrojí a kardiaků, zejména s anginou pectoris.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 je silný provoz z Brna na Prahu, nesouvislá kolona se už ale rozjela. Počítejte s ní ovšem stále od Rousínova na Brno. Od 213. postí 96. kilometr budete popojíždět až 30 minut. Zdržíte se také na dálnici D2 na příjezdu do Brna, a to od 3. kilometru okolo 10 minut. Na trase Kyjov-Slavkov u Brna pozor u Nížkovic, do silnice tam vyčnívá větev. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré odpoledne, milé posluchačky a vážení posluchači. Počasí jako takové, počasí, o kterém mluvila třeba i Věra Šembeková v čerstvých zprávách Českého rozhlasu Brno, tedy počasí, to je takové vděčné konverzační téma. A máme-li medarda, no tak samozřejmě si říkáme, kdy už zase zaprší a jak dlouho to bude trvat. V předpovědi počasí, která vám možná během dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno utekla, nám to řekl dnes Mojmír Martan. A vás, kteří jste propásli jeho slova, musím uklidnit, jako vždy, na Můj rozhlas, tedy v téhle aplikaci, anebo v audioarchivu na webu brno.rozhlas.cz si můžete poslechnout, jak to s počasím v během následujících hodin a dnů bude. Ale počasí pro vás sledujeme každý den. Dnešek by ještě měl být s krásnými letními teplotami. To až o něco později přijde ke slovu medard. Ke slovu přichází druhá hodinka, tedy druhá část našeho dobrého odpoledne. A pokud nevíte, jak je to s nejdeštivějšími a nejsuššími místy u nás, tak poslouchejte zhruba za 40 minut to, co v učebnicích nebylo. Ale vydáme se možná i na školní výlet, ale rozhodně do Vinic. A věřím, že zkusíte i trefu. Soutěž, ve které vás opět čekají čtyři témata. Dnes brněnské pověsti, rychlé šípy, slovenština a mistrovství světa ve fotbale. Nejdřív vyberete dvě témata z toho, co jsem vám nabídnul. No, podle toho, jaký je váš zájem nejvyšší, tedy tam, kde jste doma. No a potom, když dvakrát správně odpovíte, tak máte další dárek. Dnes je to cena z nakladatelství Kazda. Žena v ohni. Jinými slovy, co vám o menopauze neřekli. To je odměna za dvě správné odpovědi. Na telefonu 726 46 5200 si na vás počkám zhruba ve chvíli, kdy Lucie Bílá dospívá své Žádný párty. Což je písnička, kterou možná znáte i v angličtině od Leslie Gore nebo Bart Brigeskin.

0: Řekl bych, že mezi našimi posluchači a posluchačkami je plno těch, kteří si tuhle písničku pamatují ještě v podání Tonyho Renise. Ovšem v tomhle případě to byl Michael Bublé a Nelly, tedy Nelly Furtado, jestli se nepletu. Ano, nepletu, ten jsem si to ověřil. A teď si ještě ověřím, jestli naše posluchačka Věra, která během téhle skladby volala do studia Českého rozhlasu Brno, stále čeká na telefonu. To proto, že je před námi trefa. Čeká, potvrdila.
1: Věro,
0: přeji vám krásné odpoledne medardovské, zatím ještě nepropršené. Odkud voláte, prosím?
1: Prosím?
0: Odkud voláte?
1: Jo, odkud volám? Tady, od Uherského Hradiště.
0: A že mě máte na hlasitý poslech?
1: Ne, už ne.
0: Už jste to přepla, teď už je to lepší. Tak paní Věro, to první, co v každé trefě musíme udělat, je výběr dvou ze čtyř nabídnutých témat. Pro dnešek je kvarteto ve složení brněnské pověsti, rychlé šípy, slovenština a mistrovství světa ve fotbale.
1: No tak, ty brněnské pověsti ty slovenština.
0: U ní musím říct, že to je...

0: jedno z témat, u kterého nedávám možnosti, tedy nedostanete varianty odpovědi. Tam už spoléhám jenom na vaše znalosti tohoto jazyka. Takže se vás teď ptám, po té, co jsem řekl, všechno to, co se slovenštiny týká, jestli trváte právě na slovenštině.
1: Ano, trvá.
0: Dobrá, spouštím minutu, která ohraničí naši trefu. A začínám otázkou z brněnských pověstí. Jste-li tedy připravena na výhru v podobě knihy Žena v ohni z nakladatelství Kazda. Podtitul zní Co vám o menopauze neřekli? Začínáme právě teď.
1: Dobře.
0: No a já se ptám na brněnskou pověst, která vám jistě není neznámá. Že se roku 1635 kolářský mistr Georg Birk vsadil o to, že během jednoho dne porazí v lese strom, udělá z něho kolo a dokutálí ho až do 54 kilometrů vzdáleného Brna, asi znáte. Asi víte tuhle, znáte tuhle pověst. Ale o co se vsadil? Vsadil se o dvě kravky, nebo o pytel pšenice, nebo o 12 tolarů?
1: No? Teda to nevím.
0: Máte možnosti, víc vám jich nedám, než ty tři. Pšenice, kravky, tolary. Peňauze. Běží minuta.
1: Kravky, říkáte pšenice?
0: Říkáte pšenice.
1: Co jste říká, ty tři, prosím, ještě to zopakujte.
0: Dobře, zopakuju možnosti, ale už nám ubíhá čas. Dvě kravky, pytel pšenice, 12 tolarů. Bohužel zazvonil zvonec, trefy je konec.
1: Pytel pšenice,
0: no. Protože už nepoložím tu druhou otázku ze slovenštiny, tak vám můžu říct, že ani tahle odpověď nebyla správná. Vsadil se o 12 tolarů, bohužel. Pokud byste třeba i zvládla tu slovenštinářskou otázku, tak už by vám to asi nepomohlo. Paní Věro, mě to mrzí, protože já tu knížku budu muset prostudovat sám. Bohužel. Ale můžete mi oplatit svůj dnešní neúspěch otázkou ze všeobecných vědomostí, máte-li.
1: No počkej, nemám nic zachystaného, ale tu slovenštinu to už neřeknete, že teďka to už je...
0: To si nechám do zásoby do další trefy.
1: Dobře, no. Ne, nemám nic zachystaného.
0: Tak mě mrzí, že jste nevyhrála, no snad vám to vylepší to slunečné odpoledne, to, že jste dnes nedosáhla kýženého úspěchu v trefě. Paní Věro, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky, díky, nastanou.
0: Teď je 15 hodin a 17 minut. Sliboval jsem vám návštěvu vinohradu. Taky, že jo? Za pár chvil. Choroba, která dokáže zničit celé vinohrady? Tak vinaři popisují nemoc zvanou zlaté žloutnutí. V Evropě se loni začala šířit její nová, agresivnější forma. A ta se letos poprvé objevila v sazenicích dovezených do Česka. Jak se nemoc projevuje a jak zabránit jejímu šíření, to v našem dobrém odpoledni uslyšíte za pár chvil.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Epidemioložka Renata Ciupek bude ve středu 10. června hostem poradny pro zdraví. A protože se blíží sezóna dovolených, probereme doporučení pro cesty doma, ale i v zahraničí. Která očkování jsou vhodná? Čeho si ze zdravotního hlediska všímat po návratu z dovolené? Jakou hrozbu pro nás představuje hantavirus nebo ebola, o kterých se nyní častěji mluví? A jaké spektrum nemocí nyní přenášejí klíšťata? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písně.

0: Já jen pevně věřím, že tahle výzva nebyla adresovaná mně. To bych vám teda nepřál zpívat dál. U mikrofonu Českého rozhlasu Brno Borek Kapitánček, ale teď trošku vážněji. Malý hmyz, který dokáže zničit celé vinohrady. Řeč je o křízku révovém, přenašeči nemoci vinné révy zvané zlaté žloutnutí. Loni se Evropou začala výrazně šířit její nová agresivní forma. Velké škody způsobuje zejména na Slovensku, v Maďarsku nebo ve Slovinsku. A nechybilo mnoho. A v letošní sezóně se mohla nákaza rozšířit i u nás.
1: No je to obrovský strašák, já se to snažím nepřipouštět, ale je to v podstatě za kopcem. Na Slovensku je to jakoby v některých případech až fatální.
2: Sdílí své obavy vinař Roman Fabik, který má vinice u Hustopečí na Břeclavsku. Zlaté žloutnutí se sice v Česku objevuje už několik let, loni se ale Evropou začala šířit jeho agresivnější forma. Upozorňuje inspektor Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, zkráceně UKSUS, Jan Šamánek.
3: To znamená, že ta agresivní forma s tím genotypem M54, pokud se někde objeví, tak velice rychle se může přenést na okolní keře.
2: UKSUS proto začal namátkově testovat dovážené sazenice révy, které jim vinaři hlásí. Ve dvou případech nákazu testy v laboratoři potvrdili.
3: Obě dvě byly odruda Chardonnay. A v jednom případě šlo o 4800 sazenic, které ještě nebyly vysázeny, takže byly vráceny dodavateli. A druhá, zásilka, to bylo do asi 2000 rostlin, která už byla vysázena, tak ta se musela vytáhat a zlikvidovat.
2: Zlaté žloutnutí přenáší drobný hmyz křísek révový,
3: který k nám byl zavlečen ze Severní Ameriky a zde v Evropě probíhá na révě celý jeho vývoj. On má pouze jednu generaci v roce. V České republice se dospělci křízka vyskytují od poloviny června do začátku října, a to s maximem letové aktivity a početnosti přibližně v polovině srpna.
2: Nákaza zlatým žloutnutím se projevuje především barevnými změnami na listech révy.
3: Listy bílých odrůd jsou žlutozeleně zbarvené a červených odrůd červeně až červenofilově. A listy jsou takové kovově lesklé, křehké a při pomačkání šustí.
2: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský proto na vinaře apeluje, aby vinice před přenašečem křískem révovým ošetřovali a dovoz sazenic ze zahraničí včas hlásili. Pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
4: Také doporučujeme zajímat se o původ rozmnožovacího materiálu a nenakupovat materiál z oblasti silného výskytu. Dále se mohou bránit sledováním zdravotního stavu vlastního vinohradu.
2: Aby se případné šíření nemoci dalo včas zastavit, chce UKSUS začít letos využívat k monitoringu vinic snímky z družice.
4: Protože barevné změny by při větším ohnisku měly být viditelné, proto UKSUS tuto metodu bude na podzim ověřovat.
2: Podrobné informace o zlatém žloutnutí i ochraně proti křískovi révovému podle Hrabčákové vinaři najdou na rostlinolékařském portále. Šimon Franc, Český rozhlas.
0: Za pár vteřin bude 15:30 a už se k další písničce v uvozovkách tedy nadechuje Václav Neckář. Možná, že to bude song, který si připomenete i s anglickým textem, jste-li angličtináři či angličtinářky. Searchers, tam bych vám možná doporučil hledání. Pokud ovšem je řeč o mýdlovém princovi, no tak v tom případě jsme doma. Ale ještě vám stačím říct, že deváťáci ze Šidbořic na Hustopečsku se chystají na svůj poslední společný školní výlet. Není divu, máme začátek června. Oni ovšem zatím nevědí, jestli se na něj dostanou autobusem. Proč? To uslyšíte už za chvíli v naší reportáži.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: tom, že čas letí, není třeba příliš dlouze hovořit, ale říkám to hlavně proto, abyste si uvědomili, stejně jako já teď, protože jsem si stránku Michala Penka našel, že tomuto zpěvákovi tak populárnímu, třeba i díky písničce, kterou jste teď slyšeli, bude letos, vlastně bylo letos už 58 let. U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeju dobré odpoledne všem, kteří poslouchají a čekají na další návštěvu, tentokrát ovšem návštěvu školního charakteru. Regionální autobusy jsou před koncem školního roku pro větší skupiny téměř nedostatkové zboží. Krajský koordinátor dopravy na Jižní Moravě denně řeší desítky žádostí o posílení spojů kvůli přepravě skupin. Letos jich mají oproti loňsku dvojnásobek a mají problémy vyřizovat. Komplikace je to třeba pro učitele a učitelky, kteří a které teď na konci školního roku pořádají výlety. Někteří totiž zatím nevědí, jestli vůbec odjedou podle plánu.
1: Sraz na autobusové zastávce a odjezd na školní výlet. Takhle by mělo vypadat ráno 23. června v Šidbořicích na Hustopečsku.
2: Křižanov.
1: Prozrazují deváťáci z místní základní školy. Jestli se ale na cestu na Vysočinu skutečně vydají podle plánu, zatím nevědí, říká třídní učitelka Božena Pažická.
3: Letos chceme jet z Hustopeč u Brna, protože tam jede přímý vlak do Křižanova, ale musíme se do těch Hustopeč dostat, k tomu využíváme nebo snažíme se využít integrovaný dopravní systém, takže autobusy. Teď momentálně čekáme na to, jestli nám Kordis schválí přepravu vlastně 25 osob.
1: Krajský koordinátor dopravy na registraci skupin vyhlásil stop stav. Důvodem je mimořádný zájem o přepravu skupin před koncem školního roku, vysvětluje mluvčí Kordisu Květoslav Havlík.
4: V letošním roce ta situace, dá se říci, gradovala. Máme dokonce, dá se téměř říci, dvojnásobek požadavků proti loňskému roku.
1: Podle společnosti jsou regionální linkové autobusy ve všední dny až do 25. června pro větší skupiny prakticky vyčerpané. Nasazené mají všechny autobusy i řidiče.
4: A i když se třeba může vyskytnout nějaký prázdnější autobus, který jede jiným směrem, tak už to není možné a není to v našich silách zpracovat tak, aby ta skupina mohla být přepravena.
1: Božena Pažická proto raději promýšlí náhradní řešení.
3: Soukromý dopravce, což je problém, protože cena začíná někde na 6 tisících, což tu cenu jízdenky zvedne dětem kolem 200 za jednu cestu. A druhý náhradní je vlastně, že by musela využít rodiče k dopravě.
1: Žáci prý třídní učitelce věří, mluví za všechny Sofie.
5: Já si myslím, že to vyřeší, ona vyřeší všechno, ale samozřejmě by bylo blbý, kdyby ne. A to by samozřejmě byla škoda, protože je to náš poslední výlet.
1: Kordis teď žádosti prověřuje a podle možností se snaží školám vyhovět. Zároveň doporučuje využívat tam, kde je to možné, vlakovou dopravu. Taky vlaky, ale před koncem školního roku evidují zvýšený zájem o skupinové cestování, doplňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
6: Pokud je kapacita vlaku vyčerpána, tak se snažíme najít alternativní možnosti, případně jde některé vlaky posílit. Záleží ale na místě a také okolnostech. Některé regionální typy vlakových souprav totiž mají omezenou kapacitu a k těmto typům vlaků nelze připojit další vagón.
1: Do Šidbořic nicméně železnice nevede. Tamní deváťáci tak zatím dál čekají, jestli se pro ně v autobuse do Hustopečí najde místo. Odpověď mají dostat nejpozději týden před odjezdem. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Máme tu dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno s datem 8. června a je medarda a já s tím nedám pokoj, tedy s tím deštěm jako takovým. Víte, kde byste našli nejdeštivější a nejsušší místa u nás? Odpověď nabídne už za pár chvil v našem dobrém odpoledni vydá další vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
7: Český rozhlas Brno.
8: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365. Stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval T. Texas Taylor.
7: Český rozhlas Brno, písničky

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, která místa jsou u nás nejdeštivější a nejsuší? Výrazně více, 2,5krát oproti dlouhodobému průměru, prší na území obce Bílý potok v Jizerských horách. Ta leží v Libereckém kraji nedaleko Frýdlantu v údolí řeky Smědá. Za rok zde průměrně spadne více než 1700 mm vody. Hlavní příčinou je orientace místních údolí vůči převládajícímu směru proudění vzdušné vlhkosti. Extrémní deště způsobují v této oblasti časté povodně. Absolutní naměřený roční srážkový rekord drží také Jizerské hory, a to osada Kořenov Jizerka, kde bylo v roce 1926 zaznamenáno 2202 mm srážek. Naproti tomu nejsušším místem u nás je Mostecká Pánev. Ta se nachází ve srážkovém stínu Krušných hor. Vůbec nejsušší lokalita v této oblasti je malá obec Libědice, kde naprší jen 410 mm srážek ročně. Pokud bychom se podívali na Moravu, nejdeštivější místo bychom našli v oblasti Hrubého Jeseníku, konkrétně nejvyšší hory Praděb. Roční úhrny srážek se zde blíží těm z Bílého potoka. Nejméně srážek spadne na jižní Moravě v oblasti Dolnomoravského úvalu, který patří k nejsušším oblastem u nás.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: V tom právě běžícím dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno si dovolím navázat na to, co jste slyšeli od Martina Písaříka. Už zítřek bude převážně s velkou oblačností a během odpoledne nás čeká i deštivo s bouřkami. Středa, zatažený a deštivý den s nižšími teplotami. Podobné to bude ve čtvrtek, tedy s tou velkou proměnlivou oblačností, a i nadále bude dosti deštivo. Tak tohle všechno jsou informace, které jste mohli slyšet třeba i v tom aktuálním vstupu Mojmíra Martana, meteorologa brněnské pobočky ČHMU, během našeho odpoledního vysílání. Pokud vám z něj cokoliv uteklo, vězte, že aplikace Můj rozhlas anebo audioarchiv na webu brno.rozhlas.cz je tím správným řešením. 16. hodina se blíží, bude to čas nových zpráv, dnes s Věrou Šembekovou. A potom už bude opět čas humoriády. Jejím dnešním hostem bude Josef Dvořák. 17. hodina, den v kraji, a v 18 hodin další pokračování Moravy krásné země.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Nikdy už nemohu prožít volání toho jara vůbec prvního, které mne zastihlo v mých 17 letech. Má pro mne navždy barvu zelenou a zlatou. Zelenou jako předzvěst onoho jedině rajského času, jara mého mládí, zlatou jako božsky zářící kštice mého prvního druha, bratra v slunci.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji v květnu klesla. Boskovice se po letech vrací k možnosti přebudovat frekventovanou křižovatku pod poštou na kruhový objezd. Zítra bude oblačno a deštivo, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji v květnu oproti minulému měsíci mírně klesla z 5,4 na 5,3%. Také se snížil počet uchazečů o zaměstnání. Minulý rok úřad práce ve stejném období evidoval téměř o 5 000 lidí více. Teď je bez práce skoro 44 000 uchazečů. O zaměstnání se častěji ucházejí ženy, pokračuje ředitelka brněnské pobočky úřadu práce Lucie Kolářová.
2: Vyšší zastoupení žen mezi uchazeči o zaměstnání je v dlouhodobí. Úřad práce proto realizoval ve svých regionálních vzdělávacích centrech akci Restart pro mámy, nabízející pomoc ženám vracejícím se na trh práce po rodičovské dovolené.
0: Plynulejší provoz na frekventované křižovatce pod poštou v Boskovicích by nejspíš zajistil kruhový objezd. Vyplynulo to z dopravní koncepce, kterou si nechalo zpracovat vedení města. Loni na jaře přitom prosazovalo na základě studie vybudování křižovatky se semafory. Přestavbu na kruhový objezd mělo připravenou už předchozí vedení města v čele s bývalým starostou a současným zastupitelem Jaroslavem Dohnálkem z ODS.
3: Vím, že tam byl ten relativně problematický výjezd na ulici 17. listopadu, ale ten se dal přeřešit. Tehdy se kruhový objezd jaksi vyhodil do koše. Teď ejhle jsme zjistili, že jedna z nejlepších variant je kruhový objezd. Stálo to nemalé peníze a mohlo to už být hotovo a hlavně byly už dojednány peníze na realizaci toho bývalého.
0: Podle stávající koalice ale má být nově navržená okružní křižovatka menší a méně nákladná. Konečnou variantu nakonec vyberou noví zastupitelé po říjnových volbách. Stíhací pilot a člen záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury Aleš Svoboda poletí na mezinárodní kosmickou stanici ISS nejspíš příští léto. Novinářům to dnes oznámili zástupci vlády. Evropská kosmická agentura se společností VAST podepsala dohodu. Zajišťuje roli pilota mise, jednu z klíčových pozic celé posádky, potvrzuje budoucí český astronaut původem z Brna Aleš Svoboda.
4: Je to samozřejmě důležitý milník, ale je to jenom milník. Není to cíl, ještě spousta práce. Mě čeká na několika měsíční výcvik, přímo na ten daný let. Běží zároveň příprava 13 českých projektů, které mají být součástí naší mise na ISS, takže je to důležitý milník, ale ještě nejsme úplně na konci, takže ještě spousta práce čeká.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě velká oblačnost, z počátku noci ještě většinou polojasno, kránu a přes den přeháňky, odpoledne četnější nebo občasný déšť, místy bouřky i silnější, napršet v nich může až 25 mm. Nejnižší noční teploty 17 až 14 stupňů, nejvyšší denní 24 až 27 stupňů. Vítr slabý, odpoledne mírný, v bouřkách a při přechodu fronty přechodně zesílí. Večer bude slábnout, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnicích jižní Moravy počítejte se silným provozem a zdržením v kolonách. Nejdéle se zdržíte asi mezi Vyškovem a Brnem, a to až 25 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kdo končí?
6: Končí.
7: Já mám nalíkají.
8: Slyšte z toho strudana.
9: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
10: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
11: Ahoj, Pavle. A je tady Josef Dvořák šťastný, protože já jsem se teď dozvěděl, přátelé, jednu věc, že zítra má být blbě, má pršet a my hrajeme s pidlou v zádech někde na Mlejně u Plzně. Copak, já to hraju v dlouhým hábitu, mně bude ještě jakž tak dobře, ale strachoval jsem se, že promokneme. A to už jsem tady dostal zprávu v rozhlase. Přátelé, diváci, klidně přijďte, ono totiž před začátkem představení přestane pršet.
10: On to ví, prý. Není nad naše dovádění, kde se všichni ve smíšky změní.
1: Humoriáda.

0: Nádherná láska Pavla Nováka hudebně odstartovala dnešní Humoriádu, kde je hostem Josef Dvořák a ten nám poví, jak se má, co dělá.
1: No, já se mám skvěle úplně. Ne, opravdu, čoče, já se mám úplně skvěle a nerad bych, aby se mi to něčím pokazilo teda.
0: Přesto jsi trošku postěžoval, že všechno nějak rychle roste.
1: Šíleně.
0: Takže musíš sekat, řezat.
1: V jednom kuse. Já bohužel teda teď na sobotu a neděli, nebo na, v pátek jedeme do Brna, se bude odevírat nějak v rámci náštěvníků, jako připomínka na náštěvníky, se bude odevírat most. Je pojmenovaný most podle Adama Bernaua. Mm-hmm. Ten má přiletět z Nového Zélandu a my si spolu čas od času telefonujeme a on se mě ptal, jestli, a slibujeme si, že se navštívíme. Já tam nepojedu, to je strašně daleko. Ale když on bude tady, jo, tak už se informoval, přijedeš, tak jsem říkal, jasně, samozřejmě. Takže se těším, ale já bych zase v sobotu měl být na chalupě a sekat trávu.
0: Takže expedice Adam 84 s tebou a...

0: ale to já mám samý milý povinnosti. Pavlíku, Pavlíku, jo. Kamarádi, přátelé, poslouchejte. Pan Jiří Sovák, chalupáři. Mám něco dodávat?
1: Nemusíš. Režie František Filip, ale ano. To všichni vědí.
2: Je, stydně hlava, to mi zakázal. Já musím jít pořád nějakou pokrývku. No co, to tak zdůraznit, já jsem úplně klidný. Co na mě koukáte, jako bych byl nějaký cvok, nějaký dědek, prostě potrhlej. Že mám tu rádiovku na hlavě, to se nezlobte, ale to je prostě, to mi doporučili, poněvadž mi stydne hlava. A jak nemám pokrývku na hlavě, tak mám šílený bolesti. Tomu říkáš teplá večeře? To je pohřívaná večeře. Taková teplá večeře. To jste to sami, já už jsem sytej. Pomoc má mě nějak, sakra.
3: Dobrý, jo,
2: počkejte, neuklidněte se, nebuďte tak nervózní, sakra.
4: Klid.
2: Tak to je na postel, pane císař. Já jsem v invalidním důchodu.
4: Klid.
2: Tady to mám černý na bílým, já se nesmím rozčilovat, já nesmím prožívat žádný konfliktní situace.
4: Ale pane Huml, jaká pak konfliktní situace, no, spadly skory, protože byli snilí, no.
2: Klid. Já se nebudu rozčilovat, já jsem. Prášek, já si mám prášek, kruty, tu na ryby. Já nejsem se vrach. To je můj dům, moje pastel, a vy jste mě číhal z mýho záchoda. Ale já se s váma zlobit nebudu, já mám jedny nervy a jedno zdraví. Tady mám na to papír, v baráku mám na to papír. Ano, Ežen Huml, pacient, potřebuje klid. A ten klid tady bude, nebo to rozsekám všecko na tříčky.
4: Všechny geniální myšlenky jsou jednoduchý.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik chalupář Jiří Sovák, jsme zase na chalupě, Pepo.
0: No.
1: Už jsme probrali, co ti dělá starosti a teď co ti tam dělá největší radosti.
0: No největší radost mi dělá to, jak kolem chalupy proudějí ty nekoneční davy lidí.
1: Průvody smávátky,
0: průvody
1: zdravíme
0: smávátky,
1: Pepu.
0: No. Hele, my jsme to kupovali, to už jsem mnohokrát řekl, jako samotu. To byl důvod, proč já jsem přistoupil na to, aby jsme měli chalupu, ale jedině na samotě. A ten majitel, když nám ji prodával, my jsme to kupovali nějak dávno zpátky a bylo blátivo, pršelo a já už nevím, na co bych se vás tak zeptal. Seděli jsme u stolu a uzavírali jsme ten obchod a na co bych se tak zeptal. Jsou tady lidi, okolo chodí lidi a on se mě podíval, říká, vy někoho vidíte? Já jsem říkal, nevidím nikoho. To byla taková hloupá otázka. Tak to byla asi podle mě poslední chvíle, kdy tam lidi nechodili. Ne, že by začali kvůli nám. Takhle domýšlivej nejsem. No jo, ale on je to český hráč, člověče. To jsou davy lidí. Asi s kolika lidma já se seznámím, s kolika se vyfotím, kolika se podepíšu.
1: Jsi součást krás českého ráje.
0: No, dokonce můj bývalej tchán, ten chtěl, abych tam ve Vodnickém vylez na vrbu a dělal každou celou hodinu dětem vystoupení.
1: Co ti za to nabídnul?
0: Co?
1: Co ti za to nabídnu?
0: Nic,
1: za takový výkon?
0: Nic, jenom, že lidi budou spokojení. Já
1: je říkám, takhle.
0: Myslíš to dobře, člověče, já si sem jezdím odpočinout, takže každou hodinu vylezu na vrbu.
1: Jo?
0: No, ne.
1: Nebo ne?
0: Rozmluvil jsem mu to.
1: Jo, dobře, takže neuvidíte Pepu na vrbě, ale možná ho zahlédnete v zahradě s kosou.
0: Jo, to určitě. A já už jsem se naučil, hele, já už před lidma, ze začátku jsem prchal, ale pak jsem pochopil.
1: Pak jsi na ně zvyk.
0: Zvyk jsem si, nemá to smysl. A teď můžeš někomu udělat radost třeba, fakt.
1: Pochopil jsi to úplně správně.
0: Ano.
1: Já myslím, že posluchači a návštěvníci českého ráje už vědí, kam zamíří. Teď se naplno inspiroval, takže ať jste všichni spokojení. Tak s kým budeme spokojeni dál v naší humoriádě?
0: Nejsem já, blbě.
1: S Jiřím Sovákem nebo Petrem Martinákem, známým to bavičem a imitátorem. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B na číslo 90 011 04 je posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Humoriáda právě teď probíhá. Josef Zvořák, Pavel Kučera ve studiu. Vy možná na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy. Jiří Sovák nebo Petr Martinák. Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
3: A já bych si přál Bčko.
2: Máme zapsáno. Díky moc.
3: Děkuji.
2: Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Haló.
2: Haló.
5: Tady Pepa z Kopřivnice.
2: Mm-hmm.
5: Zdravím vás, pánové, hlavně Pepička.
4: Díky.
5: No a Pepička řadím já osobně mezi tři krále. Je to Vlasta Burian, Ladík Menšík a Pepíček Dvořák.
4: Já to opakovat nemůžu, vy to opakujte.
2: To je tedy svatá trojice skoro.
5: Marie Formáčková nedávno v nedělní pořadu hovořila o Pepičkovi, že je dokonalej a že je pořád lepší. Já bych to podepsal 10x.
4: Musím Maruš se poděkovat.
2: Pepa, děkuje.
4: Díky.
5: Jinak jsem pro Ačko, jo?
2: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky, Pepo. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Tady je Jirka z Čerčan. Já vás zdravím do studia. Oba dva, i Pepíka Dvořáka.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den. Hodně zdraví vám přeju.
4: Díky.
6: Jste nějaký smutnej, že to je ten váš vlastně.
4: Ne. Já vám nechci skákat do řeči, pro Bůh.
6: Ale klidně, já už jsem starý dědek a mě to nevadí.
2: Tak, Jirko.
4: Tak já jsem mladý dědek, já budu čekat jenom, co řeknete.
2: Tak paní dědkové.
6: Já bych řekl Ačko.
2: Ačko, no super.
6: Jo.
2: Už víme, co
6: jo,
2: jsme potřebovali.
6: Jo, hodně zdraví vám oběma přeju. Jo?
2: No a podobně, děkujeme pěkně.
6: Děkuju a hodně zdraví ještě jednou, nashledanou.
2: Tak, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Tady David Prostějová, zdravím pana Kuřátka.
4: Díky.
7: A chtěl bych pana Sováka.
2: Děkujeme za váš hlas, zdravíme do Prostějova.
4: Sovča vyhrává.
2: Naslyšenou, zatím no. Se to tak dá možná i říct, ale nechci prozradit výsledek. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne.
2: Mm-hmm.
4: Dobrý den.
8: Zemník, zdraví Pavlíčka a Pepíčka, jak jste se krásně představili.
4: Jo.
8: A Pepíček vybral dobře, tak bych chtěl pana
2: Sováka. Máme to tam a děkujeme.
8: Nazdar, kluci.
2: Naslyšenou, kluku jeden.
8: Ahoj.
2: Ušatý. Tak Jiří Sovák může pokračovat a podívejme se na to. Už to tu bylo zmíněno v telefonátech. Téma je dědkové.
4: No to je dobrý.
9: Oni, některý dědkové, jsou choulostivější na svůj zemíček než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60 dělá ze sebe 30. A nebo ve 30 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte? Ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský. Tak opatrně, opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyschne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dědkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mě říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství já nepěstuju. Ale tyhle dědkové, co tam chodí v tom parku, ty, tam chodí mezi těma holkama z kuchařské školy, modrý krky jako krocaní, vykřeštěný furt, jako kdy to začne. Kdy to začne, vůbec se nenapadne, že už to bylo. Abych to vysvětlil, oni tam děvčátka chodí přes most, za mají školu za mostem, kuchařskou a zkracují si to po schodech přes park do Davis, tam chodí a dětkové to vědí, tak tam chodí, tam se popelej a ukazují tam svoje peří prostě, no, mezi holkama. Já tam taky občas zajdu. Ale já tam chodím spíš kvůli těm dětkům, až to je tutovka. Nedávno jsem tam byl, ani kvůli dětkům, ani kvůli holkám bylo po dešti, tak jsem se šel nadejchat čerstvýho vzduchu, páč, to je v Praze vždycky 2 hodiny vzduch po dešti. Pak se to zase ty plyny zavřou. No a nikdo tam nebyl, akorát jeden nevybrkovaný dědek si to tam hasil po cestičce, cestičky tam takový asfaltový s loužem a vody, kaluže vody tam byly veliký. A co čert nechce, pač nikdo tam nešel, tak dědek šel uvolněně, téměř po 4 si to hasil. A přesto najednou z třebíčky zacupitela dívenka jako malovaná. Dědek okamžitě vystartoval do pozice, teďka před ním louže z pravý strany holka, pan Ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel, on jí přeskočil s nasazením života. Ovšem zapích se tam hubou do keře. Vysel tam ze stráně, já ho tahal nahoru, teď to vypadalo, jako když zápasíme, páč, já už taky nejsem žádný velký frajer. A domlouval jsem, ale tam jsem pochopil, že je možný ještě těsně před smrtí za sebe udělat blbce.

0: na viděnou nám zpívali Krištof, tak těšíme se i s nimi naslyšenou a v tuto chvíli se rádi uslyšíme s někým z vás, kdo bude soutěžit v naší humoriádnické červnové hře. Hrajeme o knihu z edice Humoriády plus ještě šance každý týden v pátek získat v losování digitální rádio. 731 800 900 je náš telefon a počkáme si, kdo pak se nám tam umístí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak stlumíme rádio, prosím, to je první věc.
1: Ano.
0: Druhá věc, kdo a odkud volá?
1: Jenda Orlické hory.
0: Dobře.
1: Já vás zdravím, pana Dvořáka.
2: Díky.
0: To je dobře, si ho předcházíte. Otázka se týká samozřejmě jeho, vždy je to o našem hostu konkrétním, který sedí ve studiu, takže já se ptám. Josef Dvořák uváděl velkou hudebně soutěžní reví Československé televize s názvem za A. Dva z jednoho města, za B. Dva z jednoho těsta.
1: Dva z jednoho města.
0: No jo, to je jasný. Tak knížka je vaše, no. Tím pádem ještě prozraďte, kterou jste si vybral. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny
1: Jiřího. No samozřejmě Kulišárny.
0: Jo, nemusím to říkat všechno.
2: Správně, no, správně.
0: To je muž na správném místě, ten pan posluchač.
1: Jo, jako, no. Když je tam pan Dvořák, tak no. Určitě.
0: Tak jo, tak my vám gratulujeme v tuto chvíli a držíme palce v pátek v losování.
1: Jméno.
0: Jméno.
1: Kolednice.
0: Ještě jedno.
1: Věk. FL.
0: Jo, takhle.
1: Nejsem dítě.
2: To je kytice, no.
0: Pán cituje z umění našeho hosta. Jo. Výborně, tak jo. Tak vy jste fanoušek tělem i duší toho Pepi, vy tu knížku musíte mít prostě.
2: A vy jste viděl nějaký pořad dva z jednoho města?
0: No.
2: To ne.
1: Určitě jsem říct, když to dávali tamhle někde v tom, to bylo ze Sichrova. Hradce Králové to tak bylo.
2: Na Sichrově jsem zrovna nebyl teda, to byl jediný, který jsem neuváděl, ale když to bylo na Spartě, bylo to v Plzni, v Budějicích, v Ústí.
0: Pardubicích, České Budějovice, Karlovy Vary, Bratislava, Zlín, Trnava, Praha, Liberec, Kladno, Žilina, Brno.
1: To, ten ano. Sváťa Kuřátko, tak to vždycky vyhořeli trafačky, protože všichni zapli něco, tak to šlo do háje normálně ty trafela.
0: No, to se blikalo žárovkami. Jak no, se má pokračovat?
1: Oni to stejně podle toho, to na to nemělo vůbec vliv, protože to ani nešlo tak ani udělat.
0: Ale tak optický pocit a dojem byl, čeho je více.
1: A měli ty lidi radost, tak to tak mysleli.
2: No, byla to hra. Byla to hra, hrálo se, jo. Uh-huh.
0: Tak jo. Tak Jendo, ať to všechno nepropovídáme, ten dnešní určitě, celý pořad.
1: Určitě. Ať mi to tam pan Dvořák podepíše, napíše mi tam Jendovi.
2: Jasná zpráva, nějak to dáme dohromady
0: tak
2: tohle.
0: Tak ještě jednou gratulujeme, mějte se hezky, děkuju, naslyšenou.
2: Děkuju. Ano, naschle.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Tak a my se teď od pořadu a z doby let 83 až 86 od dvou z jednoho města přesuneme do současné humoriády. Yeah. Tady nemusíte blikat žárovkami, tady stačí hlasování SMS-kou nebo telefonátem. No a aby bylo o čem hlasovat, tak rozehrajeme další kolo. Koho vybereš?
2: No, koho vyberu? Já ho mám tady napsaný, já jsem šťastný, že jste ho sem napsali. Teď jsme měli před chviličkou pana Sováka a kdo myslíte, že je teď? Pan Horníček.
0: Mm-hmm. Z kabaretu U dobré pohody.
2: No.
0: Tak to bude pohoda.
2: Je, minko.
0: Prohlídka Prahy.
2: Dva písaři, vzpomínáte?
4: A taky si všimněte, jsou sochy v Praze, které jsou spojeny třeba s určitými nápisy. Já jsem objevil tady takovou sochu, tam je to socha, je to taky spíš relief, bych řekl. Pod kvetoucím kaštanem to všechno je vytesaný. Takový obézní člověk vyvalil sud zrovna, či to je mládek nebo stárek, nevím. Vyvalil sud a pod ním je nádherný nápis dieta žaludeční žlučníková diabetická. Si říkám, s tím sudem je to nádherná reklama. A na tom též sousoší v kousek dál je paní, která nese tři korbele, talíř buchet a zase dieta srdeční výživná. A mezi tím krásný nápis dietní jídelna. Nádherná reklama. Člověk to vidí, dostane chuť, jde dovnitř a tam dostane plátek se zeleninou. Taky to je umístěno, bych řekl, nesprávně. Já bych to dal třeba do Mariánských lázní, jako léčebný ústav Svoboda, třeba by vítal své pacienty, nebo v Karlových Varech ústav Thomayer, zase, že byl by vyzdoben pán ze sudem a paní z buchtem a pak vejte dovnitř, bum, redukční dieta. Žádný takovýhle ty sudy a buchty. Tak to je taky zase takový příklad krásného sousoší, které bych řekl, znamená něco jiného, než v podstatě by mělo. Ale to jsou sochy takové, jenom ozdobné, pak jsou sochy přímo konající. Sochy konají různé úkony na domech, například drží balkony. Zná to po Praze řadu případů, kdy socha drží balkon, třeba Klamgalasův v palác, obři takový, a vždycky jsou to takový svalnatí chlapy. Ten sochař ví, co je asi síly zapotřebí k tomu udržet balkon. Tak vždycky vytěsne svalnatýho chlapa. Přitom je to blbost mezi náma, protože kdyby vytěsal štílýho člověka, třeba mě, jak ten balkon drží na ukazováčku, jak se taky nic nestane. To je jenom taková představa, že to musí být svalovec. A tahle důslednost, řekl bych realistická, už je neposedne v případě žen. Všimněte si ženy, které nesou balkon. To jsou usměvavý štíhlý bytosti, takhle stojí paní, usmívá se a na hlavě má balkon. A ona vypadá, jako kdyby tam měla závojíček nebo kytku do vlasu. Nic. Ta ženská neví, co to obnáší nést balkon. Jenom jednou se viděl změnu výrazu takový sochy, kdy na ten balkon vyšla jiná paní, daleko silnější než ta dole. A ta, co tam držela, tak jenom tak zaťala zuby, ale jinak se nic nestane. A tak jsem chodil po Praze, já nevím, možná 2 nebo 3 roky a fotil jsem tyhle sochy, bavilo mě to si s nima povídat a ty hovory jsem zapisoval, oni odpovídali. A chtěl bych to ne jako průvodce, já vám taky neříkám, kde to je. Já vám jenom říkám toto, zkuste jednou jdouce Prahou zvednout oči a objevíte další, novou Prahu. Prahu těchto bytostí, které tam, jak říkám, sedí, klečí, něco prožívají a které si zasluhují tu vaši pozornost, objevíte nové město. Já vám přeju na této objevné pouti šťastnou cestu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Horníček. Poprvé bude dál, to už je otázka na naše posluchače a posluchačky a posluchačata u rádia. Pište SMS-kou humor mezera A, humor mezera B je SMS-ka pro Ivana Mládka v tuto chvíli na 90 011 04. Tam jsou SMS schromažďovány a spočteny v zápětí po písni a po našem dalším vstupu 731 800 900 je náš telefon. Pepa Dvořák se těší.

0: podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A kdo bude mít v našem vysílání teď zelenou, bude to v Humoriádě dál vystupující z našeho archivu Miroslav Horníček nebo Ivan Mládek. Josef Dvořák i Pavel Kučera se těší na vaše hlasy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Věra od Budějc a chtěla jsem se zeptat Pepička, kdy jestli budou toho pidlu v zádech, který ho toužím vidět, hrát někde tady v okolí těch Budějc.
3: Je, Minko, tady na to já vám nejsem schopný odpovědět, protože veškerou produkci řídí moje žena. Já do mě strčí jenom, ukáže rukou směr a já jedu.
1: Jestli máte někoho s internetem nebo vy vládnete, tak koukněte na Josefovy stránky, určitě najdete hravě tam všechny termíny potom.
3: A vy jste z Budějic?
1: Od Budějic, říkala.
3: Od Budějic,
2: ano. No. Dobře, takže děkuju a ano. Já to zkusím a volím znovu pana Horníčka.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: A mějte se a držíme palce, ať najdete představení. Zábavné, viděl jsem taky, chválím a jdeme dál.
3: No a 40 let na světě.
1: Dokonce, Pepa, s představením. Tak, to máme velkou ozvěnu, takže hodně slumíme rádio. Tak ne. To je jak na náměstí nebo na návsi u kolotočů, tak to nebudeme poslouchat. Dobrý den. Haló?
4: Dobrý den. Zdravím Pavla, zdravím i pana Vodáka.
3: Mm-hmm. Milej, dobrý den.
4: A já bych prosil Bečko pana Mládka.
1: A kdo pak volá?
4: Volá Jarda, volá z auta, volá od Pálavy.
1: Dobře. Tak se mějte, díky. Dobře dojďte, nashledanou. Tak jo, poslechneme si dalšího, odkud je a kdo? Dobrý den.
5: Miroslav Karviné.
1: Výborně.
5: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
5: Dávám hlas Ivanovi Mládkovi.
1: Děkujeme.
3: Ano.
1: Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. A poslechneme si rozhodující hlas, protože teď je vyrovnáno. Teď, v tuto chvíli.
3: Dobrý.
1: Že jo? No.
6: Dobrý den, já vám zdravím. Uh-huh. I pane Dvořáka.
3: Děkuju.
6: Já jsem chtěla jenom poprosit, jestli by pan Dvořák mohl zaspomínat na natáčení pana Tau a s tím slonem, s Bimbou. Nebo na malý televizní kabaret, něco zajímavého. A jinak dávám pana Horníčka.
1: Děkujeme.
3: Hlejte, rád bych, ale ono je to delší vyprávění a my se nemůžeme teď zaseknout na jednom vyprávění.
1: No, mě by to taky zajímalo, já jsem to jako dítě obojí zažil.
3: Jo, to by, no, tebe to zajímá
1: já
3: taky.
1: Já jsem bylo dítě tehdy.
3: To znamená, tvůj pohled znamená teď, že to můžu vyprávět.
1: Můžeš něco, aspoň ať posluchačka je uspokojená.
3: Tak já vám řeknu jednu věc, teda maličkou. Tam tenkrát, jestli si vzpomínáte, vystupovalo jedno sluně. Mm-hmm. Tenkrát nám ho koupili na filmování, to sluně se jmenovalo Šanty a říká se, že slon má obrovskou paměť. Tak ta Šanty, to byla slonice, má obrovskou paměť. Představ si, že já jsem měl monolog, držel jsem jí za špagát, který ona měla kolem krku a vždycky, když jsem ten monolog končil, tak ona mi svojí nohou šlápla na moji nohu, než se ozvalo stop. Vždycky, já nevím, co jí to napadlo.
1: No, taková režisérka.
3: Taková režisérka.
1: No, asistentka režie.
3: Pozor, tak jsme to jeli ještě jednou a ona to zopakovala.
1: Aha.
3: No a nic, já jsem vysadil svoji dceru, která tam byla, kterou jsem tam měl sebou na slonici, vyfotil jí. Ale představte si, přátelé, že po mnoha letech, my jsme byli v zoologické zahradě a šli jsme se podívat na slony, tam byl velikánský výběh a všichni ty sloni byli na druhé straně toho výběhu. A já nevím, co mě to napadlo, jsem zavolal Šanty a z té schrumáže těch slonů jeden začal couvat, vycouval, otočil se, přišel k nám, my jsme stáli nad ním, tam je to takhle udělaný, a já jsem na ní volal šanty, a ona mávala chobotem a dívám, opravdu. Hele, mě ještě teď naskakuje husí kůže, no. Takhle. Mají krásně, obrovskou paměť. Slovo.
7: Krásně, krásně. Tak to je šanty, která hrála Bimba.
3: Ano.
7: Panu Tau,
3: ano,
7: abychom
3: ano,
7: věděli.
3: Ano.
7: A to bylo v Zoo Praha nebo ve dvoře?
3: V Zoo Praha.
7: V Zoo Praha, tak. Tak jo, tak už to víme všechno o sluněti.
3: No.
7: Tak můžeme pokračovat v tuto chvíli s Miroslavem Horníčkem, jak nám zvídavá posluchačka rozhodla tento souboj.
3: A to se máme, děkujeme.
8: Já jsem vás upozornit, že tady na okrajích jeviště jsou nachystány pro případ potřeby papíry. To je... Ne, to je na písemné dotazy, které je možno o přestávce napsat a položit, protože já teď zjišťuju, že jak zajímavé, jak některé slova nabývají váhy v určité konstelaci, že jo? Já vždycky, když řeknu slovo papíry, tak se ozve smích. Ne, dokonce popíře. Ty předkové neuměli nic udělat, opravdu. A je to zajímavé, já jsem, mě to napřed jsem ani nevěřil, že je to tak vážný tenhle problém s tím papírem, protože my jsme tam spíš měli trápení vybrat si barvu. Mezi těmi 8 barvama, tak si vybrat, kterou barvu chceme pro barvu té, které koupelny, ale nedávno jsem zjistil, že je to problém, protože jsem poprvé v životě vešel koupit tento sortiment, tedy kupovat, a říkám tý dámě za pultem, že chci toaletní papír, a ona říká, nemáme. A pak se na mě podívala a buď mě poznala nebo co, protože najednou se prudce naklonila přes ten pult a zašeptala mi, počkejte okamžik. Tak jsem počkal a ona za chvilku, když lidi opustili krám, přišla a nesla zabalený 4 svazky, že jo, který mě opatrně předala jako špionážní materiál. Takže jsem první, kdo vyfasoval toaletní papír na obličej.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
7: Tak máme dokončenou sérii s Miroslavem Horníčkem, takže můžeme do závěrečného souboje. Kam vracíme ty, co vás ještě nestihli pobavit v dnešní humoriádě? Je to Petr Martinák, tentokrát se utká s Ivanem Mládkem. Tak co vy na to? Hlasujte Humor mezera A nebo B na 90 011 04. Telefon 731 800 900. Koho by si dal Pepa ve finále?
3: Je, smím napovídat, já mám rád Ivana Mládka, rozumím.
7: No jasně, čekal jsem to, byla by to pohádka o Sněhurce, no uvidíme, co si posluchači zvolí. Petr Martinák je taky šikovný, určitě by nám pověděl nějaké veselé vtipy i se svým společníkem. Teď Věra Špinarová a vzpomínka na Fernando od Aby.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak, my už známe výsledek hlasování s Josefem Dvořákem. Pepa je zklamán trošku, no, že ten Ivan Mládek nebude.
2: Já jsem byl odehnaný od toho, abych se do toho nehrabal a nepočítal to znova. Řekni to, jak to bylo.
1: No, já jsem to objektivně všechno tady přijal. To všechny hlasy pravda. SMS i během písničky hlasující po telefonu. A výsledek je, že Petr Martinák s Mojmírem Maďaričem v našem archivu mají vtipy a my je teď nabídneme.
2: A já se těším.
1: Tak jo, tak jdem se smát.
3: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mi jak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
4: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je? Sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopne ho z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhýho, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. On říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
3: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkón, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkóně koukám takhle z okna, modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.
4: Baví se takhle tři muži o svých manželkách, která z nich je nejhloupější. Jeden říká: chlapi, já mám tak hloupou manželku. Představte si, ona neumí plavat a přitom si koupila celé potápěčské vybavení. Ten druhý říká: to nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že normálně ona, jenom když se dívá z prvního patra z balkónu, tak má závrať a přitom si koupila Rogalo. A ten třetí říká: to vůbec nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že představte si, ona jede teďka na 14 dnů do lázní, jo. Koupila si 50 prezervativů a já s ní nejedu.
1: To byla tečka ze dnešní humoriádou, co se týká scének. Hudební tečku udělá Martin Maxa písní Je to prostý. Čili je to prosté, je třeba se rozloučit, Josefe, Pepo, Dvořáku. Ne, bylo to krásné, děkujeme.
2: No, ale prostě já se neumím loučit. Pro mě je to vždycky, pro mě je to trauma. Já ti děkuju, Pavlíku, za tohle odpoledne. A chci
1: já bych tě
2: vám...
1: nerad traumatizoval, tak ale ne, to ne, děkujeme, to ne. Nashledanou.
2: Mějte se moc krásně. Ujišťuji vás, že se na vás těšíme.
1: No, tak aspoň to máme potvrzeno. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den, krásné léto.
2: Já taky.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Noví terénní pracovníci mají v Brně zvýšit zájem o mateřskou školu v sociálně znevýhodněných rodinách. Několikaletá rekonstrukce Blanenské verandy na Obůrce se blíží ke konci. Turistům se v létě otevře více Santýnyho staveb na Žďársku, propojila je stezka. Zítra bude oblačno a deštivo, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Brno chce v mateřských školách zvýšit počet dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. V městských částech Brno Sever a Střed proto od června funguje nový program. Počítá s náborem terénních pracovníků, kteří budou vytipovávat konkrétní rodiny, navazovat s nimi kontakt a vysvětlovat jim výhody předškolního vzdělávání, pokračuje místostarosta Brna Severu Martin Glogar z KDU-ČSL.
4: Jsou to třeba sami rodiče, kteří prošli nebo měli děti ve školkách. Pět pracovníci by měli fungovat jako takový prostředníci mezi rodiči a mezi školkama. Cílem je vlastně posílit tu důvěru těch jednotlivých aktérů, že vlastně jako opravdu rodiče mají zájem, že důvěřují tomu, že ten systém jako tím dětem nějak neublíží, naopak, že jim pomůže.
2: K tématu se vrátíme i v pořadu Den v kraji, který začne po těchto zprávách. Zastupitelé Blanska vyčlenili 400 tisíc korun na dokončení rekonstrukce areálu Veranda na Obůrce. Ten využívají místní spolky pro pořádání akcí. Hotovo by mohlo být do několika týdnů. Částka je určená třeba na postavení vstupu do areálu nebo odstranění nevyužívaných starých budov. Rozsáhlá rekonstrukce začala v roce 2019. Podle mluvčí Blanska Pavly Komárkové vzešel námět na opravu areálu z participativního rozpočtu.
5: V tom rozpočtu nezvítězil, nicméně tak jako u řady jiných námětů z participativního rozpočtu jsme se vlastně tím podnětem inspirovali a město ze svého rozpočtu vyčlenilo potřebné peníze.
2: Na Žďársku budou moci lidé v létě navštívit větší počet staveb architekta Jana Blažije Santýnyho Eichla. Propojila je Santýnyho stezka dlouhá přes 40 kilometrů. Kromě Žďárské zelené hory a baziliky na zámku pod ní budou od 1. července do konce srpna každý den prohlídky také v kostelech svatého Václava ve Zvoli a svatých Petra a Pavla v Bobrové. Zájemci o návštěvu všech čtyř míst si můžou koupit i společnou vstupenku. Platná bude celé prázdniny, informoval dnes ředitel destinační společnosti Koruna Vysočiny David Štěpánek. Stezka vede krajinou po značených cestách. Při putování se dá zastavit i u dalších Santýnyho staveb.
3: Počasí.
2: V noci a zítra bude na jižní Moravě velká oblačnost. Zpočátku noci ještě většinou polojasno, k ránu a přes den přehánky, odpoledne četnější nebo také občasný déšť, místy bouřky i silnější. Napršet v nich může až 25 mm. Nejnižší noční teploty 17 až 14 stupňů, nejvyšší denní 24 až 27 stupňů. Vítr slabý, odpoledne mírný, v bouřkách a při přechodu fronty přechodně zesílí. Večer bude slábnout, biozátěž bude mírná. Přechod zvlněné studené fronty může zvýšit zátěž lidí s nemocemi dýchacího ústrojí a kardiaků, zejména s anginou pectoris.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Dopravní nehody a také dopravní omezení komplikují průjezd po dálnici D1 u Brna mezi Vyškovem a Brnem. Pozor, v pravém pruhu stojí na 206,5 kilometru odstavené nákladní auto, dále ve směru na Prahu na 169 kilometru je také zablokovaný jízdní pruh odstaveným autem. Podobná situace je také na D2 na příjezdu do Brna za 10. kilometrem mezi 10. a 9,5 kilometrem je dopravní nehoda, je tam nákladní auto, nehoda je také v Brně v Žabovřeské ulici.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Dobré odpoledne, krátce po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Právě začíná zpravodajsko-publicistická hodina Den v kraji s datem 8. června roku 2026. Tu za malou chvíli odstartuje přehled nejdůležitějších událostí dnešního dne s Věrušem Bekovou. Počasí probereme s brněnskými meteorology. V reportáži se dozvíte, co mají za důležitý úkol PIR pracovníci v Brně. No a těšit se můžete na pravidelný pondělní glosář editora Českého rozhlasu Brno Miloše Šenky. No a i dnes půjdeme po stopách Vojty Halaše, našeho regionálního stopaře, aby nám živě představil další méně známý míčový sport, korfbal. Tak zůstaňte s námi, ať víte, co se děje na Jižní Moravě. Následující hodinou vás provede Alena Přikrylová. Dobrý poslech.
3: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: by, jak žil bych rád.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Brno nám dospíval Pavel Bobek. Den v kraji otevírá zpravodajským přehledem Věra Šembeková.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
3: Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji v květnu oproti minulému měsíci mírně klesla, a to z 5,4 na 5,3%. Ubylo i uchazečů o zaměstnání. Minulý rok úřad práce ve stejném období evidoval téměř o 5 tisíc lidí více, teď je bez práce skoro 44 tisíc uchazečů. Vyplývá to z údajů, které dnes úřad zveřejnil. Nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy byla na Jihomoravě na Hodonínsku, naopak nejnižší na Vyškovsku a v okresu Brno-venkov. Na jihu Brna je ode dneška uzavřená část Kšírovy ulice. Důvodem je plánovaná rekonstrukce vodovodu. Kromě rezidentů, dopravní obsluhy a linkových autobusů, řidiči neprojedou od křižovatky s ulicí k terminálu po kruhový objezd. Rekonstrukce potrvá do konce září letošního roku. Ode dneška je v Brně částečně uzavřená i Benešova ulice u hlavního nádraží kvůli přestavbě parovodů na horkovody. Úplně uzavřený je jízdní pruh ve směru od nádraží na Malinovského náměstí. Tramvaje jezdí obvyklou trasou. Chodci musí využít dva nové přechody v blízkosti autobusového nádraží u hotelu Grand. Omezení potrvá do 15. října. Znojmo zavedlo novou linku hromadné dopravy s názvem Centrum Bus. Jezdí od nádraží a zdarma vozí ve všední dny lidi do středu města, které je teď kvůli opravám hůře dostupné, vysvětlil starosta František Koudela z ODS. Centrum Bus bude jezdit přibližně do konce září. Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 000 000 korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělila Česká obchodní inspekce. Její jihomoravský a zlínský inspektorát loni provedl 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Podle mluvčí řetězce

0: invazní květiny, upozornil botanik Zdeněk Musil. Podle něj můžou lidé pomoci i tím, že si natrhají kytici do vázy. Zítra budou dobrovolníci lupinu vyrývat u lomu Seč u Rudice.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Olympici na vlnách Českého rozhlasu Brno a Želva ve zrychleném tempu nás dohání až k počasí, tentokrát s brněnskými meteorology.
1: Počasí.
0: Dobré odpoledne, máme 14 minut po 17. hodině a v tuhle chvíli se podíváme na počasí s brněnskými meteorology. Já už zdravím brněnského meteorologa Mojmíra Martana. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jak bychom mohli zhodnotit dnešní den, co se týká teplot a vůbec celkového počasí, možná i ve srovnání třeba s teplotními rekordy?
2: Tak dnešní den dá se říct, že byl takovým krásným slunečným letním dnem, jen s nepatrnou oblačností. Teploty dosahovaly na většině území letních hodnot až k 29 stupňům.
0: A vypadá to, že takové teploty přináší změnu. Ochladí se nám?
2: Tak ochladí se nám v průběhu týdne, teď večer teploty budou klesat jen pozvolna, zároveň bude také pozvolna od západu přibývat zatím jen průsvitná oblačnost, ale ta oblačnost bude v průběhu noci postupně houstnout. No a k ránu nelze vyloučit na západě kraje malou možnost na nějaké slabé přehánky. Tato noc bude poměrně teplá, teploty poklesnou do rána na 17 až 14 stupňů, pofukovat bude na nejvýš slabý proměnlivý nebo vítr jižních směrů.
0: Tak zatím to vypadá, že se nám

0: počasí drží, jak to bude během zítřejšího dne? Budou častější dešťové přeháňky, nebo se nám opět krásně vyjasní?
1: Tak dopoledne budou přeháňky ještě jen výjimečně, ale už bude hodně oblačnosti, bude zataženo nebo skoro zataženo. No a potom v průběhu odpoledne od západu až jihozápadu čekáme takovou vlnu i silnějších přeháněk nebo i bouřek. Později večer a v noci, hlavně v západní části kraje, budou srážky slábnout nebo i ustávat. Před soustředěnou frontou, která nás zítra ovlivní, teploty ještě stihnou vystoupat na 24 až 27 stupňů, ale potom za frontou se poměrně bude výrazně ochlazovat, a to v těch večerních hodinách, kdy také se změní vítr a zesílí, bude foukat od severozápadu. V těch bouřkách a při přechodu fronty mohou být i nárazy větru kolem 50 km za hodinu.
0: Ale úterní odpoledne vypadá, že ještě vychází, co se týká teplot a dešťových srážek.
1: Úterní odpoledne bude ještě teplé, ale musíme si dávat pozor potom na ty přicházející bouřky od toho západu, jeho západu.
0: Krátkosti se podíváme, jaké teploty nás čekají ve středu a ve čtvrtek.
1: Tam čekáme ochlazení, středa a čtvrtek spíše zatažená obloha nebo velká oblačnost, občas se bude vyskytovat déšť, i takový může být přechodně trvalejší, ranní teploty kolem 13 stupňů, ty odpolední 14 až 18, to mluvím o středě, ve čtvrtek ráno 12 až 8, odpoledne 17 až 21 stupňů.
0: To byl Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkujeme vám za předpověď počasí a za výhled do dalších dnů a mějte se krásně, budu se těšit zase někdy na slyšenou.
1: Děkuji, na slyšenou.
0: No a my se za chvíli vydáme po stopách Vojty Halaše. Tentokrát nás zavede za korfbal.

0: Čtvrtek 11. června vám představím písničkáře a bývalého člena kapely Bezobratři Jana Běťáka. Nedávno získal hudební cenu Anděl v kategorii folk. Co vystudovaného botanika inspirovalo při tvorbě oceňovaného alba Jazykem květin? Jak ho ovlivňují lidové písně a s kým bude vystupovat na benefici pro varhany v kapli v Nesvačilce? Do studia dorazí Jan Běťák i s kytarou a je jasné, že společně budeme dobře naladění.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písni.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Den v kraji dnes začínáme s naším regionálním stopařem Vojtou Halašem. Ten vyrazil dnes odpoledne opět za sportem, a to v rámci jeho každotýdenní série o méně známých sportech. Dnes nám představí další méně známý míčový sport, korfbal. Vojto, zdravím. Dobré odpoledne. Ahoj.
2: Ahoj, Alčo, hezké odpoledne.
1: Kam se za ním vyrazil a jak bys nám tento sport přiblížil?
2: Vyrazil jsem na trénink klubu korfbalu v brněnské Bystrci. Abych tento sport trochu představil, je to týmový sport, který vznikl před více než 100 lety v Nizozemsku. Právě odtud pochází i jeho název. Nizozemské slovo korf totiž znamená koš. Tento sport je výjimečný především tím, že se v jednom družstvu společně hrají ženy i muži. Zakladatelem korfbalu byl učitel malých dětí v jedné z nejchudších částí Amsterdamu a na počátku 20. století hledal způsob, jak zorganizovat společnou pohybovou aktivitu pro chlapce a dívky. Inspiroval se ranou verzí basketbalu a v roce 1903 vytvořil právě korfbal. Cílem hry je vstřelit míč do soupeřova koše a získat tak body pro své družstvo. Na rozdíl ale od basketbalu, hráči nesmějí s míčem běhat ani driblovat. Po chycení míče se musí zastavit, rozhodnout se, zda vystřelí na koš nebo přihrávkou zapojí své spoluhráče. Jedno družstvo tvoří 8 hráčů, konkrétně 4 ženy a 4 muži, a na začátku utkání se tým rozdělí do dvou čtveřic, přičemž každou z nich tvoří 2 ženy a 2 muži. Jedna čtveřice plní útočnou roli a druhá brání. Dalším důležitým pravidlem je to, že hráči mohou bránit pouze soupeře stejného pohlaví.
1: Vojto, jak probíhá trénink, na kterém si hraje se korfbal i jinde na Jižní Moravě?
2: Já jsem na tréninku hráčů a hráček okolo 16 let. Ten trénink začal rozcvičkou, atletickou abecedou, různými rozběhávacími hrami, střelbou na koš, a teď už probíhá takový cvičný zápas. Teď o víkendu tomuto týmu skončila sezona, takže teď už se hraje spíše pro radost. A musím prozradit, že v halové části sezony se konkrétně tento tým stal mistrem republiky. Celý oddíl Korfbal klub Brno byl založen v roce 1991 a v současnosti ho tvoří přes 300 členů. Je tak jedním z největších korfbalových klubů v České republice. No a prozradím, že na Jižní Moravě se hraje na vyšší úrovni, korfbal už jenom ve Znojmě.
1: Tolik regionální stopař Vojtěch Halaš, který se byl podívat na trénink hráčů korfbalu v Brně Bystrci. Vojto, děkujeme a budeme se těšit za další tvé stopy.
2: Já se budu také moc těšit a ještě pěkný den tobě i posluchačům.
1: Děkujeme, ahoj.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: A už za chvíli pro vás máme pravidelný pondělní glosář editora Českého rozhlasu Brno, Miloše Šenkýře. Tak zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: medový, to se nikdo nedoví.
1: Za kým si to šel a kam?
0: Možná měsíc jen to ví.

0: Duet Heleny Vondráčkové a Valdemara Matušky na vlnách Českého rozhlasu Brno minutu po půl šesté odpolední. Pořad Den v kraji vás v tuhle chvíli zve k poslechu pravidelného pondělního glosáře editora Českého rozhlasu Brno Miloše Šenkýře. A ten si dnes klade provokativní otázku. Kam jsme se to posunuli za 188 let, když současné vlaky stejnou trasu do Brna zdolávají zhruba za stejný čas jako historicky první lokomotiva?
1: V muzeu v Dolní Lipce poblíž Králík chystají stavbu funkční repliky parní lokomotivy Moravia. Té lokomotivy, která jako první jela v roce 1838 po území dnešní České republiky. A při zkušebních jízdách zdolala tehdy z brusu novou trať mezi Rajhradem a Brnem. Zahloubal jsem se do archivu a našel, že ty první zkušební jízdy 11. listopadu zvládla tu první za 15, druhou za 13 a poslední za 10 minut. Tedy asi pořádně zatopili pod kotlem, protože tehdejší běžné jízdní rychlosti byly jen něco přes 30. Zašel jsem ovšem i na web nynější zprávy železnic, abych se podíval, kolik času na stejných 12 kilometrů potřebují současné píchy českých drah vlaky Railjet. Ty Rajhrad projíždějí a zastavují až v Brně. Trvá jim to z Rajhradu do Brna na hlavní nádraží 7 až 10 minut. Ano, stejných 10 minut jako lokomotiva při té v pořadí třetí zkušební jízdě před 188 lety. Za tu dobu jsme se jako lidé naučili létat ke hvězdám, vyrábět počítače, zkrotit atom. A cesta vlaku z Rajhradu do Brna trvá zhruba stejně. Byť teď za sebou lokomotiva táhne vlak, se kterým by ta první možná ani nehnula. Přesto platí, že v rychlosti jsme na úrovni starého mocnářství. Toho, které mimochodem lokomotivu Moravia po několika letech stáhlo z provozu jako málo výkonnou. Replika vznikající v Dolní Lipce tak bude nejen zajímavým funkčním exponátem, ale také mementem. Mementem 188 let snah o zrychlení našich železnic.
0: To byl glosář Miloše Šenkýře, který zní každé pondělí v tomto čase. Za chvíli se budeme věnovat tomu, jak se v brněnských městských částech Brno Střed a Brno Sever snaží zvýšit důvěru sociálně znevýhodněných rodin v předškolní výchovu a mateřské školy.
2: Den v kraji.

0: Žízeň lásky v podání Leony Machálkové na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 8 minut po půl šesté. Dobré odpoledne. Jak zlepšit důvěru sociálně znevýhodněných rodin v předškolní výchovu a mateřské školy? V Brně Severu i Brně Středu s tím mají pomoci noví peer pracovníci. Radnice si od těchto lidí slibuje snížení segregace ve školách, kde převažují například romští žáci. Z výzkumu totiž vyplývá, že čím dříve začnou děti do mateřinky chodit, tím snadnější je pro ně pak nástup do první třídy. Projekt radnice spustila teď v červnu a začne nabírat konkrétní pracovníky. Detaily uvedla reportérka Alena Hesová v rozhovoru s moderátorem Borkem Kapitánčíkem.
1: Co budou tito peer pracovníci dělat proto, aby rodiče motivovali dát děti do školky dřív než v 5 letech, tedy na ten povinný rok předškolní výuky?
2: No, peer pracovník je obecně někdo, kdo s ostatními sdílí svou vlastní zkušenost. A právě to má být podle místostarosty městské části Brna Severu Martina Glogara z KDU-ČSL jádrem jejich práce.
3: Jsou to třeba sami rodiče, kteří prošli nebo měli děti ve školkách. Peer pracovníci by měli fungovat jako takový prostředníci mezi rodiči a mezi školkama. Cílem je vlastně posílit tu důvěru těch jednotlivých aktérů, že vlastně jako opravdu rodiče mají zájem, že důvěřují tomu, že ten systém jako tím dětem nějak neublíží, naopak, že jim pomůže.
2: Radnice Brna Severu a Středu získali na projekt dotaci přes 8 milionů korun od Ministerstva práce a sociálních věcí.
1: Kolik takových pracovníků budou městské části mít?
2: Tak počítají s jedním metodikem, jedním sociálním pracovníkem a pak až s 5 pracovníky v terénu. Většinou budou mít zkrácené úvazky. Zájem má například Marcela Bandová ze ženské skupiny a Máre Romňa.
4: Já se právě chystám se hlásit o tu pozici peer konzultanta, protože jsem furt v terénu, ty lidi znám, takže už vím, který děti půjdou do školky, s kým mluvit, a když vlastně já jsem Romka, tak dřív se mnou mluví ty lidi, takže je to daleko lepší, že se do té komunity dostanu.
2: Město sází mimo jiné právě na spolupráci s různými spolky a neziskovými organizacemi, ale třeba taky s OSPODem nebo s mateřskými školami. A chce je na různých setkáních vzájemně propojovat.
1: Ale no, mám ještě jednu otázku. V čem konkrétně dětem při nástupu do základní školy pomáhá to, že stráví v mateřince víc času než ten jeden povinný předškolní rok?
2: Výzkumy potvrzují, že 2 roky strávené ve školce zvyšují šanci na začlenění dětí ve škole, ale i obecně v životě. Děti mají lepší sociální návyky ve skupině, ale taky se s nás přizpůsobují pravidlům. Doplním, že obavy z placení školkovného nemusí sociálně znevýhodněné rodiny mít. Rodiče, kteří berou sociální dávky nebo přídavek na dítě, školkovné platit nemusí. Brno Sever má nový plán na desegregaci ve školách od ledna. A vedle zlepšení docházky dětí ze sociálně znevýhodněných rodin do mateřinky zahrnuje i posílení role sociálních pedagogů, školních psychologů nebo třeba asistentů pedagoga.
0: Reportérka Alena Hesová zpracovala téma nového programu Brna, který má zlepšit přihlašování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin do mateřských škol. No a po písničkách, které nestárnou, bude pořad Den v kraji pokračovat černou kronikou.
5: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce se ve studiu Českého rozhlasu Brno představí písničkářka, která si říká Blondýna. Už svou přezdívkou dává najevo, že s její hudbou a texty se hlavně výborně pobavíte. Provede vás řadou převážně veselých písniček a jako hosta si přivede Ivoše Cicvárka. Blondýna vystoupí 18. června od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert Blondýny s hostem Ivo Cicvárkem přijďte 18. června od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Milí posluchači, jsem Jan Kosík a budeme se spolu nově setkávat ve víkendovém pořadu Blahopřání s písničkou i během týdne v Moravě krásné zemi. Pocházím z muzikantské rodiny, kde můj děda byl blízkým spolupracovníkem folklorní osobnosti Fanoše Mikuleckého a já jeho odkaz rád prezentuji v pořadech Na pěknou notečku. Mám rád folklor, hraju v cimbalových muzikách a spolupracuji s dechovkami nejen z okolí mých rodných Mikulčic. Od června budu vám i vašim blízkým posílat krásné písničky pro radost. Těším se na vás, váš Jan Kosík.

0: Michal Tučný na vlnách Českého rozhlasu Brno. V 17 hodin 49 minut pokračuje Den v kraji černou kronikou. Podezřelému muže spěchali na konci minulého týdne policisté dobrněnských Zábrdovic. Jak píší na svých webových stránkách, svědci jej na zastávce hromadné dopravy spatřili při manipulaci se střelnou zbraní. Muž ji střídavě schovával a znovu vytahoval z kapsy a podle volajících měl dokonce mířit na kolem jdoucí. Než policisté dorazili na místo, podezřelý nastoupil do tramvaje a odjel. Policisté však tramvaj dojeli, zastavili a vešli do vozu. Jakmile je muž spatřil, odhodil zbraň na zem. Takové gesto mu ale nepomohlo a hlídka ji za použití donucovacích prostředků vyvedla ven. Navíc muži vyšel i pozitivní test na přítomnost drog. Naštěstí se ukázalo, že šlo pouze o airsoftovou kopii ostré pistole. Policisté ale v té souvislosti upozorňují, že manipulace se zbraní, maketou zbraně nebo volně prodejnou zbraní na veřejnosti může být přestupkem a vést k ráznému policejnímu zákroku. Tolik dnešní Černá kronika. A po písničce se rozvíte, jaké jsou zítřejší očekávané události, tedy v úterý 9. června.
1: Český rozhlas Brno.

0: Pořad Den v kraji má před sebou poslední minuty, ty budou patřit informacím o zítřejších očekávaných událostech. V Brně zítra bude slavnostně zakončena ražba tunelu, který prodlouží tramvajovou trať Bystrcka-Mechy. V rámci Mezinárodního dne otevřených archivů bude 9. června roku 2026 v budově krajského úřadu zpřístupněn veřejnosti archiv Masarykovy univerzity. A zítra také budeme opět vysílat velkou radioporadnu, tentokrát na téma Nová pravidla pro podporu energeticky úsporných opatření. Poslechnout si můžete mezi 10. a 12. hodinou dopolední. Ve studiu usednou Petr Waldmann, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky, a Michal Čejka, odborný poradce z Centrum pasivního domu. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník s číslem 221 553 780. Posloucháte Český rozhlas Brno, blíží se nám 18. hodina a zprávy s Věrou Šembekovou. Dnem v kraji vás dnes provázela Alena Přikrylová. Přeji vám krásný podvečer.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.
2: Až

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Aleš Svoboda by měl příští léto letět jako první Čech na mezinárodní vesmírnou stanici. Základní škola ve Slovákově ulici v Boskovicích bude mít novou IT učebnu i cvičný byt. Ve Višňovém na Znojemsku bude nové infocentrum. Zítra čekáme oblačno a deštivo, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Český armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl příští rok v létě zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Evropská kosmická agentura dnes podepsala dohodu, která brněnskému radákovi zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
2: Posádku musí ještě schválit panel všech pěti mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
3: Ta posádka je čtyřčlenná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
2: Aleš Svoboda by se měl stát naším druhým astronautem v historii po Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Český rozhlas.
0: Žáci ze základní školy ve Slovákově ulici v Boskovicích budou mít novou počítačovou učebnu a cvičný byt. Město za úpravy místností zaplatí zhruba 1,75 milionu korun. Vítěznou firmu vybrali tento týden radní. Vedení radnice počítá s realizací ještě v letošním roce, doplnila starostka Jana Sirovátková z uskupení Změna 22. Turistům ve Višňovém na Znojemsku poslouží nové infocentrum. Vybuduje ho vedení městysu při rekonstrukci hospodářského stavení, kde později vznikne i velký společenský sál. Postavení infocentra vyjde na více než 5 milionů korun. Podle nezávislého starosty Vladimíra Korka má plnit více účelů.
4: Je to vedle zastávky autobusové, to znamená, budou to moct využít i jako taková čekárna s občerstvením. Infocentrum plánujeme, že bude propojeno s knihovnou, jo, takže jako takové víceúčelové to bude.
0: Infocentrum i společenský sál by měly být v provozu nejpozději od začátku příští turistické sezóny.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě velká oblačnost, zpočátku noci ještě většinou polojasno, k ránu a přes den přehánky, odpoledne budou četnější, čekáme i občasný déšť, místy bouřky, které můžou být i silnější, napršet v nich může až 25 mm. Nejnižší noční teploty 17 až 14 stupňů, nejvyšší denní 24 až 27 stupňů. Vítr slabý, odpoledne mírný, v bouřkách a při přechodu fronty přechodně zesílí, večer bude slábnout. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná. Přechod zvlněné studené fronty může zvýšit zátěž lidí s nemocemi dýchacího ústrojí a kardiaků, zejména s anginou pectoris.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D2 je po dopravní nehodě na 9,5 kilometru ve směru na Brno zcela neprůjezdná. Policie odklání dopravu na exitu 11 Plučina.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Doufám, přátelé, že jste prožili příjemné odpoledne, bylo a je stále krásně. No a tak pohoda určitě zavládne i během Moravy krásné země, která právě začala. Zdraví vás Jiřina Ostrá. Za námi je úvodní písnička polka Václava Maňase mladšího a Jaroslava Salače Vínko červené. Hrál orchestr Dalibora Kaprase. No a před námi jsou další pěkné písničky. Třeba zrovna písničky ze srdce. Pro paní Květoslavu Ondrouškovou ze Sentic bude valčík Kdo ze srdce dává. No a při této písničce si i vzpomeneme na autora hudby Jiřího Vránu, který zemřel 8. června 2006. Druhou písničkou ze srdce jistě potěším pana Jiřího Vatku. Pro něho bude přímo slivovička. No a do třetice písnička Fanuše Mikuleckého V širém poli studánečka zazní pro manžele Jiřinu a Jiřího Brázdilovi z Kroměříže. Doufám, že přinesu radost, že jmenovaní jsou skutečně na příjmu. Ještě připomínám, ale to vy nakonec určitě už víte, že svátek mají u nás i na Slovensku Medardové. Každopádně blahopřeji. Teď ještě připomínám telefonní číslo 726 46 5200. A teď už Jožka Šmukař.

0: Jožku Šmukaře doprovodila cymbálová muzika Slováckou mladší a já už tady mám první telefonáty, tak na tom prvním telefonu by měl být a doufám, že i je náš opravdu věrný posluchač a je to pan Bohumil z Citonic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Tady je Bohumil z Citonic, váš věrný posluchač. A já bych měl takovou vzpomínku. Nejsou to 4 roky, kdy nás opustila naše milovaná maminka, manželka a babička paní Ludmila Kalávová. Stále vzpomínají manžel, dcery Lenka a Dana a vnoučátka. Tak bych si chtěl poslat do nebička nějakou pěknou písničku. No, děkuji vám.
0: Tak písniček zazní tady během pořadu hodně. Teď jsou zrovna na řadě písničky ze Džbánku. No a pane Bohumile, jaká byla paní Ludmilka Kalábová? Byla to veselá žena?
1: Ano.
0: No tak to se hodí, to budou samé veselé písničky, takže
1: tak
0: třeba paní Ludmilka si tam nahoře i zaspívá. Naschledanou.
1: Ano.
0: Naschledanou. A teď už pan Petr Badin z Nových Bránic. Dobrý večer.
2: Dobrý podvečer, paní Jirinko. Zdravím vás ve studiu, hlavně posluchače Českého rozhlasu Brno. A chtěl bych touto cestou poslat písničku k nám do Nových Bránic bývalýmu kolegovi, dobrýmu, skvělýmu řidiči autobusu Jendovi Elderovýmu, který dnes slaví své narozeniny půl kulaté. Milý Honzo, přeju ti ze srdce, hlavně zdraví a děkuji ti za vše, co jsi pro mě udělal, co jsi mě naučil, jak se chovat k lidem, jak se chovat k autobusu a tak, jak se má správný chlap zachovat při nějakém problému. Moc krát ti děkuju za vše, za kamarádství, za kolegy, a hlavně zdraví ti přejeme všichni autobusáci z ČSAD Kyjov. Pro radost všem do nemocnic a do domova důchodců. A chtěl bych ještě poděkovat. V sobotu jsme měli v Nových Bránicích oslavu 130 let hasičského sboru. Takže bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří se na téhle akci podíleli.
0: Ano, tak doufám, že

0: akce byla v pořádku, že proběhla v pořádku, že jste se všichni tam pobavili, no ale teď, abychom nezapomněli na toho vašeho úžasného kolegu Jendu, který vás naučil takřka všechno, pane Petře Badine, no a ještě tu písničku, kromě toho, že vy posíláte i do všech těch domovů pro seniory, do nemocnic, tak já tu písničku posílám i všem těm autobusákům, jo?
1: A se vždycky vrátí ho večer nebo v noci.
0: V pořádku, jste z domu. Tak jo, takže se můžeme rozloučit.
1: Ta písnička bude, jak jste říkala, kdo ze srdce dává. Si myslím, že ten Jenda Elederuj vždycky ze srdce dál tu lásku všem.
0: No vidíte, tak to se hodí, teď sice ta písnička ještě na řadě není, ta bude až za chviličku, teď to budou písničky z Edžbanku a taky určitě si někdy po službě jdete sednout do hospůdky, ne pane Petře?
1: Jdeme, někdy jo, ale vidíte. Až koncem týdna vždycky.
0: Tak samozřejmě, takže za chviličku písničky z Edžbanku.
1: Děkuju moc.
0: Není zač, no a před sebou mám přání, která možná už zazněla ve víkendovém blahopřání s písničkou, to ale bohužel nevím, protože však tato přání byla poslána i do Moravy, krásné země, tak raději předám. Tak tady je jedno z nich, v tomto dopise se píše, byl poslán 7. června. Dnes má svátek náš velice dobrý kamarád Milan Bašný. No tak tady bych se zastavila, protože Milanové mají svátek 18. června, ale nevadí, je to kamarád Milan Bašný z Prostějova. Kamarádství spolu udržujeme od dob základní vojenské služby v Kroměříži, tedy od roku 1961. Jsme stále v kontaktu i s jeho milovanou ženou Jiřinkou. Vždy na něho bylo spolehnutí i při výkonu vojny, kde pracoval jako automechanik. Jeho milá a upřímná povaha nás navěky spřátelila. Přejeme s celou mojí rodinou hlavně hodně zdraví, protože v těchto dnech je to vlastně to štěstí, které se vždy v přání objevuje. Přání zasílají i s pěknou písničkou Stejskalovi z Jižních Čech. A já bych tady ještě jednou připomněla. Pokud přátelé chcete, aby bylo vaše přání vysíláno o víkendu, ve víkendovém blahopřání s písničkou, tak tam je ta adresa blaho@bo.rozhlas.cz. No a ve všední dny pak Morava krásná zem, morava@rozhlas.cz. Tak bylo to přání pro kamaráda Milana Bašného, stejně jako další přání, která zazněla, a také vzpomínka na paní Ludmilu Kalábovou. Tak, ale teď už tady ty slíbené písničky z Edžbanku.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla rožmitalská venkovanka. No a teď jsi mi tady rozblíkal jeden z telefonů, takže já si ho vezmu. Zdravím, dobrý večer, Ostrá, kdo pak je na té druhé straně?
1: Paní Ostrá, tady je Anna, studentce.
0: No, tak už jste ve vysílání, paní Ano.
1: Já bych chtěla vzpomínku. Dneska je Medarda a to by měl náš bratr nejmladší dneska narozeniny. Ale je tomu rok, 14. května tomu bylo rok, co odešel. Takže za celou rodinu. Je to Mirek Bábuněk z Kuroslek. A za celou rodinu, za sestru Květu i Slávka a za všechny bych chtěla, abych na něj, kdo ho dobře znal, měl moc. Bylo tam moc lidí. Já jsem říkala, tehdy umřel i pan Bartoška a já říkám, že měl náš Mirek vždycky tak než on.
0: Tak určitě na něho také hodně lidí vzpomíná. Na vašeho Mirka, paní Ano. A mohou zaspomínat i při následující písničce. A to bude právě ta krásná písnička, Kdo ze srdce dává. Takže můžete si ji vychutnat i vy. Naschledanou.
1: Chtěla byste mi to, paní Ostrá, nechat puštěný. Já nejsem doma.
0: Jakože vám nemám zavěšovat telefon, abyste to slyšela z toho. Dobře, dobrý, to je jasný. Tak jo, naschledanou. No a jak už jsem říkala v úvodu, zaspomínáme na hudebního skladatele Jiřího Vránu. Jiří Vrána se narodil 1. března 1947, zemřel náhle 8. června 2006. Na konzervatoři v Kroměříži studoval klarinet, klavír a kontrabas. Vedl vlastní taneční orchestr, pro který začal psát orchestrální skladby. No a velkou praxi v aranžování získal službou u vojenské hudby v Kroměříži. Napsal na 150 skladeb, které hrají orchestry jak u nás, tak i v zahraničí. Jeho dvorní kapelou byla Stříbrňanka a právě ona nám zahraje valčík Jiřího Vrány a Růženy Sipěnové Kdo ze srdce dává, který je zároveň písničkou ze srdce pro paní Květoslavu Ondrouškovou ze Sendic, která měla nedávno narozeniny. Takže paní Květu zdravím, přeji krásný večer a přeji také jen to dobré, no ale teď už Kdo ze srdce dává.

0: Tak to byla písnička ze srdce pro paní Květoslavu Ondrouškovou ze Sentic, kterou ještě jednou zdravím, přeji krásný večer. A zároveň to byla vzpomínka na hudebního skladatele Jiřího Vránu, který zemřel 8. června 2006. Písničku otextovala Růžena Sipěnová, kdo ze srdce dává, hrála Stříbrňanka. No ale teď už mám na telefonu paní Darinu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla nechat zahrát naší mamince Věruce Poláhové z Bojkovic její dnešním narozeninám a chtěla bych jí popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, spokojenosti, aby byla pořád tak skvělá, jaká je doteď. A to i za celou rodinu přeje manžel Bohumil, dcera Darina s rodinou, syn Luboš s rodinou, vnoučátka a pravnoučátka.
0: Tak to bylo další krásné přání pro Věrušku, říkala jste, že?
1: Paní? Ano, ano.
0: No, takže pro Věrušku bude i písnička. No, budeme za maličkou chvilku připíjet slivovičkou, ale Věruška si může připít, čím bude chtít.
1: Já si myslím, že Věruška, nebo naše maminka, tou slivovičkou, protože dínečko to spíš tatínek, ale maminka raději tu slivovičku.
0: Super, takže teď si budeme připíjet společně s paní Věruškou Poláchovou slivovičkou za malou chvilku. Tak paní Darino, nashledanou, hezký večer vám přeji.
1: Děkuji vám moc. Není vám krásný zač. Večer a děkujeme. Mějte se krásně. Nashledanou.
0: A tady chtěli bychom nechat zahrát strejdovi Jeníkovi Mičánkovi z Katova k jeho narozeninám, které slavil 7. června. Přejeme mu pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu při sledování sportu a boží požehnání. To přeji všichni od Musilů z Vratislávky. No a teď už je na řadě ta druhá písnička ze srdce. Takže já zdravím pana Jiřího Vatku, ano, je to písnička ze srdce pro pana Jiřího Vatku. Nedávno měl narozeniny, takže zdravím, no a budeme si připět slivovičkou.
2: Český rozhlas Brno.

0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: No ale teď už Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Telefonní číslo, pokud neznáte, 726-46-520. No a za maličkou chvilku zazní už ta poslední písnička ze srdce, třetí v pořadí. Ale předtím, stejně jako v poledne, i nyní zazní přání pro paní Toničku Krušinovou. Všechno nejlepší k 98. narozeninám drahé babičce Toničce Krušinové, která žila v Břestku, nyní žije u syna v Uherském Hradišti. Hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody a boží požehnání přeje celá rodina Krušinova. No a teď už ta třetí písnička ze srdce, tak doufám, že zpozorněli. Milí manželé Jiřina a Jiří Brázdilovi z Kroměříže, já vím, že slavili zlatou svatbu a právě tato písnička je od Jiřího z Kroměříže k té jejich krásné zlaté svatbě, tak já, milí Brázdilovi, vám přeji další šťastný společný život a teď už pro vás v širém poli studánečka.

0: Nádherná písnička Fanuše Mikuleckého v širém poli studánečka. Zpívali Jožka Černý s Karlem Hegnerem, doprovodila je Grácia. Já ještě jednou zdravím milé manžele Brázdilovi z Kroměříže. No ale teď už zdravím paní Jindřišku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tady Jindřiška Francové Lhot. Já zdravím vás v Brněnském rozhlase i posluchače. A já bych chtěla popřát paní Anice Jálové z Pitína jejím krásným 99. narozeninám, které slaví dnes. Hlavně hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a lásky od svojich blížních, nejbližších. Mm-hmm. A také velký dík patří jejímu synovi Jirkovi, jak se o maminku pečlivě stará. Tak to všechno přeje Jindřiška s rodinou a Lhocané.
0: Ano, no tak přání pro paní Aničku už zaznělo jedno v poledne a tam jsme se dozvěděli, že paní Anička je pořád ještě šikovná, že moc ráda četla, že ráda sleduje ty filmy o přírodě. No tak doufám, že i ráda poslouchá písničky, paní Jindřiško. Určitě laskavá slova ji potěší.
1: Určitě, ona to poslouchá. No.
0: Jo, tak já ji zdravím.
1: Ona je taková... ještě všecko, prostě ona všecko ještě ovládá. Já jsem strašně ráda poslouchala, protože o všeckém věděla, co bylo dřív, takže
0: tak
1: člověk je rád.
0: Doufejme, že to bude i tak nadále, paní Jindřiško.
1: Já jsem
0: onehdá někde četla, že člověk si pořád stěžuje na stáří, ale vlastně by měl být rád, že mu bylo umožněno zestárnout, že každému toto
1: to
0: není
1: pravda.
0: Možné. Takže paní Anička určitě prožila bohatý život, který ještě pokračuje. Paní Jindřiško, hezký večer. Nashledanou.
1: Děkuji a moc krát vám děkuji.
0: Nemáte za co.
1: Všechno nejlepší v rozhlase. A co vám daří?
0: Tak děkujeme moc. Nashledanou. Paní Boženo, už jste na řadě. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Hrozně vás všechny zdravím. A děkuji za takový krásný pořad, který máte, protože je opravdu jedině, to mě těší, já nevidím. Mm-hmm. Ale prostě nechci začínat jako se smutnou zprávou, ale poslouchám písničky. Miluji poledne i večer. Ale chtěla bych, prosím, teda teď zahrát pro paní Jarinku Kurkovu, která odešla 8. před rokem. Moc na ní vzpomínám, celá rodina Sisrová i Doležalová.
0: Mm-hmm, takže to vzpomínka na paní Jarinku. Tak budeme vzpomínat také při písničkách, paní Boženo.
2: Ano,
0: a doufám, že se budou líbit i vám, když vám ty písničky přinášejí takovou radost.
2: Ano, mně se teda líbí všechny písničky.
0: Tak to je teda úžasné, super. Děkujeme, že nás posloucháte.
2: Nashledanou.
0: Nashledanou. No a přání ráda předám i paní Marii Klimkové z Vracova, která dnes slaví 82. narozeniny. Přejeme, milé tetě, vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí. Před pár dny se stala podruhé prababičkou, tak ať má ještě hodně sil a může se s pravnoučátek Laury a Vašíka ještě hodně dlouho těšit. K přání se připojují dcery Jarmila a Vlaďka s rodinami a také rodiny Novotná, Rajsiglova, Bílkova a Jančova. Máme tě, teto, moc rádi. Tvoje neteř Naďa Bílková. No a klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Tady vidím, že svátek, je to tady napsáno, má dnes paní Pěva Horáková z Kroměříže. No a narozeniny pak slaví paní Anna Drozdová z Opatovic. Takže milé dámy, děkujeme vám za vaši přízeň. A dole dalších vám přejeme zdraví, štěstí, spokojenost. Prostě mějte se moc hezky. No a poslední přání, dnes slaví 67. narozeniny pan Milan Stančík ze Zdislavic. Přejeme mu hodně zdraví, radosti z velké rodiny a ještě mnoho zážitků a úspěchů v myslivosti. No a tomu přejí kamarádi z Troubek. A kdo potěší písničkou, no nebude jenom jedna, písnička mi potěší Dambořanka.

Poslechli jsme si Dambořanku, která nám zahrála skutečně pěkné písničky, známé písničky, tak ty určitě potěšily. No a doufám, že vás potěšila i milá slova, která zazněla v dnešní Moravě krásné zemi. No ale Morava krásná zem za maličkou chvilku už skončí, ale mám tady pro vás ještě pozvánku. Město Lanžhot a ženský sbor Lanžhota zvou na 19. zpívání ženských sborů. Jarní zpívání. Koná se 14. června, což je neděle. Začátek je v 17 hodin ve Společenském domě. No a kdo se tam zúčastní? Ženské sbory z Lanžhota, z Dolních Bojanovic, z Kuklova, Mikulčic, no tam bude mužský sbor z Mikulčic, dále mužácký sbor z Lanžhota, no a sbory a solisty doprovodí mladá cymbálová muzika Kanafaska z Lanžhota. Tak to byla pozvánka do Lanžhota 14. června v neděli v 17 hodin. No a je teď 18 hodin 54 minut, takže Morava krásná zem končí. Po závěrečné orchestrální skladbě zprávy a na pěknou notečku, a bude to notečka z celé Moravy. Pořad připravil Jaroslav Kneisel. Mějte se, přátelé, hezky, děkuji za přízeň a přeji pěkný večer, klidnou noc. Loučí se Jiřina Ostrá a zítra už Karel Hegner. A na závěr Vlado Kumpan a jeho muzikanti už zní vypichnutá metoděje prajky.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Dálnice D2 je ve směru na Brno neprůjezdná. Brno se snaží zpřístupnit mateřské školy i rodinám ze sociálně vyloučených lokalit. Úředníci zaznamenali v Sazenicích vinné révy dovezených do Česka se letos poprvé vyskytla agresivní forma nemoci zlaté žloutnutí. Zítra bude většinou oblačno, deštivo, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Nehoda tří kamionů uzavřela dálnici D2 na 9. kilometru ve směru na Brno mezi sjezdy na Blučinu a Chrlice. Havarované kamiony blokují celou šířku vozovky. Podle odhadů bude dálnice uzavřená do 22. hodiny. Policisté dopravu odklánějí na exitu 11 u Blučiny. Po nehodě jsou dva zranění, doplňuje mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.
2: Aktuálně je stále uzavřena. My jsme na místě poskytovali spolupráci ve zdravotnickou záchrannou službu první pomoc. Následně jsme zajišťovali přistání vrtulníku a co se týká provozních kapalin, tak ty jsme zasypávali pomocí sorbentu a odklízíme pozůstatky dopravní nehody na komunikaci dálnice.
0: Brno chce v mateřských školách zvýšit počet dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. V městských částech Brno sever a střed proto od června funguje nový program. Počítá s náborem terénních pracovníků, kteří budou vytipovávat konkrétní rodiny, navazovat s nimi kontakt a vysvětlovat jim výhody předškolního vzdělávání. Pokračuje místostarosta Brna severu Martin Glogar z KDU-ČSL.
3: Jsou to třeba sami rodiče, kteří prošli nebo měli děti ve školkách. Pět pracovníci by měli fungovat jako takový prostředníci mezi rodiči a mezi školkama. Cílem je vlastně posílit tu důvěru těch jednotlivých aktérů, že vlastně jako opravdu rodiče mají zájem, že důvěřují tomu, že ten systém jako tím dětem nějak neublíží, naopak, že jim pomůže.
0: Ve dvou varkách Sazenic vinné révy směřujících na české vinice se letos poprvé objevila nová agresivní forma nemoci vinic zvaná zlaté žloutnutí. Šířit se začala loni na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. Nákazu odhalili inspektoři Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského laboratorními testy dovážených sazenic.
4: V jednom případě šlo o 4800 sazenic, které byly vráceny dodavateli, a druhá zásilka asi 2000 rostlin, která už byla vysázena, tak ta se musela zlikvidovat.
5: Popisuje inspektor Jan Šamánek. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský na vinaře apeluje, aby vinice ošetřovaly proti hmyzímu přenašeči křísku révovému a dovoz sazenic hlásili, pokračuje mluvčí ústavu Petra Hrabčáková.
6: Také doporučujeme nenakupovat materiál z oblasti silného výskytu. Dále se mohou bránit sledováním stavu vlastního vinohradu.
5: K včasnému odhalení případného šíření nákazy chtějí podle Hrabčákové letos začít využívat snímky z družice. Šimon Franc, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě velká oblačnost, zpočátku noci většinou polojasno, k ránu a přes den přehánky, odpoledne četnější nebo občasný déšť, místy bouřky i silnější, napršet v nich může až 25 mm. Nejnižší noční teploty 17 až 14 stupňů, nejvyšší denní 24 až 27 stupňů, vítr slabý, odpoledne mírný, v bouřkách a při přechodu fronty přechodně zesílí, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Jak víte ze zpráv, dálnice D2 je na Brno po nehodě na 9. kilometru neprůjezdná, auta se jíždějí na 11. kilometru, provoz na objízdných trasách na Blučinu a Měnin je silný, ale plynulý.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Přátelé, skončil pořad Morava krásná zem, odbyla 19. hodina a je tu opět, jako každý všední den, čas na půl hodinku s lidovou muzikou. U dnešní pěkné notečky vás srdečně vítá Jaroslav Kneisel. Dnes to bude opět hudebně pestré, aspoň co se regionu týče. Začněme na úpatí Beskydských kopců. Obec Kozlovice, ležící nedaleko od Frenštátu pod Radhoštěm, byla jednou z nejzápadnějších výseb, kde bylo praktikováno tzv. Valašské právo. To bylo mimo jiné charakterizováno dlouhodobým osvobozením obyvatel od dalších podanských povinností. Představitelem světské moci u těchto Valachů, tedy pastevců, kteří hospodařili na nově vyklučených a zúrodňovaných pozemcích, byl valašský vojvoda. Právě v Kozlovicích, které spadaly pod Hukovaldské panství, sídlil valašský vojvoda, který byl často z rodu Krpců. No a už jsme doma, protože valašský vojvoda je v Kozlovicích pořád. Jen v posledních dekádách už je takto pojmenován soubor lidových písní a tanců. No a přátelé, představte si, že dodnes je na Hukovaldském panství i dost potomků z rodu Krpců. Jeden Krpec, tedy přesněji Jirka Krpec, nám zaspívá společně s Dušanem Strakošem za doprovodu gajdošské muziky souboru Valašský vojvoda. Příjemný poslech.
2: Byl tu!

tedy té vsetínské i rožnovské. A ještě si dovolím připomenout, že píseň Okolo Súče kdysi dávno proslavila Jarmilu Šulákovou. No, nebo snad Jarmila Šuláková proslavila tuto píseň? No ať tak, nebo onak, věřím, že jste si Valčíček zaspívali také. Nyní nabízím krásnou táhlou, připomínající dálky až u Jaderského moře, kde také občas chodívali bojovat naverbovaní mládenci, třeba možná i ze Svatobořic Mistřína. Zpívají bratři Pavel a Petr Varmužovi a hraje Varmužova cymbálová muzika vedena v polovině 90. let, kdy nahrávka vznikla, houslistou Pavlem z rodu Varmužů.

táhlou i závěrečné friško dohrála Varmužova cymbálová muzika. A já si v dnešní pěkné notečce, ve které posloucháme melodie z celé Moravy, dovolím ještě jednou zvuk nástroje, který patří v organologii k těm archaičtějším. Ještě jednou to dnes budou gajdy. Tentokrát se ovšem budou rozléhat na vrškoch moravských kopanic. Zpívá Ivana Pilátová, doprovázena gajdošskou muzikou Josefa Černíka.

Vážení posluchači, nikterak výjimečný v našem vysílání není zpěv Luboše Holého, který nás v písni Široko daleko přivedl na východ od našich hranic. Jeho přesvědčivý zpěv doprovodila cymbálová muzika Technik z Ostravy, která dlouhá desetiletí tvořila pod vedením cymbalisty, občasného basisty a také rozhlasového redaktora s obdivuhodným přehledem Jana Rokity staršího. Přátelé, k 7:30 nás dnes dovedou muzikanti a zpěváci z Hornácka. Táhlou Svítaj Bože svítaj, ovšem nebude to asi ta, kterou myslíte, a následné melodie k tanci sedlácká zahraje hornácká cymbálová muzika Petra Galečky. Tato kapela je pilířem lidové hudby na Hornácku už od roku 1993, kdy vznikla. S kapelou si zaspívají chlapi z mužského sboru z Lipova. Ještě možná prozradím, že nahrávka je z jejich prvního CD, které najdete pod názvem Moja žena smutno plače. No a včil už jen poděkovat za to, že jste dnes byli s námi, popřát vám příjemný zbytek večera a také připomenout. A to, že všechny díly pořadu Na pěknou notečku si můžete poslouchat také opakovaně prostřednictvím aplikace či webu můjrozhlas.cz. A teď už jen obvyklá prosba, buďme dobří a zase někdy příště. Pěkný večer, váš Jaroslav Knajzl.

0: psycholožka Renata Ciupek bude ve středu 10. června hostem poradny pro zdraví. A protože se blíží sezóna dovolených, probereme doporučení pro cesty doma, ale i v zahraničí. Která očkování jsou vhodná? Čeho si ze zdravotního hlediska všímat po návratu z dovolené? Jakou hrozbu pro nás představuje hantavirus nebo ebola, o kterých se nyní častěji mluví? A jaké spektrum nemocí nyní přenášejí klíšťata? K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Převedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vnímá téměř polovina obyvatel republiky jako ohrožení nezávislosti obou médií. Česká obchodní inspekce uložila řetězci Penny Market milionovou pokutu a počasí zítra postupně v celém Česku velká oblačnost, déšť, maxima kolem 21, na východě kolem 26 stupňů. Zprávy a o Tany Hasil, dobrý večer. Lidé v České republice si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Většina respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích. Pokračuje generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
0: Řetězec Penny Market musí zaplatit 1 milion korun za opakovaný prodej alkoholu nezletilým. Pokutu udělila Česká obchodní inspekce. Její jihomoravský a zlínský inspektorát loni provedl celkem 14 kontrol a v polovině případů se mladistvým figurantům podařilo v řetězci koupit tvrdý alkohol nebo víno. Česká obchodní inspekce za to uložila nejvyšší možnou pokutu, potvrzuje její mluvčí František Kotrba.
3: Při stanovení výše pokuty zohlednila zejména to, že se jednalo o opakované protiprávní jednání, o vysokou míru kontrol se zjištěním, krátké časové období, ve kterém byla porušení zákona zjištěna, i způsob spáchání spočívající v ignorování kontroly věku.
0: Mluvčí řetězce Markéta Smutná uvedla, že prodej alkoholu nezletilým považuje Penny Market jako nepřijatelný a učiní kroky, které povedou k posílení kontroly věku. Středočeský kraj od letošního srpna rozšíří nastupování všemi dveřmi na dalších autobusových linkách. Shodli se na tom dnes krajští zastupitelé. Lidé už teď mohou využít k nástupu všechny dveře, například v autobusech, které míří do Prahy. Rozšíření se nově bude týkat 51 linek, říká radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký z Hnutí STAN.
4: Například jde o spoje mezi Prahou a Příbramí, Dobříší, Benešovem, Vlašimí nebo Brandýsem nad Labem Starou Boleslaví, a nebo třeba mezi Brandýsem, Úvaly a Říčany. Ten systém se rozšiřuje také v oblastech, jako je Milovicko, Nymbursko, Mladoboleslavsko, ale taky Mělnicko nebo na trasách mezi Kladnem, Unhoští a Berounem.
1: Počasí.
0: Čeká nás výrazná změna, v noci bude postupně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a zejména v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty mezi 18 a 13 stupni, na východě kolem 11. A zítra přes den oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách, během dne také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, místy bouřky, později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Na východě republiky mezi 22 a 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Hlavní tah číslo 11 Ostrava Opava je neprůjezdný před sjezdem na Velkou Polom. Havarovalo osobní vozidlo do svodidel a jde o vážnou nehodu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a jeho host.

0: Osobnosti Česka.
1: Příjemný poslech vám přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já vám moc krát děkuji, že jste přijala pozvání a přišla do studia. Kdyby se snad našel někdo, kdo by nevěděl, kdo teď právě sedí naproti mě, dovolte mi prosím v krátkém úvodu zmínit pár rolí, které vám jistě osvěží paměť. Květuška ve filmu Adéla ještě nevečeřela, Mariánka ve filmu Honza málem králem, zdravotní sestra ve filmu Obsluhovala jsem anglického krále, Drncová v Lotrandu a Zubejda, Matějova matka v Nesmrtelné tetě, paní Fajslová ve filmu Bylo nás pět, Vlasta v Polabí a teď se dostanu k divadlu. V divadle to byla Hrubešová v Plačícím satyrovi, paní Pírsová v Pygmalionu, Richtářka v Její pastorkyni a tak dále, abych mohl pokračovat do nekonečna. Na kontě má přes 300 stvárněných rolí. Mluví se o ní jako o nejobsazovanější herečce své generace. Tak snad jsem na nic nezapomněl, Naďo. A když jsem tady vyjmenovával takhle v rychlosti pouze ochutnávku z vašeho dlouhatánského seznamu, je nějaká role, na kterou si vzpomenete, která vás sformovala ze všeho nejvíce?
2: Sformovala. Já musím říct, že nejlepší byly začátky, protože to bylo Plzeňské divadlo, byly to první 3 roky, kde jsem teda prostě jako spadla do té řeky a prostě musela jsem plavat a byla to nádherná zkušenost, protože jsem šla z role do role. První role byla princezna v úplně normálním Zázraku, pak hned byla Verunka v Našich foriantech, ale hned třetí role byla Ofélie v Hamletovi, takže Ježišmarja. Prostě a tam teda opravdu každý rok 2-3 role, do toho jsem tam začala právě účinkovat v rozhlase, taky nějaký hry pro mládež, pohádky, všechno. A do toho ještě si mě bral pan Chmelař, Jiří Chmelař, takový pořad měl takový skeče pro vojáky, takže to bylo opravdu zkouška ohněm, protože ty kluci to prostě s nima přežít. Pan Chmelař občas si musel říct, že odejdeme, protože pískali, křičeli a prostě na mě měli různé narážky, ale tak to byl takový křest ohněm. Aha. A musím říct, že dlouho mě nechávali ty naivky a to jsem byla nešťastná, protože jako prostě pořád to byla jedna ta nota, ale naštěstí třeba zrovna Květuška v Adéle měla tu komediální nadstavbu,
1: ano.
2: Což prostě bylo bezvadný.
3: Dědečku, dědečku, podívejte dědečku, babočka je nerá dědečku.
4: Admirál, děvenko admirál.
2: Takže posléze ve mně objevili i, jako, že můžu prostě hrát komediální role. A vlastně první, kdo mě z těchto rolí jako úplně vyjmul, byl Hynek Bočan, který do takové série televizních inscenací Šéfe, to je věc, Šéfe, jdeme na to, na dvoře kůní Šéfe, bylo to 5 dílů, mě obsadil do Lehké děvy Marcelky. Aha. Takže jsem se přešupačila prostě z těch naivek, byla jsem za to nesmírně vděčná a pak už ty role prostě začaly mít trošku jiný charakter, samozřejmě pak jsem taky trošku přibrala, tak místo prince zen byly královny, místo naíveček maminky a tetičky a teď už jsou to babičky a čarodějnice, tak.
1: Tak to je krásné. Já vím, že herci mluví nejradši o svých projektech aktuálních. Já vím, že vy jste před nějakou dobou naskoušela Tennesseeho Williamse v Černoherním klubu, Kočku na rozpalené plechové střeše. Je teď ještě v současné době něco, co zkoušíte? Něco ještě novějšího než ten Tennessee Williams?
2: Já jsem posléze na Vinohradech ještě naskoušela Hanu od Aleny Murnsteinové a teď naposled jsme měli premiéru Ondiny od Žána Žiroda.
1: Taky na Vinohradech.
2: Takže to jsou moje poslední role, které jsem hrála. Tady hraju rybářku s Igorem Barešem, který hraje rybáře, a v Háně hraju Ludmilu Karáskovou. Tak zaprvé obojí to bylo nádherné zkoušení. Hana s panem Svojitkou, který prostě byl skvělej, takový ten milující režisér, který každý den přišel a říkal, já vás miluju, jste nejlepší. A prostě tak člověku tak vždycky dodal takovou chuť, že my jsme se pro něj všichni roztrhali. Jako jo. Já mám takovou zkušenost s jiným režisérem, to byl Ladislav Vymětel v Městských divadlech pražských, který prostě na nás křičel. Jo, a já si pamatuju, zkoušeli jsme, to bylo Jakub a jeho pán,

0: Přišla veřejná generálka, mě řekla, jo, nebudeš hrát ani veřejnou generálku, ani premiéru a já se bojím, že to nebude ani na první reprízu. Je to hrůza, jo? No takže já jsem přišla domů. Rodina byla někde na horách, já jsem si otevřela lahev, sedla jsem si na zem v kuchyni, vím, že jsem si i zapálila doutník, který jsem tam někde našla a plakala jsem a popíjela do rána. A ráno byla ta veřejná generálka, kdy já v té druhé půlce jsem měla hrát tu lehkou děvu, jo. A já tam nepůjdu. Já prostě za to, když jsem tak špatná, já to ani nepůjdu, jo. A teďko jsem slyšela záznamník, Naďo, pojď do divadla, to se nedělá, pojď do divadla, dramaturg. A říká, no tak dobře, zase tohle jim tak, že bych tam nepřišla vůbec, no tak, tak jsem si dala sprchu a pomalisku jsem se chystala a najednou zvonek a stál tam ředitel, dramaturg a říká, Naďo, my víme, je to hrůza, ten se zachoval strašně, ale my se za něj omlouváme, ale prosím tě, pojď a tohle, my ti to vynahradíme. A no a teď, jak jsem hrála tu kurvu a jak jsem byla po té opici a jak jsem byla opravdu jako prostě otekla a teď jsem tam vtrhla a skutečně jsem do té kurvy neměla daleko. Takže už první slova byly prostě úžasný, lidi tleskali a povstal režisér a křičel bravo. No,
1: jo. Tak to, je, to má teda opravdu geniální pointu nakonec, to je skvělý. Ježišmarja. Já teď trošku se přesunu k filmům. Jakož vy máte i širokou filmovou kariéru, obrovskou filmovou kariéru, máte za sebou spousta natáčení. Já jsem se chtěl zeptat, poněvadž i já mám zkušenost s natáčením. Změnil se podle vás způsob, jakým se točí? Je to rychlejší, to tempo? Máte pocit, že jestli vy máte to srovnání, že jo? Já jsem začal točit před 10 lety, a takže tam se to zas tolik neposunulo, ale u vás přece jenom tam ten rozdíl nějaký bude. Tak jestli se mu na to můžu
0: zeptat. Například televizní inscenace se točily tak, že se nejdřív měsíc zkoušely jako divadlo. Poslední týden dokonce už stáli kameramani na té zkušebně, už se prostě dělali i ty záběry přesně, jak budou na kameru. Čili v podstatě my jsme do toho studia přišli a už to jelo jako divadlo, jako prostě normálně příběh hraný. Čili bez trémy, všichni jsme věděli, kdy bude detail, kdy bude tohle, kdy kam přejít, prostě a kam kameramani, čili všechno to bylo velice připravené a já si myslím, že to na těch inscenacích do dneška je znát. Jsou velice kvalitní. Já jsem hlavně točila s panem Hášou, s Vlastou Janečkou. Prostě všecko se to zkoušelo. Ve filmu to se neskoušelo samozřejmě, ale dlouho se zkoušelo ne dopředu, ale ten den ty záběry, které se točily taky několikrát, jelo se to víckrát, ne na první dobrou. A prostě byl u toho i třeba ta Adéla, byl tam i pan Brdečka, který ještě na poslední chvíli měnil ty věty, které jsou teď jako takový okřídlený, květ už sama vynula, takový, že někdo peče štrůdl a tak. Takže prostě všechno to bylo opravdu preciznější. A přeřek nebo něco to neexistovalo. Hlavně zvukař chodil a říkal, není ti rozumět, meleš, polikáš koncovky, vyslovuj a prostě se to hlídalo. Já dneska, když někdy koukám na ty mladý v televizi, já jim mnohdy nerozumím. Prostě drmolej, šumlujou, jako že by to bylo přirozený, ale když neslyším a nerozumím, tak jako jaká přirozenost.
1: Jaká přirozenost je potřeba, aby bylo rozumět.
0: No, právě.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Naďa Konvalinková.
2: Tak já se ještě přesunu, ale stále zůstaneme u toho herectví, respektive u herců. Jsou herci ještě stále vnímáni jako bohemové? Myslíte, že mladá herecká generace je jiná než ta vaše? Čem?
3: No já myslím, že my jsme víc seděli, my jsme opravdu jako před druhou divadlo, s hodinou se z divadla nešlo, to prostě vždycky se sedělo v tom klubu a rozebíralo
2: se
3: jako, všechno.
2: Že se rozebíralo do nočních hodin
3: přesně,
2: u vína.
3: Přesně, popíjelo se a prostě se to všecko vyříkalo, i ty vztahy v tom divadle se rovnaly a všecko prostě se to dotvářelo vlastně po tom představení. A to se dneska myslím moc neděje, no, že ti mladí už tolik nesedějí, ty kluby. Já vím, že činoherák tam už taky, že jo, moc tam ani nejsou židle, aby se tam dalo posedět.
2: Se máte stojí, pravdu,
3: nebo naštěstí teda jsou tam aspoň ty schody, na kterých se dá sednout. Ale činoherák byl přece prostě tam to byla meka. Tam po každém představení se scházelo a sedělo se skoro do rána. Tam prostě se lidi seznamovali a mluvilo se o kultuře, mluvilo se o různých představeních. Prostě bylo toto setkávání a to si myslím, že teď chybí.
2: Že je toho méně.
3: Je toho méně, protože každý má tolik práce, že spěchá, aby zase ráno mohl vstát a prostě ta komunikace prostě je nějak narušená, se mi zdá.
2: Zajímavý to srovnání. Já mám právě pocit, že nebo já jsem taky takhle vlastně vychovaný, že my u nás v divadle, ve Švandově divadle právě takhle taky sedáváme a rozbíráme ty věci, takže je zajímavý to, že, ale máte pravdu, že vlastně dneska ty mladí opravdu hodně, já jsem toho taky důkazem, že taky hodně spěchám a mám pocit, že toho musím stihnout vlastně mnohem víc, že se nemůžu chvilku sednout a v klidu rozebrat to, co dneska letí, o co dneska jde, kulturu, přesně divadlo tady a tam. Máte pravdu, že je ta doba uspěchaná opravdu. Já se posunu zase dál. Já se chci zeptat, já sám totiž pocházím z umělecké rodiny, kde měl jeden z rodičů k bohémství, tam potom k tomu jsem se chtěl dostat, velice blízko, dokonce tak blízko, že ho to stálo život. Jak vy osobně na temnější období pana Kaisera, svého bývalého muže, vzpomínáte? Byla to zkouška, která vás posílila? Nebo ptám se, protože mám tu zkušenost s tím sám, takže se na to chci zeptat.
3: Rozumím. Tak zaprvé Oldřich není alkoholik, ale má psychické problémy. A vlastně se to spustilo tehdy, kdy točil se Slováky film Sagarmáta na Montu Everestu. A byli v tom základním táboře, kde už ten vzduch je docela řídký, ale oni s Vladikou utekli až do těch 7000. A prostě myslím si, protože většina horolezců, když se vrátí, jsou pod dohledem psychiatrů a Oldřich prostě, čili tam začaly psychické potíže, on to začal řešit alkoholem, protože do té doby on tak jako popíl, jako my všichni, a jelikož byl bavič, tak celý večer bavil celou společnost a sem tam si dal to pivko, nebo prostě občas se dal panák, já nevím. Ale od té doby najednou to šlo se šupem. A on potom prošvih představení v Ypsilonce a řekl, že to bude řešit čestně a šel rovnou prostě se léčit ke Skálovi. Byl tam 3 měsíce a za mnou přišla pak sestřička, když jsem se ho přišla vyzvednout a řekla: paní Konvalinková, vyhledejte psychiatra, pan Kaiser prostě je psychicky na tom moc špatně a není to alkoholik, ale má deprese prostě.
2: Jo.
3: Takže my jsme potom vyhledali toho psychiatra, prostě Olda začal brát léky, bylo to lepší, ale pak mu maminka řekla, že není blázen, aby bral prášky. Takže potom se to postupně tak jako vždycky někde projevilo a byly to kvartály, který řešil. Pak zas dlouho vydržel nepít a pak zas jednou to přijde. Vždycky, když ho něco psychicky rozhodilo. Daleko víc mě trápí než tohle, protože samozřejmě byly to, trápilo mě to, bylo to bolavý, i to, jak se k němu lidi chovali posléze a co o něm psali, ale daleko víc mě trápí, co píšou o mojí dceři, který je 43 letý, bylo včera, a znova psali prostě nějakým Instagramu, že alkoholička, že pije, ta holka nepije vůbec, protože přesně má ten příklad, který viděla, prostě se toho bojí, zakazuje i mě oprázněná, aby si dala vínko, protože se toho bojí. A já myslím, že už bych měla někde udělat prohlášení, nebo prostě soud, nebo něco, aby ten bulvár přestal, aby dostal přes prsty.
2: Jasně, chápu, ono to je nesmírně náročný, já sám s tím mám zkušenost, prošel jsem si vlastně něčím podobným, takže chápu, ale zároveň vám chci říct, že nepůsobíte vůbec jako člověk, který by se tady tím náročným obdobím nějakým způsobem zpětně se k němu vracel a trápil a naopak svítíte jako sluníčko a ten váš zjev je neuvěřitelně pozitivní, tak já se chci zeptat, jak to děláte, jak, jako čím to, že jste neustále takhle usměvavá a svítivá a zářivá jako to slunce?
3: Víte co, nepouštím si zprávy, protože to opravdu nejde. A hlavně si myslím, že člověk by se na sebe měl dívat trošku z vrchu a trošku s humorem, nebrat se příliš vážně a snažit se v každé situaci vzít to pozitivní a z té negativní se poučit, proč se to dělo, co mu to přineslo a kam ho to díky tomu posunulo. Protože většinou se věci nedějou jen tak. Vždycky to má nějaký důvod, proč přijdou a vždycky je to nějaká zkouška, která nás má něco naučit a já dneska zpětně vím, že mě to naučilo trpělivosti, laskavosti, moudrosti svým způsobem a dneska na to období vzpomínám spíš na to, že jsme se neuvěřitelně nasmáli, prostě jsme spolu přestavili dům, zasadili stromy, vychovali dceru a do dneška jsme kamarádi a já mu neskutečně držím palce a myslím si, že daleko víc toho pro náš národ udělal jako komik, jako herec, než to, že se o něm píše ve větší míře, že popíjí.
2: Jasně, tak to jsou prostě bulvární média, bohužel je to jejich práce, že oni zkrátka píšou a spousta z těch věcí zkrátka není pravda, jak říkám, mám s tím vlastní zkušenost a je potřeba tomu vlastně moc nevěnovat tu pozornost, přesně. Poněvadž oni z toho vlastně žijou.
3: Já jsem přišla jednou do trafiky a tam prostě tragická moje prostě fotka a bylo napsáno konvalinková na dně. A já říkám, ty prodavači, paní, prosím vás, řekněte mi, co mi je, to je hrůza tady. A přišla, paní konvalinková, lidi jsou zoufalí. Od rána tak kupujou. Já říkám, no já si to musím koupit taky, abych se dočetla, co mi je.
2: Co mi je.
3: No a na třetí stránce bylo napsáno, že jsem se potápěla kdysi, jo, takže na dně.
2: To... Jo, takhle, jasně.
3: Takže vždycky to má, oni udělají ten titulek prostě šílený, aby to lidi koupili a pak se dočte, vlastně ničeho nedočte. No.
2: Neuvěřitelné. Je nějaká rada, kterou byste dala začínajícím hercům a herečkám?
3: Že by prostě měli po škole jít do angažma, ať třeba na oblast kamkoliv, ale jít do divadla.
2: Jo.
3: Protože to je řemeslo. Oni se musí naučit to základní řemeslo. Prostě mluvit nahlas, vyslovovat. A hlavně tím, že jsem tam byla v tom angažmá, prostě šla z jedné role, tak skutečně prostě jsem prostě se naučila všechno hodně rychle.
2: Mm.
3: A když to ty, co čekají doma na dubbing nebo prostě na nějaký film, prostě nemůžou dozrát, nemůžou prostě se naučit to, co je základ. A potom, když se dostanou někdy na jeviště, no tak nejsou slyšet.
2: Jasně.
3: Já nechápu, že teď v Karlínském divadle mají mikrofony. Teď se to vždycky, teda ty...
2: No, porty.
3: Teď se to vždycky uspívalo, umluvilo.
2: Hmm.
3: Nechápu to.
2: Hmm. Když vyjdou ze školy vlastně, tak radila byste jim jít teda do angažma. A co třeba, když mají tendenci a ambici točit, co mají pro to udělat?
3: Já myslím, že teď jsou ty konkurzy, že jo,
2: že chodí
3: lidi na konkurzy. Já jsem to nepotřebovala, protože jako mě vlastně už na škole začali obsazovat, protože těch naivek bylo málo.
2: A chodilo se do divadla, že jo?
3: A chodilo se do divadla, do Plzně na mě taky jezdili, pak mě teda vlastně si pro mě přijeli z městských divadel pražských šéfrežisér, nabídl mě teda hostování a potom, když se to povedlo, angažma. Takže mě to šlo nějak jako prostě to štěstí samo. Jsem někde jako v životě měla, tak to šlo samo. Ale jako dneska se chodí na ty konkurzy, prostě to se musí.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A já mám stále ve studiu Naďu Konvalinkovou. Je nějaká role, kterou jste si ještě nevyzkoušela, třeba byste chtěla? V divadle, ať už v divadle, nebo ve filmu, nebo v dabingu?
2: Já si myslím, že jsem toho odehrála barevně opravdu hodně, ale prostě nějaká tragická role by mě velmi zajímala. I když Markéta v Dürrenmattově Urfaustovi byla vlastně skoro tragická, Obvelie taky, ale ano. Prostě v tomhle věku bych potřebovala nějakou opravdu vážnou dramatickou roli. Tak potom se mi stýská.
1: Takže vy jste v divadle na Vinohradech, v divadle v Černoherním klubu, ještě někde?
2: Já hostuju v Příbramském divadle ještě. Past na myši a to roli paní Bojilové. To byla poslední role Stelinky Zázvorkový v městských divadle v Pražských, to jsem ještě zažila. Takže zpěty k Stelince a taky prostě, že ředitel Příbramského divadla byl můj ředitel kdysi v městských, takže jsem tam ráda, tam hostuju.
1: Takže vy točíte, vy hrajete v divadle, dabujete, to je strašně práce. Jak vy si manažujete čas? Máte nějak jako už po těch letech té práce líp jako zvládnutý, kdy odpočíváte, kdy pracujete a dávkujete si to nějak jako už lépe, nebo furt jedete na dřeň?
2: Nejedu na dřeň, tak nemám toho tolik zase. Jako zdá se, že by, ale má to svoje časové prodlevy. Prostě se snažím chodit na procházky ráno v 6 jdu na Petřín a prostě jdu si hodinu, půl hodiny tam, půl hodiny spát, abych se rozhejbala. Dvakrát týdně jdu teda na ten Petřín, dvakrát týdně plavu a to je vždycky ráno, protože já pak bych nezaparkovala nikdy v tom centru s autem, takže musím takhle brzy ráno. No a pak, když je volný dopoledne, se třeba ještě natáhnu, nebo prostě si čtu, nebo se učím, nebo prostě tak. No, potom, když je zkouška, tak musím do zkoušky, odpoledne si odpočinu před tím představením. Aha. Když je, no a když není, tak prostě já hlavně hodně si čtu.
1: A když už čtete, tak co máte ráda? Co čtete třeba teďka v současné chvíli? Nebo čtete hodně jako těch scénářů, když přichází nějaký nový, tak nebo máte nějaký oblíbený?
2: Teď čtu dopředu scénáře Polaví samozřejmě, protože přišli dalších 5 dílů, tak jsem v napětí, protože mě se to moc líbí a moc mě to těší s tím Vaškem Vidrou tam si zahrát. A jinak jako je to všeho chuť. Jsou to většinou, ale mám, prostě nemám ráda nějaký krváky, dramata vůbec. Jo. To vůbec, to odmítám, to nechci. Ale takový prostě romány, životopisy, paní Mojsovou ráda čtu, pana Sparkse, potom, prostě romány, no.
1: Podle dostupných zdrojů vím, že vaše sestra žije dlouhodobě ve Švýcarsku. Je to pravda?
2: Je to pravda.
1: Je to pravda. Skvělý. A já jsem se chtěl zeptat, jak se ve Švýcarsku žije? Nebo jste vy osobně v Čechách spokojená a dokážete si představit, že byste třeba žila někde jinde?
2: Já bych nechtěla žít jinde.
1: Nechtěla?
2: Ne. Já mám ráda naši zem, mám ráda naši řeč, mám ráda naše lidi, i když povaha je taková sporadická, ale prostě mám to tady ráda. Do Švýcarska samozřejmě za sestrou jezdím, tam obdivuju tu čistotu, to je až někdy přehnaný, ale vím, že ona tam je spokojená, šťastná, ona, když se tam přestěhovala, tak hned jako otěhotněla, takže přestože si tam udělala bankovní kus, tak nemohla nastoupit, že tam děti nechodí ani do školky, ani do družiny, nic takového, že až dokud se o sebe nedokážou postarat, tak maminka je doma. Pak teda pracovala v nějakém obchoďáku a pak udělala konkurs na letiště, že byla takovou tou policaj, prohlížela ty kufry a tak, na letišti léta. A takže já jsem díky tomu měla i slevy na letenky. A potom, teď už je jako v důchodu, ale je tam velice šťastná, spokojená, má tam 5 vnoučat, takže teď se stará o vnoučata.
1: Já tady mám otázku, jak Naďa Konvalinková odpočívá, vy jste mi vlastně odpověděla, takže umíte i ten pasivní odpočinek, že jako opravdu, že si člověk jako lehne na kanape, přečte si knížku a potom i teda aktivní odpočinek, přesně sport, nějaký plavání, tak to máte taky ráda.
2: No a v létě ráda jezdím, miluju moře, takže my se sestrou vždycky každý rok se svoláme a někam vyrazíme aspoň na 14 dní k moři. Teď jsme se vrátili z Dubaje, zaplať pánbu, že jsme tam byli v prosinci a v lednu do 6. ledna, že jsem tu Dubaj ještě viděla jako v pořádku a prostě, no je to hrůza, co se děje dneska. Svět se zbláznil.
1: Svět se zbláznil, ale vy proti tomu bláznoství vlastně pracujete, co jsem se dočetl, meditací. Je to pravda?
2: No tak já jsem si udělala reiki, všechny 3. stupně, takže v podstatě já pracuji s tou energií, kdybyste potřeboval do nějaký situace pomoc, já vám do toho pušlu reiki, aby to dobře dopadlo. Aha. A tím pádem, no prostě, jakmile někdo nemusí, jak mě volá, já třeba pošlu tu energii léčivou reiki.
1: To jsou ty reiki. No. A vy takhle to praktikujete každým dnem ráno, že si říkáte ty mantry, je to tak?
2: Ráno, ano, ráno já mám prostě takovou, jsou to takový, ano, jsou to mantry, který si říkám každé ráno, na každý den je vlastně jiný plamen, každý ten plamen vlastně mají na starosti jiní andělé. V úterý je to růžový plamen, plamen lásky, v pondělí zlatožlutý plamen, ve středu bílý plamen, v pátek rubínově zlatý plamen, v sobotu je to Mr. Saint Germain fialový plamen, který všechno čistí, takže když si představíte fialovou a potřebujete něco vyčistit, a vám to vyčistí, a v neděli je námořnický královský modrý plamen.
1: Je, to je krásný. No, co byste takhle popřála světu, nebo reiki, říkáte reiki, co byste popřála a poslala světu takhle na závěr rozhovoru pro všechny posluchače, ať už jsou jakkoliv nastavení, cokoliv prožívají, tak co byste jim takhle popřála do éteru? Nakonec.
2: Já jsem byla v jedné škole a děti se tam učili být novináři a jeden z těch chlapečků se mě zeptal, a co byste dneska řekla svému malému já? Aha. A mě to úplně dojalo a říkám, víte co, asi bych mu řekla, aby se nebálo. Že všechno má být, je jak má být a že všechno určitě dobře dopadne.
1: To je krásná rada, to vlastně se často používá, když člověk si neví rady, tak co by poradil svému dětskému já. No, že ano, to je nádherná rada opravdu.
2: A já bych všem přála prostě mír. To je teď, myslím, to nejdůležitější. A pozitivní myšlení, protože tím, že budeme nadávat, že budeme myslet jako špatně, negativně, tak vlastně ta mračna ještě utužujeme. Když toho budeme posílat světlo, tak se to snad rozpustí. Já říkám každý den, že prosím o znovuzrození celosvětového míru a prosím o osvícení a požehnání všech hlav na vládních, státních a úředních místech České země a celého světa.
1: To je krásný na závěr. Mockrát vám děkuju, že jste si udělala čas a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Děkuju a děkuju za rozhovor. Moc jsem si to užila.
1: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česká vláda schválila navýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Modernizace dálnice D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi omezí motoristy na 3 měsíce. Basketbalisté Pardubic podruhé za sebou porazili Nymburk o jediný bod. A počasí v Česku zítra postupně v celé republice velká oblačnost, k tomu déšť maxima kolem 21, na východě země kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda dnes schválila navýšení plateb za státní pojištěnce na příští rok celkem o 24 miliard korun. Po jednání kabinetu to potvrdil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za Hnutí ANO pomoci pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a také doplnit finance, které v systému chybí. Podle premiéra Babiše ale vláda zároveň chce po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
2: Zdravotnictví určitě má rezervy hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
0: Silničáři zahájili modernizaci dálnice D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem. Mezi 18. a 48. kilometrem mezi Novou Vsí a Lovosicemi vybudují nový systém nouzového volání. Ten současný už nevyhovuje. Práce téměř za 400 milionů korun potrvají asi 3 měsíce, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
3: Provoz na dálnici D8 zůstane při opravě zachovaný v obou směrech. Bude se ale jezdit zúženými jízdními pruhy, a to vždy podle aktuální etapy prací. Řidičům doporučujeme zvýšenou opatrnost a prosíme, aby respektovali dopravní značení.
0: Administrativní budova pro Bohumínskou nemocnici teď vzniká v Havlíčkově Brodě. Firma objekt postaví ve svém areálu a následně ho po částech převeze na sever Moravy. Jde totiž o stavbu celkem z 28 modulů. Hlavní výhodou je to, že budova může vznikat, i když zatím nemá vydané stavební povolení, vysvětlil technický ředitel firmy Ladislav Jancík.
4: Měsíc po vydání stavebního povolení tam bude stát už budova. Zase ty moduly my musíme rozpojit. Každý ten modul bude mít svoje auto, to znamená, je to na dopravu nějakých 28 aut, který pojede do Bohumína a v Bohumíně se to zase se skládá všechno dohromady. Sport.
0: Basketbalisté Pardubic srovnali stav finále play-off nejvyšší domácí soutěže proti Nymburku na 2-2 na zápasy. O své výhře 101-100 přitom rozhodli v poslední sekundě. Pátý zápas série je na programu tento týden ve čtvrtek na palubovce Nymburka.
1: Počasí.
0: V noci čekáme přibývání oblačnosti na oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a zejména v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem docela vysoké, v Čechách mezi 18 a 13 stupni, na východě republiky většinou kolem 11. A zítra přes den oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách. Během dne i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky, místy také bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od západu slábnout. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Na východě republiky většinou mezi 22 a 27.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 za sjezdem na Barrandov vyšetřují nehodu. Na 16. kilometru blokuje část připojovacího pruhu na dálnici. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého, přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

písničkou Za 7 dní otevřela naše další pravidelně nepravidelné setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými harcovníky naší country, folku a trampské písně, budějická formace Víkend, která vznikla v roce 91 a před rovnými 30 lety se v nahrávacím studiu sešla s Michalem Tučným.

Další nestárnoucí bluegrazovka Blues dálnice číslo 40, tak jak i v roce 1997, nabídlo album Odechový čas. Víkend do něho nastoupil v čele se solovým Mirkem Indiánem Bartizalem, mandolinistou a houslistou Jirkou Machem, kytaristou Milanem Tripesem, benžistou Milanem Kocourem Husárikem, basistou Vladimírem Křešničkou, bicími Zdeňka Bíny a zpěvačkou Romanou Míňkovou. U nás i záhy po víkendu začal zpívat Petr Kocman a rozhodně nejvíc ji proslavil už v roce 1983 Ricky Skaggs.

Johnny Forey Blues jako asfaltový blues z největší pravděpodobností první nahrávka Petra Kocmana po odchodu ze sestavy Greenhornu. V roce 2016 se po 9leté přestávce přihlásil Weekend novou a zatím poslední kolekcí Ohlédnutí, v níž konečně nabídl i jednu z písniček, které hrál záhy po svém vzniku, Noční autobus Michala Bydžovského.

Mirek Bartizal s Víkendem a z kolekce Odechový čas výzva Nezabíjej čas. V roce 1993 ji přivedl do elitní hitparádové pětky rodák z New Jersey Clint Black pod názvem No Time to Kill.

Romana Miňková a poznání Mirka Indiana Bartizela. Stejně jako před chvílí Nezabíjej čas, další aktuální hitparádovka. Mirek Bartizel ji v onom roce 93 vybral z čerstvé sklizně tehdy populárního Johna Andersona, v níž mu vítr přinášel vzpomínky na indiánský kmen Seminolů, původně žijících na Floridě.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Mirek Indián Bartizal a jeho připomínka dávné spolupráce s Michalem Tučným. Dojemná i varující otázka Zdeňka Rychíře, jak chcete žít bez koní. Ze zatím posledního alba, který Víkend připravil v roce 2016 v sestavě Indián, Tomáš Berka, Roman Bizon Pacholík, Mirek Kudrna Kučera a Romana Miňková.

Ráno ze zpěvníku rodinné dvojice The Jazz s Romanou Miňkovou na závěr dnešního setkání s budějickým víkendem. U jeho školébky stáli před 31 lety Tonda Hlaváč, Viktor Porkrystl, Milanové Tripes a Husárek, Zdeněk Bína a Mirek Indián Bartizal. Teď se vám ještě Jirka Mach přizná, že večeří raději sám, a já vám poděkuji za dnešní společnost, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Vláda dnes nerozhodla o tom, kdo pojede v červenci na summit Severoatlantické aliance. V Ústí nad Labem začala očekávaná oprava Žukovovy ulice a počasí zítra postupně v celé České republice velká oblačnost, k tomu déšť, maxima kolem 21, na východě republiky kolem 26 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Vláda dnes nerozhodla, zda pojede na letní summit NATO i prezident republiky Petr Pavel. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Prezident s vládou se o tuto cestu dlouhodobě přou. Vláda naopak schválila, že prezident povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN v New Yorku.
3: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
4: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
3: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
5: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obrany schopnost.
3: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří třetinu příjmů zdravotních pojišťoven. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
2: Český armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl příští rok v létě zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura dnes podepsala dohodu, která České republice zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
6: Posádku musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
7: Ta posádka je 4členná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
6: Aleš Svoboda by se měl stát naším druhým astronautem v historii po Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní Národní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: Žukovova ulice na Ústeckém Střekově je kvůli opravám půl roku zavřená. Řidiči musí jet objížďkami. Ulice vede průmyslovým areálem bývalé Setuzy a stoupá kolem obytných domů. Zakázku téměř za 47 milionů korun provede firma Eurovia, říká její mluvčí Iveta Štočková.
8: První etapa bude probíhat do konce srpna a poté navážeme druhou etapou, která by měla skončit do konce roku. Odstraňujeme původní vozovku frézami a nákladními vozy. Budeme opravovat i odvodnění vozovky.
0: Sport.
2: Česká tenistka Kateřina Siňaková zůstala po deblovém titulu z prestižního Roland Garros světovou jedničkou. Jakub Menšík díky účasti v semifinále mužské dvouhry poskočil na 17. pozici. Nejlepšími Čechy v singlovém pořadí jsou 17. Jiří Lehečka a 10. Karolína Muchová.
0: Počasí.
2: V noci čekáme postupně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku ještě polojasno a hlavně v Čechách od západu ojediněle s deštěm. Nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni, na východě republiky kolem 11. A zítra přes den velká oblačnost, oblačno až zataženo, zpočátku jen v Čechách, během dne také na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Maxima zítra mezi 17 a 22. stupni, na východě České republiky většinou mezi 22 a 27.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na Prachaticku v úseku hlavního tahu číslo 4 Strážný Nová Hloužná v noci pokračuje práce údržby. Počítejte tam s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Buďte vítáni, moji nebo naši milí, a hned z kraje se dnes omlouvám, že to dnešní divadlo bude asi víc osobní než jindy. Ostatně ono to jinak ani nejde, když naším hostem je herec, který i po dlouhých kolik 17 letech tolik chybí českému divadlu, rodině i přátelům. Charizmatická postava českého jeviště, nepřehlednutelný a v jistém slova smyslu dodnes všudy přítomný. Zkrátka pan Boris Rezner.

0: uprchl mi, sotva ses dobře lovit naučil. Sotva ses dobře lovit naučil.
1: Takhle si pěkně, družně a pospolu v jedné inscenaci pražské komorní violy zaspívali pánové Jiří Štěpnička a Boris Rezner. Nakonec je to další důkaz toho, co Boris opakoval svým studentům. Herec je klaun, mim, zpěvák, akrobat, recitátor a hypnotizér a nejlépe všechno v jednu chvíli nebo všechno najednou. V roce 2001 slavil své padesátiny v toboganu Tomáše Slámy společně s dalšími hosty a kamarády. Nechyběli mezi nimi třeba grafik a malíř Jiří Andrle nebo historik umění profesor František Dvořák a taky jeden z nejbližších Borisových kolegů a přátel nejen z divadelní šatny.
2: Tady na jedné stránce píšeš, v Klatovech jsem se naučil jako malý kluk od Pavla Landovského jezdit na motorce. Měl javu 380. Tak má vypadat správný mužský, řekl jsem si. Má být vysoký a mít motorku. Jak to vidíš dneska po letech? A jak vidíš Landovského po letech?
3: No, stejně. Já s tou knížkou docela souhlasím, jo. Já už jsem jí dlouho nečet, samozřejmě. Asi dneska, kdybych si ji přečet, tak se trošku budu stydět, ale... Souhlasím s tím, protože chlap má mít motorku a má být vysoký a má imponovat samozřejmě v první řadě a ten Pavel, všichni ho známe, že jo, jaký to je typ člověka a to byla taková zvláštní, tenkrát historka mě bylo, já byl v páté třídě, kolik to je let, 12 nebo tak nějak, 13 a tenkrát on byl v angažmá v Klatovech, že jo, s mojí mámou a nějak přišel za mojí matkou a říkal, hele Jarmilo, už mi toho kluka, on se potřebuje naučit jezdit na motorce, teďka to je důležitý, že má jedničky, to je, není tak důležitý a takhle neformálně, no a opravdu mě posadil na tu javu a učil mě jezdit, jo, a mě to příšerně imponovalo. Ono to má něco společného s tím, co jsi říkal na začátku o těch soubojích a o těch klucích, jak šermujou a prostě moji hrdinové byli kapitán Nemo a D'Artagnan. To byli moji hrdinové, to byli moji kvalitní hrdinové a pak hlavní postavy z knížky pana Branalda Dědeček automobil. Tyhle ty chlapy, který prostě malí Češi, který dobili svět, jo, to pro mě byl ideál. A tenkrát ten Pavel svou neformálností a svým přístupem k životu a mě bylo 13 a já jsem nevěděl nic o pohlaví, samozřejmě nic. A on se mnou bavil takhle prostě, jako kdybych byl stejně starý jako on.
2: Ale on možná o tom taky nic nevěděl, akorát to tak hrál.
3: Já myslím, že on v té době už o tom velmi dobře věděl. Ale nějak vycítil, že tenhle ten kluk, chlapec, potřebuje takovouhle prostě chvilku pevný ruky a chlapství vedle sebe, aby to potom někdy mohl. My jsme se pak strašný léta neviděli. Já jsem vyštudoval tu Damu, že jo, a když jsem byl na Damu, tak jsem chodil do toho Činohráku se dívat, protože pro nás to v té době bylo posvátné divadlo. V těch 60. a potažmo začátkem 70. let. A já jsem jednou přišel, já nevím, co se to hrálo. A přijdu za ním do šatny, to už jsem byl dospělej, už jsem byl chlap, že jo, tak bylo mi 20. A on, nazdar, co dělá máma? A takhle jsme se bavili, jako kdyby jsme se viděli včera. Jo, takže my jsme k sobě měli takový vztah, nemuseli jsme se příliš objímat, nemuseli jsme se příliš vídat, ale když jsme se viděli, tak jsme se k sobě chovali takovýmhle způsobem a on byl jeden z chlapů, když to slovo řeknu v uvozovkách, který jsem svým způsobem obdivoval.
2: Citace z knížky Souboje Borise Reznera. Sám cítím, že s někým mi to na jevišti jde, s někým mi to něco říká a s někým mě to povznáší. S Janou Prajzovou a s několika dalšími kolegy. Je to víc než přátelství, než láska. Řeč je nejen o Janě Prajzové, ale řeč je také o Františku Němcovi, kterého srdečně zvu na pódium. František Němec. Františku, máte tady místo. Já škoda, že v rozhlase není vidět takové to herecké objímání jednoho herce od druhého. Já jsem chtěl jenom Borisovi Reznerovi, že se zabývám také herecím, ukázat jeho základní postoj na divadle. Františku, dívejte se, to je tohle, to, co ten Boris umí v každé postavě. Akorát, že já tak hezky nevypadám. Tak, co to teda, pánové, Františku a Borisi, je, když tato spolupráce, o které mluví Boris, není přátelstvím ani láskou, je to něco víc. Jak byste to tedy charakterizovali?
4: No, možná
2: Je to trochu složitější, ale pokusím se to říct stručně a jednoduše. Je to rozhovor dvou duší. Je to rozhovor dvou duší. Jakou úlohu při tom rozhovoru hraje intuice, emoce, odprostíme se od toho, že tady je dramatický text, je tady text básníka nebo autora, dramatika, ale herec do toho přináší ještě něco víc než poselství samotného autora.
4: No, zase, jak říkám, souvisí to trochu s tou duší, protože je v tom i určitá tělesnost, samozřejmě, a všechna ta lidská chemie, která se tak těžko postihuje, víte? Ono se to dá těžko pojmenovat, co to je. No, já mám proto jediný, teda jak jsem, už zase tady nechci mlátit slámu.
2: Ne, to ne, to bych... To bych si ani nepřál, teda pěkně prosím.
4: Ne, měl jsem na mysli tu prázdnou slámu příslovečnou. Ale tak to nějak je, samozřejmě, že když vznikne mezi kolegy přátelství, takový to obyčejný lidský přátelství, jakože mezi Borisem a mnou troufám si tvrdit a stvrdit, že vzniklo takové přátelství, tak pak je to samozřejmě všechno snaží, ty duše skutečně spolu rozmlouvají.
3: Víte, já to můžu, promiň Františku, já to můžu dokumentovat na jaksi takovým divadelním zážitku. Tady padají mikrofony, jenom aby věděli posluchači.
2: Těžko se hovořit vážně o divadle, když najednou přijde i Němec, začíná pokukovat o absolvonové. No tak... Těžko se mě to bude vést ten rozhovor.
3: Já to velmi krátce se budu snažit postihnout z té herecké stránky. Já jsem přišel

0: podstatě neoprávněně, neboť mě bylo 27 a tuhle roli hrávají tak už charakterní herci kolem 50 a mě bylo tenkrát 27. A František tam hrál poměrně malou, leč velmi významnou roli neznámýho, který ho celou dobu sleduje, toho Arbenina, jeho životní pády, a pak si to s ním na konci vyřídí, neboť on způsobí ten Arbenin způsobí jeho pád. A nastala taková zvláštní situace, že ten František, aniž by cokoliv dával najevo, mě tu roli dotvořil. Protože věděl, že samozřejmě potřebuju pomoc v novém prostředí, s novýma kolegama, v novém divadle, a ty duše se tak nějak potkaly, a aniž bychom si cokoliv řekli, nebo aniž by on přišel, hele, já bych ti, a já bych vás, tenkrát jsme si vykali ještě, tak, a on si možná ani neuvědomuje, ale mě strašně pomohl svým postojem, tím, že hrál tu roli, která byla takzvaně poslužná, a on mě tu roli zved ještě vejš, než já jsem byl schopený vůbec někam dostat. A to mě strašně utvrdilo v tom, že on je zaprvé vynikající herec, ale za druhý výborný člověk, který ví, v kterou chvíli, jak třeba pomoct, nebo jak se dostat k sobě, aby to divadlo fungovalo dohromady.
1: Pravda taky je, že my jsme to se snažili, ten proces zbližování v zákulisí, dost urychlit.
0: To je pravda.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Pane profesore, vy jste dělal velké tahy s Františkem Tichým po restauracích, hospodách, kavárnách, vernisážích. Proč ten svět divadla je tak vzrušující pro výtvarníky a proč je vzrušující i pro vás, pro výtvarného teoretika, který to sleduje, to dění?
4: No, je inspirativní samozřejmě tím, že jsme svědky tvoření. Podívejte si, když malíř namaluje obraz, když maluje obraz, tak si může udělat pauzy, může si říct, dnes mě to nebaví, a vrátím se k tomu zase někdy, až budu mít náladu. Herec, jak vystoupí na jeviště, nastaví svoji kůži, a prostě my, mohu to říct i jaksi pejorativně, my se těšíme tím, jak on tam trpí a co prostě musí prožívat, když tady ze sebe musí louskat text, sledovat režisérův plán, tvořit roli, která je pokaždé jistým způsobem jiná, poněvadž jsme lidé, kteří neustále jsou ovlivňováni všem možným kolem nás, a ten herec musí tu roli odevzdat. Abychom neutíkali daleko, zde přítomný Jiří Andrle představuje právě tento druh tvorby, že dovede do svého díla promítnout, co zažil a co současně utváří podle svého prožitku.
5: A navíc musím teda jaksi říct, že přátelé, já s váma hluboce cítím, protože já jsem na divadlech celého světa 8 let, mě to bylo souzeno, trdloval jako mým Černého divadla. Já vím, co to je okno. A dovedete si představit, když mám mým, který přijde na jeviště, mě se to stalo v Berlíně, a udělá 3 kroky a najednou kouká do toho divadla. A co mám vlastně dělat? To je horší možná, než když má okno herec činoherní.
0: To je pravda, protože tam není text, že jo, v té pantomimě.
5: No, a víte, že se do dneška probouzím strašnýma snama, že mám okno, nebo že jsem nestih představení. 8 let je dlouhá doba.
3: Boris jednou málem také nestihl, jo, zůstal viset na Nuselském mostě, nemyslím jako, že dole takhle směrem, ale v té zátpě, kdy jste se zapotili na jevišti, buď že odešel text, nebo kolega zapomněl text, anebo vzniklo nějaké nedorozumění díky třeba technice, takový váš...
0: Já si teď nespomínám na úplně konkrétní zážitek, teď se to v poslední době bohdá nestalo, ani mě, ani mým kolegům v divadle, ale pamatuju si v Liberci, když jsme hrali Sedm noci svatojánské.
6: No počkej, taky nehrajeme furt spolu, že jo, já nevím, co ty hraješ jinde.
3: Františku, pak to on musíš to pak připomenout, no, musíš to.
0: Ale na takový šokující zážitek, já nejsem oknář příliš velký, a když se něco stane, tak já celkem si jako poradím nějak, jo, zatím teda. Ale v Liberce jsme hráli Sedm noci svatojánský, hrál Demetria, jedna kolegyně tu Helenu, že jo, který jsme do sebe zamilovaný, puk nás uspal, my spíme, nad náma se odehrává jiná scéna, pak on se probudí rázem a zamiluje se rázem do té

0: holky, že o tom je jaksi milenecký vztah ve stanici svatojánský. Já jsem se probudil, ta Šajtková přede mnou stála a já jsem věděl, že mám takovejhle monolog, takovou repliku a jediný, co jsem si vzpomněl, je, že se jmenuje Helena. Jinak vůbec ten popis té lásky nebyl a já jsem podle staré divadelní zásady věděl, že nesmím být ticha, tak jsem řekl, Heleno, tvé oči, které na mě upřeně hledí, i tvé ruce, které snaží hladit se mé, a teď jsem si vymýšlel, věděl jsem, že jsem zamilovaný a že se jmenuje Helena. To bylo jediný. A teď jsem byl schopen mluvit půl hodiny, tyhle bláboli. A ta kolegyně na mě takhle koukala, koukala mi do té huby, co se to tam rodí. A naštěstí asi během minuty mi tu pusu ucpala a odvedla mě pryč prostě, ale tak to bylo strašný. To člověk chce spáchat sebevraždu, zhubne o 5 kilo, je mokrej až tedy tam, že? A je to příšerný zážitek a nepřeju to nikomu. Je to hrozný.
1: Františku, ta tvoje reakce na Borise?
2: Já nechtěl Borisovi připomenout, že jsme ne vlastní vinou vytvořili takovou pauzu v představení Marie Stuartovny, kdy vycházíme na jeviště z orchestřiště a protože samozřejmě dveře v tom hradu londýnským jsou z papundeklu, tak se tak jako lehce otvírali. A aniž jsme o tom věděli, tak nějaký horlivec je zajistil vohnutým hřebíčkem.
0: Aby se neotvírali.
2: Aby se neotvírali sami od sebe, bezděčně. A až já jsem ten první, který ty dveře otvírá, tak jsem za ně vzala nic, nešli otevřít. A tam už dohrála hudba, nastalo ticho, a to je najvyšší, to vždycky signalizuje, že něco... Buď přijde bouřka, nebo smrt, že jo? Žádnou jinou postavu, tak velká pauza, jak se neavízuje. A prostě jsme ty dveře, já to netušil, že tam je ten hřebíček, který zajišťuje ty dveře, no tak jsme museli zase běžet z toho orchestru, víte, normálně do portálu.
0: Oběhnout půlku divadla v podstatě.
2: Oběhnout půlku divadla, bož ty velký divadla, ty vzdálenosti jsou tam velký a... Teď jsme do té nastalé pauzy, že jo, tak no nic. Tak to bylo taková, nedávno takové žertí.
0: To je vlastně pravda, protože
2: kolegové z techniky vyvedli.
0: Vznikla taková situace, že my jsme to bylo dupální, že jo, to je v civilu člověk, úplně bez role, a pak se dostane do toho portálu a vleze na to jeviště a dělá, že to tak mělo být, ještě ke všemu, že jo. Že ta pauza něco měla znamenat. To byl ten moment.
2: Zas vstoupí do té iluze.
0: Do té lži.
1: Já se jenom bojím, abych v poslední době, co vidím, abych neříkal, to je divadlo plný pauz.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Velký talent Borisa Reznera patřil především divadelnímu jevišti, ale stejně tak i rozhlasovému mikrofonu, který Boris Rezner tolik miloval, a mikrofon zase na oplátku měl rád Borise. Kolik jen bylo těch velkých dramatických rolí, ať už v dramatizacích, rozhlasových hrách nebo rozhlasových četbách. Když jsem připravoval to dnešní divadlo, nevědomky jsem se přistihl, že poslouchám Stendalova Červeného a Černého, Borise jako Juliana Sorella, a mám pocit, že ho přece musím zítra někde potkat nebo už večer s jeho charakteristickým velkým gestem na jevišti Národního divadla. Tak životný a přítomný je pro mě jeho hlas. No, řekněte sami, co jiného už dokazuje, že silné a působivé herectví nestárne, neumírá a zůstává stále moderní.
2: Ve Verrières našel Julián faráře Šélana zaměstnaného stěhováním. Byl nakonec opravdu sesazen. Na jeho místo nastoupil vikář Malon. Julián dobrému faráři pomáhal balit a přitom ho napadlo napsat Fukému, že neodolatelná náklonnost, kterou cítí pro svatý úřad, mu zpočátku bránila přijmout jeho laskavou nabídku, ale že byl právě svědkem takové nespravedlnosti, že by pro něj bylo asi prospěšnější, kdyby se kněžskému povolání nevěnoval. Pokládal za velké chytráctví, použije-li sesazení verierského faráře k tomu, aby si nechal otevřená zadní dvířka a mohl se vrátit k obchodu s dřívím, kdyby v něm nízké opatrnictví zvítězilo nad sklonem k hrdinství.

Kdyby měl Julián jen trochu zkušenosti, byl by si mohl druhého dne blahopřát k účinku své cesty do Verrières. Jeho nepřítomnost způsobila, že paní de Renal na jeho neobratné chování úplně zapomněla. K večeru dostal střeštěný nápad. Sotva usedli v zahradě, přiblížil Julián, nečekaje ani až se úplně setmí ústa k uchu paní de Renal. A nedbaje nebezpečí, že ji může kompromitovat, zašeptal. Milostivá paní, dnes v noci ve 2 hodiny přijdu k vám do pokoje. Musím vám něco říci. Julián se chvěl úzkostí, že jeho žádost bude odmítnuta. Úloha svůdce ho nesmírně tížila. Paní de Renal skutečně odpověděla na Juliánův nestydatý návrh s nepředstíraným rozhořčením. Zdálo se mu, že z její stručné odpovědi vycítil pohrdání. Jisté bylo, že v tiché, překotně zašeptané odpovědi uslyšel slovo fuj. Pod záminkou, že chce něco říci dětem, odešel zhrzený Julián do jejich pokoje. A když se vrátil, sedl si k paní Dervilové, co nejdál od paní de Renal. Tím se však připravil o možnost vzít jí za ruku. Proč jenom nemohu přijít na nějaký obratný tah, uvažoval, který by přinutil paní de Renal, aby znovu opětovala mé výmluvné projevy něžnosti. Vždyť ani ne před 3 dny se zdálo, že je již má. Julián byl zoufalý, že se mu plán nedaří. Ale nic by ho nebylo přivedlo více do rozpaků než úspěch. Když se o půlnoci rozešli, namlouval si ve svém pesimismu, že jim paní Dervilová velmi pohrdá a že na tom pravděpodobně není lépe ani s paní de Renal. Julián byl velmi rozmrzelý. Cítil se hluboce ponížený a nemohl usnout. Nechtěl se smířit s myšlenkou, že by se měl svého plánu vzdát. Lámal si hlavu až do naprostého vyčerpání, aby vymyslel nějakou důmyslnou lest, ale každý plán se mu hned vzápětí zdál nesmyslný. Byl zkrátka velmi nešťasten, když na zámeckých hodinách odbíjeli 2 hodiny. Jejich zvuk ho probral z truchlivých myšlenek. Ano, nadešla chvíle zkoušky. Poprvé od chvíle, kdy paní de Renal učinil svůj opovážlivý návrh, si na něj znovu vzpomněl. Řekl jsem jí, že přijdu ve 2 hodiny, řekl si vstávaje. Možná, že jsem neskušený a hrubý, jak se sluší na selského synka. Paní Dervilová mi to dala dosti jasně najevo, ale aspoň nebudu slabochem. Julián mohl být skutečně hrdý na svou odvahu. Jakživ si nečinil větší násilí. Když otvíral dveře, třásl se tak, že pod ním kolena poklesla a musel se opřít o zeď. Byl bez střevíců. Nejprve se tiše přikradl ke dveřím pokoje pana de Renal. Slyšel ho, jak uvnitř chrápe. To jej mrzelo. Teď už neměl výmluvu, abych paní de Renal nešel. Ale bože, co tam bude dělat? Neměl žádný plán. A i kdyby nějaký měl, nebyl by schopen jej ve svém rozrušení provést. Když vešel do úzké chodby, která vedla k pokoji paní de Renal, trpěl 1000krát víc, než kdyby se ubíral na smrt. Chvějící se rukou a se strašným lomozem otevřel dveře. Pokoj byl osvětlen. Na krbu hořela noční lampička. To byla další komplikace, s níž nepočítal. Když ho paní de Renal uviděla, vyskočila z lůžka. Nešťastníku, zvolala a zahrnula jej přívalem výčitek. Oba byli zmateni. Julián na její lamentace odpověděl pouze tím, že se jí vrhl k nohám a objal jí kolena. Tvrdá slova paní de Renal se jej dotkla tak, že se rozplakal.

Když za několik hodin vyšel Julián z pokoje paní de Renal, neměl už, řečeno románovým slohem, čeho si přát. Lásce, kterou vzbudil, a neočekávanému dojmu, kterým na paní de Renal zapůsobili jeho slzy, děkoval za vítězství. K němuž by mu nebyla dopomohla žádná nemotorná taktika. Ale byl stále obětí podivné pýchy. A i v těch nejsladších okamžicích si namlouval, že hraje úlohu muže zvyklého svádět ženy. Místo, aby vnímal smyslové vzněty, které vzbuzoval, myslel stále jen na povinnost. Bál se, že by se navěky zesměšnil, kdyby popustil úzdu svým citům. Paní de Renal si počínala jako smyslu zbavená. Byla přesvědčená, že je bez milosrdenství odsouzena k věčnému zatracení a myšlenky na peklo se snažila přehlušit nejvášnivějšími polibky. Zkrátka nic by nebylo chybělo ke štěstí našeho hrdiny, ani žhnoucí citovost ženy, která se mu právě oddala, kdyby se z toho dovedl těšit. Pane Bože, být šťasten, být milován, je pouze toto? Bylo první myšlenkou Juliánovou, když se vrátil do svého pokoje. Byl překvapen a zmaten, jako člověk, který právě dosáhl toho, po čem toužil.

Když se Julián u snídaně opět setkal s paní de Renal, jeho chování bylo mistrovskou ukázkou opatrnosti. Za to paní de Renal se nemohla na Juliána podívat, aniž by se nezarděla, až po uši. A nemohla vydržet ani okamžik bez pohledu na něj. Uvědomovala si svůj zmatek, ale pokusy jej utajit její rozrušení jen zdvojnásobovalo. Julián na ně však pohlédl za celou dobu trvání snídaně pouze jednou. Paní de Renal se zprvu obdivovala jeho opatrnosti, avšak když viděla, že se spokojil s jediným pohledem, zneklidněla. Že by mě už nemiloval? Uvažovala. Ach, jsem pro něho příliš stará. Je mi přece o 10 let víc než jemu. Když odcházeli z jídelny do zahrady, stiskla Juliánovi ruku. Byl překvapen tak nezvyklým projevem lásky a vášnivě se jí zahleděl do očí. Ten pohled paní de Renal sice utěšil, ale nezaplašil veškeré její obavy. Její manžel při snídani nic nespozoroval. Ale jinak tomu bylo u paní Dervilové. Ta byla přesvědčena, že paní de Renal už co nevidět Juliánovi podlehne. Po celý den s naléhavostí upřímného přátelství dělala narážky, jimiž se snažila nejhoršími barvami vylíčit nebezpečí, kterému se její sestřenice vydává. Paní de Renal však toužila potom, aby zůstala s Juliánem o samotě. Chtěla se ho otázat, zda ji ještě miluje. Přes vrozenou laskavost by byla málem dala několikrát své přítelkyni na srozuměnou, že jí překáží. Večer v zahradě to paní Dervilová zařídila tak obratně, že seděla mezi paní de Renal a Juliánem. Paní de Renal se v duchu kochala představou, jak stiskne Juliánovi ruku a přitiskne na ní své rty, a teď na něj nemohla ani promluvit. Tato překážka jen zvýšila její rozechvění. Odešla velmi brzy ze zahrady do svého pokoje, ale nemohla netrpělivostí vydržet. Přikradla se k Juliánovým dveřím a naslouchala. Přes nejistotu a vášeň, která jí zmítala, se však neodvážila vejít. Služebnictvo ještě nespalo, proto se z opatrnosti vrátila do pokoje. 2 hodiny čekání byly pro ně 2 staletími muk. Ale Julián byl příliš věrný tomu, co nazýval svou povinností, než aby nevykonal bod za bodem, co si předepsal. Když odbyla 1 hodina, vyklouzl tiše z pokoje, přesvědčil se, že domácí pán tvrdě spí, a vstoupil k paní de Renal. Této noci nalezl u své milenky více štěstí, neboť nemyslel tak vytrvale na svou úlohu. Také mu dodávalo jistoty to, že paní de Renal mluvila o svém věku. Ach, je mi o 10 let více než vám. Jak mě můžete milovat? Opakovala mu bez nějakého zvláštního záměru, jen proto, že jí to skličovalo. Julián sice nechápal její žal, ale viděl, že je upřímný. A zbavil se tak skoro úplně strachu, že se zesměšní. Po několika dnech byl Julián, stržen temperamentem mládí, šíleně zamilován. Je opravdu, říkal si, andělsky dobrá a ze všech nejkrásnější. Když paní de Renal nabyla tolik klidu, aby mohla uvažovat, divila se, že takové štěstí vůbec existuje a že o něm neměla ani tušení. Ach, říkala si, kdybych byla Juliána poznala před 10 lety, kdy jsem byla ještě hezká. Julián měl docela jiné myšlenky. Jeho láska byla vlastně jen ctižádostí, radostným vědomím, že se jemu, chudému, nešťastnému a opovrhovanému tvoru oddala tak vznešená a krásná žena. Ve chvílích, kdy zapomínal na svou ctižádost, obdivoval se nadšeně dokonce i kloboukům a šatům paní de Renal. Nemohl se nasytit rozkoše, kterou mu působila jejich vůně. Otvíral zrcadlové dveře její skříně a obdivoval se po celé hodiny kráse všeho, co tam viděl. Prohlížel si s rozzářenýma očima šperky a prádlo, které den před svatbou dostává nevěsta do výbavy. Paní de Renal jej přitom sněžným úsměvem na rtech pozorovala. Za takového muže jsem se měla vdát, myslela si. Jakou má vášnivou duši, jaký nádherný život bych měla po jeho boku. Za to paní Dervilová byla zoufalá nad tím, co správně uhodla.
A když viděla, že její rozumné rady jsou ženě, která v pravém slova smyslu ztratila hlavu, jenom nepříjemné, odjela z Verži bez udání důvodu. A paní de Renal se jí na něj raději ani neptala. Prolila pro ně několik slz, ale brzy se jí zdálo, že se její štěstí ještě zvětšilo. Po odjezdu přítelkyně bývala skoro celý den s milencem sama.

už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jeden pořad, jedno divadlo pro vaše uši nám rozhodně nestačí k tomu, abychom v úplnosti představili výjimečný talent Borisa Reznera. Už teď vím, že s jeho uměním se tady nepotkáváme naposledy. Na to je těch stránek Borisových scénářů v rozhlase příliš mnoho. Ano, asi nejvíc mu slušely nejenom ty jeho postavy svůdců nebo romantických milovníků, ale co třeba takový Molierův lakomec. V posledním roce Borisova života bylo to parádní rozloučení, opakovaný potlesk vyprodaného hlediště, stejně jako jeho Cyrano. Jenomže na finále to bylo ještě příliš brzy. Škoda. Ale místo plané lítosti teď poděkujme třeba i za Borisova malíře Caravaggia z dramatizované četby Krev na paletě. Další z důležitých a krásných kamínků v mozaice velkého talentu se jménem Boris Rezner.
2: Caravaggio,
3: to bude mazal žebra.
4: Chtěla bych, aby byl velkým umělcem.
5: Rozdávej radost.
6: Caravaggio, Caravaggio.
5: Jej na zřeteli konec.
6: Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio, Caravaggio.
3: Jenom pravé.
7: Barva je příliš jasná. Jako krev. Nechci krev na paletě.
8: Z temné předsíně domu svého mistra vyšel 16letý mladík. Oslnili ho prudké paprsky dopoledního slunce. Na okamžik se zastavil na zápraží, jako by zaváhal. Pak se hluboce nadechl, vzdorovitě pohodil hlavou, levící se vřel kufřík, až v něm štětce a barvy zachrastily, a rázně vykročil do Milánské ulice.
9: Tenhle okamžik jsem si představoval už dávno. Konečně svoboda. Volnost. Život. Do Benátek? Do Říma? Ne. Nejdřív domů. Vidět maminku.
8: Když před 4 lety, na jaře roku 1584, přivedl 11letého Michelangela Merisiho jeho starší bratr Batista k mistru Petercánovi, byl chlapec jako u vytržení. Dlouhá cesta a ruch velkého města, do něhož přišel poprvé, ho zdaleka tak nevzrušili jako obrazy, které mu malíř ukázal ve své dílně. Bohatost barev a vznešené postavy světců a andělů zapůsobily na něj takovým dojmem, že když konečně večer ulehl na lůžko v přístěnku, jež mu mistrova žena vykázala, dal se do pláče.
9: Padla na mě úzkost z beznaděje, že se nikdy nenaučím namalovat tu krásu tak jinou, než jsem si představoval. Co byl proti tomu můj obrázek Krav na pastvě nebo Mančinky, na který jsem byl tak hrdý? Každý, kdo ho viděl, hned poznal sousedovic děvče.
8: Signor Fermo Merisi měl pochopení pro nadání svého syna. Sám jako majordomus Markíze da Caravaggio rozuměl umění a rozhodl se na přímluvu starého Felluniho dát Michela vyučit v Miláně. Záhy na to však zemřel. Smutek nad jeho smrtí jakoby potlačovalo zvědavé očekávání.
9: Ale teď jsem poznal, že je jiné kreslit děvče sedící přede mnou u potoka na kameni, než zobrazit anděli a svaté jen podle představy, jak maluje mistr Petercano.
8: Sklíčenost mladičkého Michelangela netrvala dlouho. Chodil s mistrem do chrámu, kde Petercano maloval. Obdivoval se jeho zručnosti, zkušenosti v míchání a nanášení barev a rychlosti jeho práce. Tíseň zvolna ustupovala zápalu pro malířství. Sledoval každý mistrův pohyb, jako by chtěl do sebe vsát jeho umění. Chytal útržky rozhovorů svého učitele s jeho přítelem, slepým malířem Lomacem, o Leonardovi, Rafaelovi a Tiziánovi, o jejich příkladu, který nikdo nepředstihne. Když jednou Lomaco vykládal o poslední večeři, kterou Leonardo da Vinci vytvořil zde v Miláně, učedník se nezdržel a dychtivě se vyptával na obraz. Starý Lomaco, potěšen zájmem, se nabídl, že chlapci obraz ukáže.
9: Netušil jsem, že lepšího průvodce a vykladače bych nenašel v celé diecézi. Giovanni Paolo Lomazzo znal slavný obraz Leonardův do každého detailu. Sám před více než 20 lety maloval jeho věrnou kopii, která zdobí jídelnu kláštera della Pace. Když jsme v doprovodu mnicha vstoupili do prostorného refektáře a můj zrak padl na průčelní stěnu, kde jsem čekal zázrak, pocítil jsem prudké zklamání. Místo očekávané nádhery bylo vidět jen nejasné obrysy malby se zašlými barvami. Na ostatních stěnách byly jiné obrazy, všechny jako živé.
2: Snad si překvapen, čekal si asi víc. Nediv se, že obraz je zašlý, stěnou prosakuje vlhkost, která jej ničí. To však jeho velikosti neubírá. Obraz je báseň, kterou vidíme, říkal Leonardo da Vinci. Jako báseň nebo knihu nemůžeš přečíst jedním pohledem, nýbrž musíš číst větu za větou, slovo za slovem, aby spoznal děj nebo myšlenku, tak ani obraz neobsáhneš a nepochopíš, když se na něj jen letmo podíváš. Každé dobré dílo má myšlenku, kterou k tobě mluví. Ty jí máš porozumět a jako budoucí malíř jí musíš umět sdělit tak, aby jí divák pochopil. A nezapomeň, i prostý divák. Díváš se na poslední večeři Ježíšovu s apoštoly. Na stole zbytky jídel, nedopité poháry. To je úvod do prostředí, detail k dokreslení. Na první pohled však poznáváš, že nejde o obvyklou večeři, že se zde děje něco mimořádného, neobvyklého, něco, co všechny rozrušilo, všechny, kromě hlavní osoby, Krista. Je to chvíle, kdy Ježíš uprostřed klidné večeře vyřkl slova: jeden z vás mě zradí. Ano, jeden z vás, kteří zde sedíte, teď u tohoto stolu, jeden z vás je zrádce. Hrozné obvinění. A zde vidíš, jak všichni dohromady a každý zvlášť za sebe na ně odpovídá. To je myšlenka obrazu. Začátek dramatu, které vyvrcholí ukřižováním na Golgatě.
9: Bylo neuvěřitelné, jak starý mistr dokázal mluvit o obraze, který neviděl. Chvílemi se mi zdálo, že nestačím sledovat výklad a vnímat scénu. Avšak slepý Lomazzo pokračoval, jak Leonardo provedl svou myšlenku. Uprostřed, v čele podélného stolu sedí Ježíš. Klidný, smírně skloněnou hlavou a rukama rozprostřenýma na stole. Právě promluvil. Víc nemá co říci. Apoštolové, ti nejbližší u něho, Jakub a Jan, se v úleku od něho odklonili. Již zde je vyjádřeno, že Ježíš začíná být od nynějška sám. Učedníci, na každé straně stolu šest, jsou ve skupinkách po třech. Každá trojskupina je samostatná, v sobě ucelená a přece harmonická s celkem. Petr, ten třetí po pravici, pobízí Jana: zeptej se, kdo zradí. Na ostatních vidíš rozhodné: já ne. I když se nahlas ptají: zdali já, pane?
2: A kde bys hledal Jidáše, toho skutečného zrádce? Myslíš někde v pozadí stranou na konci stolu? Tam jej malíři, kteří poslední večeři malovali, dosud vždy umísťovali. Ne však Leonardo. Jidáš zde sedí druhý po pravici Krista, přímo vedle Jana, na bližším místě než Petr, který sedí až za ním. Leonardo tím říká: zrada je mezi nejbližšími, tím je větší a těžší. Dívej se, jak je ten Jidáš přece odlišen. Jedině jeho obličej je ve stínu. Jen on, ač v trojskupině s Janem a Petrem, je sám. Jen on mlčí.
9: Na pokažené stěně jsem však těžko rozeznával tváře apoštolů. Pak Lomazzo odpovídal na mé otázky. Leonardo maloval poslední večeři plné 3 roky. Někdy neodložil štětec od rána do setmění. V ty dny zapomínal na jídlo a na všechen svět kolem sebe. Jindy zase přišel, díval se, pozoroval, přemýšlel a zase odešel. Nebo štětcem jen něco málo poopravil. Ale vždycky, když přistupoval k práci, se zdálo, že je spoután strachem. Viděl vady na obrazech, které jiní pokládali za zázračné výtvory. Proto pořád něco vylepšoval, měnil. A nemohl dospět ke konci.
10: Vidím, mistře, jak chcete chlapce zasvětit do umění. A na něm pozoruji, jak přímo hltá vaše slova. Chtěl bych také trochu pomoci, aby ho poznal, jak Leonardo pracoval.
2: Jen začněte. Vím, že znáte dopodrobna obraz i jeho historii.
10: V Geraldiho rozpravách o způsobu, jak skládat román a komedii, je úryvek pojednávající o tom, jak se má dramatický básník řídit příkladem slavného Leonarda da Vinci. Když tento velký malíř měl uvést nějakou osobu do svého obrazu, dotazoval se nejdříve sám sebe na hodnotu tohoto člověka. Měl-li být rodu vznešeného či prostého, veselé či přísné povahy, ve chvíli neklidu či pohody, byl-li stár či mlád, spravedlivý či zlý. Když po dlouhém rozjímání si odpověděl na tyto otázky, chodíval na místa, kde se obyčejně scházívají lidé podobného charakteru. Pozoroval jejich obvyklé pohyby, jejich fyziognomii a způsob chování. Kdykoliv nalezl sebemenší rys, který by mohl sloužit jeho předmětu, načrtl jej úhlem do knížky, kterou nosíval vždy sebou. Když se mu po dlouhém běhání zdálo, že sebral dostatečný materiál, chápal se konečně štětců.
9: Tedy skuteční lidé, tak jak opravdu vypadají, jací skutečně jsou. Ne figury, ne vymyšlená krása, ale lidé. Vždycky jsem cítil, že v tom je smysl pravého umění.
11: Co se děje?
10: Milánský arcibiskup umírá.
12: Svatý Karel Boromejský.
11: Svatý?
12: Určitě bude prohlášen za svatého.
10: Mistře, nemluvte tam, kde svatá inkvizice naslouchá.
8: Michelangelo Merisi začal využívat každé volné chvíle, aby se dostal z domu.
9: Často jsem se celé hodiny jen potuloval a díval. Někdy jsem spatřil tvář nebo postavu, která mě zaujala. Vytáhl jsem papír a uhel a rychle kreslil. Nebýval jsem však spokojen. Zdálo se mi, že tomu něco chybí. Kdyby se mě někdo zeptal, co jsem vlastně chtěl, nedokázal bych to vysvětlit. Ale cítil jsem to. Intenzivně. Všemi smysly.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Noční linka, tentokrát pondělně úterní, právě otevírá, právě začíná a krásný pondělní pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme jako vždy před sebou celé dvě hodiny pro to, abychom se potkávali v našem vysílání a abychom popovídali a samozřejmě pro vás i tentokrát máme spousty zajímavých písniček, aby se vám krásně odpočívalo a pozdně večerně relaxovalo. No a teď už zbývá jenom odpovědět na otázku, o čem to dnes bude. Tak tedy takto, máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá a jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu. Možná je tím vaším světem umění nebo hudba nebo výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout a být jen sami sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte? Každý člověk, co si budeme namlouvat, potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života a odskočit si do takzvaně svého vlastního světa. Usebrat se, nadechnout se, nabrat sílu. No a kam v takovém případě odcházíte vy a jak pak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více z mnoha úhlů pohledu. Bude to jen a jen na vás. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Pak máme také web noční linka nebo rozhlas.cz/linka a pak máme také e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se k nám můžete samozřejmě dopsat. Tak ještě jednou krásně krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik na úvod, Věra Špinarová, Hej lásko, nečekej, a tolik také písnička. No a jako první se k nám dnes dovolal pan Jarda ze severu Čech, ze Sokolovska. Jardo, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím, doufám, že se máte hezky, tak to na závěr celého pondělního dne. A už se vás ptám, máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře a kam se třeba občas uklidíte?
1: Já vás sice nerad, ale opravím, ze západu Čech.
0: Dobře.
1: nerad bych patřil k severu Čech.
0: Jo, dobře, tak vás posuneme na západ, ano.
1: No. Jo, mám se dobře. Jste se ptala na to, kde jsem a to?
0: Ne, kde jste. Jestli máte v životě svůj svět, ve kterém je vám dobře a kam se jdete občas tak jako uklidit a odpočinout si tam a tak.
1: No, mám, no.
0: A prozradíte nám?
1: To určitě. Víte, my máme, já mám zahrádku uprostřed města. A to je oáza klidu.
0: Jo.
1: A mám výborný sousedy. Takže jsme stejně věkový kategorie, takže to je úplně bomba.
0: Mm-hmm.
1: A jestli vám můžu dát příklad toho našeho soužití, tak už 8 let jsme plánovali propojení zahrádek nějakou brankou,
0: mm-hmm,
1: aby jsme to nemuseli obcházet.
0: Ano, ano.
1: A když jsem byl tady u jedné nejmenované firmy, tak mi řekl, tak počkejte, jakou ještě to vlastně branku, já se to potřebujete. Říkám, no, my chceme propojit zahrádky se sousedem. A říkám, to si děláte srandu?
0: Jo, no neděje se to já asi říkám, často, to je pravda.
1: Já říkám, ne, proč? Říkám, vy máte takový dobrý vztah se sousedem, že chcete vlastně udělat propojení? Říkám, no ano, no.
0: Mm-hmm.
1: No a ona, ta slečna mi říká, mimochodem hrozně krásná, a říká, to vy jste šťastný člověk.
0: Mm-hmm. tak to je dobře.
1: No a tak nějak víceméně my jsme 50 plus všichni.
0: Ano.
1: No a víte co, aby tomuhle světu už okolo nerozumíme, no ty mladí, ty mají, ty žijí úplně jinak.
0: Tak jako vždycky nejmladší generace má samozřejmě svůj životní styl.
1: Jo. Samozřejmě.
0: A do toho se my starší tak nějak třeba už úplně nevejdeme, to tak je, no. Měli to tak určitě naše prarodiče, rodiče a tak.
1: Ano, přesně. Dneska lidi třeba na to nadávají, ale když je to normální posloupnost.
0: Hmm.
1: Když vlastně naši rodiče byli mladí, tak taky žili jinak. Ale my nemůžeme tu dobu srovnávat s tím, co je dneska.
0: To určitě nejde, vlastně, přesně tak.
1: Jenomže hromada těch seniorů dneska vlastně to dělá, jo?
0: Hmm.
1: Jo, za našich mladých let, rozumíte?
0: Dobře, ale to mi tak jako utíkáte od toho našeho tématu, od toho našeho tematického povídání. Zkrátka dnes je to o tom, že každý máme nějaký ten svůj svět a tam si to tak jako užíváme a srovnáme si třeba myšlenky i na toto téma ve své hlavě a především si chceme vyčistit tu hlavu, odpočinout si. Tak na té zahrádce určitě nechcete pořád, ale i když máte zlaté sousedy, což vám moc přeju, i v dobrém také závidím samozřejmě, protože to je velmi důležitá věc. Tak určitě děkuju. Máte také potřebu třeba být chvilku sám na té zahrádce, ne? Nebo užít si to, že tam jste chvilku sám a máte klid a nemusíte mluvit a nikoho poslouchat.
1: To jsem třeba teď.
0: No, vidíte to.
1: Dejte, já vám to úplně krásně vysvětlím.
0: No, povězte.
1: Já jsem byl taky ženatej chvilku.
0: Mm-hmm.
1: No, ale pak jsem se dal na kamionářství.
0: Mhm.
1: 22 let jsem byl v kamionu.
0: Je.
1: No, takže já jsem si ty samoty užil až. Ale tam jsem přišel na hromadu věcí, které jsou dobrý i zlý.
0: Mm-hmm.
1: Takže dneska já na té zahrádce sedím třeba zrovna teď a je mi tady krásně. Úplně bomba, ticho.
0: No to je nádhera.
1: Popijem si pivko a jsem spokojený, protože já nepotřebuji nikoho poslouchat, nikoho slyšet.
0: Mm-hmm.
1: Je to sice třeba možná špatný, že tohleto v tom kamionu vlastně, tam se taky sama furt.
0: No dobře, ale musíte se zase velmi soustředit na cestu, na řízení, na provoz a
1: jo,
0: určitě
1: jasně,
0: to není relax, samozřejmě je to určitě stále napětí.
1: Ale já jsem teda myslel, když máte pauzy, jo? Když
0: jo, takhle, ano, pátek, ano, to jo.
1: Pátek večer skončíte a jedete až pondělí ráno, jo?
0: Mhm.
1: A kluci kamenářský, ty to znají. Co? A vlastně dneska, abych si k tomu život, že já už třeba 3 roky nejezdím.
0: Aha.
1: Jezdím tady kolem komína, teda furt se tomu věnuju, mám papíry a úplně na všechno. A věnuju se jenom tak nějak tomu, abych byl doma furt, protože, no, ale to nechci zabruslovat.
0: Mhm.
1: No, jsem skončil kvůli tátovi, když umíral, a potom maminka, takže jsem zůstal doma.
0: Mhm.
1: Ale naučil jsem se to, takové věci vůbec vlastně neřešit, užívat si ten svůj klid, pohodu.
0: Ano, ano.
1: No, je to krásná práce. A hlavně přeju těm klukům za volantem, ať jsou kolama dolů.
0: No
1: to
0: je,
1: všichni chápou.
0: Důležitá věc. Dobře,
1: no,
0: tak Jardo, moc vám děkuju za vaši návštěvu tady u nás v Noční lince. Moc vám přeju, abyste si užíval teď krásné období na zahrádce, protože teď nás budou čekat ty nejdelší dny vlastně. Mimochodem, od západu k nám mají studená fronta. Už tam něco vidíte?
1: No helejte, já to sleduju od rána už.
0: No.
1: Protože když by to něco mělo přijít, něco vážnějšího, tak zítra se stěhuju ráno domů.
0: Jo, do tepla.
1: Do bytu.
0: Do tepla a do sucha.
1: No.
0: Ano, je mi to jasný.
1: No, tady jde o to vlhko. No. Když prší, tak na zahrádce vlhko a to nemám rád. No. Ale takhle, tak ale sleduju to a ona se trochu nějak zase mění, takže uvidíme, co nám přinese ráno. No.
0: Uvidíme, co se stane do rána, přesně tak. Jardo, moc vám děkuju, užijte si krásné dny na zahrádce a hodně odpočinku i radosti a mějte se hezky a zase příště u nás, ano?
1: Jestli můžu říct ještě něco.
0: Jenom v krátkosti, povídáme už strašně dlouho. Jednu
1: já
0: větu.
1: Vám děkuju.
0: Dobře, tak já děkuju.
1: Nejlepší rádio na světě.
0: Děkujeme za pochvalu a budeme se těšit zase příště.
1: Takže neděkujte vy mě, ale já děkuju já vám.
0: Dobrá, naslyšenou, díky, hezký večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Žalman Hohonka a spol a písnička Barevný šál. Trochu jsme zpomalili, ale na druhou stranu kam spěchat, je pozdní večer a na telefonu můžeme teď pozdravit paní Elišku. Eliško, krásný večer přeju.
1: Dobrý večer, Lituško, já vás zdravím a zdravím všechny.
0: Děkuju
1: posluchače.
0: Za všechny.
1: A vynikající téma pro nás, teda budu mluvit za sebe.
0: Dobře.
1: Starší lidi, protože člověk už je někdy unavený, tak pan čtete Březníkovi nakoupit a ta, po tom městě a já musím chodit s tím mojím vozíkem, takže kolikrát to tak, ako když jdu tady v Olomouci na náměstí, tak ten můj vozík mě skáče půl metru vysoko.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže potom přijdu unavená dom a když přijdu domů, tak první řadě si jdu, mám velké balkon a tam mám teda zahrádku a skutečně se mi tam jahody, kedluby,
0: no to je nádhera.
1: Květák, to všechno si tam sadím do těch truhlíků.
0: Ano.
1: Už to mám plný, dcera mě říkala, že za chvilku tam nevejdu. A pak jdu, to je asi tak 5 kilometrů,
0: ano.
1: Jdu k rybníku a tam je moje takový, prostě já jsem tam tak šťastná, yeah. Tam je kačeně, já je sleduju a mám tam už vybraný svoje ty kačeně a ty jsou tam malinký, takže já je nakrým, já nic nevyhodím, já to všechno šetřím
0: ano,
1: pro kačeně.
0: Ano, ano, ano.
1: A tak je tam nakrmím a jsem tam tak spokojená, všechno ze mě spadne. No tak potom se teda, ale už se mi taky stalo, to musím na své prozradit, že jsem tam krmila kačeně, to, teď to bude druhý rok.
0: No.
1: A to mě bylo 91.
0: Pánečku.
1: Takže si představte, že já jsem ztratila ten piplík,
0: jo.
1: Od toho, co jsem tam to krmení zesl, já jsem se ohla a já mám špatnou stabilitu. Takže jsem se ohla, ona se to se mnou zatočilo a já do toho rybníku spadla.
0: Je.
1: A to je tak 3-4 metry hloubka, jako ta stráň k tomu rybníku. Tak já jsem si tam zaplavala. A dokonce jsem se vyškrabala nahoru. A šla jedna paní s pejskem a dívala se a já jsem nemohla ten přelez, ten jsem vylezla nahoru, ale tam byl převis a já ho nemohla přelez, tak ona chuderka mě ho tam vytáhla. Takže tak jsem se vykoupala a i s tím mojím rybníku.
0: Tak to teda, ještě, že to dobře dopadlo, Eliško, to vám teda
1: dobře
0: řeknu.
1: To, jo, já jsem taková otrdlá, víte, a i tak, když člověk, tak jsem taková otrdlá. A druhý den jsem jela a trošku jsem jela teda obočí rozbitý, ale
0: je,
1: to
0: je,
1: jsem o ten rybník neudělala, ale o ten vozík. Já jsem na ně padla a potom jsem spadla do rybníka. A druhý den jsme jeli na chalupu, kteří, a je s náma taky ten můj nejmladší pravnuk.
0: Jo.
1: Tak ten měl těch 13 roků. A já jsem jim to neřekla, že jsem spadla do rybníka, aby se mě nevysmáli.
0: Zatajila jste to.
1: A ten malý mě řekl, babi, ty budeš tak dlouho chodit k tomu rybníku, až tam jednou spadneš.
0: No.
1: A já jsem se nemohla udržet, jsem přišla dom. Tak jsem jim to zavolala, že jsem tam byla v tom rybníku. Takže také,

0: já jsem si to nic měl. Šla si úplně za těch 5 kilometrů mokrá domů, chovala se a šla jsem si raz nakoupit.
1: Ano, ano, ano. Ale je to ta vaše oblast, kam ráda chodíte a kde to máte ráda v té přírodě zkrátka?
0: Strašně ráda. Mm. Ano, a někdy jdu přes tu vesnici, to se jmenuje Nemilany, a tak jdu přes ty Nemilany, tak mám zase trošku jiný takový, ne to město, že tam na té vesnici vás každý zdraví, že to... Takže takovýhle já mám pohody k tomu, abych se odpoutala od těch denních problémů.
1: Tak to je dobře, že si tam takhle v přírodě krásně užíváte, jdete pozorovat živé tvory i to zelený, co tam všechno roste, kvete a tak. A zkrátka je to taková vaše...
0: Takže to mě potom večer dobře začíná spát, protože to všechno potom promítnu a celkem si řeknu, tak to zvládla.
1: Ano, ano, ano.
0: Jak dlouho ještě nevím, ale snažím se to pořád zvládat.
1: To je dobře, Eliško, moc vám to přeju samozřejmě a přeju hodně, hodně pevné zdraví, hodně elánu, kterého vy máte stále na rozdávání, takže velikánská poklona. A až půjdete zítra na procházku zase, tak si to moc užijte, jo?
0: Přesně tak, děkuji, Tuška, já vám taky přeju hodně zdravíčka.
1: Děkuju.
0: A pohody. A nám trošku zaprší, protože vidím, že na těch polích je to všechno.
1: Je to suchý. Tak uvidíme.
0: Se mějte moc těžké.
1: Taky, krásný večer, hezkou noc.
0: A nashledanou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dalibor Janda právě dospíval, jinak máme za 11:45 a na telefonu můžeme pozdravit do Blatné Danu. Tak Dano, krásný večer ti přeju.
1: Krásný večer a děkuju, že se mi podařilo se provolat.
0: Jo, to poděkuji telefonním linkám.
1: No, já jim děkuju a děkuji i nebi. No a zdravím teda všechny posluchače samozřejmě, tebe obzvlášť a všechny posluchače a Elišku jsem teď moc ráda slyšela její peripetie. No a teď už k tomu tématu už ráda teda. Já totiž jsem takovej člověk, který miluje přírodu a zvláště stromy, zvláště takovou tu jarní, já nemusím až tak ty vedra úplně největší a to sucho a větrno, to taky ne, ale prostě vodu, přírodu, řeku. No a já mám takové dvě místečka, kam chodím teda za každého počasí dáli se, to tak říct.
0: Ano.
1: A to je prostě taková moje oáza. Jednak je to parčík tady nedaleko, to je pár kroků od baráku. Je to parčík, kde je taková poetická lavička, kde si můžeš pustit asi 20 básní. Je tam takový sloup, to je. Tam se dají pouštět verše.
0: Ano.
1: No a pak vždycky pojdu dál ke stoletýmu dubu, který je teda, on už má, určitě ta škola má 125 let měla, takže ten dub musí mít možná ke 200 letům. A to je takový strom, který já ráda obejmu. A pak třetí místečko ještě je řeka, která protéká vlastně Blatnou.
0: Ano.
1: A kousek od zámku, to je, když jedu nakoupit, a to jedu většinou na kole, tak já si tam vždycky sednu a z té lavičky se nemůžu odtrhnout, protože tam ta řeka ještě je taková mírná, protéká tam, já koukám na tu vodu a pokud k té vodě z rovínka nemůžu, tak jako si zaplavat třeba, tak prostě jenom koukám na tu vodu, pozoruju ty kačenky a prostě jsem úplně šťastný člověk a jsem v jiném světě.
0: To je pravda.
1: No a pak ještě třetí věc, která mě teda dělá dobře. Když chci fakt úplně se sklidnit, tak to je hudba, buď to CDčka, anebo další dřevo, a to je moje sladké dřevo, kytára, kterou si prostě pospívám nějaký písničky, třeba melancholický.
0: No je, co by ne.
1: Prostě je mi fajn. No a dneska mě prostě, já si úplně vybavuju tu písničku, teď nevím, jak se přesně jmenovala, jak zpívala před předchozím vstupu. No,
0: myslíš Pavel Žalman Lohonka?
1: Ano.
0: Barevný šál? Ano.
1: Barevný šál. No tak to já jsem si zpívávala a zrovínka teď si říkám, až ukončím a bude písnička nějaká.
0: Že si ji půjdeš zaspívat ještě jednou.
1: Jo.
0: No co by ne.
1: Ta mě oslovila.
0: Jo.
1: No a jinak teda to asi tak všechno k tomuto tématu. Já prostě mám svá místa, která jsou spojená zpěta s přírodou, s vodou a prostě s tichem klidem a to mě dodává nejvíce energie, když potřebuji prostě vypnout mozek úplně od všeho.
0: Tak to je dobře. Tak milá Dano, moc si to tam užívej u vás, protože to je krásná oblast, máš tam hodně míst, kam ráda chodíš a kde se dá tak jako opravdu čistit hlava, odpočívat, relaxovat a užívat si takové to spojení se světem.
1: Je to malé město, já bych velké město prostě už dneska v dnešní
0: rozumím.
1: Nepojala jeho. Jako
0: rozumím, takže přeci jenom jako poklidnější život a tak, to je důležitá věc.
1: Takže Jituško, měj se krásně.
0: Napodobně, děkuju moc krát, hezký večer, hezké dny a brzy naslyšenou zase u nás.
1: Ano, děkuju.
0: Dobrou noc, děkuju taky.
1: A zdravím, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Peter Naď a Na mojom poschodí. Tolik písnička a teď už pozdravíme Františka do Židlochovec na Moravu. Františku, krásný večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško.
0: Jej, a telefon nám vypadl, tak uvidíme, jestli se to podaří Františkovi hned dovolat se k nám zpět na to samé číslo studiové. Jinak samozřejmě i pro vás platí naše studiové číslo 731 800 900 a uvidíme, jestli se k nám František teda znovu teď dovolá. Františku, jak to dopadlo? Slyšíme se.
1: Zase se mě to zmáčklo, víte?
0: Aha, vypadlo to hned po pozdravu. Ano, už to vidím, ale je to v pořádku, takže můžeme pokračovat směle v našem povídání.
1: Ano. Tak, paní Tuško, já vám to řeknu asi tak. Já nejsem samotář. Já musím mít okolo sebe furt nějaký lidi, jo, abych si s tím měl co vykládat, a protože je pořád oči vykládat, jo? Já v té hospuci, tam je nás vždycky u toho stolu, ale 8, začneme samozřejmě někde o autech a končíme o ženách, jo? Víte? Tak to je tady takové, takhle chlapi se baví o hospodě, víte? A pak si ze mě dělají legraci, jak mě to ještě doma všechno jde. Já říkám, hoši, mě už to nende, já už jsem všechno pověcil na provázek, jo? A tak už vedu jenom slušný život.
0: Ano.
1: Vedu si jenom práci, jako, jo?
0: Ano.
1: Jinak mám rád třeba, když někam jedeme, já si kolika vybírám, kde to vede lesama, ta silnica, jo? Takže to mám rád prostě, jo, to je, tam se úplně jinak aj dýchá v tom autě, jo.
0: Ano.
1: Rád se dívám třeba na vodu, jak teče řeka někde, jo, nebo hory, když někde jedeme, tak jedete někde na nějaký kopcovitý terény, tak vidíte z těch kopců daleko, a to se mě krásně líbí, když tam to někde v dálci to žloutne, tam jo, nějaká ta řepka, nebo tam to zase nějaký, to, prostě ty plodiny, jak to tam pěkně všechno roste, to se mně líbí. Já jsem ze zemědělství, tak se na to dívám, jako jo.
0: No, to je dobře, že to takhle obdivujete a máte se zkrátka kam vypravit a kam se podívat, no.
1: Mám taky rád na rozhledný, když někde vlezem na rozhledný, jo.
0: Ano.
1: Teď pohled do té dálky, prostě tak si vždycky říkám, jak ta naša země je krásná, jo? Takže nebo když se mě daří práci, jo? Tak to taky má člověk jinou náladu, jo? Nebo jezdíme na koncerty dechové hudby, teď jsme byli v pátek, v nedělu na dechovkách, takže To mě nabíjí všechno, jako,
0: no,
1: jo.
0: Věřím, ano.
1: Sice tam tomu člověku tratí spoustu peněz, tak dneska už to není nic levného, ale musím podpořit i ty pořadatele a všechno, jo.
0: Ano.
1: A jízda autem, třeba to dělám hlavně kvůli manželce, ona ráda, protože je celý den doma, jo.
0: Ano.
1: Nikam se to nedostane, tak vždycky jedeme na nákup.
0: Taky provezete.
1: No a pak ujedeme třeba 30 kilometrů a tak, aby se taky mohla trochu kochat. Jo. To,
0: ano.
1: Takže takhle, prostě já mám rád společnost, jako jo, to některým lidem to vadí a že nemají rádi, maďáka taky, když třeba řeknu, že přijde ten a ten, tak musí všechno chystat, tak se to nelíbí, ale já jako to vidím jinak, jako jo.
0: Jasně.
1: Když mám rád společnost, tak za každou cenu.
0: Tak máte svůj svět ve společnosti, tak to taky může být, proč ne? Konec konců, každý to máme nějak. No.
1: Takže takhle to mě nabíjí, no, já jako to, a jo, a když někdy, jo, když jsem sám, tak většinou někde učinám, jako jo, to dokážu usnout všude, jo.
0: To je ale taky výhoda tohleto, protože dokážete aspoň relaxovat a dohnat spánek, který chybí a tak.
1: a to je ta noční líka, když to chce celý poslouchat, tak to je tak do jedné hodiny, pak bych to ale zase mě nevadí ráno stávání, takže
0: tak to je dobře, Františku, tak přeju hezké dny a děkuju taky za povídání a za návštěvu, hezký večer, jo?
1: Ano, taky děkuju, že jste v západě, Jiduško.
0: Dobrou noc, taky se budu těšit. Zase příště, naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Habka, s ním také Jana Kiršner a jejich duet Bude mi lehká zem. To vše v noční lince, tady u nás na vlnách Českého rozhlasu, kam se dovolal přímo zpoza volantu i Honza. Honzo, zdravím, krásnou, šťastnou cestu přeju.
1: Děkuju, já zdravím všechny nočňáky.
0: Dobrá, děkuju.
1: Kteří poslouchají a vás taky samozřejmě.
0: Tak kolik máte ještě před sebou dneska kilometrů, nebo už...
1: Teď už to mám kousek, už to mám nějaký 20.
0: Jo, tak to jo, tak už budete taky odpočívat za chvilku. Tak
1: jo.
0: Já vím, že... já nevím, jestli jste dálkový řidič, nebo jestli jedete svým osobákem jenom jako od někud.
1: Ne, já... kamionem, no.
0: S kamionem. Takže jste hodně hodin na cestách a hodně hodin sám za volantem, předpokládám.
1: No, každý den, no.
0: Každý den. Je to váš svět za tím volantem v kabině kamionu?
1: Jo, jo.
0: Co tak člověka napadne při těch dlouhých cestách, třeba pokud máte rád čas samozřejmě, protože je nutno sledovat provoz a tak?
1: Tak na to si zvyknete. Když jezdíte celý život, tak to už vám ani nepřijde.
0: No, tak
1: to už je jenom takový rituál, no.
0: Spousta lidí...
1: Ale já jsem,
0: no.
1: Víte, proč volám?
0: No, povězte.
1: Já jsem s vámi čekal, že je to takovýhle dobrý téma.
0: No.
1: Já jsem s vámi čekal, jestli je někdo takový blázen třeba jako já.
0: No, a v čem?
1: Protože já, když... Víte co, jo? Když takový člověk jezdí, tak nervy na silnici, jo? V práci, doma, tohleto.
0: No, no.
1: A já, když potřebuji vyplivnout, tak se seberu a jedu třeba na 5 dní, k vodě, takže jsem rybář. Ale pozor, vůbec mi nejde o ryby. Jde o to si tam prostě sednout.
0: A koukat.
1: No, koukat, pozorovat tu přírodu.
0: No jo, jasně.
1: Nejistí jsou ty rána, jo. Když se člověk probudí, vidí ten opar nad tou vodou, tedy se ty ptáci začínají probouzet. A teď si do toho uděláte kafe pěkně, uříznete si kedr chleba, na to si dáte nějakou paštíku, rybičky, vajíčka, cokoliv prostě. A tomu kafě si dáte cigaretu a teď sedíte a koukáte a já říkám, že vždycky se jezdím vyčistit hard disk.
0: Jo, rozumím tomu, jo, ano.
1: V dnešní době, jak je ta doba taková uspěchaná a tohle. A s přítelkyní jsme si koupili dodávku.
0: Ano.
1: Já jsem si naivně myslel, že to budeme dělat tak, že prostě i zateplím, připravím všechno a že budeme v sobotu ráno, že se třeba sebereme, a někam pojedeme na blind, úplně prostě.
0: Ano,
1: jo,
0: ano,
1: bez,
0: ano,
1: bez plánu.
0: Rozumím.
1: A někde si dáme večeři, že v oběd večeři, projdeme se, no přespíme a druhý den se zase třeba projde, nebo jo.
0: Ano.
1: A večer se vrátíme a prostě ten víkend někde procestujeme. Jenomže bohužel ona není romantik.
0: Aha, tohle jí nezaujalo vůbec, jo?
1: Tohle jí nezaujalo a ona ještě má doma starýho otce,
0: no,
1: takže se musím uvařit a klízet a tohle. Takže teď není čas, ale třeba jednou...
0: Třeba opatne, jednou to přijde na to, že by to bylo docela fajn aspoň někdy si to vyzkoušet, a, protože to je nádhera, tak, když tak. Jedete se svým domečkem vlastně, vždycky někam popojedete, kde to je pěkný, kde to stojí za to.
1: Kde se vám líbí, tak tam si zastavíte. Ano. A to je romantika úplně...
0: Ano, ano.
1: Tá za vlasy, jo. Jenomže bohužel, no. Takže já musím takhle k té vodě. A s vámi jsem čekal, jestli někdo se ozve, jestli někdo taky takový blázen. No,
0: možná se nám nějaký blázen, rybář ale... ještě ozve určitě, třeba,
1: no, to je možný,
0: třeba rybáři nespějí.
1: Oni o nás říkají, že jsme tichý blázni, ale ty, co to tvrdí, a ty nejsou romantici, protože ty to nemůžou v životě pochopit.
0: Jo, jo, jo.
1: Nechci nikoho urazit,
0: no, jasně.
1: Tak to je. Jo.
0: Ano, ano, ano, přesně tak.
1: Takže to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl.
0: Dobře, tak Honzo, moc vám děkuju, užívejte si krásné chvíle v přírodě, ve svém volnu, když máte čas, ať vás tam moc lidí neruší a zkrátka, ať si tam pěkně vyčistíte hlavu a odpočinete a jinak šťastnou cestu tam i zpět vždycky a budu se zase těšit, že se
1: moc
0: někdy
1: děkuju.
0: Uslyšíme. Jo, mějte se hezky, já děkuju.
1: Jo, mějte se taky. Hezky, hezkou noc.
0: No, podobně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marek Ztracený a písnička jménem Naše cesty. Blížíme se k půlnoci a před půlnocí pozdravíme ještě paní Jarmilu na Vysočinu. Jarmilo, krásný pozdní večer přeju.
1: Dobrý večer všem.
0: Děkuju.
1: A k tématu bych řekla asi tolik.
0: Povězte.
1: No, už jako malá, prostě 4letá, tak jsem chodila s tatínkem na houby, nebo nás bral všechny, že jo, měli jsme 3 děti. A s tím, že už jsem vlastně úplně byla nadšená z toho, co tam všechno roste a co tam prostě úplně jakoby mechy jak peřiny, že jo, polštáře. A prostě to tak na mě zapůsobilo, že on nás teda vedl k lásce přírodě a to a já jsem taky tak založila a všechno tak jako nás učil, brouky koupil atlas, že jo, a byl, já jsem totiž z Hájinky, takže jsme měli 100 metrů do lesa.
0: No tak to je krása.
1: Rybník hnedka lavičku a rybník za plotem.
0: No nádhera, to je romantika.
1: To bylo kouzelný, o tom se mi ještě dneska zdá.
0: Věřím,
1: normálně.
0: Věřím.
1: A měli jsme hospodářství, protože taťka pochází jakoby ze statku. Z Budišova tam s familií. No a s mamkou se poznali jakoby v kuchyni, tam ona dělala pomocnou sílu. Takže prostě taky tak jako se brzo brali, protože no chtěli být už sami. Tak dostali taťka rejon na Hladově a s tím, že teda teď jsem se trošku toho zamotala, ale takže prostě jsme od malinka byli s tou přírodou tou jako spjatý, no.
0: Takže k přírodě máte ten nejbližší, nejužší vztah, jaký si člověk vůbec může vypěstovat.
1: A taky když jdu do lesa nebo tak, tak prostě ne, že najdu houby, ale já tam nejdu za tím cílem, že jdu na houby.
0: Ano, ano.
1: Ale s tím, že prostě tam uvidím tolik krásných věcí a tolik úplně na mě dejchne prostě ten vzduch a všechno. A dala jsem si, aj nás naučil jednu věc, že když si chceš z lesa něco odníst, tak něco jakoby uklid, jo? Protože lidi jsou takový nepořádní, že já mám ještě igelitku a do té sbírám prostě odpadky, papírky, plechovky, plasty.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Toho mám vždycky tolik, že jsem si říkala, ty lidi, to snad není...
0: To je neuvěřitelná věc, já vím, no.
1: Jak je to znečištěný a jak to prostě... A jsme tam jednou chytli králíka, jo. Takže místo hub jsme chytali králíka. Ale krásnýho teda, no, tak jestli někomu utekl z vesnice, nebo prostě ho někdo tam... Nevím, asi
0: no, utekl, to se může stát asi, že takhle tak pěkně zdrhne někam.
1: Dovedete si oběd, no. Takže krásný. A ještě chci říct, že prostě aj ty ptáčci a to všechno, to člověk prostě tak, já teda vody jak živa od malinka to tak cítím a prožívám, že mám z toho takovou radost a přála bych to všem, protože není nad to prostě tady s tou přírodou takhle být spjatý. Jinak mě baví zahrádka, takže každá kytička, každý prostě má svoje místo.
0: Ano, ano.
1: A nejlepší je to, že dám 2 barvy vedle sebe stejný, takže pak tam musím dokoupit nebo dosázet něco, aby to bylo takové, že jo, trošku zajímavější. Takže mám prostě, ráda chodím na dřevo, ráda a i štípu, řežu, no a prostě si tak jako ten den, ne, že se štvu, ale já prostě potřebuji být furt v pohybu. Do toho ještě peču, takže to mě tak naplňuje, že prostě pak si dáme něco dobrého ke kávičce.
0: Jo.
1: A prostě dobrý oběd, taky to mě taky baví. Takže taková kačenka, zelíčko a bramborový knedlík a na to sklenička piva.
0: Relax u dobrého jídla taky proč ne, že jo, to je pravda.
1: To chcete víc. A na co na tom světě člověk má? Někdo chodí do kaváren, do hospod, ať si chodí, ať si každý dělá, co chce, koho co baví. Mě prostě baví tady ta příroda, zahrada a prostě mám proto cit a ještě abych se vrátila, jsem si škoda neříct, že jsme měli na Hladově jednu paní, to už byla 80 leta, a ta mě naučila tolik věcí. A já mám do dneška fotku v peněžence.
0: Jo.
1: A prostě švadlena. Jo, ale ona se tak strašně, jako taky s tou přírodou, vozejček vždycky takovej vzala a jeli jsme, a já jsem teda tam naučila chodit s babičkou. No a pak teda jsme chodili s ní do lesa a i se sestrou. A ona nás prostě naučila tolik věcí, že já
0: tak
1: úplně...
0: Tak to je krása.
1: Zbožňuju. Fakt muchomurky, ty masáky, to jsme nejedli. A ona, to poznáš podle toho, že ta noha je baculatá a červivá a taková, že jo.
0: Ano, ano. A už prosím jenom krátce, protože mně se blíží půlnoc.
1: Takže prostě děkuji za ní, za to všechno, ty rady, bylinky a jak se co čistí.
0: No je,
1: a
0: je.
1: Prostě tyhle. Úplně nádhera. A takovej prostě, když jsme byli, jak když jsme tam chodili jako domů, jo.
0: Ano, tak paní Jarmilo, musím poděkovat. Užívejte si krásný pobyt v přírodě, no. Přeju vám hezké dny, hezké léto a zase v noční lince se budu moc těšit. Mějte se moc hezky, děkuju.
1: Já všichni zdravím a máte výbornou pořad ty programy.
0: Děkujeme moc krát, děkujeme za přízeň, naslyšenou zase příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Jirky Korna jsme se přehoupli do nového dne, kterým je úterý, s datem už 9. června. Na Prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den úterní vydařený, abychom z něj měli radost, abychom také proto dokázali něco udělat, aby se nám dařilo všechno to, co máme před sebou a zkrátka všechno, na co sáhneme. No a když náhodou půjde něco stůha, tak to nechte chvilku odpočívat a ono si to zase dá za chvíli zcela určitě říci. Co se týče noční linky, tak se nás samozřejmě čeká ještě další povídání až do 1 hodiny na téma Máte v životě svůj svět, ve kterém vám je dobře? Jak pak vypadá? Jaký je? Máte svůj ostrov naděje, svůj svět, kterým je třeba příroda nebo nějaké místo, kam si chodíte odpočinout, meditovat, načerpat sílu? Možná je tím vaším světem umění, hudba, výtvarno nebo cokoliv jiného. Když si potřebujete odpočinout, být jen sami se sebou, se svými myšlenkami a pocity, kam pak se ubíráte, kam se uklidíte? Každý člověk potřebuje čas od času vypnout, zmizet z reality života, odskočit si do vlastního světa, usebrat se, nadechnout se a taky samozřejmě nabrat nové síly. Tak kam pak v takovém případě třeba odcházíte právě vy a jak vypadá svět a kdo nebo co ho tvoří? Tak tolik a mnohem více i v druhé polovině naší noční linky. Telefon opět beze změn 731 800 900, náš web rozhlas.cz/linka a náš e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný nový den, hezkou noc a právě teď můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Michal Tučný, koukám, jak celá země vstává a dovolal se také Olin z Kopřivnice. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás také zdravím, konečně doma v Kopřivnici. Po
0: zpátky
1: měsíci.
0: Z lázní, tak jaké to bylo, potrženo, sečteno jednou větou, stálo to za to?
1: Nechám to bez komentáře.
0: Tak já doufám, že přínos to určitě mělo, ne, že jste si to přece
1: určitě,
0: jenom...
1: Určitě,
0: no, tak to je dobře. Tak to je dobře. No a co pak ten váš svět? Máte v životě ten váš svět, který je prostě jenom váš, kde vám je dobře a kam se tak jako občas schováte?
1: Já těch světů mám několik.
0: No.
1: Teď jsem se zrovna s jedním světem vrátil, to je moje fenečka karelského medvědího pejska.
0: Mm-hmm.
1: Kde jsme na procházce zase hodinu a půl po Kopřivnici chodíme.
0: Krása.
1: No, tak já to dložím, a měsíc nebyla nikde pořádně, takže jsem vždycky tady projdeme.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je jeden svět, druhý svět, to víte, to jsou včely.
0: Aha.
1: Zrovna dneska, jak jsem, protože byli bez dozoru, tak jsem je prostě tady jeden roj přiletěl, prostě musel jsem udělat takové opatřenička. Dneska jsem prohlížel jedny, dostal jsem 4 žádla, tak to je maličko, to je jako v pohodě. No to jako cítím, to je to takové, svědím je to, no.
0: Jo.
1: Takže to jsou včelky, takže já zítra pořádně to prohlídnu, protože musím pravděpodobně vytočit med, protože kolegové všichni už točili, takže já to musím taky udělat. Další svět je hudba, kytara, banjo, to s kamarádama se vždycky scházíme. Teď máme domluvenou pátek ve vinárně Bobule, tady v Kopřivnici, kde se sejdeme, bude nás asi 6, s kytarama, banjo, harmonika, nevím, jestli přijde, ale to je jedno. Prostě máme takový, těch kolektivů máme teda jako víc tam, protože nesouslí zase pouze na tu Kopřivnici, ale jezdíme, to jsem možná říkal, do Příbora jezdíme, na Kletnou jezdíme a prostě je těch míst víc. Prostě jsme šmrncli takovým tím, jak se říká, hudbou country, takže na něco hrajeme, takže se jdeme a je to perfektní.
0: Ano, ano.
1: Když, jak se říká, když zpívá celá hospoda, tak to je zážitek.
0: Tak to je krása, no je.
1: To mají radost děti, kteří tam přijdou celou na pivku a teď se tam začne loudit nějaká ta hudba a podobně. No jak jsem byl v těch lázních, tak jsem stihl, byl jsem pozvaný na potlach, jestli víte, co to potlach je.
0: No, takové setkání, jako ne?
1: Tramského osady.
0: Ano, ano.
1: Pozvou kamarády z celého širokého dalekého okolí a prostě se sejdou a zapalí se slavnostní oheň. Takže jsem byl břidličné na potlachu tramského osady zlomená Podkova. Bylo to skvělé. Tam jsme hráli od 7 hodin do 11, teda já jsem pak už musel se vrátit do lázní, takže já z něj jsem měl takové, jak se říká, bojové, takové dobré prostě. Bylo to fajn, jako ve výsledku.
0: No tak to je dobře.
1: Potom další svět, to je potom příroda, to je Kopřivnice na kraji Beskyd, takže buď kolo, nebo turistika, na Javorník, ten takový nejvyšší vrchol, tady ten má 980 metrů,
0: mm-hmm.
1: Tam krásná rozhledna.
0: Mm-hmm.
1: Se vidíme, když je viditelnost, vidíme Praděc. Jak jsem byl v té Karlově stonánce, tak jsem byl i na tom Praděru a tam zase vidíme z toho Praděru, vidím ty Beskydy. No a ta rozhledna na tom velkém Javorníku, tam vidíte Lysou horu, Radhoš, Pustevný.
0: Jo.
1: Na druhou stranu Hostýnské vrchy, potom vidíte ty jeseníky a to prostě je to nádhera.
0: Stojí to za to zkrátka, je to krása. To,
1: ano, musí člověk šlapat, ale... Ano, je škaredé počasí, třeba příklad uvedu. To bývá tak většinou v zimě, kolem těch Vánoce, kdy mlhá podobně. A stačí, když vyjdete, jedete do vedle s vlakem, tam vyjdete nějakých výškových 100 metrů a už jste nad mlhou.
0: Ano.
1: Krásně svítí sluníčko, všechno je dole, taková ta kaše krásná, to se krásně fotí z té rozhledny. Takže, jak se říká, není špatné počasí, je špatné oblečení a podobně.
0: To je pravda.
1: To byl takový průlet mým světem, který prostě nejenom jeden, ale několik.
0: Tak si...
1: Tak to mám i do každému, ať to každý pozná, protože když se do něčeho zakousne, tak prostě to potom...
0: Ano, ano.
1: To se pak žije. Takže je to paráda.
0: Užívejte všem... propojené své světy, protože jich je mnoho, takže
1: hezky
0: chvilku jeden, pak zase další a moc, moc přeju krásné dny.
1: V správný čase stane to, že se propojí ten svět s tím druhým.
0: Ano.
1: No prostě je to nenudím se.
0: To je dobře.
1: Takže tak.
0: To je dobře, jinak přeju hezké dny, děkuju za návštěvu, Oline, a krásnou noc.
1: Krásně. Taky. Zdravím všechny, budu poslouchat. Já zase pozdravuji samozřejmě svoje kamarády, Jiřinku, Milana, Roberta z Olomouce a tady paní Rozenkráncovou. Prostě já bych musel jmenovat dlouho.
0: Dobře, ráda, vyřizuju. Takže, a krásnou noc přeju. Taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marcel Zmožek a písnička, která se jmenovala Dlaně, a máme další telefon a to znamená také další návštěvu. Dovolal se z Mladé Boleslavy Milan. Krásnou noc, Milané, zdravím vás.
1: Krásný večer vám i všem posluchačům Českého rozhlasu.
0: Moc děkuju.
1: A já jsem strašně rád, že vás můžu pozdravit v tuto noční hodinu.
0: No, podobně. Tak Milane, prozraďte, jak vypadá ten váš svět, který máte určitě moc rád a kam se třeba občas jdete tak jako schovat a uklidit a odpočívat a tak.
1: No, nejradši se uklidím někde do kouta, ale nejradši to mám v přírodě a rád při procházení. Mm-hmm. Chtěl bych říct, že mám rád třeba pozorování mravenců.
0: Mhm.
1: Málo kdo ví, že takový mravenec se dožije 7 až 9 let.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem kdysi choval hlodavce, myši, potkánky, rozárku a Josívka.
0: Jo.
1: Ale málo kdo ví, tito hlodavci se dožívají zhruba 2 až 3 let.
0: Mm-hmm.
1: Ale ty mravenci jako hmyzáci, nemám rád ty invazivní takový masožravý, ale já obdivuju ty s velkými kusadly, co lezou do korun stromu a odhryzávají ty listy.
0: Yeah.
1: A ty listy padají dolů a potom jsou ty sběrači a oni si ty listy nosí do toho hnízečka, do toho krásného mraveniště.
0: Mm-hmm.
1: Tam si to napichují. A co se děje? Ono to trochu tleje a rostou jim tam houbičky. A tím se tím mravenečkové živí. Takové mravenci já mám nejradši.
0: Jo, rozumím. Mhm. Takže rád chodíte do
1: příroda.
0: Jo, rád chodíte do přírody, pozorujete přírodu a život v přírodě a tak. To je takový ten svět, který vás naplňuje, uklidňuje.
1: Mi to z duše.
0: No to je dobře.
1: Paní redaktorko.
0: Tak já moc samozřejmě děkuju za tohleto povídání. A máte nějakou, vy jste z Boleslavy, jste říkal, tak tam je určitě spousta krásných míst, kam se vypravit, kam chodíte nejradši.
1: Je, tady jsou švédské šance.
0: Mm.
1: A těch kulturních míst.
0: Do Českého ráje, kousek taky od vás, to je pravda.
1: Samozřejmě do Turnova, na Sichrov, na zámek.
0: Ano.
1: A vůbec tenkrát, když jsem tam byl naposledy, rekonstruovali sídlo Berty Rohanové, to západní, ale to už je všechno jaksi překonané.
0: Jo.
1: Neměl bych se pouštět do politiky.
0: No to se ani nepouštějte, v noční lince se politika neřeší.
1: A taky nebudu dělat nikomu lacenou reklamu samozřejmě.
0: No právě.
1: Ale abych se držel vašeho tématu.
0: Ano.
1: Já když se pro něco zapálím, jako jsem to udělal tenkrát, tak potom se zatím jdu a to mě naplňuje.
0: To
1: a
0: je dobře.
1: To je moje poslání.
0: Mm-hmm.
1: Víte, jak rád vás poslouchám ten váš pořad.
0: No děkujeme.
1: Ještě jak kdekoliv jiná konkurence.
0: Dobře.
1: Rádio, skutečně.
0: Tak to máme radost tady všichni, ano.
1: Řeknu příklad. Váš kolega včera pouštěl krásného Josefa Dvořáka. Já jsem si to nahrál. A já z toho budu žít třeba ještě 10 let.
0: No to je dobře. To je dobře, že my si u nás vyberete různé pořady.
1: Váš program pokračuje posléze od vašeho rozhlasového kolegy a toho já si nesmírně cením, ale abych nezapomněl na všechny, kdo se nám tady přihlásili a které jsem poslouchal, rád bych hodil smyčku na pana Františka na Moravu. Ten se mi moc líbil. Mně se to moc líbilo, toho vyprávění.
0: Dobře, tak to bude mi určitě. To bude mi určitě radost.
1: Dobrá práce. Vaše práce, paní redaktorko. Děkuji vám.
0: Dobře, tak Milane, moc děkuji. Užívejte si krásné jarně letní přírody. Hezké dny vám přeju a budu

0: Tu se těšit zase v Noční lince, ano?
1: Děkuju vám pěkně moc.
0: Mějte se hezky.
1: A všem posluchačům krásnou dobrou noc.
0: Nápodobně dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a písnička Nešlap neláme, no a jinak za 6 minut půl jedné, to je přesný čas. Na telefonu teď můžeme pozdravit Aničku do Miroslavy, krásnou noc, Aničko.
1: Já vám taky přeju krásnou noc, Jituško, a všem posluchačům, kteří ještě poslouchají.
0: Děkuji moc krát za všechny.
1: No, když vemu tak to vaše téma dnešní, no, je velice zajímavé a musím říct, že pro mě už jsou takové ty odpočinkové, jak bych to řekla, takové odpočinkové příběhy, jenom které jsou platné pro uši. Jo, protože moje ztráta zraku mi to nedovoluje, takže procházky v přírodě už mi nedovolí ani moje nohy, takže něco na zahrádce, to dělám velice ráda, dělala jsem to velice ráda. Pobyt po domě, uklid, to mě taky baví.
0: To proč ne, samozřejmě.
1: Ale nejvíce, víte, co já mám nejvíce ráda? Já mám nejvíce ráda, když si večer vlezu do té mé postýlky, já se obložím a to už je brzo, pro někoho je to hodně brzo, že to kolem deváté, před devátou, po deváté hodině, já se obložím polštáří, já mám u své postele rádio s přehrávačem, mám tady telefony oba dva, jak pevnou linku do ruky, tak mobil, a mám tady takový malý tranzistoráček, který si dám k uchu, ale já se posadím, obložím se polštáři, jo, mám už třeba z internetu najít nějaký program, který budu poslouchat na Českém rozhlase, ať je to četba, ať je to, nebo to mám v audiu četbu, že jo, nebo písničky, a já nemusím se soustředit na tu práci, protože ať jakoukoliv práci dělám přes den, tak se na ní musím soustředit, kde se pohybuju, co mám dát do té polévky nebo do té omáčky.
0: Ano.
1: Jo, a toto já takový všechno vypustím, udělám si svou hygienu a vlezu si do své postýlky a relaxuji, přemítnu si ten den svůj, co jsem udělala, co mě čeká, a tak si krásně si oddychnu v mé postýlce. A to je takové mé zakončení dne.
0: Ano.
1: Počkám si na hymnu, protože si na dvojce poslouchám hymnu každý den, takže to je takový můj relaxační ten, ne že bych to té posteli se válila celý den, ale...
0: Rozumím. Ale večer už je to pro vás, už je to váš svět.
1: Večerní čas a k tomu pěkná knížka, ještě když je trošičku napínavá, tak já potom se to v tom nejlepším to vypnu, když už mě srdce skáče a celý den přemýšlím a já si nikdy nedovolím, aby si to předsvakala na konec, abych věděla, jaký je konec, když ta knížka mě byly, já se tak jako se prostě těším a to své napětí ve svém těle tak živím, abych se dobrala správnu na toho konce.
0: Ano.
1: A tak se posteli pak to odložím a nechám si jenom ten svůj pravý polštářek, až je jedna hodina a ulehnu a spínkám.
0: Dobře. No,
1: když se mi podaří.
0: Když se nepodaří, tak se usne později. Ano, přesně tak.
1: No, jasně. Ale nejlepší takové místečko mám doma v mé posteli. Mám svůj pokoj s počítačem, mám tam taky gauč, že bych si taky si tam někdy přes den přilehnu, poslechnu si písničky, dechovou hudbu nebo jiné písničky, ale v té posteli se cítím tak jako opravdu nejlíp a nejvíce mi relax.
0: Největší relax, ano. Dobře, no, Aničko, no tak vám přeju krásný noční relax, potom krásné usínání. A děkuji moc taky za návštěvu.
1: Mám okno otevřené, tak poslouchám ptáčky a včera, aby si toho lidé trochu všimli, tady se rozhodně rozmnožilo hrdliček. A já je poslouchám, ty hrdličky, je tady ticho, hrdlička se ráno brzy zbudí a sedá si tady na parapet a já žádný cukru neslyším.
0: Jo.
1: Já slyším, nedej se, Nedej se. Mm-hmm. To slyším. Tak je, jestli má ta hrlička, ta samička jiný zvuk toho vábení, anebo ta, nebo ten sameček, nevím to, ale já slyším, žádné cukru neslyším, mm-hmm. Já slyším nedej se.
0: Dobře, tak ať se vám hezky usíná i s hrličkama a děkuju moc krát. Krásnou noc, Aničko, naslyšenou.
1: Dneska, ještě vám to řeknu, dneska v Dolních Dubňanech byl v neděli, už je dneska úterý, v neděli byl dechovkový festival. Mm-hmm. A my, že tam přijedeme na ten dechovkový festival, bohužel se to zvrtlo, takže jsme nepřijeli a v sobotu tam byl dětský den. Mm-hmm. No a dneska mi volal ten náš 4letý pravnouček, mm-hmm. a říká mi, babi, my jsme vás čekali, že přijedete na ten dětský den, který je pro babičky a pro dědečky. Tak jsme se tomu smáli s dědou, takže že máme dětský den. Oni tam měli předtím den pro děti.
0: Ano.
1: Na hřišti, na fotbalovým, a takže on si to myslel, to byl
0: že
1: festival.
0: Že to bude to samé pro vás.
1: Hudeba. Takže nás čekali, že přijedeme na ten dětský den pro babičky a pro dědečky.
0: Tak příště to doženete určitě. Tak Aničko, děkuji moc krát, krásnou noc a příště u nás. Jo, naslyšenou.
1: Já vám taky přeju krásnou noc a mějte se moc.
0: Taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Václav Neckář, a kdo vchází do tvých snů, má lásko. No a krátce po půl jedné pozdravíme do Brna pana Jaroslava. Jaroslave, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: A všem zdravím vás i všechny lidi.
0: Moc děkuju za všechny.
1: No, já bych řekl, že mám těch oáz a zálib taky po vícero.
0: Mm-hmm.
1: To bychom přetáhli, kdybych to měl všechno vyjmenovat a komentovat.
0: Ani ne tak zálib, Jaroslave, ale jako v ten váš svět, kde vám je dobře, kde se zkrátka tak jako uchýlíte k sobě.
1: Já jsem to pochopil, ale to slovo záliba se dá taky použít, myslím. Já jsem vnímavý, já jsem to takhle pochopil. No, tak to je svým způsobem vlastně taky záliba, že jako dá se říct, jako tak trochu se mě vyvedla z konceptu. No, takže, ale nejvíc pro mě největší medicínou je pro mě největší medicínou a lékařem je pro mě příroda.
0: Jo.
1: Pokud možno příroda nedotčená, dá se říct panenská. Prosím?
0: Nic, jenom jsem se chtěla zeptat, třeba v okolí Brna, kam rád chodíte, nebo kde to tam máte rád?
1: Brno má krásné okolí.
0: No to věřím.
1: Krásné okolí. Kromě jedné strany na jih, na Břeclav, na Znojmo, tak jsou všude krásné lesy. Takže Brno má krásné okolí. No já nejraději chodívám, toulám se, ať už s někým nebo sám, ale nemohl bych procházet, chodit přírodou s někým ukecaným
0: jo.
1: a mnohomluvným jako zvukově jako vydatného rázu. To by mě rušilo.
0: Rozumím.
1: Já spíš vnímám ty zvuky přírody a tak dále. Takže s někým nepříliš mluvným, nebo ať už sám,
0: radši sám.
1: Se tohlám to přírodo,
0: ano.
1: Tak prostě vnímám ty zvuky té přírody a no, taky objímám stromy.
0: Jo.
1: A vždycky si říkám, je to kluk nebo holka. Ale jelikož jsou v tomhle směru, řekl bych, těžce normální, tak si říkám, vždycky to bude holka. Tak, no, tam v přírodě si nejlépe, nejvíce odpočinu, vyléčím všechny trampoty.
0: No je.
1: A nebo když mám nějaký dilema, potřebuju si nějak rozhodnout.
0: Promyslet si to.
1: Takže ano. A já, víte, já někdy tak, já se v té přírodě někdy cítím až tak hezky, tak dobře, že slovy se to dá dost dobře těžko vyjádřit.
0: Rozumím. Prostě je vám krásně jako, dobře, nechce se vám tam odsud ani.
1: Ale kdybych se měl o to pokusit, tak já bych řekl, že jsou nějak tak nějak načisto a docela úplně tak nějak poeticky jakoby sfanfanělý úplně.
0: Jo.
1: Jako že chce mi jako něco, jako že se mi chce zpívat, jásat, jo. Úplně jako, nebo jakoby opilí se někdy cítí.
0: Ano.
1: Tak to se ale jsou věci, záležitosti, které se slovy těžko vyjadřují.
0: Rozumím.
1: Takže nějak tak.
0: Dobře, tak každopádně vám přeju krásné výšlapy do přírody v těchto dnech, protože to počasí přímo zve na takové krásné vycházky a výlety, tak si to moc a moc užijte a moc děkuju za návštěvu a přeju krásnou noc, Jaroslave, ano?
1: I vám a vše dobré zdraví.
0: Taky, nápodobně.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc a budu se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Černocká, jak jste určitě všichni poznali, a její písnička Tam, tam já, dovolal se k nám Pavel ze Šumavy. Krásnou noc, Pavle.
1: Nádherná písnička. Moc se mi líbila, já ji miluju.
0: To je dobře, že se vám líbila. Moc vás zdravím na Šumavu, krásnou.
1: Tohle se mi hrozně líbilo. No,
0: mm-hmm.
1: A na toto téma, o kterým se dneska povídáme,
0: no,
1: noci,
0: no.
1: Víte, já mám rád odpočinek, a víte kde?
0: No, povězte.
1: V kostele.
0: Mm-hmm, to tady dnes ještě nebylo, vidíte
1: já,
0: to.
1: No, nezaznělo, já vím.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem pracoval v podniku, jak já jsem pracoval v rádiu.
0: Mm-hmm.
1: A chodil jsem domů a po cestě jsem měl na cestě kostel.
0: Jo.
1: A když jsem měl v práci jako problémy a jako nebyl jsem úplně nadšený, já byl jsem, já to nechci to říct prostě, jo, byl jsem naštvaný. Tak.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Tak jsem došel do toho kostela, byl otevřený vždycky, to
0: ano.
1: Nechávali otevřený.
0: Ano, ano.
1: A já jsem si tam sedl. Já ne, že bych tam potřeboval faráře, nebo tohle, já jsem si prostě sedl do toho kostela a nechal jsem působit na sebe, jako ten kostel má, prostě každý kostel má určitou auru, která na vás padne.
0: Jasně.
1: A já jsem prostě seděl a nechal jsem na sebe působit ten klid. Klid.
0: Rozumím, rozumím.
1: Ten klid toho kostela. A seděl jsem tam hodinu nebo dvě a pak jsem vyšel a jako jsem si říkal, tak pojď domů, aby je to dobrý, se ženou se nepohádáš, bude to v klidu. Víte, na mě takhle působí kostely.
0: No to je dobře, že si tam najdete své místo klidu.
1: Já jako jezdíme občas, samozřejmě jedeme se podívat, já jsem byl na Notre Dame a tohle než ještě zhořel a tohle všechno, byl jsem na tom velkým klášteře na, no jak se to jmenuje, tam, no, Ježišmarja, no.
0: No to je ten, jedno, prostě v kostelích. No,
1: no to je jedno, prostě ve Francii ten velký, no, to je jedno. A prostě jako procházel jsem mnoho těchto kostelů, byl jsem jako v Římě a tohle.
0: Mhm.
1: Ale vždycky jsem tam šel se podívat a vždycky jsem si jenom sednul na půl hodiny třeba. A seděl jsem a jako jsem jako bral do sebe ten kostel totiž má určitý fluidum.
0: Ano.
1: A to jsem do sebe vždycky vsákal a jsem si říkal, tak Pavlíku, teď seď a poslouchej a vyser se a nech to všechno kolem sebe a nech na sebe působit tohle místo.
0: No krásně jste to vymyslel, zcela určitě, no. Nádhera.
1: A víte, jako já bych doporučoval hodně lidem, kteří jsou steklí a občas se hádají a tohle,
0: jo, aby se
1: ať se zajdou, sednou do kostela na půl hodiny.
0: Mhm.
1: A nechaj prostě na sebe působit jako to prostředí. On totiž ten kostel, to je zvláštní prostředí. Ať si říká, kdo chce, co chce, jo, kdo si myslí, že není pánbu a tohle, to je jedno. Ale každý kostel má svý určitý, to je prostě zvláštní fluidum.
0: Ano, ano.
1: Já žiju v Přední Výtoni.
0: No.
1: A my tam máme starý gotický kostel.
0: Mhm.
1: A já tam chodím, sednu si a koukám a nechci tam kolem sebe nikoho. Je to jedno, já si tam sednu sám.
0: Ano, ano.
1: No a je mi tam dobře.
0: Tak to je dobře. Výborně. Tak Pavle, taky vám moc děkuju. Užijte si krásné chvilky tam právě v těch místech, kde to máte rád a kde na vás to působí dobře a na vaši duši.
1: Doporučuji všem.
0: Dobře, dobře.
1: Když budete naštvaný, steklý a nepříjemný, sedněte si na chvíli do kostela.
0: Dobře, tak to je krásný vzkaz. Já za něj moc děkuju a přeju vám hezkou noc. Mějte se hezky,
1: taky
0: zdravíme na Šumavu. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Pavel Bobek dospívává, dík, že smím pár přátel mít. No a my jsme se dostali do finále pondělně úterní noční linky, tak se pojďme také v rychlosti ještě podívat do pošty, protože jste se k našemu tématu poměrně hojně rozepsali, za což děkuju mnohokrát. A pan Michal Sedlák třeba píše, můj vnitřní svět je vrstevnatý a daleko bohatší než ten vnější. Utíkám se do něj před drsností života a nepochopením schovat. Tady na pražském Chodově jsem si oblíbil několik míst, jedním z nich je Vnitroblok s Oskarem, sochou fantastického zvířete, připomínajícího křížence psa a lva. Vytvořili spálené hlíny keramik Jaroslav Róna. Sednu si na lavičku, pozoruju ho a nořím se do sebe. No a pan Bohumír zase píše, zdravím noční linku, pohodová otázka, ať už pro líné nebo vysloužilé, přerušit práci na zahrádce a jen tak posedět, to je můj případ. Nebo si sednu na kolo a zajedu kousek do vedlejší ulice za kamarádem. Je vdovec, tak mu zkracuju osamění. No a já jsem také potom v pohodě, aniž by mě něco uteklo. Nejradši mám dny po dešti a větru. Sednu si do okna a koukám na vyčištěnou krajinu Drahanské pahorkatiny, koukám na moje rodiště v dáli a nemohu se toho nabažit. Tak tolik pan Bohumír. Tak přátelé, tolika mnohem více na téma máme v životě svůj svět, ve kterém nám je dobře. Určitě ano, každý máme ten svůj, tak si jej také užívejme a doufám, že najdeme také chvilku času pro to, abychom si jej mohli užívat. No a protože jsme na konci noční linky, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny, pokud samozřejmě jdete spát. Pokud se vám nechce spát, tak pro vás máme další pořady, takže vám přeju hezký poslech. No a jinak vám děkuju moc, přeju dobrou noc a budu se těšit zase velmi brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Nedávno jsem si tu liboval, jak je to pěkné, když se host našeho divadla představí hned na úvod první písničkou. Jenomže, když jsem dnes pozval spisovatele a humoristu, jak se říká, muže od pera, tak raději nechám ten začátek na Martě Kubišové, která, jak ještě uslyšíme, našeho hosta poznala v mládí v jednom literárním kabaretu.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Miloslav Švandrlík, většina z nás asi hned doplní Černí baroni. A nebo si vzpomeneme na obrázky kresleného humoru na stránkách někdejšího Dykobrazu s nepraktovou až ladovsky tlustou nebo silnou černou linkou. Švandrlík, neprakta. Ale abychom si hosta dnešního divadla pana Miloslava Švandrlíka trochu blíže představili, on totiž zdaleka nebyl jen autorem těch Černých baronů a textové části nepraktových vtipů, pojďme teď na chvíli mezi diváky do Šemánovic u Kokořína, kde byl svého času Miloslav Švandrlík hostem Ondřeje Suchého.
2: Pane Švandrlíku, začínám vždycky u dětství. Jak to bylo u vás? Kdo z vašich rodičů a prarodičů eventuálně vás nakazil svým humorem? Po kom jste?
3: No tak můj tatínek byl takový ochotnický komik, který si do kabaretu sám psal kuplety a vždycky mi to předčítal. A říkal, tak co, jaký to je? Já jsem řekl, blbý. V tu ráno jsem dostal facku a říkal, a teď to napíšeš sám. A to byly moje začátky.
2: Než jste se stal spisovatelem, tak jste chtěl jste hrát divadlo. Dostal jste se ke hře na flétnu. Dělal jste asistenta režie slavnému Alfredu Radokovi a to ještě zdaleka nebylo všechno. Zoufal jste si, anebo jste se tím bavil vším, čím jste byl?
3: Já jsem jako Neruda byl všem rád.
2: Jo.
3: Něčím sice radši, ale, ale celkem jsem byl vždycky spokojený.
2: Proč jste si vybral takovou klikatou cestu?
3: No já jsem si ji nevybral, mě
2: tak
3: bude
2: život.
3: Všeť vyhodit.
2: Ale zkoušky na divadelní fakultu jste...
3: No to byla taky legrace hrozná, protože já jsem v té době nějak recitovával a to, ale byl jsem zaměstnaný v Regule Národní podnik, kde jsem zametal dílnu. A teďka jsem šel z té továrny a uklouz jsem po takovým tom, jak,
2: teď jsem napjatej.
3: Po mříži, jo, tak. Mříži na kanálu a porazil jsem pána. Hlavou se mu drc do břicha. A pán vstává, já se omlouvám. On říká, hele, ty jsi recitoval, já tě znám, já jsem osvětový inspektor na Praze 3 a já scháním lidi z dělnických profesí, který by šli študovat na AMO. Tak jsem šel dělat zkoušky asi druhý den hned, nebo třetí.
2: A zkoušel jste toho Sirána, nebo?
3: Ne, to bylo ne. Dřív, to jsem se pokoušel kdysi na konzervatoře.
2: A tam byl ten pan Heger?
3: Tam jsem ho málem připravil o život, ano, protože Karel Heger hrál v té době Sirána, slavná to figura. No já jsem tam přišel ve skautských kalhotkách, těch manchesterákách, místo meče jsem měl v ruce větev a teď jsem tam začal umírat. No a Heger zrovna svačil, měl mlíko a housku a zaskočilo mu. Jak se chytám, že?
2: Takže kolegové potom pomohli a...
3: A nevzali mě, vidíte to.
2: Ale tam na tu divadelní vás vzali.
3: No pak mě vzali.
2: Jak jste se dostal k té režii?
3: No zase jsem měl problémy v tom herectví. Protože já jsem byl přes ten kabaret a přes takový ty srandičky. No a teďka jsem dostával třeba Seriožu Tulenina v Mladý gardě. A takovýhle role, tak...
2: To... takže oni vás přeřadili na...
3: na režii.
2: Na režii, ale ještě mě tam nefalíruje ta flétna, jak jste... To jste si zvolil?
3: To ještě dřív.
2: Ještě dřív.
3: To jsem chodil do hudební školy, no. Ale to, předtím já jsem chodil do dramatického oddělení městské hudební školy, který zrušili, protože si řekli, že jedna konzervatoř stačí. No a tu naši zrušili, já jsem šel za ředitelem a říkám, co mám dělat? On říká, jděte do dolů nebo do hutí. No, to se mi nechtělo. A on říká, no podívejte, nám nechali ještě pedagogické oddělení, kdybys to vystudoval, byl bys z vás učitel hudby, pokud ovšem na něco hrajete. Já říkám, no hraju na housle trochu. On vytáhl z futrálu housle, já předveďte. Jsem to vzal, spustil jsem lapalomu, on mě nechal zahrát asi šest, tak to říká, to by nešlo. No a pak na mě hlížel si mě a říkal, ale poslouchejte, vy máte krásné masité rty a my nemáme flétnisty. No tak jsem souhlasil s tím, že budu hrát na flétnu.
4: Co říkal tatínek k tomu?
3: No, žasl? Tatínek žasl velice.
4: A zahrajete si ještě dneska tak
3: na... Ne, mám.
4: Na flétnu.
3: Tatínek říkal, to jsi to dopracoval. Bude z tebe pastevec, budeš foukat na fujaru.
4: Vy se dodnes umíte dívat na léta 50. s ohromným humorem. Byla to pro vás opravdu taková sranda i tenkrát?
3: No já musím říct, že...
4: Byla.
3: Tenkrát, jo. Protože... jsem si neuvědomoval ani v plný šíři, co se kolem mě děje. Tak vždycky to nějak dobře dopadlo.
4: Vy jste byl dělnického původu, takže
3: já
4: jste měl...
3: byl dělnického původu.
4: To jste ještě mohl obrazit různé další školy, že jo? To by vás brali...
3: No všude by mě vzali.
4: No a jeden čas jste byl také vychovatelem mládeže.
3: Aha.
4: To je úžasná epizoda ve vašem životě. Já si myslím, že u toho se musíme zastavit, protože jste byl dvakrát, pokud vím jednou, totiž po druhé jste byl dokonce vychovatelem korejských sirotků.
3: Ano, to bylo v 50. letech, jsem přijeli sirotci z korejské války.
4: No, jaké jste měl výchovné metody a jaké jste měl výsledky s prací s korejskými sirotky?
3: Měl krásný výsledky. Třeba jsme šli na procházku a najednou slyším, soudruh, soudruh. Tak koukám a 8 metrů nad zemí na větvi visí Koreječek a křičí, soudruh, korejský člověk trochu jako opice, že?
4: Měli vás rádi, malí Korejčata?
3: Strašně, no.
4: Jo. Vzpomínáte si ještě na nějaký jména nebo na někoho konkrétně?
3: Ano, můj oblíbenec se jmenoval Kim Munzo, ale teďka, když jsem podepisoval knížky, tak najednou připochodoval krásný Korejec obličený v nádherném šatu. Nechal si podepsat knížku a říká, já Liběšice u Úštěku, nyní Chicago.
4: No, na konci 50. let už to začalo, už se začaly objevovat první divadla malých forem, to je takové moje oblíbené téma. Jak vás ta vlna těch divadel malých forem oslovila a kde a čím vším jste do téhle zlaté éry jako autor přispěl?
3: No, mě oslovila moc, hlavně písničky vašeho bratra. To si vzpomínám, že jsem s šéfredaktorem Dikobrazu Šafránkem byl na dovolený a teď jsme tam chodili po břehu Lužinice a zpívali jsme si to a teď byla už půlnoc, my jsme byli trochu ovíněni a zpívali jsme ty písničky, včera neděle byla a tak. A najednou tam z nějaký chaty vyrazil chlap A říkal, vy si čáci hned přestaňte, nebo to dám do dykobrazu.
4: No tak vy jako flétnista jste musel hezky zpívat taky, že jo? Se konečně dostáváme k Černým baronům. Já věřím, že tady spousta lidí už je na to natěšených. Pane Švandrlíku, vlastně ze všeho nejdřív vzhledem k vašim knížkám a i k těm,

0: jsem vylemtal jsem ji hrozně.
1: S rumem nebo bez?
0: Ne, bez rumu.
1: Promiňte.
0: A stejně jsem si ublížil s tím. Nachodil jsem klinkům vždycky s dvěma taškama, tam jsem si koupil 10-20 kofol, až jel jsem do Chodova zase. A teď jsem tam přišel a slyším, jak jedna prodavačka druhý říká, hele, ten kofolín už je tu zase.
2: Tak vzniknul kefalín jméno.
1: Já mám tady poznámku, že Stop kabaret nebo Stop divadelko v Pardubicích uvádělo nějaký muzikál dokonce, nebo...
0: No, krvavýho bylo a violu. A jenže to už přišlo nějaký avize tyhle divadla likvidovat. Nechali ten semafor, který to zavinil, tak ten jakž takž nechali. Ale ty ostatní divadla likvidovali. A moc se mi líbilo, když přišlo to oznámení, že teda to nemůže být, protože se tam neobjevil ani jeden talent. Přitom tam zpívala Kubišová a hudbu dělal Petr Hapka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: No, nevím, jak jsou na tom ti dnešní mladí. My jsme třeba četli a hltali svého času knížky Jaroslava Foglara, Foglarovky, nebo právě neuvěřitelné příběhy nezvedných žáků Kopita a Mňouka, které si vymýšlel a psal Miloslav Švandlík. Jako ilustrátor ani tady nechyběl Jiří Winter Neprakta. Ti dva se znali tak dobře, že si kápli do noty, respektive i do obrázků na stránkách těch společných knížek. A dost možná jsou ty příhody Kopita a Mňouka stejně psané pro generaci, která s nimi nějak zestárla. Takže do našeho divadla rozhodně patří.
2: Zachraň se, kdo můžeš. Už jsme tady.
3: My oba hrdinové neuvěřitelných příhod.
2: Žáci Kopito a Mňouk.
4: Pan učitel pianička zabavil při vyučování Mňoukovi knížku Vražda v zeleném domku. Vlastně to ani nebyla knížka, ale starý, oškubaný sešit, který se válel u Mňouků na půdě. Pedagog se zamračil a pravil. Mňouku, Mňouku, v učení vázneš, chování máš neuspokojivé a místo toho, aby ses snažil, čteš při vyučování literární brak. Co pak nemáme dost krásné a hodnotné literatury? Řekni mi, prosím tě, co se ti na tom krváku tolik líbilo?
3: Hlavně ta mrtvola ve sklepě, jak ten starý pán zabil svou ženu a udělal jí tajný hrob ve sklepě.
4: Což pak nevidíš, jaký to je nesmysl? Zlobil se pedagog. Jednak se domnívám, že máš na mrtvoli ještě dost času, nebo ti nevíš, co je příčestí minulé trpné. A za druhé, schovávat mrtvolu ve sklepě je pošetilost. Ve skutečnosti by občané uvědomili policii, že žena se již delší dobu neobjevila na veřejnosti. A první místo, kam by se policie odebrala, by byl právě sklep. Mňouku, Mňouku, co z tebe bude? Zdali pak si již přečetl veškerou povinnou literaturu?
3: Prosím, ještě ne.
4: A učitel pokračoval. Zde to vidíte, žáci. Mňouk je odstrašující příklad toho, kterak i nadaný žák může hluboce klesnout. Nesměj se, Benecká, ty nejsi o nic lepší. Jste zvlčelá třída, z které nic nebude. A Mňouk mě velice zklamal. Číst literaturu, jakou je Vražda v zeleném domku, to je totéž jako hrabat se v hnojišti. Uvědom si to, Mňouku, a styď se. Když se odpoledne sešli žáci Kopito a Mňouk, aby podnikli novou výpravu za dobrodružstvím, byl Kopito bez nálady.
3: Ty jsi tomu zase dal. Já se těšil, že mi tu knížku půjčíš a teď leží u pěničky ve stole.
2: Mám nápad. Vrátíme se do třídy a kdyby něco namítala školnice, vymluvíme se na nějaký kroužek. Katedra nejde zamykat a tak se knížky klidně zmocníme. Ty si ji rychle přečteš a zase ji vrátíme na původní místo. Vsadím se, že pěnička nic nepozná.
3: To by šlo. Tak jdeme.
4: První etapa prošla bez nejmenších nesnází. Na chodbě sice potkali paní školníkovou, ale ta si jich ani nevšimla. Znala Kopita a Mňouka dobře a věděla, že škole se spíš vyhýbají a nelezli by sem dobrovolně, kdyby nemuseli. Žáci proběhli chodbou a otevřeli dveře do třídy. Vrhli se dovnitř a strnuli.
3: Pěnička.
4: Ano. Seděl za katedrou v prázdné třídě. Žáci si rychle začali vymýšlet nějakou výmluvu, ale pak si všimli, že je učitel vůbec nevnímá. Skláněl se nad otevřenou knížkou.
3: To je ona. Vražda v zeleném domku.
4: Ano. Četl jí s takovým zaujetím, že pro něj nic jiného neexistovalo. Žáci tedy tiše vycouvali ze třídy.
3: Tady ho máš. Mně to sebere, protože to je brak. A sám to hltá, že nevidí a neslyší.
2: No jo, ale tím pádem si to nepřečtu já. Můžeš mi to aspoň vypravovat?
3: Beze všeho.
4: A Mňouk začal přednášet obsah toho literárního klenotu, jehož zlatým hřebem byla právě ta mrtvola ve sklepě, o které tak nadšeně hovořil s panem učitelem pěničkou. Zdálo se, že barvitý děj uchvátil i jeho kamaráda. Hluboce se zamyslel a pak se zatvářil spiklenecky.
3: Člověče, tak
2: mě napadá, proč starý Mazánek chodí ustavičně do sklepa? Už párkrát jsem ho viděl, že sebou nesl motičku a kýbl hlíny.
3: Snad si nemyslíš, že starý Mazánek...
2: Je už 3 neděle doma sám. Sousedům řekl, že jeho dcera s ženou odjeli k tetičce a ta, že je těžce nemocná.
3: A hele, to jsou věci.
2: To bych řekl. A jestli je moje teorie správná, tak jsou u Mazánka ve sklepě 2 hroby.
3: Ty myslíš, že je zabil obě?
2: Samozřejmě. A my mu to musíme dokázat.
3: To není jen tak. Chytat zloděje je jedna věc a začít si něco s vrahem je druhá. Takový vrah nezná slitování.
2: To bych řekl, že ne. A právě proto ho musíme včas zneškodnit. Četl jsem v jedné detektivce, že jedna vražda plodí druhou. Chceš, aby starý Mazánek vyvraždil úplně všechny u nás v městečku?
3: Ne, to nechci. Jen si myslím, že mu nemusíme strkat hlavu přímo pod sekeru.
2: Taky nebudeme. Budeme ho nenápadně sledovat a až někam odejde, vleze jeden z nás do sklepa. Několik minut bude stačit, aby zjistil, co a jak. Buď jsou ve sklepě hroby, nebo tam nejsou.
3: A když tam ty hroby budou?
2: V tom případě vnikneme do sklepa oba a vezmeme sebou motičky. Hroby rozkopeme a odhalíme strašnou pravdu.
3: No dobře, když chceš, tak se teda do toho dáme.
4: Odešli k domku občana Mazánka a nenápadně se tam začali procházet. Dlouho se nic nedělo, ale za nějakou dobu přijelo auto s uhlím. A teď to přišlo. Když se uhlíři nabídli, že mu náklad odnesou do sklepa, Mazánek to odmítl a chtěl schodit uhlí jen tak ven před kůlnu.
2: Slyšel jsi? Mazánek nechce mít ve sklepě uhlí. To znamená, že tam ty hroby určitě jsou.
3: Tak to tam ani nemusíme lézt. Byla by to zbytečná práce.
2: A to zase ne. Naše podezření zesílilo, ale absolutní jistotu přece jen nemáme. Jak se starý Mazánek vzdálí z domku, musíme jeden z nás do sklepa.
3: Ale kdo?
2: Kdybys byl hrdina, přihlásil by ses dobrovolně. Takhle budeme losovat.
3: Stejně to prohraju. Já nevím, čím to je, ale vždycky všechno odskáču já. Mně se ještě nestalo, aby se mi nějaká nepříjemnost vyhnula.
2: Mně taky ne. Ale teď se losuje. Pana nebo orel?
3: Pana. Jestli jsem to neříkal, mě ta smůla neopustí ani na chviličku. A ty si tak spokojeně necul.
2: Buď hrdina to, že můžeš splnit důležitý úkol.
4: Žáci čekali, kdy se starý Mazánek hne z chalupy a měli štěstí. Za slabou půlhodinku vyšel ven, v ruce třímal velký džbán a mířil k hospodě. A jen zmizel za rohem...
2: A teď fofr do sklepa. Kdyby něco, tak pískni.
4: Mňouk kývl, přeběhl dvůr a okénkem vlezl do sklepa. Ale neuplynulo ani 5 minut a byl zpátky. Chvíli nebyl schopen slova. Marně kopyto naléhal, až konečně...
3: Jsou tam 2 hroby, fakticky. Nemůže to být nic jiného. Ve sklepě jinak není vůbec nic, akorát u stěny stojí necky. Ale ty hroby vypadají strašně. Jsou velikánské a z černé hlíny.
2: To jsem čekal. 2 hroby, 2 vraždy. Kdyby nebylo nás, kdo ví, jestli by se na to vůbec někdy přišlo.
3: Určitě ne. A ani nás by to nenapadlo nebýt té knížky Vražda v zeleném domku.
2: To je fakt. Ta knížka nám otevřela oči.
3: Ano.
2: Ale takového kapitána Ošmeru by to stejně nenapadlo, i kdyby ji přečetl 4krát.
3: Ten by ji mohl číst od rána do večera, protože jemu chybí fantazie.
2: Ale teď rychle pro motičku, protože musíme být ustavičně připraveni k zásahu.
3: Motičky jsou na dvoře, přímo u okýnka do sklepa.
2: Dobře, zůstaneme tady a budeme sledovat, co se bude dít.
4: Starý Mazánek se právě vracel s pivem a zmizel v baráčku.
3: Ten už asi dneska nevyleze. Teď bude dlabat, pít pivo a z domova se ani nehne. A my se tady uhržeme nudou.
2: Trpělivost přináší růže, kamaráde. Velcí detektivové vítězili tím, že uměli čekat často i celé hodiny.
4: Mňoukovi nezbylo, než se podvolit. A ukázalo se, že dobře udělal. Netrvalo dlouho a z domku vyšel starý Mazánek. Měl nové šaty, čistou košili, kravatu a klobouk.
2: Někam jede. Když se takhle vystrojil, tak určitě nejde jen do krámu nebo k holiči.
3: Jenom jestli něco netuší. Třeba si všimnou, že tady hlídkujeme, podezírá nás a tohle na nás jen tak nafilmoval.
4: Nebezpečí bylo velké a proto nesměli naletět na nějakou léčku. Pověsili se tedy Mazánkovi na paty a dávali pozor, kam má namířeno. Ale ten se ani neohlédl a zabočil na cestu vedoucí k nádraží.
2: Jasňačka, za chvíli jede vlak, jde se na věc.
4: Žáci se rychle vrátili k domku a nepozorovaně vnikli na dvůr. Popadli motyčky a okénkem se spustili do sklepa. To, co uviděli, na ně mocně zapůsobilo. Hlavně na kopita, který tady byl prvně. Mňouk s uspokojením pozoroval, jak se mu roztřásly nohy. V prázdném a poměrně prostorném sklepě byly navršeny dva veliké hroby z černé hlíny. Každý byl asi tak 2,5 metru dlouhý a skoro 2 metry široký.
2: No, tak se asi do toho dáme, co? Je to nejstrašnější dobrodružství, co jsme kdy zažili. Ale pravda musí ven.
4: Rozmáchl se a motyčka dopadla na hrob. Mňouk si stoupl vedle a také on se pustil do práce. Hlína lítala na všechny strany, byla měkká a kyprá, takže nemohla odolat jejich nadšení a touze po spravedlnosti. Netrvalo dlouho, oba hroby byly překopány a kopce hlíny navršeny uzdí sklepa. Žáci zírali na holou cementovou podlahu.
2: Kde jsou mrtvoly? Tohle je zajímavé. A v podlaze nejsou stopy po kopání. Je tu jediná možnost. Starý Mazánek mrtvoly spálil nebo pohřbil jinde a tady navršil hroby, aby se měl kam chodit modlit a kát. No jo, ale co když...
4: Mňouk však nemohl svou myšlenku dokončit. Nahoře se ozvaly kroky a dveře do sklepa se otevřely. Dolů sestupovalo několik lidí. Na útěk nebylo ani pomyšlení a tak se oba žáci ukryli za necky stojící u stěny.
2: Mazánek.
4: To jsem rád, že jste zase doma, slyšeli žáci hlas podezřelého vraha. Už se mi po vás stýskalo. Ale přichystal jsem vám překvapení. Udělal jsem ve sklepě záhony přesně podle receptu a nasadil do nich žampionové kultury. Zítra nebo pozítří už můžeme mít smažené žampiony. Ale co to má znamenat? Který darebák? Začal křičet starý Mazánek a jeho žena s dcerou, které právě přijeli vlakem, k němuž jim šel naproti, ho marně chlácholili. Tolik práce mi to dalo a teď je všecko pryč, bědoval. A v tu chvíli potvrdil Mňouk, že je opravdu smolař. Chtěl se podrbat na nose, loktem strčil do necek a ty se poroučeli.
2: Zachraňce,

0: Tady vidíte, žáci, řekl jim druhý den učitel Pěnička, kam vede čtení brakové literatury. Z vašeho činu nehodlám vyvozovat závěry, neboť vaše matky slíbily, že vás strestají mimořádně důkladně.
1: A prosím, nemohl byste mi tu vraždu v zeleném domku vrátit? Chtěl jsem jí půjčit?
0: Vrátím ti ji v pondělí, mňouku, odpověděl rozpačitě pedagog. Mám ji totiž ještě rozečtenou.
2: Když soumrak vcházel tišit svět, snídal si 7 cigaret, blečí než utopený švéd, hlas lodních píštěl Titaniku. Nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a vetešníků.

samý dluh. Bože můj, kdo je bez poruch, ptal se z mě, no já nejsem Bůh, takže jsem řekl jen, ty máš kliku takovou, až to není fér, štosuješ malér na malér, dál ale hraješ tucty her, miláčka žena betešníků. Miláčka žen a betešníků. Tucty her, miláčka žen a betešníků. Veteš jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal, odhrň cíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu němou pravý

každou z tajně krásných dam složil si píseň strašný klam, bezlstnou pravdu, řekl si mám od lásky štempl na muziku. Prachy jsou dobrý, hlavně cash, sláva snad taky, ale chceš tvrdit, že...

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Trochu ve stínu a stranou vedle Černých baronů a těch dvou zmiňovaných Kopita a Mňouka zůstávají vtipné povídky Miloslava Švandrlíka. Navazuje v nich na to nejlepší z humoristické prózy v české literatuře. A nakonec, jak to říká Zdeněk Svěrák, povídka je vlastně takovej malej román. A je velké umění příběh, postavy, poentu vtěsnat na pár stránek. V případě Miloslava Švandrlíka skoro na pár řádek. Tak jsou jeho většinou novinové povídky stručné a krátké. Ale o to někdy zase víc ta poenta pobaví. Vybral jsem pro vás dnes na závěr dvě a přečtou je, zcela v duchu Švandrlíkova vyprávění a možná i typu postav, pánové Arnošt Goldflam a Norbert Lichý. Já už se jen rozloučím s tím, že se zase brzy těším s vámi na slyšenou.
2: Tento poučný příběh je téměř moralitou. Přihodil se herci oblastního divadla, který sněl o metách nejvyšších. Je třeba přiznat, že k ním neměl daleko. Měl talent, byl přiměřeně pracovitý a doufal, že si na něj jednoho dne sedne štěstí. Před divadelními prázdninami to tak vypadalo. Ředitel a současně režisér si ho zavolal, aby mu sdělil závažnou novinu. Jaroslave, děl slavnostně, rozhodli jsme se nasadit na příští sezónu Hamleta. Mělo by to být stěžejní představení, které vyznačí, kam až jsme došli. A titulní úlohu budeš hrát ty. Herec se málem zapotácel. Po Hamletovi samozřejmě toužil a nyní ho měl na dosah ruky. Je tu jenom jeden malý problém, pokračoval ředitel, a to je tvoje váha. Jsi přece jen na prince dánského příliš hřmotný. Chtělo by to zhodit nejméně 10 kilo. Ale to jistě nebude zásadní problém. Máš na to přece celé prázdniny. Samozřejmě, vydechl Jaroslav. To hravě zvládnu. Dám si dietku a budu běhat v lese štreky. Každý den 5 kilometrů. Po prázdninách mě vůbec nepoznáš. Hamlet, to je motivace. Ředitel přikývl a tak se rozešli. Jaroslavovi se chtělo samým nadšením zpívat vítězný chorál. Všechno je jasné. Prožije prázdniny v ustavičném pohybu a pak vstoupí do své nejúspěšnější sezóny. Takový Hamlet, jak ho zahraje on, ještě po českých jevištích nechodil. A s tréninkem začne hned. První den dovolené. Žádné váhání nebo otálení. Příležitost se musí popadnout rovnou za pačesy. Své předsevzetí Jaroslav skutečně dodržel. Oblékl se do vytahaných tepláků a vyrazil na první štreku. Po ostrém startu nastal rozvážný, ale úporný běh. Jaroslav supěl jako lokomotiva. Obličej měl zalitý potem a tak se stalo, že přehlédl kořen stromu. Zavrávoral a padl. Vyjekl, protože cítil, jak mu v noze chruplo. Potom několikrát zaklel, k čemuž měl dostatečný důvod. Nemohl se postavit na nohu, pravý kotník ho šíleně bolel. Se vzdycháním, hekáním a dalšími projevy úpění se belhal, ba přímo plazil k silnici. Šlo o závažný úraz. Lékař konstatoval zlomeninu nohy v kotníku a Jaroslav se domů vracel v sádře. Jeho nálada se pohybovala na prahu zoufalství. Aby tento práh nebyl zdolán, zavolal herec bývalé milence ženě nadmíru dobrosrdečné. Jmenovala se Dáša a byla ochotna pomoci. Přijela si pro Jaroslava v Mazdě a odvezla ho na chatu, odkud se jí podařilo vyštvat manžela. Uložila herce do postele a slíbila, že o něj bude láskyplně pečovat. Jaroslav nedokázal vzdorovat. Dáša se opravdu snažila. Vařila skuhrajícímu umělci vynikající pochoutky a přidávala k ním laskavá slova. Jaroslav neměl sílu se bránit. Nepostavil se kriticky k útoku na svou linii a místo toho proléval slzy vděčnosti. Nazýval pečovatelku strážným andělem a pomlaskával nad plnými talíři. Na Hamleta si téměř nevzpomněl. Tím spíše, že noha se hojila velice pomalu. Takže všechno dopadlo jinak, než mělo. Na konci prázdnin vážil Jaroslav o 15 kilo víc, než na jejich začátku. Už se s tím nedalo nic dělat. Když se Jaroslav dostavil do divadla, pokusili se o ředitele Mdloby. ale rychle se vzpamatoval. Jaroslave, řekl trochu zklamaně, Hamleta hrát rozhodně nemůžeš. To by byla veselohra. Ale přesto si myslím, že jsi výborný herec a jako takový si zasloužíš hlavní roli. Dostaneš ji. Souběžně s Hamletem nastudujeme osudy dobrého vojáka Švejka.

nebezpečný podnájemník. Jsou věci, které lze těžko odmítnout. Přijel za mnou švagr z Pelhřimova, který mi půjčil 20 000 na MBčko a povídá, syn mého šéfa by potřeboval v Praze podnájem, asi tak na 5, na 6 měsíců. Ty máš prostornou vilku, co kdybys mu poskytl na tu krátkou dobu útočiště? No, radost jsem neměl, ale co jsem měl dělat? Řekl jsem, že mi bude nesmírným potěšením a pro celou rodinu to bude přímo vyznamenání. S tím jsme se rozešli. Krátce na to jsem zalarmoval manželku. Tak a tak se věci mají, vysvětlil jsem jí, a nedá se proti tomu nic dělat. Teď ovšem nejde o podnájem, ale o Světlanu. Světlana je naše vzorně vychovaná 17letá dcera. Střežím ji jako oko v hlavě a vím o každém jejím kroku. Vyvedla se nám, vyrostla do krásy a proto nedovolím, aby se spustila s nějakým halamou. Světlana je slušná dívka, ale vím já, co se může stát, když se dostaví nízké a temné pudy? Bereš si to moc k srdci, mínila manželka. Vždyť si toho člověka ještě vůbec neviděl a nevíš, jak dalece může být nebezpečný. Třeba není vůbec hezký a přitažlivý. Musíme být připraveni na všecko, řekl jsem rezolutně. Kdyby ti dva začali už spolu flertovat, pozdě bychom honili bycha. Je třeba vypracovat plán, jak by Světlana tomu člověku vůbec nepřišla na oči. Dumali jsme, kombinovali a pak jsme se dohodli, že manželka bude za Světlaninu ctnost zodpovídat dopoledne, já odpoledne. Večer a v noci ji budeme střežit oba. Budeme-li oba důslední a nekompromisní, nemůže se našemu krásnému dítěti nic zlého přihodit. Jde jen o to, abychom nepolevili ani na okamžik a nepřipustili nějakou koketérii, která by mohla přerůst v něco vážnějšího. Je nám známo, jak vynalézaví dovedou být mladí lidé, když po sobě touží. Ale my víme, na čem jsme. Pak jsem si vzal na paškál Světlanu. Mám s tebou velké plány, řekl jsem jí. A ty se proto nesmíš chovat jako Květa Hubaštová, která strávila noc s důchodcem Schreibrem za 2 velkopopovické 12. To už snad ani není morálka, to je přímo spoušť. Vezmi si to k srdci a k podnájemníkovi, pokud se s ním vůbec sejdeš, se chovej chladně a odmítavě. Dcera mi to slíbila, jen se jí poněkud dotklo, že jí srovnávám s Květou Hubaštovou. O několik dní později se dostavil podnájemník. Byl to ryšavý pořízek a slyšel na jméno Emanuel Houně. Přijal jsem ho přátelsky a odvedl ho do pokojíku s balkónem. To je přesně na opačné straně domu, než je ložnice mé dcery Světlany. Dospěl jsem k názoru, že Emanuel Houně není vyložený krasavec ani zřejmý chlípník. Budu-li Světlanu usilovně střežit, nemůže se nic strašného přihodit. Přesto jsem zůstával ve střehu.
a ačkoliv se Emanuel houně neprojevoval jako uchvatitel a lamač srdcí, odváděl jsem systematicky Světlanu z jeho dohledu. Jednoho dne, kdy podnájemník údajně studoval ve svém pokoji, rozhodl jsem se, že Světlanu odvedu na výstavu angorských koček. Nejprve spolu posvačíme v nějaké slušné restauraci a pak se pokocháme pohledem na ušlechtilá zvířata. Světlana jako vždy souhlasila. Opustili jsme domov ve znamenité náladě a zamířili jsme do prvotřídní cukrárny u Myšáka, abychom si poněkud osladili život. Šlehačkové speciality byly vskutku znamenité, ale když došlo k placení, zjistil jsem, že tento úkon není v mých silách. Zapomněl jsem si doma peněženku. Světlana u sebe neměla peníze z výchovných důvodů, aby nedopadla jako Hana Loutnová, která prodala rodinné šperky a stržených 11 000 korun prohýřila s nezbedným studentem za sobotu a za neděli. Zůstaň zde sedět jako zástava, přikázal jsem dceři. Já se vrátím domů pro peněženku. A nekoukej tady po mužích, nebo to s tebou dopadne jako s Alžbětou Tuhou, která se seznámila v cukrárně se sexuálním vrahem Varhaničkem a ten ji pak uškrtil punčochou. Co nejrychleji jsem zamířil k domovu. Ve svém pokoji jsem našel peněženku. V ložnici pak manželku v náručí ryšavého podnájemníka Emanuela.